0: vlastne narodení Pražáci. Nepríjemní, zlí Pražáci.
1: Takže vy ste Slovák s českými deťmi.
0: Ja som Slovák s českou manželkou, Hradečačkou.
1: Ja už vám to nechám moderovať, nebojte.
0: Pozdravujem svoju manželku, ahoj lásko, ahoj deti.
2: A v Karlíne zdravíme.
0: Oni viedí, do Karlína oni viedí, že když tatínek prejde do slovenčiny, je zle.
2: Takže mluv česky, prosím tě, v tomto pořadu, ať není zlé.
0: A ať se nemusím soustředit na to, jak to říkám, ale o čom hovorím. Dobre, kedy jsme sa prvýkrát my dvaja stretli? 24-25 rokov som mal, keď som nastúpil vlastne do činoherního klubu. Taký vystrašený chlapec z Košíc, Jamák, práve vyštudovaný, ktorý všetko vie najlepšie. No a tam vlastne celá tá plejada hercov, tak som si vlastne ani netrúfol k nikomu a už k vám vôbec nie, Veronika, prísť. A tak som sa len skromne prišiel predstaviť, že ja tady dobrý deň skúšim Vojcka a Veronika mi na to povedala, proč neskúšite nieco modernejšieho, třeba Mrožka?
1: To není pravda.
0: Je to pravda.
1: Vážne?
2: Tak si to pamatuje. To
1: já si pamatuju, že na baru stál, a vím přesně, kde vidím ten bar před sebou, v pravé části na baru stál mladý režisér, který byl opředený pověstí velkého talentu. A já jsem byla strašně šťastná, když asi po 3-4 letech působení v tom divadle si mě všiml a obsadil mě poprvé. Ale pravda je, že z počátku jste měli Vojcka a pak měli představení, kdy vlastně jsme si všichni přáli v nich nehrát, protože končili až po půlnoci, kdy už nejezdilo metro. Mm-hmm. To byly nejdelší představení v životě.
2: Nejdelší divadelní večery.
0: No, na tom samém baru vlastně jste zkoušeli jste deskový statek s panem Smočkem, ano. A vy a Dana Černá jste za mnou, ještě jsme spolu neskúšali, vlastně jsme se úplně nepoznali, jste za mnou přišli a spýtali jste sama, pane režisére, řekněte nám, jak se hraje lesbický vztah nebo lesbická láska na jevišti. Co my dvě máme dělat?
1: Vidíte, režírovaný Smočkem jsme šli o radu tady ano, k panu
0: jako, Čičvákovi. Len si preradu, nevím prečo ode mňa, ale poradil jsem vám. Samozřejmě.
1: No a já jsem viděla, musím říct, jedno z nejhezčích představení ve svém životě a to byl Mizantrop. Nevím, kolikátá to byla vaše režie.
0: V činoherním klubu možno druhá, třetí.
1: Tak. A to opravdu jsem byla úplně unešená, protože víte, co je hrozně těžký začínat v divadle, kde je velká legenda před vámi. Tam prostě duch starého činoheráku pořád strašil. A vlastně každý nový režisér byl pořád strašený tou obludou, která už tam dávno nebyla, protože Petr Čepek už nežil. Pan Abraham už tam nehrál, Menzel už tam nerežíroval, ale pořád tam viselo takový, jako v Národním divadle Národ sobě, tak tam viselo bacha, starý činoherák tě vidí. A pro všecky...
0: Visí tam v tom divadle doteď a je to dobře, že to tam visí.
1: Ale tam už nikdo není, kdo by pamatoval starý činoherák. I když mě bude letos 60, ani já nepamatuju starý činoherák. No, ještě pamatuju, když jsem tam vlastně nastupovala za Libušku Šafránkovou, která byla na mateřský. Tomu synově myslím skoro 40, když byla na mateřský. Ale přesto, jako já jsem zažila tam ty lidi, ale... Už to taky nebyl. Už taky říkali, to už není ten pravý činoherák. Ale myslím si, že to byla strašně dlouhá odpověď.
0: Ale to nepomlouváme teď. Já ho s obrovskou láskou si myslím k tomu divadlu o tom hovoríme. A keď nevím prečo, keďže jsme v divadle Ungel, to hovoríme o činoherním
2: klubu. Nevadí, ale dopátrali jsme se, k tomu jsme směřovali vašeho prvního setkání. No a taková
0: čili jak se nejúžší
2: spolupráce
0: láska.
2: Vás ano. Dvou tedy v tom činoheráku předpokládám. Představení, které jste spolu spáchali, které v tobě zanechalo Veroniko nejhlubší stopy.
1: My jsme rozkoušeli víc představení, ale dozkoušeli jsme 3 a všechny 3 musím říct, že jsou moje životní role.
2: A to je vyznání, Martine.
1: Ano, já si prostě Martina Čičváka hrozně vážím.
0: Ďakujem, Veronika.
1: A miluju putky, nebo jak to říct, souboje s ním, protože jsou úžasný. Martin je takhle, vůbec fenomén herečky je šílený. To jsou ženy, které jsou extravagantní.
2: Promiň, už se bezděčně usmívám, něco o tom vím. Ano.
1: Sebestředný. A to mluvím o českých herečkách. Moje slovenské kolegyně jsou krát 10. A prostě Martin, když přišel do divadla, tak se vlastně bál trošku, myslím si, hereček. A ještě těch hereček, co už teda zřejmě v dětství někdy viděl v televizi. Protože já to vlastně strašně závidím těm slovenským kolegyním. Oni jsou tam někdo. U nás česká herečka prostě jezdí metrem, vaří, chodí do školy a já mám pocit, že ty Slovenky jsou prostě jako bohyně.
0: Veronika, Slovenky nejezdí metrem, protože tam žádné metro není. Jo? Takže, jo?
1: Ale prostě v životě ke mně nikdo nepřistupoval s takovou úctou jako Martin Čičvák. Já jsem z toho byla hrozně nervózní, protože jsem furt říkala, ale já nepotřebuju tady okolo ty věty, co říkáte, jako že mě to sluší, nebo jestli můžu jít doleva nebo doprava. Mně je to jedno a už se z hlediště ozývalo. Neříkejte mi, že je vám všecko jedno, že jste z mnoha dětí a matka šesti dětí, že je vám to jedno. Ale mě to opravdu bylo jedno, protože já jsem po jeho shlédnutí první režie byla tak okouzlená, že já buď s těma lidma se nebavím a nepracuju, anebo jim propadnu. A Martin Čičvák je jeden asi ze 4 režisérů ve svém životě, kterým jsem propadla. A mě bylo jedno, jestli mi řekne postav se na hlavu, buď nahá. Když mě nutil...
0: Já jsem to nevěděl.
1: No tak vy jste mě nutil kouřit v hrobě, jo. Jakože sedím a kouřím v hrobě a piju. A vlastně mě donutil...
0: Myslím, že to měla autorka, to je vlastně prvá věc, kterou jsme spolu robili. Marina Kár u Kočičí bažiny.
1: Ano, adaptace Médeji.
0: Adaptace Médeji a to bylo absolutně skvostné, co Veronika urobila s tou rolou. To,
1: ale
0: to,
1: strašný
0: na to
1: bylo...
0: Nedalo vydržet se na to pozerať. Tak dobré to bylo. Tak to je
1: strašný bylo, když jsem pak do toho Irska jela, tak jsem mu volala a psala a říkala jsem, jakým právem já jsem to hrála. Když jsem vlastně nevěděla, že to Irsko je ještě několikanásobně ponurejší. A já jsem hrála takovou výtržnici potulnou, já nevím, Rómku. Jak to říct? Prostě takovou jako...
0: Ženu razancie a temperamentu a vy máte razancie a temperamentu absolutně dostatok a na rozdávanie. Takže
1: musím
0: tam,
1: říct, že po
0: tam vůbec tenhle vhled není potřeba.
1: A mně to přišlo, jako, že jsem to nevěděla dost hluboko. Protože v tom Irsku jsem to najednou viděla a říkala jsem si ano, tady je to buď a nebo. Buď prostě zabiješ a nebo přežiješ. A přišlo mi to, že jsem furt byla taková moc městská na to, jak vlastně to Irsko samo je krutý, i když je pravda, a teď teda řeknu, doufám, že se nerozvede kvůli tomu, byl v Hledišti, mám říkat to jméno? Ne, já ho neřeknu. Takovej velmi známý člověk, režisér, který mi po tom představení napsal, už vím, proč se tě celý život bojím a nikdy jsem si s tebou nezačal. Zničila bys mě, stejně jako v Kočičí bažině. Hester zničila celou vesnici. A to bylo jakoby dobrý, jo, protože...
2: Už o kom je řeč, já možná jo.
1: Já myslím, že ani jeden nevíte.
2: Ne? Takže to já není Jiří Mence. Že...
1: Ne, mnohem mladší. Ten...
2: Aha.
1: Ne, to byl...
0: Dobré, ale nejdeme ničí toto manželství.
1: Nebudeme, ale to je tak možná, mě jako ženu by možná potěšilo, že to nikdy neudělal, ale pravda, že o tom uvažoval.
0: Ale tak že... to byla, Veronika byla lavina v té inscenaci a je pořád. Ano, tak jsme
2: Veroniko, tak nějakého, ale ano. Posluchači tohoto pořadu jsou zvyklí, že v té první trojrozpravě, čekají vás pak ještě další dvě, se přeci jenom dozví něco o vašem rodinném původu, tak já bych začal tebou, tak tatínek, hudební pedagog, velký milovník flétny, flétnou léčil.
1: My jsme skončili s tím divadlem už?
2: Ne, my se k divadlu dostaneme, ale
1: ne, protože
2: ale
1: my ještě máme další dvě úžasný převratný inscenace, o kterých je třeba mluvit.
2: A tohle není divadelní magazín, ale tak prozrať, jaké dvě ještě?
1: Ne, protože druhé představení a třetí představení Martin i sám napsal. A to je hrozně důležité.
2: A já jsem ho uvedl také jako dramatika, takže je to na místě.
1: Ano, hovor. Je. A vlastně druhé představení jsme hráli s panem Kukurou. Vlastně se to jmenovalo Kukura. A byl to takový, ta druhá půlka, kde teda jsem vystupovala já jako vlastně substance všeho špatného, co je na herečkách.
0: No ano. Ta hra, abych to uvedl, tomu bys možná rozuměl, intendant divadla a režisér čekají v takovémhle divadle, jako je Ungeld, na herečku, která jim přijde buď vrátit, nebo nevrátit Médeu. Takže čekají na ní hodinu a přibližně hodinu spolu mluví dvě figury, Kukura Čičvák se jmenují ty figury, a pak přijde takzvaně ona.
2: Čičvák hrál Čičváka?
0: Čičvák nehrál Čičváka, na to byl tam etablovaný moji kolegovia a pan Kukura hrál pana Kukuru a Veronika opäť ako lavina prišla v druhej polovici a vysypala zo seba snaď 20 strán môjho textu, ale s tak obrovským šarmom, že nakoniec aj ten môj text bol pre publikum prostě stráviteľný.
1: Bylo to vlastně krásný, jak je to souboj mezi komercí a kulturou. To, co vlastně často herečky zrovna, co se objevují v Ungeltu, zažívají. Do jaké míry můžou umírat hlady, protože chtějí dělat umění, a do jaké míry teda přece jenom můžou v 5 ráno točit nějaký příšerný seriál. A vlastně tato moje postava si myslí, myslím, že v ní byly všechny slavné herečky Československa. Byly tam všechny jejich maníry obsažené a já jsem to milovala, to představení. Já jsem se strašně bála, protože to opravdu bylo ode zdi ke zdi, ale bylo to uchvatný a ten text byl, Martinovy texty jsou vlastně, teď to řeknu hrozně blbě, jo, ale jsou chytřejší, než já vůbec by mě napadlo. Takže mě hrozně jako herečku těší, když vlastně já něco řeknu a vím, že ještě zatím je hluboký tunel, kde vůbec moje vědomí ani schopnosti to zahrát nejsou. A to je úžasný, protože to je hra nad propastí. A třetí hru, kterou jsme spolu
2: dělali,
1: byla urna, kde jsme hráli s urnou Martina Čičváka. Proto jsem
0: taky
1: chtěla...
0: to nebyla moje urna. To taky
1: ale byl to váš text.
0: Byl to můj text a v urně opravdu vlastně byly to čtyři divy, tři herečky činoherná, jedna operná diva, které jdou v prázdnom divadle na prázdnom javisku roztrusiť popol mrtvého režiséra. A postupně se rozkličovává, nebo postupně se ukazuje, co se tam vlastně stalo mezi těmi pěti lidma.
1: No, já myslím, že to ale je potřeba říct, i když to někdo uvidí, a my jsme ho prostě zabili, toho režiséra. Takže tyhle ty tři hry si myslím, že vlastně vrcholí můj vztah s Martinem Čičvákem, že od médií přes teda hvězdu všech hvězd, komerčně kulturní krávu, jsem se dostala až k jeho vražetkyni. A tím bych teda naší spolupráci ukončila a skočila bych k té rodině.
2: No, já lapám po dechu, to byla bohatá spolupráce, možná na ní tedy Čičvák s herčkou Žilkovou ještě někdy naváže, přál bych vám to. Veroniko, tak ty to nezapřeš, to všichni vědí, vyrostla si v rodině hudebního věhlasného pedagoga, asi hrála také na flétnu, díky tomu, že on léčil flétnou.
1: A můj tatínek byl člen symfonického orchestru Československého rozhlasu, takže já jsem rozhlasový dítě, já jsem jezdila na tábory s rozhlasem, já jsem jezdila na hory s rozhlasem a dětství jsem trávila v Ladírně, kdy jsem čekala na tatínka, protože dřív nebyly žádný chůvy a žádný takový jako vymoženosti, co jsou dnes, ani nebylo moc kroužků pro děti odpoledne, takže já, když jsem měla, prostě když mě neměli dohlídat, tak jsem byla v Ladírně, anebo jsem potom večer spala na Pražském jaru, milovala jsem Rudolfínum, protože tam byly měkčí sedačky než ve Smetanově síni.
2: Tam se líp spalo.
1: Ano. A mě bylo těch 5-6 a vlastně tatínek mě takhle hlídal, no, že jsem prostě trávila život v zákulisí orchestru.
2: Nicméně hudební dráze si unikla, tví sourozenci ne. Jak se přihodilo, že jsi v sobě objevila přece jenom dnes zjevné komediantské nadání?
1: Já jsem teda na flétnu hrála a dokonce jsem měla jet do Londýna studovat flétnu, vyhrála jsem nějakou soutěž a nějaký stipendium, jenomže jsem se zamilovala do předsedy SSM. Já, katolické děvče z rodiny, která byla neustále režimem pronásledovaná, a já jsem kvůli tomuto svazáku do toho Londýna nejela a zničila jsem si život. A pak jsem se teda stala omylem herečkou. Já vlastně, proto mě tak hrozně těšily Martinovy hry, protože já jsem nikdy herečka bejt nechtěla. Nikdy jsem neměla ambici bejt herečka. Já mám ambici bejt dobrá matka. A to herectví jsem vždycky brala, že to je nejlehčí způsob, jak je vlastně zabezpečit rodinu materiálně. Ale já jsem nikdy netoužila potom být herečka, do divadla nechodím. To, že jsem byla v Ungeltu už dvakrát, je zázrak, protože já jsem
2: jako
1: za svůj...
2: matka jsi přišla, ano.
1: Ano, já jsem za svůj život viděla asi 10 představení a většinou to bylo, buď že v tom hrál můj syn, anebo tam hrál můj manžel. A je to
0: nebo
1: možná...
0: sama Veronika jste v tom hrála, ne? Takže...
1: To jsem chodila do práce, to ano, jo. Když jsem v tom hrála, tak když jsem přišla. Ano. Ale aby šla jako divák. To mě, já jsem z té hudební rodiny, takže pro mě umění je vážná hudba a hudebníci. Já vím, že je to asi rouhačství říkat, já jsem šla studovat filozofickou fakultu a kdyby to nebylo v době bolševické ideologie ve škole, tak bych z té filozofické fakulty nezběhla a nešla bych studovat Damu z nudy z rozmaru, chtěla jsem studovat tanec tam.
2: No a kdyby ses měla vrátit úplně jaksi do svého dětství, jak se na tobě podepsal táta a jak máma? Teda ty ses přiznala, že to nejpodstatnější v tvém životě je rodina, tak to je asi dědictví po mámě. Proto bylo asi taky to rodinné prostředí to určující. Táta byl umělec.
1: Musím říct upřímně, že ne. A moje matka udělala tu chybu, že se takzvaně obětovala a celý život nám to velmi hlasitě vyčítá. Její 97 a pořád
2: stále vyčítá.
1: Stále mi říká, já tu fakultu, maminka studovala v Brně na vysoké škole francouzštinu, nedodělala to kvůli tatínkovi takzvaně. A takzvaně nám to celý život vyčítá a je to lež, protože to dodělat mohla. Jako je možný mít děti a k tomu nějakou profesi, ale moje matka se rozhodla, že se obětuje a bude nám to vyčítat. Daří se jí to.
2: No a podíl táty na tom, kdo seš dnes?
1: Po tatínkovi ten podíl je genetický. Jak říkala Stella Zázvorková, Žilkovi jsou Marťani, protože ta energie, co mají v sobě, ta není pozemská. Takže my jsme takový zvláštní UFA. Takže já po tatínkovi mám asi takovej ten pocit, že každou překážku přece musím překonat. Je to úplně nesmyslná vlastnost, kterou jsem dostala po něm. A musím říct, že jako mě opravdu letos bude 60 a já už jsem zapomněla, jaký to je být dítě. Já vím, jaký je to být matka, jak je to složitý, to vím, ale jako na svý dětství to už je tak dávno, že už fakt si to nepamatuju.
2: Dáme ale příležitost teďka Martinovi, aby on se vrátil do svého dětství. Ty ses narodil v Košicích, jak jsem se dočet, tak prozrať, jaké bylo rodinné klima u vás. Máš sourozence, co táta, co máma, umělec někdo z nich?
0: Otec zo štyroch súrodencov, traja bratia, jedna sestra, otec ako dizident, jeden brat ako eštebák, tretí ako bohem, akademický maliar. To vlastne rozprávka o slovenských troch bratoch. Vždycky to tak bolo, že jeden si mohol robiť, čo chce, druhý s tou stranou. Dedo bol veľký komunista. To je tá klíma, to povedať musím. A v tomto sme vyrastali. Nejak tá televízia ako takého nejakého chlapca potrebovala na také moderovačky a tým pádom som vlastne behom strednej školy bol viac v televízii a niečo tam ako furt moderoval a furt niečo hral. Potom som hral v štátnom divadle princa, lebo potrebovali princa a potom ma dokonca aj prijali na konzervatórium, ale keď otvárali ten ročník, tak ja už som bol na gymnáziu. Práve v ten rok, keď som ja prechádzal na strednú školu, tak neotvárali. Takže až... A po tom roku už som si povedal, že zostanem na gymnáziu, lebo že vlastne už ma to nebaví chodiť ako po javisku, že ja vlastne by som chcel režírovať. A od toho momentu, od strednej školy som sa začal na to pripravovať. V 16 rokoch som dokonca narežíroval jednoho Hamleta so mnou samým v hlavnej roli. Bolo to fakt katastrofálne. Všetko, čo len si viete predstaviť, čo pod pojmom avantgardné divadlo, balili sme Ofeliu do igelitu, potom sme ju ešte zabalili do reťazy, hlasná hudba do toho hrala. Ja som to v takých ponožkách tam... Niečo strašné, fakt. Ale stalo sa to. A tak som vlastne nejak týmito videami rôznymi a touto svojou vlastne nejakou posadnutosťou urobil obrovský dojem na pána profesora Scherhaufera a pána profesora Hajdu, ktorí viedli režiu.
2: To už sme v Brne na jamu, že jo?
0: Na režiu, no, lebo to tak ako plynulo, navezovalo z tej televízie až vlastne a až cez...
2: Takže ale ty umelecké sklony nemáš díky rodine, v ktorej si vyrostil, ani maminka.
0: Ale mám, jeden z otcových bratov bol akademický maliar, dedo bol vlastne, dedo zbieral strašného umenia, vlastne s tým obchodoval, s tými obrazmi. A kupoval od nás básne a dedo. Uh-huh. A kupoval od nás vždycky v piatok za 100 korún slovenských, niekedy za 50. Kúpil buď báseň, alebo to, čo sme cez týždeň namaľovali, takže nás tom aj podporoval. A plynulo sa mi podarilo v 18 rokoch dostať sa teda na jamu, pretože som asi fakt bol nejak proste tým posadnutý a dosť pripravený. Ako vedel som, kto je Merchold, to na pána profesora Scherhaufera zapôsobilo. Vedel som celú tú ruskú školu, avantgardnú a tak ďalej.
2: Sú pyšní rodiče dnes na úspechy svého syna Martina Čičváka?
0: Ja myslím, že
2: na Slovensku žijú.
0: Rodičia sú v Košiciach, áno.
2: I sú rozenci?
0: A brat Daniel tiež ako maluje, tiež fotí, takže nejaké... Aha, a mamina mama, to už je maďarská teraz strana, dobre, to je veľmi dôležité.
2: Tvé mami.
0: Mojej mami, to je taká vlastne maďarská skôr, Pongrácovi sa volajú. Keď prišli reštitúcie, aj sme po Budapešti zisťovali, či náhodou by sme niečo... Nie, nemáme nič. Tak,
2: máš talent.
0: Tak radšej palác v Budapešti. Takže z maminej strany babička, ktorá nás opustila, keď mala 94 rokov, ale v 92 povedala vetu, tu povedala po maďarsky, ja ju po maďarsky hovoriť nebudem. Prežila som dve svetové vojny, dve svoje deti, Michaela Jacksona a Whitney Houston, prečo som ešte tu? 92 rokov mala, keď toto povedala. Tak ona mi rozprávala, že v mladosti bola amatérskou herečkou, že sa na to strašne tešila, že vedela aj improvizovať, mi rozprávala, lebo napríklad, keď mala zapaliť sviečku, tak na javisku zabudli niekto nachystať zápalky a ona vedela, jak si ich má tam vypýtať. Holvana ďufa, kde sú zápalky. A nakoniec si ich aj tú sviečku zapálila. A ešte mi rozprávala babička aj o tom, že tak ako oni vedeli tancovať na tancovačkách aj 3 dni, tak my by sme tancovať teda nevydržali, ako ona tancovala. Tak tam niekde si myslím, ja tak podozrievam túto svoju maďarskú babičku, že po nej som nejakú posadnutosť tým divadlom získal, pretože to v sebe mala. Potom, teraz idem k tomu Londýnu, lebo to je také, to máme spoločné s Veronikou, že keď som nastúpil na EMU, potom som išiel na Dartington College of Arts na Erasmus, kde som nakoniec zostal chvíľku dlhšie ako jeden semester a podarilo sa mi dohovoriť si kšeft v londýnskom Grace Theatre, kde moju vlastnú hru, oni chceli hru, pretože na zhodou okolností, to vám nepoviem, jak sa moja hra Dom, kde sa to robí dobre, to je moja prvá hra, preložila do angličtiny a jeden z tých producentov toho divadla, teda maličkého divadla ako toto, trošku teda javisko bolo väčšie, tak sa zamiloval do tej hry a ja som ho presvedčil o tom, že to budem aj režírovať, že je to pre ňoho o mnoho lacnejšie, ako keby tu hľadal v Londýne nejakého režiséra. Tak sa to podarilo, dohovorili sme si to, urobili sme casting, ja som to celé naskúšal v tom Londýne a dostali sme Critics' Choice časopisu Time Out, to je veľká vec v Londýne. Hovorím, to je všetko pred 20 rokmi, to už je minulosť, ale viac ako 20 rokov. Ale v momente, keď som vlastne mi to divadlo a tí herci a riaditeľ divadla Zostaň, ty tu môžeš celkom ako dobrú kariéru s nami urobiť, som sa kvôli jednej žene vrátil a kvôli tomu, že ma čakalo teplé miestečko v Brne, v Národnom divadle, že vlastne som hneď po škole mal nastúpiť ako na polúvesku, ako interný režisér. Vrátil som sa a tá žena už samozrejme bola s niekým iným, to som si ja behom svojho londýnskeho pobytu nevšimol. A Brnenské divadlo, samozrejme, tam som nastúpil krásnych 10, alebo vlastne až doteraz tam hosťujem raz za rok, alebo raz za 2 roky. A tie dvere sa zatvorili do Londýna. To už to tak nie je, že tak napol. Vtedy som si hovoril, veča, kedykoľvek sa sem môžem vrátiť. Nie, teraz idem tam, mám tam dievča a prácu. A keď som nastúpil na Victoria Coach Station do autobusu, lietadlami sme vtedy nelietali, autobusmi, a vystúpil v Brne, tak odvtedy...
1: Mne taky ten predseda SSM asi 3 týdny se mnou v těch 15 chodil a pak mě nechal. A já jsem kvůli tomu nejela do Londýna a nejsem flétnistka. Je to tak.
0: Já jsem se z toho Londýna vrátil a těž ma nechala, takže...
2: Přátelé, součástí naší rozhlasové hodinky jsou ukázky. Možná vás překvapí, teď ukázka je to píseň, která má název Až mi bude 60.
3: Až mě moje milá bude 60, přes záchvaty kašle budu se tě ptát na tvý jméno, na adresu, kde mám brýle, proč se třesu.

0: až mě, moje milá, bude 60. Budu sice na baterky, však budu tě mít rád. Budu sice na baterky, však budu.
1: Dozněla píseň, která rozechvěla přímo Veroniku Žilkovou. Až mi bude 60, tomu Stropnickému, který zpíval, hrál na kytaru, ty jsi hrála na flétnu.
2: Ne, už těch 60 to hrál Honza Jiráň. To hrál Honza Jiráň. Já jsem v té době Stropnickýho...
1: Mě napsali, hrála Žilková, ne?
2: Nepak, já jsem ho neznala v té době. To
1: oni, neznala?
2: Martina. To oni byli duo Stropnický Jiráň v době, kdy já jsem ještě byla na Gimplu.
1: Folkové duo, autorské písničky, aha.
2: Já jsem je neposlouchala.
1: No ale mimochodem tohle je natočeno v roce 2007 a v roce 2008 si Stropnického vzala, tak tady přeskočila ta jiskra, že jo?
2: Počkej, to je natočeno 2007?
1: Ano, jsou to Bolkoviny.
2: Jo, tak to jsem hrála já. Tak to je pravda.
1: Že jsi to hrála, ty tak napsali to správně.
2: To jo, to jsem hrála já.
1: Jsou to Bolkoviny, Žilková hraje na flétnu, mi tady napsali na kytaru. Hraje a Martin, zpívá Martin Stropnický.
2: To já jsem úplně zapomněla, že jsme byli u Bolka v pořadu a že jsme to tam hráli a my jsme si to nechali, nám to přišli zahrát naživo herci z divadla Y na naší svatbu. A tohle nám zaznělo jako místo svadebního pochodu, nám zazněla tato písnička, až mě bude moje milá 60. Ano, tak no, už mu bude letos 65 a těch 60 bude mě.
1: Martin Čičvák se hlásí o slovo a opět spolu s ním Archiv Českého rozhlasu.
3: Slyšeli jste minutu?
4: Tak ještě jednou, jo? Zazní ano. Hudba, rozsvítí se červený světlo a vy to přečtete.
3: Ano, a jak daleko mám být od mikrofonu?
4: Stojíte dobře.
3: Aha, takže asi takhle je to správně. A až uslyším hudbu, přečtu to.
4: Ne.
3: Ne.
4: Přečtete to, až se rozsvítí červené světlo. Jasný?
3: Ano, ano, ano, ano, jasně. Hudba, světýlko, čtu.
4: Tak, přesně tak. Hudba, světýlko, čtete.
3: Ano, a jak?
4: Cože?
3: No, jak si přejete, abych to přečetl? Já mám, rozumíte, poměrně široký rejstřík.
4: Prosím vás, přečtěte to věcně. Co nejvěcněji.
3: Ano, rozumím. Ano, věcně. Je, pardon.
4: No, tak mikrofon, ten nám tady ještě nikdo neschodil.
3: Je mi to trapné, já se moc omlouvám. Já snad jsem s tím nic neudělal.
4: Dobrý, tak můžeme začít?
3: Jistě. Hudba, světýlko, čtu, věcně.
5: Slyšeli jste minutovou hru Martina Čičváka v režii Kateřiny Rathouské.

0: Martine, to byl tvůj autorský rozhlasový počin, navázal jsi na něj. Co tvá spolupráce s Českým rozhlasem?
1: Tak musím říct, že to byl projekt minutových her.
0: Celý cyklus. No.
1: Celý cyklus a mně se na tom strašně páčilo, že to jsou hry, alebo to jsou texty, které by se Kateřině Rathouské mohly posílat SMS-kou. Že minutová hra sa vojde do SMS-ky. Takže ja som ich jej poslal niekoľko, tých SMS-iek, a táto teda zvíťazila a spolu sme ju dokonca tam spolu aj účinkujeme v nej. Tak toľko k tomu.
0: Pokračuje tvoje spolupráce s rozhlasem? Napsal si nejakú rozhlasovú hru, nebo máš to v plánu?
1: Myslím, že nenapsal. Myslím, že ne. Teda doufám.
0: Zatím.
1: Zatím.
0: Veroniko, zase se vracím, pojďme na školu. Nakonec ses rozhodla, že tou herečkou budeš. To už bylo plamené rozhodnutí během školy, už si trošku propadla té představě?
2: Ne, mě, že to bude tvůj život. Mě od přijímaček vybrali vlastně na hlavní roli do televize a já dřív, než začala škola, tak já už jsem měsíc, tehdy se zkoušelo v televizi 6 týdnů televizní inscenace a já absolutně nepolíbena jakýmkoliv herectvím, já jsem vůbec nevěděla, jak se hraje, tak už jsem vlastně v září, než začala v říjnu vysoká škola, tak jsem zkoušela s Luďkem Munzarem a s Janou Hlaváčovou jejich dceru v cyklu Tak se ptám, ale je ženatý, kde jsem hrála vlastně hlavní roli holku, která začne chodit jako mladá holka se ženatým. A to byla moje škola. Já jsem vlastně na tý Damu byla párkrát ve škole. Já jsem vůbec tam nechodila. Já jsem prostě tak, jak jsem vlastně potom netoužila a tak, jak vlastně, říkám, jsem úporná matka, ale herectví mě vlastně přijde takový jako k pobavení, tak já jsem měla strašnou kliku, já jsem šla z role do role a já jsem vlastně vůbec ve škole nebyla. Já jsem hned dostala potom roli ve filmu.
0: Mejdany s tou partou.
2: Vůbec, oni mě ani neměli moc rádi. No právě, že ne, já jsem furt točila.
0: Žilková se stranila, jo?
2: Ne, já jsem furt točila. Mm-hmm. Takže já jsem vlastně za Damu natočila, já nevím, asi 12 filmů a 5 seriálů. Já jsem opravdu v té škole prakticky nebyla a hnedka jsem vlastně byla na konkurs vybraná do Činoheráku, takže já už jsem v prváku hrála s panem Nárožným a s Ninou Diviškovou za Libušku Šafránkovu. Takže já jsem dostávala vlastně tu školu v praxi a vím, že Regina Rázlová, což byla moje profesorka, neměla z toho radost, ale já jsem prostě, ty nabídky byly, no, tak to tak je, někdy to v životě takhle přijde a pak člověk třeba 20 let nic nenatočí, ale já jsem měla takovou tuhle tu kliku, že ty 4 roky vlastně, nebo 3 roky jsem protočila. No a pak jsme byli ve 3. ročníku na festivalu v Coimbře v Portugalsku. No a já jsem dostala v té době nabídku do Vinohradského divadla, abych si 4. už dodělala jako ve Vinohradech a abych zkoušela Roxanu v Siránovi. No a já jsem se v tom Portugalsku zapletla s jedním studentem, který chodil v tradičním obleku, v černém, jako choděj prostě v těch starých univerzitách, prostě měl černý plášť a černé kalhoty.
0: Portugalský občan to byl.
2: Student. Z Coimbře, ale chodil v tom tradičním obleku studentským a nějaká moje spolužačka mě napráskala STB za styk s fašistickou stranou, protože on chodil v černým a já jsem byla vyhozená z Vinohrad a měla jsem zákaz natáčení a vyhodili mě z Damu. A takže já jsem 3 roky zažila hvězdnou kariéru a pak jsem zažila držkopát a takhle to já mám v životě vždycky. Takže já se proto vůbec neraduju z úspěchu, protože vím, že vždycky přijde strašná rána hubou vozem. A o prázdninách jsem, já nevím, to je, už se mám pořád povídat, mám pořád
0: Nepovídej.
2: Povídat. No a já jsem s tím Portugalcem se strašně zamilovala. A vlastně
1: je to thriller, Veroniko, fakt thriller.
2: A vlastně jsme se domluvili, že se vezmeme a on si vyřizoval tady přestup na ČVUT, protože studoval elektrotechnickou fakultu a to bylo ale za hlubokýho bolševika.
0: Asi přeji, abyste se vzali, ale víme, že tomu nedošlo.
2: No
0: jo?
2: Protože v prázdninách mému kamarádovi umřela maminka a já jsem ho utěšovala tak, že jsem z toho otěhotněla. A když přijel ten Portugalec si mě vzít, tak se mnou šel na testy, já jsem zjistila, že jsem těhotná, čekala jsem Agátu a vlastně to takhle dopadlo. No,
0: promiň, to jsou neuvěřitelné
2: příběhy. Omluvila Portugalci, řekla jsem promiň.
0: Jsem těhotná, ano,
2: prostě
0: ale ne s tebou.
2: Prostě v létě utěšovala spolužáka, kterému umřela maminka.
1: Já bych tohle to napsal jako rozhlasovou hru, kdyby, ale neminutovou, co? Neminutovou.
2: No a takže vlastně ale to těhotenství mě zachránilo, že mě tatínek vlastně popad za ruku a odvedl mě za děkanem AMU a řekl, ona je těhotná, ona už nikdy prostě hrát nebude a nechte jí to prostě dodělat tu školu a oni mě podmínečně vzali, takže já mám tu Damu dokončenou. Tehdy Ilja Bojanovský vlastně risknul a podmínečně mě vzal, ale byla jsem vyhozená z Vinohrad, měla jsem zákaz činnosti a ještě jsem byla zbouchnutá a přišla jsem do Portugalce, takže to bylo super, ten čtvrťák, to bylo opravdu úžasný a musela jsem vlastně hrát s tím břichem, protože Agáta se narodila v dubnu a bodejť by nebyla rebelka, když prostě celý to těhotenství byla taková zvláštní rebelie.
0: Také dobrodružné.
2: A jako katolička jsem samozřejmě z katolické rodiny nepřipadalo v úvahu potrat. To prostě samozřejmě by bylo nejlogičtější, ale...
0: bylo nezbytné se vdát proto taky, že?
2: Ano, já jsem se vdala a stejně jsem se za 3 roky rozvedla, protože to prostě nebyl to ten pravý asi, omlouvám se. Ale no tak prostě to jsou, proto já mám takový pochopení, když učím sama na škole pro tyhle ty veletoče mladých, protože prostě když je člověk jako...
0: No kdy jindy, když ne v mládí?
2: No a vlastně dělá rozhodnutí, které jsou na základě teď emoce a nepoužívá mozek a to je asi součást, proč jsem teda herečka, protože herečky ten mozek moc nepoužívají, my jsme všichni takový jako pudový a citový a nejdřív v srdce a pak za dlouho přijde ten mozek, takže je vlastně zázrak, že vlastně jsem ten život nějakým způsobem nakonec ukočírovala a do nějaký práce jsem chodila a nějak jsem se vdala sice 3krát. No není to bůh ví, jaký teda životopis.
1: Ale teraz to už je jako definitivní, ne? Nebo budete čekat, jak se ten vztah bude vyvíjet?
2: Ne,
0: to jsem někde s tebou četl rozhovor, že jaksi za normálních okolností by to bylo složité, manželství na dálku, ale ty zpravila v našem věku už se to zvládnout dá.
2: Doufám.
0: Martine, pojď ty zavzpomínat, asi neudržíš krok, pokud o dobrodružnost tvého tento mládí, ale seš na jamu, končíš školu a vracíš se k mému údivu, jak jsem se dočet, do Košic jako režisér, který absolvoval jamu.
1: Jako student jamu jsem ještě tam režíroval, ale když už jsem skončil tu školu, tak jsem nastoupil do Mahenky a do činoherního klubu, tak půl na půl. A myslím, že tam někdy Mizantrop a pak hned potom jsem začal se Slovenským národním divadlem spolupracovat. Takže to bylo dalších takých 10 rokov Slovenského národného divadla. Tam jsme tiež taká generácia vlastně, tí herci to divadlo držia doteraz a jsou tam doteraz Bárta, Zuza Fialová. Takže já jsem se do Košic vrátil až minulý rok po 20 rokoch, vyše 20 rokoch, pretože v Ostravie na festivalu sme byli práve s urnou na prázdnom jevišti účinkovať v Ostravie na festivalu a tam som sedel takhle venku v hospode a poslouchal ten akcent, ten dialekt ostravský a napadlo ma, že tak ale keby raz človek chcel robiť Pygmalion, to už je niekde blízko, tento jazyk. A potom vlastne, ale veď to by bolo ideálne v Košicoch, kde ešte hútory, ešte takto, ano. Že vlastne tá Liza Dulitlová, ona bola nájdená tam na tej ulici a hovorí týmto maďarsko-prapodivným nárečím, ktoré je naozaj v tých Košiciach strašne živé. Tak som hneď zavolal do toho divadla, či teda ešte stále platí ich ponuka, ktorú som odkladal rok od roka. A naozaj sme celý tento projekt s istou pani Milkou Zimkovou, ktorú niektorí určite poznáte, pretože ona vlastne je odborník na tento jazyk, tak my s Feldekom sme preložili tú akože proste slovenskú časť. Toto nárečie nám preložila pani Milka Zimková s takým jedným a prešiel to sitom svojim taký jeden košický, prešovský reper, ktorý ten jazyk naozaj ovláda perfektne. A naozaj to v tých Košiciach, kým sa hralo, áno, tak sa tam nedal kúpiť lístok na to, pretože tí ľudia boli nadšení z toho, že nás z javiska počujú proste svoj jazyk, svoje nárečie, ktoré normálne takto používajú na ulici. A aj ich fascinovalo to, že vlastne tej žene, tej Líze sa postupne berie ten jazyk, až ju dostanú vlastne do normálnej televíznej, konvenčnej slovenčiny. Dokonca pani Anička Javorková, pretože ten profesor Higgins to robí kvôli svojej matke, tak prijal zo Slovenského národného divadla to, že tam cestuje do tých Košíc a hraje, účinkuje ako táto matka. A to bol návrat po 20 rokoch a tú hlavnú rolu hosťoval Marek Geisberg, keď už teda som sa o tom rozprával, ktorý je vlastne zosnulého Geisberga syn, ktorý sa rozhodol, že bude žiť v Martine. Nemá rád úplne cestovať do Bratislavy, ale do tých Košíc rád. Tak teraz sme sa dohodli, že budúcu sezónu, že september, október, spolu tam v Košiciach ešte naskúšame jednu vec. Takže tam znova sa teším a znova tam idem. Dokonca aj deti si obľúbili pobyt tam v Košiciach. Keď tam som, tak ich beriem so sebou a babička má radosť. A, tak...
0: a opäť sa hlási o slovo archív. A krásná pohádka.
3: Pojď už domů, Kaj.
4: Jdi si sama, mně se tahle chumelenice líbí.
3: Jsi promrzlý, dej mi ruku.
4: Nejsem děcko a ty nejsi moje chůva. Chci se ještě projít ve Vánici.
3: Smím jít s tebou?
4: Pořád jsi spěchala domů, tak proč si teď na mě věšíš?
3: Kaj.
4: Co se ti nelíbí?
3: Proč jsi takový?
4: Ještě se mi dej do pláče, seber se radši a běž domů.
3: Počkej na mne. Kaj, nestačím ti, neutíkej tak.
4: Podívej, to je krasojízda.
3: Sněhové mračno, nechoď tam, Kaj.
4: Stříbrné sáně, letí jako vichřice a ta bílá krasavice na ní.
3: Má ledový dech, cítím ho až sem. Vrať se, Kaj, to je sněhová královna.
4: Krásná paní. Smím se s vámi svést?
5: Sedni si vedle mne.
3: Kaj, nechoď, zvrazí tě svým dotekem.
5: Nedbej na lidské povídačky, hochu, podej mi ruku.
3: Miláčku, Kaj, ne. Má dlaně z ledu.
4: Chtěl bych držet otěže bílých sobů, dovolíte mi?
5: Dám ti všechno, po čem tvé srdce baží, když se se mnou vydáš do mého království.
3: Kaj, vrať se ke mně. Kaj, můj milý Kaj.
0: No, bylo ti 25, sněhová královna, vzpomínáš na to?
2: Na Karla Weinlicha vzpomínám, jako samozřejmě prostě jeho pohádky ve 2 hodiny v neděli, to bylo to vlastně, na čem já jsem vyrostla, takže jako dítě. To bylo u nás povolené. Já jsem se nesměla dívat dopoledne na televizi, kdy byly pohádky, protože to jsme byli v kostele, ale po obědě tatínek, která mě dovolil, to bylo jediné, co jsem snad směla. Jinak my jsme se ani nesměli číst doma. Můj tatínek všecko směřoval k té hudbě, takže vlastně, když jsem třeba s ním jela autem, tak on mě zkoušel z dominantních septakordů a když třeba večer bylo volno, my jsme se moc na televizi nedívali, tak mě tatínek zkoušel z oper, z obsahu oper, ale ty pohádky v neděli ve 2 hodiny, myslím, že začínaly, tak to bylo něco, co se u nás jako smělo a znělka Hajaji, to nahrál můj tatínek, ta pořád vlastně zní, nevím ještě, jestli vůbec existuje večerníček, tenhle ten Hajaja v Českém rozhlase, ale tu nahrávku slavnou nahrál můj táta.
0: Má Veronika Žilková a Martin Čičvák čas na koníčky, máte nějaké osobní koníčky? Vejdou se vám do života?
1: Tak Veronika má koníček děti, já mám taky koníček děti. Jo, takhle, aha.
2: Já mám opravdu koně jako zvíře.
0: Stalo se, jo, že ty máš svého koně?
2: Ano, na kterém jezdí má dcera. Je to můj majetek.
1: Kde bydlí ten kůň?
2: Bydlí v Suchdole. My jsme měli už je to druhý kůň, jeden kůň bydlel u nás na zahradě, to byl minikůň a teď teda máme velikýho koně a ten bydlí ve stáji a já musím říct, že vlastně je to pro mě úplně nový svět a protože tu holčičku, tu poslední, co máme s Martinem Stropnickým, vlastně jsme měli hodně pozdě. Ona chudinka ve svých 15 letech má seniory, rodiče, tatínka už důchodce, maminka letos půjde do důchodu, tak jsme jí dovolili koně a jenom se o ní bojíme. Mhm. Takže můj kůň je vozitý na koně a tam trpět tím, že se na ní dívám a pak za to smím třeba vykydat stáj nebo přivízt seno nebo zajet s ní koupit nějaký, nevím, čabraky nebo jak se to jmenuje, abraky, čabraky. Ale takže to je teďkon můj hlavní koníček.
0: Martin?
1: Já bych jako považoval psaní za svůj koníček. Já prostě, jelikož vlastně režíruji docela frekventovaně, tak na to mám málo času a vždycky se těším, že prostě něco můžu. Mám to vlastně z toho všeho tak nějak nejradši. ty 3 hodiny denně si najít čas, jako nemám ho samozřejmě.
0: Tak to není ale úplný to... koníček, to je součást tvého kreativního žití, denně píšeš.
1: Ne, nepíšu denně, ne, to ne, to ne. To ne, to právě, že to psaní je, jako i ten román jeden, který jsem teda napsal, i to potřebovalo vlastně mít 2 měsíce nebo 3 úplně jako jiný režim. Kdo jako píše, tak ví, že jenom dostat se do toho stavu, že to člověk jako může začít dělat, trvá hodinu, pak to vydrží člověk dělat 3 hodiny velice intenzivně, ale nesmí pípnout ani mobil, nesmí vlastně člověka nic vyrušit a pak tak ještě se z toho dostává člověk tak třeba 30 minut. Takže ono to je práce na 4-5 hodin, a to, ale nikto nesmí být okolo, nikto nesmí, jako úplně intimná, tak to je vzrušující a krásné.
0: Asi nemají chalupu, nebo máte chalupu?
1: Máme chatu,
0: a
1: máme chatu
0: manuálně zručný
1: na Kocábě, sám ji trošičku opravuji. Mám přímořeznou pilu vlastním brusku a tak dále. To
2: se mi nechce věřit.
0: Ano, mě taky ne.
1: Ano. Teď už ale, jelikož ji opravuji sám, tak je už ta chata je vlastně připravena na to, aby anglické slovo wrecking ball, čili taková ta černá koule, kterou jeřáb donese na bourání domu, jak víte, kterou myslím, tak ta chata je zralá na to, aby teď přišla tahle černá koule, zbourala ji a nechali jsme si tam něco, až jednou si to budeme moc dovolit. Tak to. Děti to tam mají rádi, my to tam máme rádi, akorát prostě je to, jak by, krásné české slovo, je to sflikované riadně. Teda.
0: Veroniko, a cestování je tvoje vášeň, tvůj koníček, vůbec, Izrael, ne? To je teď tvá země.
2: Ano, to ano, ale jinak můj koníček je také psaní, takže já letos třeba píšu 2 knihy, ale přesně já jsem strašně ráda, že to Martin říká, já furt nemůžu najít ty hodiny, kdyby na mě nikdo nepromluvil. Moje první kniha, kterou jsem nikdy nedokončila, se jmenovala A mami a nikdy jsem ji nedokončila, protože vždycky jsem začala psát, se ozvalo A mami, můžeš mi říct? A následovaly dotazy dětí. Tak teďkon se to jmenuje o svaté zemi, nemenuje se to o svaté zemi nesvatě, ale jmenuje se to o svatém nesvatě. A ráda bych vlastně udělala takový jako knihu fejetonu, už jsem podepsala smlouvu, o tom, co jsem si myslela, když jsem byla mladá a co jsem si o svém životě myslela poté, co jsem navštívila svatou zemi. Protože ta svatá země opravdu... Je to nějaká pouť a asi by ji měl každý prostě ve svém životě vykonat. Netušila jsem vůbec, co to pro mě bude za velké téma. Protože doteďka jsem pořád jenom někomu sloužila. Pořád jsem jenom mila nějaký botičky a vařila nějaký večeře a učila se nějaký text, který jsem tak nějak řekla a zase jsem utíkala domů mít ty botičky a vařit ty večeře. A vlastně jsem si s hrůzou uvědomila, že jsem ve 23. porozením prvního dítěte naskočila do nějakého vlaku, v kterým jsem do svých 55 jela a vůbec jsem neměla čas žít. Furt jsem jenom točila. Jsem natočila, já nevím, 500 filmových a televizních rolí. Já jako vlastně, ani tím, že jsem nechtěla být herečka, tak mi to vlastně bylo fuk, jo. Víc jsem prožívala těch 5 porodů svých dětí a víc jsem prožívala ty neúspěchy dětí a prostě nemoce.
0: Milostné vzněty taky.
2: A milostné vzněty a všecko. A teď vlastně poprvé jsem jakoby se dostala z dosahu té rodiny, jenom s tou nejmladší. A najednou jsem byla roka půl v zemi, kde jsem najednou mohla začít přemýšlet, vzpomínat. A najednou jsem zjistila, že jsem ten svůj mozek zastavila v těch 23, pak jsem sloužila. A teď vlastně najednou se můžu na ten svůj život podívat z této optiky návštěvy svaté země.
0: Takže teď zazní nádherná hebrejská píseň, v Izraeli všichni znají.

0: dozněla Havana Gila, slavná hebrejská píseň o radosti ze života, to by se stýská po Izraeli.
1: Mně se stýská po Izraeli, v Izraeli se nepřipíjí na zdraví, ale lachaim na život. V Izraeli je strašně cítit láska k životu. Je to země, kam je potřeba jet si odpočinout od Evropy, protože tím, co ten národ zažil už od Starého zákona přes Hitlera, tak je to vede k strašné skromnosti a k strašné radosti z každého okamžiku. A v Izraeli se říká, že každý den je dost dobrý na to, aby se stal vaším svátkem. A to je samozřejmě věc, která mi tady chybí. Tady v Čechách, kde myslím, že si toho života, jako kdyby si lidi tolik nevážili. Tady boj o život se teď stal vlastně podivným politickým bojem a trošku se zapomnělo, že jde opravdu o život. Ale v té Izraeli, ač mají teď čtvrtý předčasný volby během 2 let, tak prostě boj s covidem je věc boje o život, kterého si vážejí. Toho života po těch velkých ztrátách, co měli díky holokaustu, tak si prostě vážejí každýho života. My prapodivně ne.
0: Tak a co máme před sebou? Naše hodinka se pomalu blíží k závěru. Na co se lze těšit?
1: No já se hrozně těším, až začne hrát divadlo Ungelt, protože můj syn Vincent tady hraje a musím říct, že tady chytil takovou zvláštní, asi to, co vy jste měl v mládí. On z něho je avantgardní umělec a on odmítá hrát kdekoliv jinde. A když mu volají z televize a nabízejí mu seriál, když mu nabídli pohádku v české televizi, seriál na jiné televizi, a on prostě, pro něho je všecko málo umění. A já jsem z něho úplně zoufala, protože myslím si, že už za chvilku možná i sní stůl a židle, protože prostě nebude mít vůbec žádný peníze. Ale Ungelt je taková laťka umění v Praze.
0: Ale tady se nehraje zadarmo, Veroniko.
1: Ne, ale vy nehrajete, takže já se těším, až otevřete a budete hrát. Ale já tě jenom chci vlastně teď ti pochlebovat tím, že pro mladého herce moc hrát v Ungeltu je tak vysoko si postavit laťku, že se prostě pod to žádná televize už jako nevejde, protože ta laťka je tak vysoko, že on prostě odmítá jakékoliv jiné spolupráce, protože Ungelt je Art of Prague.
0: Čičváku, lepší tečku za touto hodinkou, promiň, nevymyslíme. Takže
2: já děkuji, že jsem tady mohl s vámi být. Veroniko, budu se těšit, až zas spolu začneme něco dělat, protože bych se na to těšil.
1: Já moc děkuji i Martinovi a samozřejmě děkuji divadlu Ungelt a Milanovi za pozvání a vlastně se omlouvám, že jsem byla taková lavina.
0: Ne, prosím tě. Buďme jací jsme.
2: Lavina je kompliment, Veroniko. Jo? To přece.
1: Když to přežijete, tak ano.
0: Takže se loučí. Přežili jsme Veronika Žilková, Martin Čičvák, loučím se i já, principál divadla Ungelt a průvodce pořadem Milan Hein. Naslyšenou.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.
2: Naším hostem v rozhlasové kavárně je dnes, jak to říci, četař ze 60. let. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
2: Chtělo by to rozklíčovat, pane Renčíne.
3: Ale tak já jsem se vrátil ze křtu knížky, kterou jsem ilustroval. Je to knížka Michala Verniše, jmenuje se Modrá knížka aneb Jeblomu. Já jsem tehdy dostal nabídku ilustrovat, takže jsem si tu knížku přečetl a tak se mně zdálo, že těm situacím rozumím a že dokonce jsem cítil jisté oprávnění, že já jsem ten člověk, který by ji mohl ilustrovat, i když na rozdíl od Michala Verniša tak tu modrou knížku nemám, ale strávil jsem 2 roky základní vojenské služby na Slovanech v Plzni.
2: A ta 60. léta?
3: No, když jsem tam přišel na křest té knížky, tak z dálky na mě volali: pane Renčín, vítejte, vypadáte jako ze 60. let.
4: Tvoje postavičky jsou z počátku 60. let, nebo možná dokonce...
3: Začalo to tenkrát někdy asi v roce 62, 63. Hmm. Ovšem, ty postavičky, kdybychom je tu měli před sebou, tak byly o něčem jiném, protože ať člověk chce nebo nechce, tak tam dochází k jistému vývoji té kresby.
4: No a doba byla jiná trochu.
3: No, doba byla samozřejmě úplně jiná.
2: V jednom vašem rozhovoru jsem zaznamenal řádky, ve kterých mluvíte o Vladimíru Jiránkovi. Ta otázka byla, který se potěuchla, jestli mezi vámi byla a je rivalita. A vy jste spíše řekl, že v počátcích byl ochoten vám poradit.
3: No, to dokonce, když už teda jsme se bavili o těch letech vojenské služby, tak já si velice dobře vzpomínám, že když jsem nastupoval, že jsem tehdy v Praze se stavil ještě v redakci, abych naposledy se rozhlédl po redakčních zdech a navštívil takové ty redaktory. A v redakci Mladého světa jsem potkal Vladimíra Jiránka, tak jsem mu říkal, že jedu do základní vojenské služby. Tak jsme pak spolu seděli asi 3 hodiny někde v nějaké restauraci a povídali jsme si. Jiránek tehdy pro mě byl už takový pojem, protože on přece jenom začal publikovat o pár let dřív, takže já jsem k němu vzhlížel jako k výtvarníkovi, kterého si vážím.
2: Mě by, pane Renčíne, zajímalo exemplárně, jakým způsobem kreslíř uchopí text. Vy jste se zmínil o tom, že jste

0: ty třeba přečetl tu knížku, tu modrou knížku Vernišovu, a že se vám zdálo, že text vás oslovuje, že máte co k tomu dodat. Co to znamená? Vám nad těmi řádky naskakují už postavičky v určitých situacích, nebo jak to probíhá ve vás?
1: Normálně to není nic vzácného, že člověk dostane do ruky rukopis s nabídkou ilustrací, pak si ten rukopis vezmete, začnete si v něm listovat, číst jako uhlopříčně nejvíc, abyste se dostali co nejdřív na druhou stranu toho rukopisu, no a zjistíte, že buď je to váš šálek čaje, nebo to není prostě. Když jsem četl toho Verniše, tak jsem si říkal, no to by nebylo špatný ilustrovat, protože by si člověk naledat co vzpomněl ze svého času vojenské služby.
0: To znamená, že vyhmátnete nějakou situaci z té knížky nebo něco, co jste v podobném kontextu prožil vy sám a zobrazíte na papíře?
1: Spíš celková taková ta frekvence toho psaného slova, že vás osloví. Hmm. Ale jako nedělejme zase z knižních ilustrací něco, jako že stavíte nějakou takovou honosnou budovu, chrám nějakého výtvarného umění. To v podstatě ne.

0: Bylo řečeno, že kreslíš a ilustruješ 30, možná 35 let. Jak tohle prožíváš, právě to plynutí času? Existují, já nevím, ekvivalentně dlouho kapely, třeba Spiritual Quintet. Tam je si člověk vždycky jist, když jde na koncert, že uslyší dobrou muziku, ale už to není velký ohňostroj, velké překvapení. Mm-hmm. A ty přece musíš neustále každý den, každý týden přikládat pod kotel, aby ještě lidi hledali Renčína.
1: Když to srovnáváš s těma kapelama, tak tam dochází k takovému jednoduchému efektu u těch kapel, že ty muzikanti se mají vzájemně začas plné zuby. Dochází tam k ponorkové nemoci. Když je člověk sám, tak nemůže dojít v podstatě k žádné ponorkové nemoci.
0: Dobře, ale ti tví dlabáčkové nelezou ti na nervy už postupem doby?
1: Ani ne, ne.
0: To přece taky může vytvořit ponorkovou nemoc tuhle situace, ne?
1: Já nevím, jak bych řekl. Třeba Vlasta Zábranský kdysi napsal, že takováhle věc, jeho kreslený humor po novinách a časopisech, že se dá dělat tak maximálně 5-6 let. Mně to nepřišlo, mě by ta doba 5-6 let přišla zatraceně krátká a musím říct, že ještě dneska mě to velice baví. Pokud mě něco otravuje, tak protože moje povinnost je po ránu si rozevřít ty noviny, listovat časopisy, noviny. Někdy mám chuť to vzít, zmuchlat, hodit to do koše, protože mě ta politická scéna mě otravuje. Ale to nemá nic společného s tím malováním. Pak se uklidním, sednu ke stolu, začnu si kreslit a tam jsem doma, tam jsem v pohodě.
2: Co vidíte z okna Hradci Králové, když sednete ke stolu?
1: Hradci Králové z okna teďka vidím poměrně dost, protože se dívám směrem na Jiráskovy sady, vidím tam trávník. Hmm. Horší je to potom z jara, když začne se obalovat dříví. Před domem jsou obrovské kaštany, takže mě začnou tak stínit, že tam v podstatě nevidím a musím u svého psacího stolu celý den svítit.
2: Uvažoval jste někdy o tom, že byste přesídl do Prahy? Přece jenom jednodušší styk, když ne s redakcemi, tam se dá faxovat nebo e-mailovat, ale s lidmi. Lepší pro kšeft.
0: No, pak on se odstěhoval do Orlických hor.
2: No, já vidím.
1: Ale... No, je to věc názoru. Abych si řekl naprosto upřímně, když jsem přemýšlel, že jsem měl z Hradce odejít, tak to bylo v době, kdy jsem měl v Hradci trestní stíhání.
2: A co šlo?
1: No, že jsem bez souhlasu československých úřadů publikoval své kresby v zahraničí. Oho.
0: Dokonce v pornočasopisech.
1: No, oni tehdy říkali, když to třeba bylo v Pardonu a tam na druhé straně byla třeba taková dívka nahoře bez, tak jako to byl pro ně pornočasopis.
0: No, samozřejmě.
2: A oni vlastně vyžadovali souhlas a kam jste měl ten souhlas jít žádat za toho bolševika?
1: No,
2: vlastně,
1: tak to naštěstí,
2: co jste měl dělat?
1: Tam naštěstí se nemohli domluvit. To byla moje záchrana. Z Art Centra lidi, kteří tam přišli jako experti k soudu, tak prostě říkali, ano, ty kresby, pokud by dělal kresby, my bychom mohli posílat přes Art Centrum. Ale jestliže jsou to kresby s textem, tak tam je podstatnější ta základní textová teda část té kresby, ale v tom případě
2: Dilia.
1: To byla Dilia. A díky tomu, že takhle se v podstatě nevyjasnilo, tak to šlo do ztracená. No akorát, že jsem nesměl teda vlastně 4 roky publikovat.
0: Ano. To bylo tedy období, kdy jsi uvažoval o tom třeba, že by se chtěl ztratit ve velkoměstě.
1: Když jsem měl takové ty problémy a pozvánky, že mám jít k výslechu tamhle a tohle, a tak jako jsem říkal, proč já tenkrát jsem neodešel z Hradce, v Praze bych se ztratil.
2: Jaká to přesně byla léta, pane Renčíne?
1: No tak to trestní stíhání mi začalo v roce 1974.
2: Čím jste se ty 4 roky živil?
1: No nejdřív jsem myslel, že to nějaké rozumění, furt jsem si to nedokázal nějak srovnat, protože se mi to zdálo všechno takový naprosto zhovadilý, celá ta žaloba, takový ten obřad okolo toho, ty domovní prohlídky a sepisování majetku.
2: Ostatně kdo vás zažaloval? Český stát nebo kdo?
1: No žaloba jménem českého státu. Já nevím, kde jsem teďka skončil.
0: Československého státu.
1: Jo, takže jsem...
2: Zprvu jste to nebral až tak
1: že jsem to nebral,
2: stuha.
1: Čekal jsem, že se to nějak změní, jenomže na poradě šéfredaktoru okamžitě, jakmile jsem měl tyhle problémy, tak oni neřekli přímo, že nesmím publikovat. Ale je něco s tím Renčínem. Takže když já potom celý to trestní stíhání po několika letech byl zastavený, tak jsem se obrátil na Český úřad pro tisk a informace a říkal jsem, když teda jste mě zakázali publikovat, tak byste zase mohli zařídit nějak po těch redakcích. A oni řekli, my vám nemůžeme povolit publikování, protože my jsme vám to nikdy nezakázali.
2: Roztomilé. A čím jste se tedy živil, když vám došlo,
1: no,
2: že
1: tak
2: je
1: z kraje teda jsem jako byl doma, tak jsem si studoval právní takový předpisy a autorský zákon. Ta doba byla i taková, že když jsem třeba přijel za nějakým věhlasným právníkem do Prahy, tak jako když jsem ukazoval žalobu, tak on mi říkal, pane Renčín, tohleto, bych rozbil během 5 minut. A já jsem na něj se díval s takovou nadějí a říkám, tak pane doktore, zúčastníte se, pomůžete mi? A on říkal, já to neudělám, protože mám ženu a 2 děti. A všichni říkali, a co je zatím, co je zatím?

0: Jaký jste ročník?
1: 1941.
0: Válečný ročník.
1: No, tak já jsem dokonce říkal, někde jsem měl nějaký rozhovor, tak jsem říkal, že jsem se narodil několik hodin před útokem na Pearl Harbor.
0: Co z vás chtěli rodiče mít? To mě vždycky zajímá.
1: Rodiče ze mě chtěli mít takového počestného člověka, proto třeba vůbec nebyla moje záležitost, že mě otec někde přihlásil ke zkouškám na obchodní akademii. Já jsem měl zájmy úplně jinačí a vůbec mě to nezajímalo nějaké učení. Já jsem si udělal takový svět sám pro sebe, byla v něm literatura, i ten zájem o výtvarné umění tam byl, ale to jako se mému otci dvakrát nelíbilo. A když jsem mu přinášel třeba své verše nebo své první kresby, tak jako se na to podíval a vždycky se držel při zemi a říkal mi, nech toho. Jsou lidi, kteří to dokážou psát líp, stejně tak kreslit. No pravdu, samozřejmě, to dokážou i dneska. Ale tak jsem se zhlédnul v tom kresleném humoru, zalíbilo se mi v něm a zůstal jsem tam.
2: Ale vlastně rád. Nejvyšší dosažené vzdělání je účetní, ano?
1: No, tak mám obchodní akademii.
0: Čím byl váš otec ostatní?
1: Otec byl úředník.
0: Čili měl spíš blíž k tomu exaktnímu způsobu.
1: Samozřejmě, on by mě rád také viděl na takovém místě. No, tak jako se díval vždycky s podezřením, že se mu z toho začínám nějak odchylovat už výběrem knížek, které jsem si nosil domů a tak jsem ho dost překvapoval.
0: Co to bylo třeba tenkrát v těch pubertálních letech?
1: V těch pubertálních letech, no, to byla taková přehlídka knížek naprosto nesourodých od Plavčíku, kapitána Bontekova, Verneovek ještě s ilustracemi Zdeňka Buriana. To jsem byl tak hloupej, že když jsem se na to koukal, tak jsem si říkal, kde oni se brali tak pěkný fotografie. No a tak samozřejmě, jak jsem přečítal to, co jsem měl na dosah, tak jsem se pak začal zapisovat do různých hradeckých knihoven, natáhl jsem toho domů čím dál víc. A byla to chyba, že tenkrát třeba otec mě nedělal v tom jistou takovou základní selekci, že jsem ztratil spoustu času. Když mi otec řekl, tak už zhasnout a spát, tak jsem zhasnul pod peřinou s baterkou, jsem pokračoval dál ve čtení. Ale snad si tohle to musí každý potom vytřídit sám.
0: Ještě jeden dotaz. Vy jste tu pubertu nebo středoškolská studia prožil vlastně na sklonku 50. let. Jak vypadala tehdy vaše zábava? Chodilo se někam aspoň tancovat tajně na rock and roll nebo
1: chodilo
0: konopí
1: se.
0: Asi nebylo ještě, víte?
2: Ne.
1: Já jsem o ničem takovém nevěděl.
0: Já nevím ani dneska, ale budíš.
1: Tu a tam se šlo, to byly takový ty čaje a mě to dvakrát nebavilo.
0: Byla to nuda v podstatě?
1: Mě to nebavilo, mě spíš bavilo teda taková dobrá hudba se produkovala v Hradci Vyráskových sadech, kde tehdy hrál Miroslav Kefurt, kytarista. No a s ním tam tehdy třeba zpíval Hála, tam jako nás to táhlo, ale jinak ty odpolední čaje na Střeláku a tak, to mě nic neříkalo.
2: Dobře, tam byl Miky Volek, to byla generace Pavla Sedláčka, začátek 60. let a to se rozbíjely židle a sály se demolovaly. To přece byla taková doba, já nevím jak v Hradci, ale v mém rodišti ano, ve velkém.
1: Asi se to u nás dělalo taky, ale já jsem u toho nebyl.
0: Chtěl jste něčím být v té době? Měl jste na střední škole představu, že teda budete slavným spisovatelem nebo rentiérem nebo co já vím?
1: Ne, to ne. To jsem měl takové ty dětské sny, že třeba bych chtěl být hvězdářem nebo strojvedoucím. A potom, jako co budu dělat, jednou to mě dvakrát nezajímalo, protože jsem se obklopil takovým tím světem knih a to bylo všechno pro mě.

0: Totiž jedna věc mě napadá nad tvými kresbami, ale tak jak si vůbec nad touhle produkcí. To přece není ženská záležitost.
1: Co?
0: Znáš nějakou autorku kresleného humoru?
1: Jo, humor kreslený.
0: Humor kreslený a vůbec jak to vnímají ty ženy? Jak reagují ženy na tvou Marii?
1: To je velice slabý led, na který se pouštíš.
0: Prosím tebe, aby
1: to už bychom
0: něco
1: museli teda začít se zmiňovat o smyslu pro humor, který mají ženy. Já si myslím, že pokud je o smysl pro humor jako takový, tak jako nezůstává nějak pozadu.
0: Ano, s tím souhlasím, ale proč
1: pokud je o tvorbu, no tu a tam se myhla nějaká výtvarnice v tomhle žánru, co já vím, tak asi 4-5 jich bylo.
0: V cizině nebo tady?
1: Tady u nás, mám na mysli naše autorky, už je nebudu ani vyjmenovávat, protože už si ani nespomínám, jak se jmenovali křestními jmény, ale já nevím, čím je to, že to je tak vysloveně mužská záležitost.
2: Ale je to zvláštní téma, hodné pozornosti, protože shodujeme se všichni tři, že je mnoho žen, které mají smysl pro humor, jako je mnoho mužů, kteří ho nemají, vidíte. Takhle to dělit nebudeme.
1: Ano.
2: Jak to, že žena nemá tu potřebu, aspoň některá, přetavit ten smysl pro humor do těch kreseb?
1: Možná by taky nemohli dělat takový razantní humor, tak jak to třeba člověk někdy dělá s těma textama, že oni třeba, jak jsem si všiml, tak některé byly v téhle oblasti byly pilné a myslím si, že odváděli dobrou práci, ale ten humor byl až takový příliš jemný, někdy takový poetický humor, beze slov samozřejmě, ale takovou tu razanci těch textů a tak, to jako ženy přenechali nám.
2: A vy, když nám to pořád nedá, kreslíte tu svoji postavičku, tak už máte v hlavě ten text, co pod ní napíšete?
1: No samozřejmě.
2: To už je vám jasné, co řekne?
1: Musím to tak mít, protože nemůžu začít kreslit s tím, že teprve během té kresby.
2: Doplníte slogan.
1: Bych vymyslel to, co na tom obrázku
2: bude. Tak naopak, vy máte ten slogan, těch několik slov, ty dvě větičky hotové v hlavě předtím, než ho kreslíte.
1: No to už mám jenom
2: na papírku. Svým gestem a vzhledem.
1: A tak než začnu kreslit, tak se na to ještě šestkrát podívám, jestli to stojí za to, protože někdy se stává, že začnu kreslit a najednou zjistím, že to není nosný celý. A ta kresba je potom samozřejmě k ničemu. Když vidím, že jako by z toho něco mohlo být, no tak začnu kreslit ten obrázek tomu a než k tomu ještě připíšu ten text, tak ještě nad tím sedím a ten text si napíšu na papírek takhle, potom vyhodím některá slova, zkracuju ten text nebo hledám synonyma. Prostě, aby to bylo co možná nejúdernější.
0: A máš těchto textů, těch sloganů nebo těch základních nápadů, máš do zásoby hodně?
1: Ne.
0: A nebo to přijde prostě jeden a teď to namaluješ a zase?
1: Třeba, co vím, tak teď tam na stole někde se povalují asi tři papírky, kde jsou napsané tři nápady.
2: O tam mluvil o té možné tvůrčí samotě, řekněme, nad těmi postavičkami, nad tím papírem, nad tím stolem. Zmocňuje se vás občas třeba pochybnost nad tím, jestli je to vůbec vtipné?
1: No, velice,
2: to, co děláte?
1: Velice často.
2: Je to mučivé? To se musí být, ne? Člověk si říká, no tak mně to připadá legrační, ale co když je to ve skutečnosti úplná ptákovina? Co když se nikdo jiný než já nezasměje?
1: A to se mě taky stávalo, že třeba jsem nakreslil obrázky, jo, a teďka jsem chtěl, aby do počtu tam ještě byla jedna kresba. A oni třeba ty všechny kresby vzali a tu, kterou jsem tam dal jenom já do počtu, tak tu dali třeba na titulní stranu, anebo na té stránce jako hlavní takovou kresbu. Já jsem říkal, jež, teď já jsem ji tam dal vlastně jenom do počtu, jenom abych chtěli šest kreze, poslal jsem šest, nechtěl jsem poslat pět. A vůbec jsem s ní nepočítal, myslel jsem, že z těch šesti si vyberou čtyři a tuhle tu, že dají automaticky pryč. A oni vybrali a řekli, že byla nejlepší.
0: Já bych se ještě možná vrátil k té ženské tematice, už tedy nikoliv z toho autorského hlediska, ale ty tam máš postavu Marii, viď? A kladeš těm dlabáčkům a rambouskům do úst nejrůznější věci, které dost možná mohou vzbudit, když ne asociace, tak přímo odpor žen. Já si pamatuju na nějaký vtip.
1: To už bych neudělal.
0: To už bys, ale
1: v tom já jsem opatrný, protože ta doba se skutečně změnila a taková ta dřívější razance.
0: Pamatuješ tehdy ten vtip, který vzbudil nějakou pozornost? Tam on se dívá nějak před Vánocemi, tak
1: jo,
0: na ty zahrádce.
1: Ano, budu tě muset na pár dní zavřít do sklepa,
0: protože
1: Marie.
0: Protože Vánoce jsou dny míru a pokoje.
1: Jsou svátky klidu a míru.
0: Tak.
1: No dobře, ale
2: a to vzbudilo rozhořčený ohlas různých Marií.
1: Někomu se to mohlo nepříliš zamlouvat. No, ženy na tohle byly vždycky citlivější a já si myslím, že jsem tam velice záhy rozeznal jisté nebezpečí a že jsem vycouval do předem připravených pozic. Já třeba krátce na to jsem namaloval takovou kresbu, jako jak ta žena doma se oboří na svého muže, který sedí u televizi, hnípe a říká mu, taky by tvé mozkové buňky mohly odumírat tišeji. Jo? A že jsem na to neměl třeba nějakou reakci, že by muži my...
0: A tvoje žena, zpěvá, která se nemenuje Marie, viď, je jakýmsi cenzorem v tomhle směru? Ne, dívá se ti přes rameno a říká, no to z přepisku, Vladimír.
2: To my ženy nezbaštíme.
0: Tak.
1: To ne, ale já už to skutečně nedělám teďka.
0: Ale dobře, jako... jistě.
2: Vycouval.
0: Vycouval.
1: Vycouval jsem, protože se mně zdá, že ta doba se skutečně změnila a je zbytečný se chovat a psát nebo kreslit tak, jak jsem kreslil před 20 lety.

0: Já se vám přiznám, pane Renčíne, že občas mám potěšení uvádět koncerty takzvaně vážné hudby a často cituji jeden váš vtip, kdy ten váš pandulák říká: Marie, jestli mě nevyslechnete, tak půjdu domů a pustím si vážnou hudbu. Protože tak vnímám postoje české populace k této muzice, jako cosi smrtelného a frakounského. Vnímáte to podobně? A posloucháte vy tuhle muziku vůbec?
1: To už je asi nějaká kresba staršího data. To,
0: ano, to několik let, nepochybně.
1: No, to byste možná musel přidat. No, takhle, já jsem dřív třeba, když jsem kreslil, tak jsem poslouchal hudbu, ale pokud jde o tu vážnou hudbu, já jsem se moc daleko nedostal nikdy. Já tak tomu Vivaldimu a tak ten Mozart a nebo se mě líbil Beethoven, takové ty klasické.
0: Prostě ty směsky do samoobsluh, to by bylo pro vás jako dobrý dárek. A nic ve zlém.
1: Dřív jsem třeba poslouchal, když jsem kreslil, tak jsem poslouchal třeba skupiny různé. Potom s přibývajícím věkem už potřebuji k té práci klid, takže neposlouchám vůbec nic. Hmm. Ruší mě to.
0: Posloucháte ten kaštan před okny.
1: Dá se to tak říct.
2: Bylo řečeno, že se ta doba velice proměňuje. Ty sám říkáš taky, že to už bylo hrozně dávno a tak. V čem je to vlastně nové, co děláš? Jak pociťuješ nějaký ten třeskot událostí, na které víceméně reaguješ vždycky? Krásný vtip, který by v 60. letech nemohl vzniknout, jak tam stojí Dlabáček s tím svým kolegou na dvorku a říká: Marie, kdyby někdo volal z Bruselu s žádostí o odpověď na to, jak dělat tu hospodářskou a mezinárodní politiku, tak vzadu kydám hnůj nebo něco takového, ať přijdou za mnou. Toto je soudobý vtip.
1: Když přišel 89. rok, tak se na mě přátelé a známí dívali až soucitně, protože říkali:
0: o čem budeš?
1: Co to budeš dělat? Svoboda, demokracie a takhle. A já jsem jako skutečně nevěděl, jak se to bude dál vyvíjet, ale pak jsem velice záhy zjistil, že těch témat rozhodně neubude, že jich naopak ještě bude mnohem a mnohem víc. A ten stav trvá pořád.
0: Pociťujete přece úlevu, že jste mnohem méně vystaven tlaku, který bych nazval cenzorní. Ten přece odpadl. Strach před vrchností z politických vtipů nebo laděných takto provokativně odpadl. Je tady nějaký jiný strach? Má ten či onen deník svoje zaměření, do kterého, když se nevejdete do jejich názoru, tak jste bez práce? Jsou jiné tlaky,
1: samozřejmě,
0: jiné nebezpečí?
1: Jistě jsou, ale jako, že bych třeba při práci myslel na to, jestli tato kresba by v té redakci třeba neprošla, radši se držet víc při zdi a tak. To ne, to já si dělám, co chci, a pak ta redakce buď to vezme, nebo to nechá, dá to stranou a já si to pak za čas z té redakce odnesu domů a buď to překreslím, nebo s tím udělám něco jiného, ale rozhodně podobné tlaky, že by na mě byly, to ne.
0: Jako
1: to
0: tehdy.
2: A tak může se maximálně s tebou některá redakce rozejít, protože to nejde do vydavatelského záměru Ringiera nebo něco takového.
1: Ano, tak. To bývalo vždycky.
2: Jasně.
1: No, když jsem kdysi před lety dostal nabídku Playboye, tak jsem, ne toho českého, to bylo ještě v roce raz dva, tak jako jsem si myslel, no tak to Playboy zahraniční, tak to se asi spletli, tak jsem jim něco nakreslil a k tomu jsem jim napsal takový dopis, že si myslím, že jsem o trošku někde jinde, a oni jako mě napsali potom, že těch pár obrázků otisknou, ale že jsem skutečně někde jinde. V tom Playboy mají největší šanci takový ty obrázky, které jsou
2: trochu lehtivé,
1: brány z jejich provenience a moc na přemýšlení ne tedy.
2: Vladimíre, jak je to s českostí tvých fórů?
1: S českostí? Několik let jsem se spíš živil v zahraničí.
2: A musel se to hodně přizpůsobit jejich vkusu, anebo si mohl uspět i s těmi svými lidovými postavami?
1: Ne. Tak tam jsem musel teda začít kreslit něco úplně jiného. A hlavně jsem tedy začal posílat do zahraničí obrázky bez textu, protože texty, to můžeš mít sebe lepšího znalce dotyčného jazyka, a pokud nemá zrovna nějaký specifický, výjimečný smysl pro humor v tom překladu, tak ti to zpravidla vždycky zadupe. Už tím slovosledem, třeba v němčině, sloveso nakonec a takhle, pokud tam nemůžeš s těma slovama zacházet jak chceš, tak ten text stvrdne a je to takový, ztratí se z toho spousta procent takové té vtipnosti a je to k ničemu.
0: Jan Masaryk říkal, že umět opravdu skvostně cizí jazyk znamená dokázat z něj vyprávět vtipy. A ono je to skoro nemožné pro člověka, pro kterého to není.
1: No a potom je řada obrázků, kterým třeba lidi na západě by vůbec nerozuměli.
2: Řekni mi, jaké vtipy vlastně tiskne časopis atomových vědců v Chicagu, kam ty maluješ?
1: Už jsem to musel nechat, protože jsem chtěl hlavně teda vycházet v českých novinách a přece jenom je to z ruky.
2: Já vím, ale jaký humor vlastně mají atomoví vědci?
1: Buď máš k té tematice, o které chceš něco nakreslit, máš co říct, anebo nemáš.
2: Tedy to byly takové ty vědecké.
1: No, samozřejmě. Aha, no a já jsem kreslil, pak jsem kreslil ještě do anglického New Scientist a především léta jsem teda kreslil do vědecké rubriky Die Zeitu. Tam už taky nekreslím, protože mě to publikování v našich novinách a časopisech dává tak zabrat, že už bych neměl sílu na to publikovat někde v zahraničí ještě. Třeba je to chyba, nevím.

0: Využil jste těch 10-11 let po sametovém převratu k tomu, abyste do ciziny cestoval? Vzal jste si na to vůbec čas? Měl jste chuť něco projet? A když tak proč a co?
1: Tu a tam jsem někde byl, ale spíš jsem byl jako takový běžný turista, nikoliv abych se snažil někde dostat se, jako abych se tam rozlížel třeba dlouho. To rozhodně ne. Vždycky jsem si říkal, že tahle ta možnost cestovat volně pro mě měla přijít před 20 lety. Už se mě nechce ani nikam jezdit. Už radši si o té zemi přečtu nebo se podívám na nějaký film. Ta představa, že bych někde se trmácel po světě, cestoval takzvaně, tak to už ne. A já už si taky nemůžu dovolit zas tak dlouho někde být v zahraničí, protože když kreslím pro denní tisk, tak potřebuji pořád si připravovat obrázky
0: a kreslit. Být ve styku s realitou.
1: A být u nás tady a rozlížet se u nás, co v zahraničí, mi to není nic platný.
0: Co vás zajímá v tom výtvarném umění v širším slova smyslu? Jaká architektura, jaké obrazy, jaké sochy? Jako kluk jste se tomu věnoval, zajímalo vás to, sledujete to dosud? Před pár dny zemřel Hundertwasser třeba. Znal jste jeho věci?
1: No znal, já jsem se byl dokonce ve Vídni, jsem se byl tehdy podívat před tím domem slavným. A pak dokonce si myslím, že když jsem jezdil na takové ty první zájezdy autobusové, které už dneska nesnáším a nikam jich nejel, tak se stavilo někde za Vídní vždycky u nějakého motelu, který jako navrhoval Hundertwasser, a tam prostě jsme šli povinně všichni, ať jste potřeboval nebo nepotřeboval, za potřebou, a zase se vlezlo do autobusu a pokračovalo se v cestě na jich.
2: No, no, to taky ve Vídní muzeum, že jo?
1: A tam já jsem nebyl.
0: Je to, co třeba on dělal, ta nepravidelnost křivek, ta zeleň v architektuře, je vám to blízké?
1: Jo, já jsem měl rád.
0: Nebo jste spíše technicistní typ?
1: Já si myslím, že z té mé kresby je vidět, že rozhodně k nějakému takovému stylu kresby strohému, akademickému, vykonstruovanému, že jako mám dost daleko, že spíš teda zápolím někdy se základními problémy výtvarného umění i teď po letech.
2: V jakém smyslu?
1: Protože nejsem v podstatě vyučený v oboru, tak jako si myslím, že to tam je někdy znát. No. Já si myslím, že to není na škodu, protože kdybych zase byl odborník v tomto směru, jak se patří, tak bych neměl vlastně co zdokonalovat a usnul bych na vavřínech. Takhle jsem si vždycky říkal, tohle to musíš ještě dohnat a tohle musíš a změnit a tadyhle s tím něco udělat a poopravit tu kresbu, bacha na perspektivu, a člověk se učil za pochodu.
2: Existuje ještě pan Hruboň v Liberci?
1: Pan Hruboň v Liberci existuje a pan Hruboň dokonce, když teda o tom mluvíme, o panu Hruboňovi, tak ten našel moji první kresbu, která vyšla, a teď jsem zapomněl, ve kterém roce. Zrovna? 1958 v Zemědělských novinách, nepodepsaná to kresba.
2: Pan Hruboň je totiž Renčínův archivář. Renčín všecko vyhazuje, ne, všecko asi ne, ale dost si likvidoval svých kreseb, jich je dneska 10 tisíc.
0: Tisíc, nepochybně.
1: No to určitě. Já jsem to počítal tak včetně těch ilustrací pro knížky, pro různé dětské časopisy, no to určitě bude tak o 12 tisíc víš.
2: A on jich má přibližně ve své sbírce. Máš odhad?
1: No, pan Hruboň jich má dokonce víc, než mám já, protože on dokonce nelenil a napsal si třeba, jak jsme se tady bavili o tom časopisu amerických atomových vědců, on si tam napsal a oni mu skutečně poslali kopie toho, co jsem tam kdy vydal. Takže pan Hruboň je mnohem lépe zásobený než já.
0: A ve chvíli, kdy začal sbírat vaše kresby, zakládat na ten archiv, jste se znali osobně? Nebo to byla
1: Začal sbírat ty kresby a já jsem to nevěděl. Aha. Samozřejmě.
0: Že jste zatím, se neznali v té chvíli.
1: Neznali jsme se. Zatímco já jsem je likvidoval, on je sbíral.
0: A pak se ozval i vám, nebo jak jste
1: ozval se mi, protože on jako má rád, když je všechno v pořádku, takže mě říkal, tak si dělá přehled výstav, které jsem měl třeba v roce 83, a že mu tam chybí nějaký takový údaje a on si myslel, že já to vím, že já to samozřejmě nevěděl, to já jsem takovéhle věci nepamatoval.
2: Jak si počíná teď, když máš třeba výstavu na internetu? To si může stáhnout.
0: Do svého archivu.
1: Šlo by to teoreticky. No.
2: Tak to musí být tak, přece podchycené, ne?
1: Stejně tak není třeba, aby, kdyby třeba mě chtěl hledat v denním tisku a kupoval si příslušné noviny, tak tam může si najít na internetu a tam je, co jsem kdy pro ty noviny udělal, co jsem nakreslil, takže to tam je taky v archivu vlastně. Aha.
0: Řadu svých kreseb, jak tomu rozumím, ani nearchivujete, řekněme to rovnou, je vyhazujete. Máte někdy potřebu listovat těmi, které se zachovaly třeba v knížkách a naběhne vám pod vaším vlastním fórem asociace na tu dobu, ve které vznikla, na tu situaci? Řeknu příklad, vidíte nějaký fór svůj vlastní kresbu a řeknete si, no jo, to tenkrát ten Zeman řekl tu zprostňárnu tomu Klausovi a ten Klaus zase řekl, že to řekl Kasal. Naběhne vám to, nebo tenhle kolorit, ten šum, ten smog jde pryč?
1: Já jsem vždycky chtěl, aby ta kresba, když už ji nakreslím, aby měla delší platnost než třeba ten týden, jo? Protože udělat okamžitě třeba na takovou situaci, že ten řek něco, tom já moc nepohybuju, protože já ty politiky ani neumím kreslit. Samozřejmě, že bych se to mohl za nějaký čas naučit, ale je otázka, do jaké míry ty politici zase stojí za to, nebo většina z nich, aby se člověk
0: pracně
1: naučil. Protože vy se to naučíte, on už tam nebude.
0: Jedno velké zobecnění jste měl nedávno v novinách, tuším. Tam píšete, kdy vzniklo zlo, že vzniklo ve stejnou dobu jako lidstvo, jestli ta schoda časová není nápadná. Jste pesimista?
1: No.
0: Vy co bavíte lidi?
1: Pokud je třeba o tu politiku u nás, tak jako nejsem zvlášť velký optimista, nicméně myslím si, že i na špatné konce se musí člověk dívat optimisticky.
2: No ale hlavně tě to docela dobře živí, myslím si, ty směšnosti naší politiky, protože Renčín vlastně reflektuje, on nepotřebuje zveřejňovat výroky z úst politiku, ale vždycky tvoje lidičky nějakým způsobem to komentují.
1: Komentovat,
2: ano.

0: Volný čas to jsou ryby, viď?
1: Když to je trošku možné, tak okamžitě pruty rybářské do auta nebo na pstruhovou vodu projít se okolo řeky.
0: Ty jsi to dokonce zařídil, tuším nějak v rodině, že tvůj syn prodává rybářské náčiní, nebo prodával, nebo něco takového dělal, ne?
1: Stále ještě prodává.
0: Prodává, viď?
1: Prodává rybářské.
2: To zní skoro, že jste mu to přikázal.
1: Vypadá to tak, ale byl to jeho nápad.
0: Aha, zatímco...
1: Já jsem jeho zákazník.
0: Ano, no tomu rozumím. Zatímco dcera, myslím si, je v nějaké centrále pro drogově závislé, ale tam nechodíš.
1: Tam jste jako nepotřebuji být klientem.
0: Ale je to tak, jsou to správné informace.
1: Jsou to správné informace, ano.
2: Vypráví dcera o svých zkušenostech? Víte něco o světě drog? Teď je totiž módní téma, pod co módností se skrývá ta závažnost.
1: Všeobecné věci, ona jezdí také na školy, tak to jako občas se spolu bavíme, ale jinak ne teda přímo o její práci, ne, protože to nic nevynáší ven, žádné informace.
0: Jasně. Ty kamarádiš už dlouhá léta s Miroslavem Horníčkem, a ono tobě tvrdí, že se s tebou úplně nejlépe dlouho mlčí o životě.
1: On působil v Hradci, já bydlím pár metrů od divadla, takže se u nás zastavil kdysi a tak jsme poseděli a povídali a
0: pomlčeli.
1: Pomlčeli a pak jsme se stýkali víckrát. Mirek mi zahajoval výstavy, které jsem měl, třeba i na Moravě, v Buchlovicích, v Brně. Mirek Horníček mi vlastně zahajoval tehdejší výstavu na Staroměstské radnici v 82. v Praze.
0: Výstavu, kterou navštívilo asi 140 tisíc lidí, naprosto něco neuvěřitelného.
1: No tak dneska už by to nebylo možné. Já se na to tak dívám, že je to zahraný. Už nemá smysl se k tomu vracet a říkat, jo, já jsem měl na Staroměstské výstavu, na kterou přišlo. Jo, to prostě je trošku pase. Já dokonce jsem teďka po letech, já už jsem myslel, že ta kniha, návštěvní kniha velikánská ze Staroměstské radnice, že je ztracená. A ona se najednou objevila, vrátil mi jeden kamarád, který měl u sebe řadu let. A tak jako jsem nadzvednul tu první stranu a tak jsem jako se podíval, jak to tam lidi psali, ale hned jsem toho nechal a strčil jsem ji do knihovny dozadu. A už nemá cenu se hrabat, je to jako když se hrabete v minulosti a to není vždycky příjemný.
2: Vám je tolik, kolik vám je, pane Renčíne, to není ani mnoho, ani málo, ale přece jen je to dost na to, aby člověk uvažoval o stáří. Bojíte se nemocí, šetříte si něco, abyste nemusel vybírat z popelnic, chcete žít v těch Orlických horách, protože na nájem v Hradci třeba nebude. Jaké máte představy o svém stáří?
1: Člověk si to nepřipouští, dokud jako.
2: Chyba, řekl by Koukolík.
1: Si myslíte, chyba, že všechno funguje, jak má, tak jako kdo přemýšlí. Já vím, že teda, jak to říkáte vy, je to chyba, že by člověk měl takhle přemýšlet, ale...
2: Já nemyslím, že by to... se tím měl frustrovat, ale...
1: Ale svým způsobem k takovému jednání by docházelo, že by člověk z toho byl nešťastný. To jako je to tež, jako já bych přemýšlel stále o tom, že se probudím a zjistím, že mě nic nenapadne.
2: No fakt je, že vám nehrozí...
1: Když budete nad tím hodně přemýšlet, že teda nic neuděláte, nic vás nenapadne...
2: Tak se to stane.
1: Tak to přivoláváte přímo.
0: A nikdy jsi neměl strach tohohle druhu? Vždycky tě něco napadlo, anebo tě to někdy zradilo jednoduše?
1: A tak strach tohohle toho... Jsou dny prostě, že práce nejde, ale to přeci je v každé profesi. To neznamená, že když nějaký truhlář zkazí někde židli, že to okamžitě skočí z okna. Takže to zkusí příští den znovu, však ono se to povede.
0: Ale za tvými zády stojí noviny a časopisy a termíny s tím související. Ten truhlář si může dovolit dva dny prodlévat a přemýšlet o životě.
1: Já si můžu taky dovolit dva dny. Taky si můžu dovolit dva dny, protože tu forotu na ten týden mám.
0: Jo? A to by neměli v těch redakcích vědět, víš?
2: Já jsem nicméně chtěl ještě dodat, že lidem jako jste vy samozřejmě nehrozí nějaký výrazný předěl ve formě penze. Vy v tom penzijním věku prostě budete dál dělat to, co děláte teď? Předpokládám.
1: No to já nevím, jestli teda budu dělat. Já jsem o tom nepřemýšlel.
0: Šťastný člověk. Všude jsem o tobě četl, že jsi málomluvný, že tvoje výrazové prostředky jsou pero, barvičky a tak. A dneska jsi hovořil ale víc, než je zřejmě zvykem u tebe, nebo jak? Jak si to vysvětlovat?
1: Rozhovory nevyhledávám, v podstatě si myslím, že co jsem chtěl říct, tak to jsem kdy řekl. Pak se mě mnohokrát stalo, že jsem třeba se angažoval, odpovídal jsem na otázky a zjistil jsem, že v novinách vyšlo v podstatě něco jiného, než jsem já řekl. A tak toho vznikla taková únava a abych to tak nějak řekl, umím si představit čas strávený užitečněji než tím, že budu rozdávat rozhovory.
2: To říká i Milan Kundera. Děkujem za návštěvu.
3: Děkujem.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: 야.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

Českém rozhlase 2 Praha posloucháte hudební delikatesy. Písně a orchestrální skladby z nahrávek populární hudby domácí i zahraniční k vytvoření pohodové chvíle u rozhlasového přijímače nabízí Ladislav Tůma.

Hezký den. Týden uplynul a znovu se scházíme nad nahrávkami, které nejsou ve vysílání rozhlasů běžné. Mezi takové patří i písně, které natočila americká vokalistka Sarah Vaughan. Už od dětství prokazovala výrazný hudební talent. Učila se na piano, zpívala ve sboru a při svém prvním angažmá v orchestru skvělého klavíristy Erla Heinze působila nejen jako zpěvačka, ale i jako druhá klavíristka. Její silný hlas a velký pěvecký rozsah byl přirovnáván k operním hlasům, ale uměla zpívat přirozeným způsobem. V roce 1978 vystupovala na dvou koncertech v Praze. Zaposlouchejme se teď do hlasu Sarah Vaughan.

Dospívala Sara Vaughan a máme připraveno nové album tria Antonína Gondolána. Album je nazváno podle úvodní písně Čekej a neplakej. Pamětníci si možná vzpomenou, že tato píseň byla hitem už koncem 60. let. Prodalo se jí na dnešní dobu neuvěřitelné číslo 150 tisíc gramodesek. Když dostal Antonín Gondolán nabídku, aby natočil celé vlastní album, mimochodem vůbec první, vybral si ji jako titulní píseň.

Hudba Antonína Gondolána v sobě kloubí prvky popu, jazzu i hudby lidové a etnické, které vychází z jeho romských předků.

Antonín Gondolán se obklopil skvělými muzikanty. Na albu ho podpořili výborný houslista, absolvent konzervatoře a AMU v Bratislavě Marek Balog a kytarista a hráč na cymbál Marek Pilo. Romské trio doplnil hráč na klávesi Jiří Nedoma a spolu natočili pěknou muziku.

0: Český rozhlas 2, Praha.
1: Dohrála skupina Antonína Gondolána a my si teď poslechneme americkou zpěvačku Kim Carnes. Narodila se ve 44. roce v Hollywoodu. Psala hudbu k reklamám a když jí bylo 27 let, seznámila se skladatelem Davem Ellingsonem. Spolu vytvořili autorskou dvojici, která uměla napsat opravdové hity.

Vy tu píseň určitě znáte v podání Pavla Bobka a Marie Rotrové. Dnes ale zpívali Kenny Rogers a autorka Kim Carnes. Ta se časem za svého spoluautora Davida Ellingsona provdala a se svým manželem psala písně, které přejímali například Frank Sinatra nebo Barbara Streisandová. A ta nám teď společně s Kim Carnesovou zaspívá.

Dospívali Kim Carnes a Barbara Streisandová a z Hollywoodu se vrátíme k nám domů. Josef Zoch a Valdemar Matuška zaspívají písně inspirované nejkrásnějším ročním obdobím – jarem.

No a na závěr jsem vybral výtečnou zpěvačku a kytaristku Joan Baezovou. Několikrát vystupovala i u nás, na Bratislavské Lyře i v Praze. Patřila k čelným představitelkám folkového hnutí 60. let a ve 74. roce natočila desku ve španělštině Gracias a la vida. Na obalu desky píše: tato deska je věnována mému otci, který mi dal mé latinské jméno a veškerý životní optimismus.

No a dnešní hudební delikatesy končí. Mám pro vás ale ještě nabídku. Pokud si vzpomenete na písničku či orchestrální skladbu, kterou slýcháte zřídka a myslíte, že udělá

Má radost nejen vám, ale i dalším posluchačům, napište nám. Hudební delikatesy, Český rozhlas, Vinohradská 12, 106.00, Praha 2. Naslyšenou se těší Ladislav Tůma, který pořad připravil.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: 85. narozeniny slaví v těchto dnech divadelní, filmová, televizní a samozřejmě také rozhlasová herečka Iva Janžurová. Za celý Český rozhlas Pohoda přejeme všechno dobré a především pevné zdraví. Nezaměnitelný hlas Ivy Janžurové si teď můžeme připomenout v následujícím pořadu. Tandem.
2: Dobrý den vám z Tandemu, milí posluchači, přeje opět Jan Rosák. Dnes zažijeme vy i já opravdu velice příjemné setkání. Proti mně totiž usedí velká česká herečka, u které si většina z nás při vyslovení jejího jména vybaví její plaché, senzitivní a taky mile potrhlé hrdinky, které nás okouzlily ve skvělých filmech jako Petrolejové lampy nebo Nedávno výlet. Pobavili nás v komediích jako Světáci nebo Čtyři vraždy stačí. A už vás slyším, jak u svých rozhlasových přijímačů říkáte s láskou: no jo, to je přece Janžurka. Tak to já si samozřejmě nedovolím. Naopak, ve vší úctě vítám herečku Ivu Janžurovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jsem opravdu rád, že jste přijala pozvání do Tandemu a těším se, až po písnice tak trochu poodhrneme oponu vaší herecké cesty.
4: V Tandemu s Janem Rosákem.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Iva Jančurová je dnes hostem našeho tandemu a samozřejmě i u ní, jako u všech našich hostů, začneme to vyprávění dětstvím. Jestli se nepletu, tak vaše narození se dá situovat do Žirovnice u Pelhřimova, je to tak?
2: Je.
1: Přímo tam jste se narodil?
2: Přímo v Žirovnici, přímo v rodném domě, přímo v kuchyni.
1: Není tam cedule ještě na rodném domě?
2: Ještě ne, myslím.
1: Žirovnice, poslyšte, nebyla to náhodou, nebo není to město, kde byli perleťáři, knoflíkáři?
2: Knoflíkáři byli v Žirovnici. Když jsem byla malá, tak jsem ještě chodila do školy po takových chodnících. Nebyly to samozřejmě žádné asfaltové chodníčky ani vydlážděné, ale vydlážděné byly perletí, respektive zbytky z těch škebliček vší možné velikosti, ze které se vysekávaly takové kulaté válečky perleťové, ze kterých se pak zase sekaly knoflíky a pak se obrušovaly a zdobily a různé i šperky se z nich dělaly. Tak perleťáři, moje cesta do školy, dlážděná perletí.
1: A vaše rodina neměla nic společného s knoflíkáři?
2: Naše rodina ne, jenom vím, že jsem si odvážela z rodného domu, když už jsem se stěhovala ze Žirovnice, takovou velkou krabici různých knoflíků. Vlastně to byly knoflíky, ze kterých ani jsem neměla moc takových sestav, jako že by byly všechny stejný. Spíš to byly takový jednotlivý knoflíčky, které se tak během dětství jsem si naschromážila, hrála jsem si s nima asi jako malá a dneska si se zbytkem těch knoflíčků hraje můj vnuk Kajetánek.
1: Ty ještě zbyly ty knoflíky.
2: Ano, já mám v takové sklenici od okůrek. A on ví přesně, kde, tak samozřejmě tam i směs dalších jiných, jak já říkám, ošklivých knoflíků, protože pro mě zůstaly krásný knoflíky, jenom ty perleťový.
1: Já to musím vysvětlit, protože můj děda byl knoflíkář, sice na Hané, ale jezdíval do Žirovnice pro perleť vždycky, takže proto to vím, že tam byli knoflíkáři. No a jestliže teda vaše rodina nebyli knoflíkáři, tak z jakého podhoubí jste se narodila?
2: No, rodiče se přistěhovali do Žirovnice jako učitelé. Postavili si tam asi po 3-4 letech dům díky sestře maminky, která byla velmi spořivá a byla svobodná a byla u našich jako taková hospodyně. Racionálně zacházela s každou korunou. Především zásluhou té tety se postavil dům. Kolem něj byla zahrada a ta zahrada se mi tak trošku stala takovým ne nepříjemným, ale do jisté míry vězením. Jako dítěti. No, protože maminka nerada viděla, když jsem běhala po ulici, asi právě protože přeze mě neměla přehled v tu chvíli, protože ta zahrada byla obklopená vysokými stromy a já jsem neměla dozor v tu chvíli, když jsem byla na ulici a taky jsem často přicházela s rozbitýma kolenama. Takže já jsem většinou takzvaně nesměla z té zahrady ven, ale našla jsem si cesty právě přes ty stromy. Byla jsem takový dítě, který hodně lezla po stromech. A
1: no to už se dalo vypozorovat, že jste nebyla taková ta holčička, co jenom tlačí kočárek a je pořád načinčaná a čistoučka. To asi ne.
2: Přesně tak. A na té zahradě jsme s mladším bratrem trávili mnoho her. Měli jsme takové povinnosti jako čistit pěšinky. Tenkrát bylo v módě, že byly kolem domů většinou takový pískový pěšiny. Aha. A na těch rostly různý pampelišky a plevely, který tam neměli co dělat. Takže my jsme měli takový škrabátka a s tím Pavlem jsme museli vždycky jednou za týden nebo za 10 dní jít a vyškrabat ty plevely. A pak hrabičkama pěkně jako do rybí kosti, jak se říká, ano, toho vzorku ano, jsme ano. To upravovali.
1: A byla jste taky trošičku už komediantka, taková, že už jste malinko i pro kamarády a tak jako něco.
2: No právě chci říct, že Pavel mě sváděl k těmhletěm věcem velmi asi snadno taky, ale taky rád. On byl taky nadaný komediant, chodil na ty Čepliny, to já říkám v mnoha intervích, že on mě vypravoval filmy, na které já jsem ještě jako malý dítě nemohla a hrál mi ty Čeplinovo grotesky a to se odehrávalo i během těch čistění pěšinek. Potom jsme byli oba takový nadšený cirkusáci, když se objevil v Žirovnici cirkus, tak hned jsme ty čísla všechny zkoušeli na zahradě, provaz napnutý mezi dvouma stromama, kláda přes jámu, jsme nějakou jámu na zahradě, kde tatínek nějak asi bral písek na takový dostavby všelijaký. Přesto byla kláda, že po té kládě 100 000krát jsme přecházeli, padali dolů. No a Pavel dělal různý takový ty šaškárny, který obkoukal. Já jsem samozřejmě všecko dělala po něm. A teď, když vidím svoje vnoučky, tak vidím, jak je to přirozený, že ty mladší kopírují ty starší.

0: Tandem glosuje.
1: Pochopitelně, že když je hostem v našem tandemu taková známá osobnost, jako je Iva Janžurová, tak určitě vás všechny budou zajímat také její názory na věci kolem nás. Jinými slovy, Iva Janžurová teď má šanci cokoliv okomentovat. Já bych tak navrhnul, protože jsem si nedávno přečetl v novinách, že jeden z hokejistů, dokonce je to olympijský vítěz Nagana, se jaksi dal do služeb jedné politické strany a bude jim pomáhat ve volbách. Jak vy se koukáte na takovou angažovanost známých lidí ve prospěch politiky?
2: Já mám k tomu vysloveně osobní nechuť velikou. Pokud by se jednalo o mě a někdo by mě oslovil, tak bych se, doufám, bránila, až bych se ubránila. Ale chci říct, že to je takový složitý. Ty strany samozřejmě si přímo vychovávají nebo určují lidi, kteří se mají o tyhle ty věci postarat, mají to takzvaně v náplně práce nebo funkce. A ti potom pozvou ty lidi tak nenápadně někam na nějaký večírek nebo na degustaci nebo něco. Tam už se kolem nich tak mírně stahujou, začnou se s nimi fotografovat. A já si myslím, že to je přímo vypracovaná metoda, jak...
1: Strategie úplně.
2: Strategie, jak ty známý jména, jak si přitáhnout na svou stranu, protože je asi zjištěno, že to dobře působí při nejmenším dobře, ale někdy i účelně pro tu stranu to získává body.
1: To vypadá jako, že už to někdo na vás zkoušel, protože máte takové zkušenosti a znalosti.
2: No, zažila jsem už i takový, ale velmi decentní pokusy, ze kterých jsem se lehce vymanila. Myslím si, že dokud ještě nejde o nějaké nabídky, nějakých finančních ocenění, takové laskavosti od umělců, tak to jde se vymaňovat. Samozřejmě, jakmile někdo přijme nějaký peníze nebo nabídky, tak to už není podle mýho názoru dobře. Cítím to jako něco neetického pro umělce. Já se dokonce velmi zárně zatím bráním jakékoliv reklamě. To znamená vlastně být v nějakém družstvu za nějaký výrobek nebo tak. Vím, že to dělá mnoho lidí, já jim to nevymlouvám, mých kolegů, ale mě to zavání nějakou stranickostí, stranit něčemu. Pak si říkám, já bych ten výrobek vlastně musela zaručovat. Kdybych vstoupila do nějakého týmu za nějakou stranu, tak bych musela zaručovat její politiku a třást se při každém jejím skandálu. Já osobně bych to takhle prožívala.
1: Ano.
2: Takže to je pro mě nepřístupná zóna a samozřejmě, že každý z nás cítí sympatie k někomu, k nějaké straně, k někomu, ale pokud se do toho jaksi nezaangažujete nějakými svými cíly, nějakým svým zájmem, nějakým svým honorářem, dejme tomu i, tak máte velmi svobodné pole si neustále udržovat pružný názor na ty věci a eventuálně tu svoji sympatii opustit. Ale jakmile se zavážete, to už asi těžké.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: No a od politiky a angažování známých osobností v ní se vrátíme po písnice s Ivou Janžurovou zase k jejímu kurikulu vitae, protože je nepochybně zajímavé. My jsme skončili v podstatě ve vašich dětských letech, tak to překleneme až do roku 1963, kdy jste absolvovala DAMU, i když někdo vás asi musel nasměrovat na tu cestu herectví. Někdo vám řekl, Ivuško, ty seš ale talentovaná. Nebo ty jsi rozená komediantka. Kdo to byl?
2: No, on mi to někdo moc neříkal, já jsem si to o sobě myslela.
1: Ale
2: to je trošku ještě přehnaný dokonce. Já jsem byla taková dívka aktivní všemi směry, tahle ta aktivita mi bohužel vydržela až do dnešní
1: dnu. Jak bohužel, to je dobře.
2: Já mám tolik koníčků, že už mám pocit, že z toho brzy zcvoknu, z těch rozdělaných různých prací. Mám toho moc a nic nemám dokončeno a jsem taková jako vlastně z toho i nespokojená. A jako dítě jsem taky měla miliony aktivit, od sportovních různých disciplín, právě přes recitace. Třeba jsem studovala na takové té střední pedagogické škole pro učitele národních škol. No a to už samo o sobě přinášelo, sama ta škola měla spoustu nástrah pro mě v tomhle smyslu. A byly tam třeba recitační soutěže jen těch pedagogických škol. Tam jsem tenkrát vyhrála v Praze dokonce celostátní kolo, dostala jsem takovou koženou aktovku, tu ještě máme pořád doma. A potom byly STM soutěže, byl soubor písní a tanců, kde jsem se dostala na jeviště, tancovala, zpívala.
1: Tancovala jste?
2: No, tancovala jsem jihočeský český.
1: Vážně? V kroji? Folklor,
2: ano, v kroji. Ale dokonce asi 3 roky, to trvalo poměrně dlouho, skoro celou tu dobu, co jsem chodila Budějících na tu školu. A bylo, ten soubor byl velmi dobře vedený. Bylo to moc krásný a naučilo mě to vlastně se pohybovat na jevišti jako už člověk, který něco předkládá, jako být skoro profesionálního.
1: Čili potom vstup na DAMU a absolutorium DAMU a angažmá, to už bylo potom docela logické.
2: No na DAMU to bylo náhodně, protože já jsem se na jedné z těch STM soutěží vůbec dověděla, to už mi bylo 17. A dověděla jsem se teprve, že existuje DAMU. Já jsem vůbec nějak žila v takovým nějakým obklopení.
1: Že prostě jde do divadla, je to tak.
2: No. Jo. Takže pak jsem se dověděla ve Velkrově Prostějově té soutěži, že existuje škola a tam jsem se poté proti vůli mnoha svých příbuzných, především rodičů, prodrápala s jedinou příznivkyní, to byla moje švagrová manželka staršího bratra, která jediná se mnou sympatizovala a tam mi jako tak pozvala do Prahy a tam mě zavedla ke své kamarádce, která dokonce učila na té škole a tady řekla, že jsem jí zarecitovala, aby mě netrápila, aby mě poslala.
1: Vážně?
2: Ale ona si nedá říct, zavedla mě k druhé paní profesorce a ta zase řekla, že mám obrovský talent, tak takhle to lítalo.
1: A teď si vyberte, jako... Ta vás mohla skrušit.
2: Takže nakonec jsem těm zkouškám šla, prošla jsem prvním kolem velmi zdárně, jsem úplně cítila, jak se ti profesoři v té porotě tetelí takovou spokojenost.
1: Dělala jste něco komického při těch zkouškách?
2: Dělala jsem Agátu ze ženitby, ale zároveň jsem k tomu dělala Marišu. No a ta Mariša, znalost té Mariši mě zachránila, protože při těch druhých zkouškách jsem totálně propadla. To už jsem usilovala, už jsem byla celá jako zahákovaná a chtěla jsem to dokázat. A to mě vždycky v životě vadí, jako to chtění veliký, ta snaha mě vždycky jako tak snižuje výkon a zničuje mi nervy a tak dále. Takže tam jsem propadla a už jsem jenom čekala na vlak, až ta jedna kolegyně přišla a říká, hele, já dělám Marišu, nemohla bys mi přečíst tu babičku tam, tu Strouhalku. To já jsem s jabkem, který jsem zrovna jedla, nastoupila znovu před tu porotu, která už mě měla vyškrtnutou. A tu babku s tím jabkem jsem kousala a četla jsem ten text a nějak jim to strašně zaimponovalo. Protože jsem to znala, tu scénku s tý Mariši, tak jsem v tom se dobře orientovala a tam jsem vlastně asi podala takový mírně i komický výkon.
1: A už jste byla uvolněná, už jste si říkala, no tak co?
2: Ano, už jsem tam, věděla, že jsem to prošvihla. A tak jsem si to tam tak lážo-plážo zahrála a oni mě zpátky zase vygumovali to škrtnutý.
1: To je nádherná náhoda teda. No. Jak takováhle věc, že ta za váma přišla, vlastně rozhodne o vašem životě.
2: No, no.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Milí posluchači, co vám budu říkat, vy to víte nejlépe, že snad vůbec nejčastěji vybíranou scénkou v klasice českého humoru, kterou posloucháte vždycky tak zhruba v půl našeho tandemu, je scénka s názvem Sobotu večer, neděli ráno. Ta scénka je tak slavná a tak oblíbená, a to samozřejmě díky jejím aktérům, co si budeme povídat hlavně. A já mám radost, že dneska je hostem našeho tandemu zrovna Iva Janžurová, která tam podala geniální výkon té zmatené prodavačky těch studenek. Vzpomínáte si na natáčení téhleté scénky? Vy jste ji točili, jestli se nepletu, v televizi, ale ona se vysílala samozřejmě mockrát v rádiu, je natočená taky na audiokazetách.
2: No, moje setkání s Felixem Holzmannem bylo tak, že jsem se setkala se svým velmi nadšeně obdivovaným komikem a my jsme si už často s mým mužem doma říkali takový ty hesla jako aluminiový klíček a tak dále z těch jeho scének. A dostala jsem okamžitě trému, že to nezvládnu. Viděla jsem, že on si vybírá ty partnery tak zvláštně. No nicméně vedle té trémy jsem i měla radost, že si na mě jako vzpomněl. A zjistila jsem to, co jsem docela pudově předpokládala, že to bude člověk velmi náročný, partner velmi náročný. On měl všecko tak dokonale připraveno, promyšleno, že vlastně i za toho partnera to měl v určitých mezích rozhodnutý, jak on to má rád.
1: Říká se, že on moc i neimprovizoval.
2: No, myslím, že vůbec. Jo, že někdy se nám zdá, že toho vlastně tolik neudělal, ale právě asi proto, že on tolik se chystal na každou tu scénku, tolik jí rozmýšlel, tolik jí, asi když už jí psal, tak jí velice cizeloval dlouho. A ten text byl docela obtížný, protože to byly takový pomatený odpovědi, jak jste správně naznačil. A já jsem si říkala, já to ani se nenaučím, já mu to budu kazit. Teď se to točilo stylem natáčení jakoby veřejného, bylo tam publikum. A natočila se scénka, lidi se ohromně bavili, já jsem říkala, ježiš, to mám to za sebou, už to bylo dobrý. A on přišel a říkal, takhle ne, to ne. A teď mi začal tak jako upřesňovat, co mám, co nemám. A já jsem tak jako se bála. Víte, když se herec dostane do nějakého sevření, nějakých omezení, že už ztratí tu chuť, která vás vlastně žene každou tou replikou udělat ten vtip a pobavit lidi. No naštěstí se mi to jako nestalo. Byla jsem na to taky velmi dobře připravená. To mě tak nějak ten instinkt dal, že on bude připravený. No a tak jsme tu scénku sehráli ještě jednou a on už byl potom spokojený.
1: A to, že jste byli opravdu oba dva výborně připraveni, tak to si můžeme teď znovu ověřit.
3: Tak co je, halo, další?
4: Co říkáte?
3: No, co si přejete, chci vědět.
4: Já? Jo, tak, co jsem to chtěl?
5: Lísky do kina.
4: Lísky do kina, lísky do kina.
3: To je mě jasné, ale na co?
4: Na co? Na co? Na to, aby mě tam pustili, abych se tam dostal do kina.
3: No, to já vím také, ale na co chcete jít? Na jaký film?
4: Jo, na jaký film? No tak já se chtěl na ten, jak se jmenuje ten film, ten nějak italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten...
3: Včera, dnes a zítra?
4: Co?
3: Na včera, dnes a zítra?
4: Ne, jenom na zítra, bo na včera to už bych nesil, jo.
3: Na
4: zítra, ano. A co hrajete zítra?
3: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
4: Co?
3: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
4: Ano. A jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne?
3: No ano, ale to hrajeme právě v sobotu večer a v neděli ráno.
4: Ano, tak ano. Na neděli ráno nechci, abych chtěl na zítra, teda na pátek večer, na zítra.
3: No ano.
4: Ano.
3: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
4: Ano. No. Já nevím, oni to hrajou taky v neděli ráno. Že bych šel v neděli ráno.
5: Neděli, jak chceš, ale v neděli.
4: No jo, to je pravda, to ještě spím, že jo.
3: Tak na kdy teda to chcete?
4: Co říkáte?
3: Ptám se, na kdy teda chcete ty lístky?
4: Jo, tak na kdy, no tak mi dejte tedy anebo na sobotu, mi dejte dva lístky na sobotu.
3: Teda, dobře.
4: No, ano. Dobře. Co hrajete v sobotu?
3: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
4: Co?
3: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
4: Ano. Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
3: No, teď vám to říkám.
4: Ano.
3: To hrajeme včera, dnes a zítra.
4: Ano, a po zejtří?
3: Po zejtří nejlepší. Myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera, v neděli ráno.
4: A v pátek nehrajete nic? Co hrajete v pátek?
3: No, to už jsem vám taky říkala. Ano. To hrajeme taky v sobotu, večera, v neděli ráno.
4: A v pátek odpoledne?
3: To hrajeme včera, dnes a zítra.
4: Ano, ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
3: Teď už jsem vám to řekla aspoň pětkrát.
4: Tak to jsem asi přeslej, nebo co? Název toho filmu, jak ten film jmenuje, vidět.
3: Ano, ale to už jsem vám několikrát řekla. Tak? Záleží na tom, na kdy ty lístky chcete.
4: Ano, no, tak buď na zítra, nebo na pozítří, vidět, ano.
3: No, tak zítra hrajeme v sobotu večera, v neděli ráno a pozítří hrajeme včera, dnes a zítra.
4: Ano, ano. Já nebo na mě podle říká, kdy to hrajou. Já nejsem z toho se dozvědět, co vlastně hrajou.
3: Tak
4: mi dejte dva na dnešek, dva na zítra, dva na pozejcí. Na včera už nechci žádnej. A v sobotu, neděli a v neděli ráno taky dva. No, tak já si to tam jak se kouknu, co hrát, teď druhý zahodím. Rozumíš? To je dobrý. Tak,
3: toto trvalo. Jo, no, tak, 114 korun mi dáte.
4: To je dobrý. Tak.
3: To není dobrý, ještě 14 korun.
4: To jdem ještě 20 korun. Ještě 14 zostanete, ano. Tady tu máte, dobrý je to, no. Buď jsem blbej já, nebo ona, teď se pošlu. Teď se s vámi kouknu. Teď se s vámi kouknu na plakát, co hrajou. No jo, no vidíš to, no teď je to jasný. Oni nenapíšou ani na plakát, jak se ten film jmenuje. To snad není možný, no tak takhle to nesmí.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Navraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Ta scénka, která zazněla před písničkou, je opravdu hrozně slavná, známá, příjemná a myslím si, že i paní Janžerová samotná si to vychutnala. Je to tak?
2: Jo, a musím ještě podotknout, že to mě vlastně pak překvapilo, to je tak jedna z těch náhod, tahle scénka vlastně, jak se proslavila. Já si vzpomínám, že v 90. roce, někdy kolem 90. roku, přijel Valdemar Matuška s Olinkou a se synem z Ameriky a ten syn už byl poměrně veliký, on už tak se blížil k maturitě a oni mě představovali a říkali, to je paní Janžurová, on tak koukal jako, co má být, jako nějaká paní Janžurová a oni s tím nebyli spokojení s tou jeho reakcí, tak Olinka do něj drbila a říkala včera, dnes a zítra a on udělal takový šíleně se rozzářil a najednou začal být příjemný společenský a nadšený, že se mnou potkal a ještě mám jednu malinkou, samozřejmě, že spousta lidí na to do dneška všel jak upozorně, ale my jsme nedávno měli premiéru pohádky v Národním divadle Zimní královna, já tam hraju 4 role a v jedné z těch rolí dělám takovou babičku, která má zahrádku a sejde se s tou Gerdou a teď říká, já jsem tady pořád sama jenom s květinkama, večer pleju, ráno seču, totiž ráno, večer seču, ráno pleju. Když už jsme se blížili k premiéře, tak jsem na té první veřejné generálce, kde byly děti, to byl takový výběr dětí, které posílali obrázky, tak povídám, večer seču, ráno pleju, totiž večer seču, večer ráno pleju, večer ráno, a povídám, v sobotu večer, v neděli ráno. Jsem to zakončila, tuhle tu zmatenou vzpomínku, kdy pleju, kdy seču. A překvapilo mě, jak ty děti, o kterých jsem si myslela, že vůbec nebudou vědět, o čem je řeč, jak to divadlo jako
1: vybuchlo.
2: Vykřiklo smíchy. No.
1: To je krása.
2: Takže to žije, tahle ta popularita téhle scénky pořád.
1: Vy byste v podstatě mohla natočit jenom tuhle scénku a byla byste slavná uši v Americe, jak je slyšete příhody s mladým Valdou, ale samozřejmě to zdaleka ani náhodou. Za vámi je opravdu taková úžasná řada rolí. Já nevím, na co vzpomínat. Myslím si, že naši posluchači dostatečně vědí vaše herecké úspěchy a to ve všech vašich štacích. Vy jste nejprve nastoupila do Liberce, potom jste byla léta v angažmá v divadle na Vinohradech, pak jste odešla do Národního, tam jste doteďka v Národním divadle. Která ta etapa je taková, asi to Národní je asi největší. I pořád to ještě znamená tolik hodně hrát v Národním divadle, jako to znamenalo kdysi?
2: No, hrát ve Vinohradském divadle taky znamenalo hodně. A musím říct, že ta éra, kterou jsem tam já zastihla, když jsem tam nastoupila s těmi úžasnými kolegy, určitě bych někoho zapomněla, ale tam jsem se sešla s Mildou Kopeckým, s panem Brodským, pan Růžek, Pepíček Bláha, paní Rásková, Karolina Sluníčková, moje velmi drahá kolegyně. A vůbec celý ten soubor, i jak se proměňoval, neustále dýchal takovou zvláštní atmosférou. Tohle to už jsem v Národním rozhodně nezažila. Já jsem zase do Národního divadla přišla vlastně, když na těch Vinohradech už to tak trošku usínalo, tak jsem si říkala, tady už nemám někoho moc tak ráda extra. To říkám trošku v legraci,
1: jasně,
2: ale
1: zkusím to jinde.
2: Bylo tam málo těch mých kamarádů. Byla tam samozřejmě Jiřinka Jirásková, která se později stala ředitelkou a byla přesvědčená, že se zase vrátím pod její kormidlo, ale já už jsem jaksi v povaze, nemám se vracet. Ale v tom Národním divadle zas byla taková, jakoby, takový nedostatek té soudržnosti toho kolektivu těch herců. A ještě jsem tam přišla ve chvíli, kdy profesor Lukeš začal nabírat, chtěl jaksi tuhle tu atmosféru zvednout tím, že začal nabírat spoustu herců z oblastních divadel. On je znal, protože to byl divadelní teoretik a kritik a všechny ty divadla měl jaksi pod palcem, objížděl je. Takže tam nabral asi 10 lidí a já jsem vlastně byla jako takový předvoj, panž mi vzali uprostřed sezony, zase náhoda, protože dvě herečky při zkoušce chtěli předvést panu režiséru Hudačkovi for, panž byly obě takové objemnější, že se jako budou chtít obejmout, že se srazí svými přednostmi, ano. Bříšky teda myslím, a že jako upadnou, no. A tak on říkal, ten pan režisér Hudeček, říkal, no já nevím, no tak mi to ukažte. A ty dvě herečky, které nebyly zrovna fyzicky na to dimenzované, tak se srazily víc, než potřebovaly. Obě upadly a jedna si zlomila ruku asi na třikrát, jak se opřela, jak padala, tak se chytala. Takže já jsem za tu zlomenou ruku dostala jsem nabídku, abych to jako zaskočila a pak už se z toho utvořilo angažmá. Zase takováhle náhoda.
0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
3: To je Český rozhlas Pohoda, písničky
0: a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: V této chvíli si s našimi hosty povídáváme o jejich krušných chvílích, takových těch nelehkých, a já si myslím, že se vůbec nevzdálíme od toho, co jsme si povídali před chvilkou s Ivou Janžurovou, jakou náhodou vlastně dostala roli v jedné z her, když se herečky srazily, jedna si zlomila ruku. No, vám se málem něco podobného stalo, když na vás onehdá spadla ta těžká kulisa, víte? To byla ale hodně teda krušná.
2: My tady dneska asi se dostaneme k takové mírné duchařině, protože z té události, kdy na mě padla ta kulisa, existoval záznam, který já jsem si vyprosila ještě, když jsem jaksi ležela na lůžku, oni mi to, aby mě udělali jakoukoliv radost, tak mi to hned poskytli. A já jsem viděla vlastně, jak to na mě padá, a z toho úseku jsem si potom velmi chabými, ale nicméně vlastními silami udělala takový malinký sled obrázků, zpomalila jsem to a pak z jednoho výřezu jsem měla PF-ko. A to PF-ko mělo takovou zrnitost zvláštní, ale nicméně je vidět, jak ta kulisa padá a jak já tam ještě stojím rozpažená s jablkem a se žezlem a s královskou korunou. No a na tom obrázku je vidět takový zvláštní bublinky nade mnou a já říkám, to jsou ti anděle, protože úplným zázrakem mě se nic nestalo. Já jsem tam sice ležela, lékaři od sanitky mě zakázali se hýbat, chtěli na mě rozstřihávat kostým a tak dále. Ale já jsem říkala svý kolegyně, jestli by mě nemohla z rekvizitány donést, že tam mám nalitý červený víno, až vody hraju, vždycky jsem si odkávala.
1: Vážně, no tak to nebylo tak strašný.
2: No akorát pan profesor Beneš, když, protože je to náš kamarád, když ke mně vstal, teda přišel do té vojenské, do toho, kde jsem ležela na tom katafalku takovým lékařským, a já měla bílý líčení, takže jsem tam ležela a měla jsem úplně bílá, protože ta tělka mi zůstala na obličeji a on vstoupil na tu dálku asi, byl to velký sál, viděl ten bílej obličej a prolítlo mu v duchu, to je konec. Ale mě potom nenašli na hlavě ani, no já jsem si tak, to jsem měla opravdu kovovou korunku, která byla na placku po té ráně, ale já jsem si nemohla nahmatat ani modřinu. Znáte to, že narazíte na nízký dveře a pak dotykem zjistíte, že vás tam bolí modřina. Já tam nenašla bolavý místo.
1: To byly ty bublinky.
2: No
1: to byly ty bublinky. Ti anděle strážní to podepřeli prostě tu kulisu a zabránili.
3: Tady je Pohoda.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Tahle ta příhoda, kterou jsme tady před chviličkou, před písničkou líčili, se stala 4. dubna 2002.
2: No, jak to víte?
1: To byla tak slavná příhoda, jo, to věděla celá Česká republika. Vy si pak neslavíte náhodou jako druhé narozeniny.
2: Přesně tak, já jsem se tenkrát přímo zavázala zase někomu vyššímu nad námi, že budu 4. dubna slavit druhé narozeniny. A tak jsem to jako téměř přísahala, jo. Samozřejmě příští rok 4. dubna jsem zapomněla. Seděla jsem v 11:30 v noci, už mi dával ten pán Bůh jako hodně velkou rezervu. 11:30 u drahýho notebooku, který jsem si tak jako hříšně koupila, že si opravdu koupím ten nejlepší. Měla jsem po pravý ruce velký pohár s vínem červeným a bylo 11:30 a vrzly dveře a já jsem si říkala, to je divný, teď jsme všichni doma. Tak jsem se chtěla jít podívat, proč vrzly dveře a jak jsem se na té točící židli otočila, jak jsem zvrhla tu sklenici toho červeného vína přímo do toho notebooku. Samozřejmě, že místo, abych ho vypla, tak jsem to z ní začala vylejvat, čím jsem to rozlila to víno. Odepsala jsem ten notebook. Tak to mě stalo 70 000 první neoslavený výročí. To jsem si teprve druhý den uvědomila. Uplynul rok, 4. dubna. Neděle odpoledne jsem měla představení Roma a Julie a u nás se budovalo na zahrádce zase. V hlavě 0 bodů, žádný narozeniny mi nedošly. Na zahrádce byly vyndaný těžký vrata opřený o sloupek domovní a tam zbyla taková hromádka hezký hlíny, měla skončit pod dlaždičkama, jsem řekla, to ne, to já si nanosím na zahrádku, tak jsem chodila s kyblíčkem. Dívala jsem se na hodiny, já jsem si, no už bych měla jít, no ještě jeden kyblíček a tak jsem nabírala tu hlínu a najednou Dan, který tam stavěl něco, říká pozor, bum, na to pozor, bum, ty těžký vrata, který, to byste v životě neřekl, že může vítr porazit ty vrata prostě. Ty vrata opřený v určitým úhlu, dá se říct bezpečným a ten sloup najednou na mě. Já jsem teda naštěstí zase necukla, takže mě nesekla ta hrana, která byla velmi blízko, ale měla jsem na hlavě dlouhou ránu, asi 10 cm. Takže mě odvezli do vojenské nemocnice, naštěstí to máme blízko. Tam mi báječní chirurgové sešili hlavu, varovali mě, abych nechodila hrát, že to přece je hlava. No jsem je uprosila, že to nechám na sobě, tu zodpovědnost, a odjela jsem do divadla. A měla jsem na hlavě takovou tu čepičku a přesto jsem měla tu čepičku té chůvy a do toho mi přiběhla říct Alenka z rekvizitárny. Ivo, víš, já ti to nechci říkat, ale musím, dneska je 4. dubna.
1: Yes.
2: Takže od té doby už jako, jak končí březen, tak já už si dávám na mobil různý signály.
1: Příštího 4. dubna bych vám doporučil,

0: publiku a na jejich spokojenost.
1: Jen to dál zkoušejte a dělejte nám radost. Mějte se moc hezky a díky za vaši dnešní návštěvu. Naschledanou.
0: Tapa, naschledanou.
2: V tandemu s Janem Rosákem. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.
2: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Polka Václava Hájka a Ladislava Nussharta s názvem Nic si z toho nedělám uvedla dnešní pořad Trubte nám trumpety. Za doprovodu malé dechové hudby Úslavanky ji zpívala Gerta Ledinská. Z Plzně vás srdečně zdraví Jaroslav Kopejtko, přeji vám příjemný poslech. Dnes vám, milí posluchači, představím stavbu, která vás ohromí svou historií i rozlohou. Klášter premonstrátek v Chotěšově, městečku jihozápadně od Plzně. Byl založen v roce 1200 blahoslaveným Hroznatou a jeho sestrou Vojislavou. Byl vypálen husity a znovu obnoven, ani poté se však nedočkal klidu, opět byl několikrát dobyt a vydrancován mimo jiné i polskými a švédskými vojsky. Vždy byl ale znovu opraven. Za Karla IV. Byl klášter velmi bohatý, držel celkem 56 vesnic.

Tenhle pěkný valčík o plzeňském kraji napsali Ladislav Hájek a Ladislav Nuzhardt, zpívali jej Gerta Ledinská, Zdeňka Bílková, Jiří Langmajer a Vlastimil Tauš, hrála malá dechová hudba Úslavanka s kapelníkem Jindřichem Buriánkem. Vraťme se zase, milí posluchači, na chvíli do Chotišovského kláštera. Na základě reforem Josefa II. Byl sice zrušen, ale sestry jej v roce 1937 koupily za symbolickou cenu zpět. Za druhé světové války byl v klášteře zřízen ženský starobinec, který dostali sestry na starost. V jednom křídle bylo ubytováno 200 totálně nasazených dívek, které pracovaly v okolních muničních továrnách. Po válce se do celého kláštera nastěhovala československá armáda. Ta objekt opustila před 31 lety přiznáním tehdy 10-milionové škody, která nebyla nikdy uhrazena. Od té doby byl klášter neobydlen. Tak, milí posluchači, doufám, že jsem vás neunavil suchou historií. Dejme opět prostor hudbě. Zahraje nám malá dechová hudba Škodovačka s kapelníkem Vladimírem Vondřichem.

Malá dechová hudba Škodovačka hrála polku Ladislava Hájka a Ladislava Nusharta, když tenkrát hráli, zpívali Jitka Koutecká a Vladimír Vondřich. Lidový valčík z Plzeňska Zvoň ty nám, zvonečku zvoň, zpívali Zdeněk Synkule a Iva Hasmanová. Chotěšovský klášter, jemuž je dnešní pořad Trubte nám trumpety věnován, je pro rok 2004 zařazen mezi 100 nejohroženějších světových památek. V seznamu ohrožených památek můžete najít například velkou čínskou zeď. Z českých památek byl do seznamu zařazen ještě kostel svaté Anny v Praze. A teď je tu valčík Václava Osvalda Přijď k nám. V podání malé dechové hudby Škodovačky zpívají Marie Ginsbergová, Gerta Ledinská a kapelník Vladimír.

Lidový valčík a já to políčko nedoorám v úpravě Stanislava Matějky zpívali Vlasta Bláhová, Gerta Ledinská, Jiří Bárta a Jiří Langmajer, hrála malá dechová hudba Plzeňačka, kterou řídil František Železňák. Milí posluchači, pokud byste se chtěli do Chotěšovského kláštera vypravit, je možné po předchozí domluvě navštívit prakticky celý areál. Tak si třeba na cestu nechme ještě zahrát. Bude to lidový valčík Vedoslavně Bílá růžička, kterou upravil Stanislav Matějka. Zahraje nám i malá dechová hudba Plzeňačka se solisty Jiřím Langmajerem a Jiřím Bártou. A do závěru nás dovede sousedská od Karla Polaty s názvem Za starých časů v podání malé dechové hudby Šumavanky. Milí posluchači, od mikrofonu se s vámi z Plzně loučí Jaroslav Kopejtko. Přeji vám příjemné chvilky při dalších pořadech Trubte nám trumpety. Naslyšenou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Znělka dozněná, je čtvrtá neděle v měsíci, krátce po 11. hodině, a Český rozhlas Dvojka vysílá svůj pravidelný měsíčník z divadla Ungelt. Nám všem hezkou neděli. No i dnes vysíláme nebo natáčíme v divadle Ungelt bez publika. To je velice smutný pohled. Prázdné divadlo, nicméně mám elitní dva hosty. Takže nebudu zdržovat. Po mé pravici vynikající česká divadelní, filmová, televizní, rozhlasová herečka, také několika násobná matka. Asi už tušíte, a v současné chvíli také manželka diplomata, tak je to jasné, Veronika Žilková.
4: Dobré poledne, nebo předpolednem, dobré půl jedenácté, ano. Nebo jedenáctou, nebo kolik
3: takže
4: vlastně je.
3: Zdravím, ahoj.
4: Zdravím všechny posluchače a děkuji za pozvání do tvého pořadu.
3: Pokud bychom natáčeli před diváky, tak by po mé levici na jevišti seděl další host, ale on je režisér a vyměnil si, že bude sedět v hledišti, takže je od nás lehce vzdálený. I tak ho srdečně zdravíme a představujeme vynikající přední český divadelní režisér, ale také prvotřídní dramatik a příležitostný herec Martin Čičvák. Ahoj.
5: Dobrý deň, ahoj.
3: No a první otázka, nevím, kdo začne, kdo si dříve vzpomene, když jste se poprvé spatřili vy dva.
4: Mě zarazilo, že český režisér, který mluví slovensky, tak Martine, vy jste český režisér?
5: Já normálně uprostřed věty prejdem do jiného jazyka. Takže teraz jsem zdravil slovensky a tím pádem můžu v druhé části věty přecházet do druhého jazyka. Dobře, promiňte.
4: Ne, ale vy jste národnosti?
5: Slovák.
3: Jo. No a tak když tohoto Slováka poprvé spatřila, Veroniko, drž se otázky.
5: Ale tři děti moje už jsou vlastně narodení Pražáci. Nepříjemní, zlí Pražáci.
4: Takže vy jste Slovák s českými dětmi.
5: Já jsem Slovák s českou manželkou, Hradečačkou.
4: Já už vám to nechám moderovat, nebojte.
5: Pozdravujem svoju manželku, ahoj lásko, ahoj děti.
3: A v Karlíně zdravíme.
5: Oni vědí, do Karlína oni vědí, že když tatínek prejde do slovenčiny, je zle.
3: Takže mluv česky, prosím tě, v tomto pořadu, ať není zlé.
5: Ať se nemusím soustředit na to, jak to říkám, ale o čom hovorím. Dobře, kedy jsme se prvýkrát my dvaja stretli? 24-25 rokov jsem mal, keď jsem nastoupil vlastně do činoherního klubu. Taký vystrašený chlapec z Košíc, Jamák, právě vyštudovaný, který všetko vie najlepšie. No a tam vlastně celá ta plejada hercov, tak som si vlastne ani netrúfol k nikomu a už k vám vôbec nie, Veronika, prísť. A tak som sa len skromne prišiel predstaviť, že ja tady dobrý deň skúšim Vojcka a Veronika mi na to povedala, proč neskúšite něco modernejšieho, třeba Mrožka?
4: To není pravda.
5: Je to pravda.
4: Vážně?
3: Tak si to pamatuje. To
4: já si pamatuju, že na baru stál, a vím přesně, kde vidím ten bar před sebou, v pravé části na baru stál mladý režisér, který byl opředený pověstí velkého talentu, a já jsem byla strašně šťastná, když asi po 3-4 letech působení v tom divadle si mě všiml a obsadil mě poprvé. Ale pravda je, že z počátku jste měli Vojcka a pak měli představení, kdy vlastně jsme si všichni přáli v nich nehrát, protože končili až po půlnoci, kdy už nejezdilo metro. Mm-hmm. To byly nejdelší představení v životě.
3: Nejdelší.
5: Divadelní večery v samém baru vlastně jste zkoušeli jste deskový statek s panem Smočkem, ano. A vy a Dana Černá jste za mnou, ještě jsme spolu neskoušeli, vlastně jsme se úplně nepoznali, jste za mnou přišli a spýtali jste sama, pane režisére, řekněte nám, jak se hraje lesbický vztah nebo lesbická láska na jevišti. Co my dvě máme dělat?
4: Vidíte, režírovaný Smočkem jsme šli o radu tady k panu Čičvákovi.
5: Len si preradu, nevím prečo odo mňa, ale poradil jsem vám. Samozřejmě.
4: No a já jsem viděla, musím říct, jedno z nejhezčích představení ve svém životě, a to byl Mizantrop. Nevím, kolikátá to byla vaše režie.
5: V činoherním klubu možno druhá, třetí.
4: Tak, tak. A to opravdu jsem byla úplně unešená, protože víte, co je hrozně těžký, začínat v divadle, kde je velká legenda před vámi. Tam prostě duch starého činoheráku pořád strašil. A vlastně každý nový režisér byl pořád strašený tou obludou, která už tam dávno nebyla, protože Petr Čepek už nežil. Pan Abraham už tam nehrál, Menzel už tam nerežíroval, ale pořád tam viselo takový, jako v Národním divadle Národ sobě, tak tam viselo Bacha, starý činoherák tě vidí.
5: A pro všechny. Visí tam v tom divadle doteď a je to dobře, že to tam visí.
4: Ale tam už nikdo není. Kdo

0: Vypamatoval starý činoherák. I když mě bude letos 60, ani já nepamatuju starý činoherák. Já ještě pamatuju, když jsem tam vlastně nastupovala za Libušku Šafránkovou, která byla na mateřský. Tomu synovi je, myslím, skoro 40, když byla na mateřský. Ale přesto, jako já jsem zažila tam ty lidi, ale už to taky nebyl. Už taky říkali, to už není ten pravý činoherák. Ale myslím si, že to byla strašně dlouhá odpověď.
1: Ale to nepomlouváme teď. Já s obrovskou láskou si myslím k tomu divadlu, o tom hovoríme. A keď nevím prečo, keďže jsme v divadle Ungel, to hovoríme o činoherákovi.
2: Nevadí, ale dopátrali jsme se, k tomu jsme směřovali do vašeho prvního setkání. No a taková
1: čili jak se hraje
2: nejúžší spolupráce
1: láska.
2: Vás ano. Dvou tedy v tom činoheráku předpokládám. Představení, které jste spolu spáchali, které v tobě zanechalo Veroniko nejhlubší stopy.
0: My jsme rozkoušeli víc představení, ale dozkoušeli jsme tři a všechny tři, musím říct, že jsou moje životní role. A
2: to je vyznání, Martine.
0: Ano, já si prostě Martina Čičváka hrozně vážím.
1: Děkujem, Veronika.
0: A miluju putky, nebo jak to říct, souboje s ním, protože jsou úžasný. Martin je takhle, vůbec fenomén herečky je šílený. To jsou ženy, které jsou extravagantní.
2: Promiň, už se bezděčně usmívám, něco o tom vím. Ano.
0: Sebestředný. A to mluvím o českých herečkách. Moje slovenské kolegyně jsou krát 10. A prostě Martin, když přišel do divadla, tak se vlastně bál trošku, myslím si, hereček. A ještě těch hereček, co už teda zřejmě v dětství někdy viděl v televizi. Protože já to vlastně strašně závidím těm slovenským kolegyním. Oni jsou tam někdo. U nás česká herečka prostě jezdí metrem, vaří, chodí do školy a já mám pocit, že ty Slovenky jsou prostě jako bohyně.
1: Veroniko, Slovenky nejezdí metrem, protože tam žádné metro není. Jo? Takže, jo?
0: Ale prostě v životě ke mně nikdo nepřistupoval s takovou úctou jako Martin Čičvák. A já jsem z toho byla hrozně nervózní, protože jsem furt říkala, ale já nepotřebuju tady okolo ty věty, co říkáte, jako že mě to sluší, nebo jestli můžu jít doleva nebo doprava. Mně je to jedno a už se z hlediště ozývalo. Neříkejte mi, že je vám všecko jedno, že jste z mnoha dětí a matka šesti dětí, že je vám to jedno. Ale mně to opravdu bylo jedno, protože já jsem po jeho shlédnutí první režie byla tak okouzlená, že já buď s těma lidma se nebavím a nepracuju, anebo jim propadnu. A Martin Čičvák je jeden asi ze čtyř režisérů ve svém životě, kterým jsem propadla. A mně bylo jedno, jestli mi řekne postav se na hlavu, buď nahá. Když mě nutil...
1: Já jsem to nevěděl.
0: No tak vy jste mě nutil kouřit v hrobě, jo. Jakože sedím a kouřím v hrobě a piju. A vlastně mě
1: já
0: donutil...
1: Já myslím, že to měla autorka, to je vlastně prvá věc, kterou jsme spolu robili. Marina Kár u Kočičí bažiny.
0: Ano, adaptace Médeji
1: vlastně. Médeji a to bylo absolutně skvostné, co Veronika urobila s tou rolou. To,
0: ale
1: to,
0: strašný
1: na to dalo vydržet se na to pozerat. Tak dobré to bylo. Tak to je
0: strašný bylo, když jsem pak do toho Irska jela, tak jsem mu volala a psala a říkala jsem, jakým právem já jsem to hrála. Když jsem vlastně nevěděla, že to Irsko je ještě několikanásobně ponurejší. A já jsem hrála takovou výtržnici potulnou, já nevím, Rómku. Jak to říct? Prostě takovou jako...
1: Ženu razancie a temperamentu a vy máte razancie a temperamentu absolutně dostatok a na rozdávání. Takže
0: musím
1: tam,
0: říct, že
1: tam vůbec tenhle vhled není potřeba.
0: A mně to přišlo, jako, že jsem to nevěděla dost hluboko. Protože v tom Irsku jsem to najednou viděla a říkala jsem si ano, tady je to buď a nebo. Buď prostě zabiješ a nebo přežiješ. A přišlo mi to, že jsem furt byla taková moc městská na to, jak vlastně to Irsko samo je krutý, i když je pravda, a teď teda řeknu, doufám, že se nerozvede kvůli tomu, byl v Hledišti, mám říkat to jméno? Ne, já ho neřeknu. Takovej velmi známý člověk, režisér, který mi po tom představení napsal, už vím, proč se tě celý život bojím a nikdy jsem si s tebou nezačal. Zničila bys mě, stejně jako v Kočičí bažině. Hester zničila celou vesnici. A to bylo jakoby dobrý, jo, protože...
2: Už o kom je řeč, já možná jo.
0: Já myslím, že ani jeden nevíte.
2: Ne? Takže to já není Jiří Mence. Že...
0: Ne, mnohem mladší. Ten...
2: Aha.
0: Ne, to byl... To je...
1: Dobré, ale nejdeme ničit toto manželství.
0: Nebudeme, ale je, tak možná mě jako ženu by možná potěšilo, že to nikdy neudělal, ale pravda, že o tom uvažoval.
1: Tak že... to byla, Veronika bola lavina v tej inscenácii.
2: Je pořád,
1: a je pořád, áno.
2: Veroniko, ale ano. Posluchači tohoto pořadu sú zvyklí, že v té první trojrozpravě, čekají vás pak ještě další dvě, se přeci jenom dozví něco o vašem rodinném původu, tak já bych začal tebou, tak tatínek, hudební pedagog, velký milovník flétny, no, flétnou léčil.
0: My jsme skončili s tím divadlem už?
2: Ne, my se k divadlu dostaneme,
0: ne, protože
2: ale
0: my ještě máme další dvě úžasný převratný inscenace, o kterých je třeba mluvit.
2: A tohle není divadelní magazín, ale tak prozrad, jaké dvě ještě?
0: Ne, protože druhé představení a třetí představení Martin i sám napsal. A to je hrozně důležité.
2: A já jsem ho uvedl také jako dramatika, takže je to na místě.
0: Ano, hovor. Je. A vlastně druhé představení jsme hráli s panem Kukurou. Vlastně se to jmenovalo Kukura. A byl to takový, ta druhá půlka, kde teda jsem vystupovala já jako vlastně substance všeho špatného, co je na herečkách.
1: No ano. Ta hra, abych to uvedl, tomu bys možná rozuměl, intendant divadla a režisér čekají v takovémhle divadle, jako je Ungeld, na herečku, která jim přijde buď vrátit, nebo nevrátit médeu. Takže čekají na ní hodinu a přibližně hodinu spolu mluví dvě figury, Kukura či Čvák se jmenují ty figury, a pak přijde takzvaně ona.
2: Čičvák hrál Čičváka?
1: Čičvák nehrál Čičváka, na to byl tam etablovaný moji kolegovia a pan Kukura hrál pana Kukuru a Veronika opäť ako lavina prišla v druhej polovici a vysypala zo seba snaď 20 strán môjho textu, ale s tak obrovským šarmom, že nakoniec aj ten môj text bol pre publikum proste stráviteľný.
0: Bylo to vlastne krásný, jak je to souboj mezi komercí a kultúrou. To, co vlastne často herečky zrovna, co sa objevují v Ungeltu, zažívají. Do jaké míry môžou umírat hlady, pretože chtějí dělat umění, a do jaké míry teda přece jenom môžou v 5 ráno točit nějaký příšerný seriál. A vlastne tato moje postava, si myslím, že v ní byly všetky slavné herečky Československa. Byly tam všechny jejich maníry obsažený a já jsem to milovala, to představení. Já jsem se strašně bála, protože to opravdu bylo ode zdi ke zdi, ale bylo to uchvatný a ten text byl, Martinovy texty jsou vlastně, teď to řeknu hrozně blbě, jo, ale jsou chytřejší, než já vůbec by mě napadlo. Takže mě hrozně jako herečku těší, když vlastně já něco řeknu a vím, že ještě zatím je hluboký tunel, kde vůbec moje vědomí ani schopnosti to zahrát nejsou. A to je úžasný, protože to je hra nad propastí. A třetí hru, kterou jsme spolu
2: byla
0: udělali,
2: urna, ne?
0: Byla urna, kde jsme hráli s urnou Martina Čičváka. Proto jsem
1: taky
0: chtěla,
1: to nebyla moje urna. To taky
0: ale byl to váš text.
1: Byl to můj text a v urně opravdu vlastně byly to čtyři divy, tři herečky činoherná, jedna operná diva, které jdou v prázdnom divadle na prázdnom javisku roztrusit popol mrtvého režiséra. A postupně se rozkličovává nebo postupně se ukazuje, co se tam vlastně stalo mezi těmi pěti lidma.
0: No, já myslím, že to ale je potřeba říct. I když to někdo uvidí, a my jsme ho prostě zabili, toho režiséra. Takže tyhle ty tři hry si myslím, že vlastně vrcholí můj vztah s Martinem Čičvákem, že od médií přes teda hvězdu všech hvězd, komerčně kulturní krávu, jsem se dostala až k jeho vražetkyni. A tím bych teda naší spolupráci ukončila a skočila bych k té rodině.
2: No, já lapám po dechu, to byla bohatá spolupráce, možná na ní tedy Čičvák s herčkou Žilkovou ještě někdy naváže, přál bych vám to. Veroniko, tak ty to nezapřeš, to všichni vědí, vyrostla si v rodině hudebního věhlasného pedagoga, asi hrála také na flétnu, díky tomu, že on léčil flétnou.
0: A můj tatínek byl člen symfonického orchestru Československého rozhlasu, takže já jsem rozhlasový dítě, já jsem jezdila na tábory s rozhlasem, já jsem jezdila na hory s rozhlasem a dětství jsem trávila v Ladírně, kdy jsem čekala na tatínka, protože dřív nebyly žádný chůvy a žádný takový jako vymoženosti, co jsou dnes, ani bylo moc kroužků pro děti odpoledne, takže já, když jsem měla, prostě když mě neměl kdo hlídat, tak jsem byla v Ladírně, anebo jsem potom večer spala na Pražském jaru, milovala jsem Rudolfínum, protože tam byly měkčí sedačky než ve Smetanově síni.
2: Tam se líp spalo.
0: Ano. A mě bylo těch 5-6 a vlastně tatínek mě takhle hlídal, no, že jsem prostě trávila život v zákulisí orchestru.
2: Nicméně hudební dráze si unikla, tví sourozenci ne. Jak se přihodilo, že v sobě objevila přece jenom dnes zjevné komediantské nadání?
0: Já jsem teda na flétnu hrála a dokonce jsem měla jet do Londýna studovat flétnu. Vyhrála jsem nějakou soutěž a nějaký stipendium, jenomže jsem se zamilovala do předsedy SSM. Já, katolické děvče z rodiny, která byla neustále režimem pronásledovaná, a já jsem kvůli tomuto svazáku do toho Londýna nejela a zničila jsem si život. A pak jsem se teda stala omylem herečkou. Já vlastně, proto mě tak hrozně těšily Martinovy hry, protože já jsem nikdy herečka být nechtěla. Nikdy jsem neměla ambici být herečka. Já mám ambici být dobrá matka. A to herectví jsem vždycky brala, že to je nejlehčí způsob, jak je vlastně zabezpečit rodinu materiálně. Ale já jsem nikdy netoužila potom být herečka. Do divadla nechodím. To, že jsem byla v Ungeltu už dvakrát, je zázrak, protože já jsem
2: jako
0: za svůj...
2: matka jsi přišla, ano.
0: Ano, já jsem za svůj život viděla asi 10 představení a většinou to bylo buď, že v tom hrál můj syn, anebo tam hrál můj manžel. A je to
1: nebo
0: možná...
1: sama Veronika jste v tom hrála, ne? Takže...
0: To jsem chodila do práce, to jo. Když jsem v tom hrála, tak jsem přišla. Ano. Ale abych šla jako divák. To mě, já jsem z té hudební rodiny, takže pro mě umění je vážná hudba a hudebníci. Já vím, že je to asi rouhačství říkat, já jsem šla studovat filozofickou fakultu a kdyby to nebylo v době bolševické ideologie ve škole, tak bych z té filozofické fakulty nezběhla a nešla bych studovat Damu z nudy z rozmaru, chtěla jsem studovat tanec tam.
2: No a kdyby ses měla vrátit úplně jaksi do svého dětství, jak se na tobě podepsal táta a jak máma? Teda ty ses přiznala, že to nejpodstatnější v tvém životě je rodina, tak to je asi dědictví po mámě. Proto bylo asi taky to rodinné prostředí to určující. Táta byl umělec.
0: Musím říct upřímně, že ne. A moje matka udělala tu chybu, že se takzvaně obětovala a celý život nám to velmi hlasitě vyčítá. Její 97 a pořád
2: stále vyčítá.
0: Stále mi říká, já tu fakultu, maminka studovala v Brně na vysoké škole francouzštinu, nedodělala to kvůli tatínkovi takzvaně. A takzvaně nám to celý život vyčítá a je to lež, protože to dodělat mohla. Jako je možný mít děti a k tomu nějakou profesi, ale moje matka se rozhodla, že se obětuje a bude nám to vyčítat. Daří se jí to.
2: No a podíl táty na tom, kdo seš dnes?
0: Po tatínkovi ten podíl je genetický. Jak říkala Stella Zázvorková, Žilkovi jsou Marťani, protože ta energie, co mají v sobě, ta není pozemská. Takže my jsme takový zvláštní ufa. Takže já po tatínkovi mám asi takovej ten pocit, že každou překážku přece musím překonat. Je to úplně nesmyslná vlastnost, kterou jsem dostala po něm. A musím říct, že jako mě opravdu letos bude 60 a já už jsem zapomněla, jaký to je být dítě. Já vím, jaký je to být matka, jak je to složitý, to vím, ale jako na svý dětství to už je tak dávno, že už fakt si to nepamatuju.
2: Dáme ale příležitost teďka Martinovi, aby on se vrátil do svého dětství. Ty ses narodil v Košicích, jak jsem se dočet, tak prozrať, jaké bylo rodinné klima u vás. Máš sourozence, co táta, co máma, umělec někdo z nich?
1: Otec zo štyroch súrodencov, traja bratia, jedna sestra, otec ako dizident, jeden brat ako eštebák, tretí ako bohem, akademický maliar. To vlastne rozprávka o slovenských troch bratoch. Vždycky to tak bolo, že jeden si mohol robiť, čo chce, druhý s tou stranou. Dedo bol veľký komunista. To je tá klíma, to povedať musím. A v tomto sme vyrastali. Nejak tá televízia ako takého nejakého chlapca potrebovala na také moderovačky a tým pádom som vlastne behom strednej školy bol viac v televízii a niečo tam ako furt moderoval a furt niečo hral. Potom som hral v štátnom divadle Princa, lebo potrebovali Princa a potom ma dokonca aj prijali na konzervatórium, ale až...
2: Ale
1: v Košiciach, ale keď otvárali ten ročník, tak ja už som bol na gymnáziu. Práve v ten rok, keď som ja prechádzal na strednú školu, tak neotvárali. Takže až... A po tom roku už som si povedal, že zostanem na gymnáziu, lebo že vlastne už ma to nebaví chodiť ako po javisku, že ja vlastne by som chcel režírovať. A od toho momentu, od strednej školy som sa začal na to pripravovať. V 16 rokoch som dokonca narežíroval jednoho Hamleta so mnou samým v hlavnej roli. Bolo to fakt katastrofálne. Všetko, čo len si viete predstaviť, čo pod pojmom avantgardné divadlo, balili sme Ofeliu do igelitu, potom sme ju ešte zabalili do reťazy, hlasná hudba do toho hrala. Ja som to v takých ponožkách tam... Niečo strašné, fakt. Ale stalo sa to. A tak som vlastne nejak týmito videami rôznymi a touto svojou vlastne nejakou posadnutosťou urobil obrovský dojem na pána profesora Šerhaufera a pána profesora Hajdu, ktorí viedli režiu.
2: To už sme v Brne na jamu, že jo?
1: Na režiu, no, lebo to tak ako plynulo, navezovalo z tej televízie až vlastne až cez
2: Takže ale ty umelecké sklony nemáš díky rodine, v ktorej vyrostil, ani maminka.
1: Ale mám, jeden z otcových bratov bol akademický maliar, dedo bol vlastne, dedo zbieral strašného umenia, vlastne s tým obchodoval, s tými obrazmi. A kupoval od nás básne a dedo. A kupoval od nás vždycky v piatok za 100 korún slovenských, niekedy za 50. Kúpil buď báseň, alebo to, čo sme cez týždeň namaľovali, takže nás tom aj podporoval. A plynulo sa mi podarilo v 18 rokoch dostať sa teda na jamu, pretože som asi fakt bol nejak proste tým posadnutý a dosť pripravený. Ako vedel som, kto je Merchold, to na pána profesora Šerhaufera zapôsobilo. Vedel som celú tú ruskú školu, avantgardnú a tak ďalej.
2: Sú pyšní rodiče dnes na úspechy svého syna Martina Čičváka?
1: Ja myslím, že
2: na Slovensku,
1: Rodičia sú v Košiciach, áno.
2: I sú rozenci?
1: A brat Daniel tiež ako maluje, tiež fotí, takže nejaké... Aha, a mamina mama, to už je maďarská teraz strana, dobre, to je veľmi dôležité.
2: Tvoje mami.
1: Mojej mami, to je taká vlastne maďarská skôr, Pongrácovi sa volajú. Keď prišli reštitúcie, aj sme po Budapešti zisťovali, či náhodou by sme niečo... nie, nemáme nič. Tak,
2: máš talent.
1: Tak radšej palác v Budapešti by som... Ale takže z maminej strany babička, ktorá nás opustila, keď mala 94 rokov, ale v 92 povedala vetu, tu povedala po maďarsky, ja ju po maďarsky hovoriť nebudem. Prežila som dve svetové vojny, dve svoje deti, Michaela Jacksona a Whitney Houston. Prečo som ešte tu? 92 rokov mala, keď toto povedala. Tak ona mi rozprávala, že v mladosti bola amatérskou herečkou, že sa na to strašne tešila, že vedela aj improvizovať, mi rozprávala, lebo napríklad, keď mala zapáliť sviečku, tak na javisku zabudli niekto nachystať zápalky a ona vedela, jak si ich má tam vypýtať. Holva na ďufa, kde sú zápalky. A nakoniec si ich aj tú sviečku zapálila. A ešte mi rozprávala babička aj o tom, že tak, ako oni vedeli tancovať na tancovačkách aj 3 dni, tak my by sme tancovať teda nevydržali, ako ona tancovala. Tak tam niekde si myslím, ja tak podozrievam túto svoju maďarskú babičku, že po nej som nejakú posadnutosť tým divadlom získal, pretože to v sebe mala. Potom, teraz idem k tomu Londýnu, lebo to je také, to máme spoločné s Veronikou, že keď som nastúpil na jemu, potom som išiel na Dartington College of Arts na Erasmus, kde som nakoniec zostal chvíľku dlhšie ako jeden semester a podarilo sa mi dohovoriť si kšeft v londýnskom Grace Theatre, kde moju vlastnú hru, oni chceli hru, pretože na zhodou okolností, to vám nepoviem, jak sa moja hra Dom, kde sa to robí dobre, to je moja prvá hra, preložila do angličtiny a jeden z tých producentov toho divadla, teda maličkého divadla ako toto, trošku teda javisko bolo väčšie, tak sa zamiloval do tej hry a ja som ho presvedčil o tom, že to budem aj režírovať, že je to pre ňoho o mnoho lacnejšie, ako keby tu hľadal v Londýne nejakého režiséra. Tak sa to podarilo, dohovorili sme si to, urobili sme casting, ja som to celé naskúšal v tom Londýne a dostali sme Critics' Choice časopisu Time Out, to je veľká vec v Londýne. Hovorím, to je všetko pred 20 rokmi, to už je minulosť, ale viac ako 20 rokov. Ale v momente, keď som vlastne, mi to divadlo a tí herci a riaditeľ divadla Zostaň, ty tu môžeš celkom ako dobrú kariéru s nami urobiť, som sa kvôli jednej žene vrátil a kvôli tomu, že ma čakalo teplé miestečko v Brne v Národnom divadle, že vlastne som hneď po škole mal nastúpiť ako na polúvesku, ako interný režisér. Vrátil som sa a tá žena už samozrejme bola s niekým iným, to som si ja behom svojho londýnskeho pobytu nevšimol. A Brněnské divadlo, samozrejme, tam som nastúpil krásnych 10, alebo vlastne až doteraz tam hosťujem raz za rok, alebo raz za 2 roky. A tie dvere sa zatvorili do Londýna. To už to tak nie je, že tak napol. Vtedy som si hovoril, veča, kedykoľvek sa sem môžem vrátiť. Nie, teraz idem tam, mám tam dievča a prácu. A keď som nastúpil na Victoria Coach Station do autobusu, nie lietadla, my sme vtedy nelietali autobusmi, a vystúpil v Brne, tak odvtedy...
0: Mne taky ten predseda SSM asi 3 týdny se mnou v těch 15 chodil a pak mě nechal. A já jsem kvůli tomu nejela do Londýna a nejsem flétnistka. Je to tak.
1: Já jsem se z toho Londýna vrátil a těž ma nechala. Takže.
2: Přátelé, součástí naší rozhlasové hodinky jsou ukázky. Možná vás překvapí, teď ukázka, je to píseň, která má název Až mi bude 60.
3: Až mě, moje milá, bude 60, přes záchvaty kašle budu se tě ptát, na tvý jméno, na adresu, kde mám brýle, proč se třesu,

60. Přes záchvaty kašle budu se tě ptát a na tvý jméno, na adresu, kde mám brýle, proč se třesu. Až mě moje milá bude 60, zanechám už rock'n'rollu, přestanu mít roupy, když dovolíš mi na houpačce dělat houpy, houpy. Až mě moje milá bude 60, přes záchvaty kašle budu se tě ptát.

0: kolik, kolik, mi sakra kolik. Až mě, moje milá, bude 60, budu sice na baterky, však budu tě mít rád. Budu sice na baterky, však
1: dozněla píseň, která rozechvěla přímo Veroniku Žilkovou. Až mi bude 60, tomu Stropnickému, který zpíval, hrál na kytaru, ty jsi hrála na flétnu.
2: To hrál Honza Jiráň. Já jsem v té době Stropnického...
1: hrála Žilková, ne?
2: Tepak, já jsem ho neznala v té době. To oni,
1: koho
2: to oni,
1: neznala?
2: Martina. To oni byli duo Stropnický Jiráň v době, kdy já jsem ještě byla na Gimplu.
1: Folkové duo, autorské písničky, aha.
2: Já jsem je neposlouchala.
1: No ale mimochodem tohle je natočeno v roce 2007 a v roce 2008 si Stropnického vzala, tak tady přeskočila ta Jiskra, že jo?
2: Počkej, to je natočeno 2007?
1: Ano, jsou to Bolkoviny.
2: Jo, tak to jsem hrála já. Tak to je pravda.
1: Že jsi to hrála, ty tak napsali to správně.
2: To jsem hrála já.
1: Jsou to Bolkoviny, Žilková hraje na flétnu, my tady napsali na kytaru. Hraje a zpívá Martin Stropnický.
2: Já jsem úplně zapomněla, že jsme byli u Bolka v pořadu a že jsme to tam hráli a my jsme si to nechali, nám to přišli zahrát naživo herci z divadla Y na naší svatbu. A tohle nám zaznělo jako místo svadebního pochodu, nám zazněla tato písnička, až mě bude moje milá 60. Ano, tak no, už mu bude letos 65 a těch 60 bude mě.
1: Martin Čičvák se hlásí o slovo a opět spolu s ním Archiv Českého rozhlasu.
3: Slyšeli jste minutu?
4: Tak ještě jednou, jo? Zazní hudba, rozsvítí se červené světlo a vy to přečtete.
3: Ano, a jak daleko mám být od mikrofonu?
4: Stojíte dobře.
3: Aha, takže asi takhle je to správně. A až uslyším hudbu, přečtu to.
4: Ne.
3: Ne.
4: Přečtete to, až se rozsvítí červené světlo. Jasný?
3: Ano, jasně. Hudba, světýlko, čtu.
4: Tak, přesně tak. Hudba, světýlko, čtete.
3: Ano. A jak?
4: Cože?
3: No, jak si přejete, abych to přečetl? Já mám, rozumíte, poměrně široký rejstřík.
4: Prosím vás, přečtěte to věcně. Co nejvěcněji.
3: Ano, rozumím. Ano, věcně. Pardon.
4: No, tak mikrofon, ten nám tady ještě nikdo neschodil.
3: Je mi to trapné, já se moc omlouvám. Já snad jsem s tím nic neudělal.
4: Dobrý, tak můžeme začít?
3: Jistě. Hudba, světýlko, čtu, věcně.
5: Slyšeli jste minutovou hru Martina Čičváka v režii Kateřiny Rathouské.

0: Martine, to byl tvůj autorský rozhlasový počin, navázal jsi na něj. Co tvá spolupráce s Českým rozhlasem?
1: Tak musím říct, že to byl projekt minutových her.
0: Celý cyklus. No.
1: Celý cyklus a mně se na tom strašně páčilo, že to jsou hry, alebo to jsou texty, které by se Kateřině Rathouskej mohly posílat SMS-kou. Že minutová hra sa vojde do SMS-ky. Takže ja som ich jej poslal niekoľko tých SMS-iek a táto teda zvíťazila a spolu sme ju dokonca tam spolu aj účinkujeme v nej. Tak toľko k tomu.
0: Pokračuje tvoje spolupráce s rozhlasem? Napsal si nejakú rozhlasovú hru nebo máš to v plánu?
1: Myslím, že nenapsal. Myslím, že ne. Teda doufám.
0: Zatím.
1: Zatím.
0: Veroniko, zase se vracím, pojďme na školu. Nakonec ses rozhodla, že tou herečkou budeš. To už bylo plamené rozhodnutí během školy, už si trošku propadla té představě?
2: Ne, mě, že to bude tvůj život? Mě od přijímaček vybrali vlastně na hlavní roli do televize a já dřív, než začala škola, tak já už jsem měsíc, tehdy se zkoušelo v televizi 6 týdnů televizní inscenace a já absolutně nepolíbena jakýmkoliv herectvím, já jsem vůbec nevěděla, jak se hraje, tak už jsem vlastně v září, než začala v říjnu vysoká škola, tak jsem zkoušela s Luďkem Munzarem a s Janou Hlaváčovou jejich dceru v cyklu Tak se ptám, ale je ženatý, kde jsem hrála vlastně hlavní roli holku, která začne chodit jako mladá holka se ženatým. A to byla moje škola. Já jsem vlastně na té Damu byla párkrát ve škole. Já jsem vůbec tam nechodila. Já jsem prostě tak, jak jsem vlastně potom netoužila a tak, jak vlastně, říkám, jsem úporná matka, ale herectví mě vlastně přijde takový jako k pobavení, tak já jsem měla strašnou kliku, já jsem šla z role do role a já jsem vlastně vůbec ve škole nebyla. Já jsem hned dostala potom roli ve filmu.
0: Na Mejdany s tou partou.
2: Vůbec, oni mě ani neměli moc rádi. No právě,
0: Cibulková,
2: že ne, já
0: Holubová,
2: jsem furt točila.
0: Žilková se stranila, jo?
2: Ne, já jsem furt točila. Mm-hmm. Takže já jsem vlastně za Damou natočila, já nevím, asi 12 filmů a 5 seriálů. Já jsem opravdu v té škole prakticky nebyla a hnedka jsem vlastně byla na konkurs vybraná do činoheráku, takže já už jsem v prváku hrála s panem Nárožným a s Ninou Diviškovou za Libušku Šafránkovu. Takže já jsem dostávala vlastně tu školu v praxi a vím, že Regina Rázlová, což byla moje profesorka, neměla z toho radost, ale já jsem prostě, ty nabídky byly, no, tak to tak je, někdy to v životě takhle přijde a pak člověk třeba 20 let nic nenatočí, ale já jsem měla takovou tuhle tu kliku, že ty 4 roky vlastně, nebo 3 roky jsem protočila. No a pak jsme byli ve 3. ročníku na festivalu v Coimbře v Portugalsku. No a já jsem dostala v té době nabídku do Vinohradského divadla, abych si 4. rok už dodělala jako ve Vinohradech a abych zkoušela Roxanu v Siránovi. No a já jsem se v tom Portugalsku zapletla s jedním studentem, který chodil v tradičním obleku, v černém, jako choděj prostě v těch starých univerzitách, prostě měl černý plášť a černé kalhoty.
0: Portugalský občan to byl.
2: Student. V té Coimbře, ale chodil v tom tradičním obleku studentským a nějaká moje spolužačka mě napráskala STB za styk s fašistickou stranou, protože on chodil v černým a já jsem byla vyhozená z Vinohrad a měla jsem zákaz natáčení a vyhodili mě z Damu. A takže já jsem 3 roky zažila hvězdnou kariéru a pak jsem zažila držkopát a takhle to já mám v životě vždycky. Takže já se proto vůbec neraduju z úspěchu, protože vím, že vždycky přijde strašná rána hubou vozem. A o prázdninách jsem, já nevím, to je, já budu pořád povídat, mám pořád
0: Nepovídej.
2: Povídat. No a já jsem s tím Portugalcem se strašně zamilovala. A vlastně...
1: Je to thriller, Veroniko, Sparks thriller.
2: A vlastně jsme se domluvili, že se vezmeme a on si vyřizoval tady přestup na ČVUT, protože studoval elektrotechnickou fakultu a to bylo ale za hlubokýho bolševika.
0: Já si přeji, abyste se vzali, ale víme, že tomu nedošlo.
2: No
0: že jo?
2: Protože v prázdninách mému kamarádovi umřela maminka a já jsem ho utěšovala tak, že jsem z toho otěhotněla. A když přijel ten Portugalec si mě vzít, tak se mnou šel. Na testy já jsem zjistila, že jsem těhotná, čekala jsem Agátu a vlastně to takhle dopadlo. No,
0: promiň,
2: jsem,
0: to jsou neuvěřitelné
2: příběhy. Omluvila Portugalci, řekla jsem promiň.
0: Jsem těhotná, ano,
2: prostě
0: ale ne s tebou.
2: V létě utěšovala spolužáka, kterému umřela maminka.
1: Já bych to napsal jako rozhlasovou hru, kdyby, ale neminutovou, co? Neminutovou.
2: No a takže vlastně mě, takže, ale to těhotenství mě zachránilo, že mě tatínek vlastně popad za ruku a odvedl mě za děkanem AMU a řekl, ona je těhotná, ona už nikdy prostě hrát nebude a nechte jí to prostě dodělat tu školu a oni mě podmínečně vzali, takže já mám tu Damu dokončenou. Tehdy Ilja Bojanovský vlastně risknul a podmínečně mě vzal, ale byla jsem vyhozená z Vinohrad, měla jsem zákaz činnosti a ještě jsem byla zbouchnutá a přišla jsem do Portugalce, takže to bylo super. Ten čtvrták, to bylo opravdu úžasný a musela jsem vlastně hrát s tím břichem, protože Agáta se narodila v dubnu a bodejť by nebyla rebelka, když prostě celý to těhotenství byla taková zvláštní rebelie.
0: Dobrodružné.
2: A jako katolička jsem samozřejmě z katolické rodiny nepřipadalo v úvahu potrat. To prostě samozřejmě by bylo nejlogičtější, ale...
0: bylo nezbytné se vdát proto taky, že?
2: Ano, já jsem se vdala a stejně jsem se za 3 roky rozvedla, protože to prostě nebyl to ten pravý asi. Omlouvám se. Ale no tak prostě to jsou, proto já mám takový pochopení, když učím sama na škole pro tyhle ty veletoče mladých, protože prostě, když je člověk jako...
0: No kdy jindy, když ne v mládí? Že jo?
2: No a vlastně dělá rozhodnutí, které jsou na základě teď emoce a nepoužívá mozek a to je asi součást, proč jsem teda herečka, protože herečky ten mozek moc nepoužívají. My jsme všichni takový jako pudový a citový a nejdřív srdce a pak zadlouho přijde ten mozek. Takže je vlastně zázrak, že vlastně jsem ten život nějakým způsobem nakonec ukočírovala a do nějaký práce jsem chodila a nějak jsem se vdala sice 3krát. No není to Bůh ví, jaký teda životopis.
1: Ale teraz to už je jako definitivní, ne? Nebo budete čekat, jak se ten vztah bude vyvíjet?
2: Ne.
0: Ne, to jsem někde s tebou četl rozhovor, že jaksi za normálních okolností by to bylo složité, manželství na dálku, ale ty spravila v našem věku už se to zvládnout dá.
2: Doufám.
0: Martine, pojď ty zavzpomínat, asi neudržíš krok, pokud jde o dobrodružnost tvého tento. Mládí, ale seš na jamu, končíš školu a vracíš se k mému údivu, jak jsem se dočet, do Košic jako režisér, který absolvoval jamu.
1: Jako student jamu jsem ještě tam režíroval, ale když už jsem skončil tu školu, tak jsem nastoupil do Mahenky a do činoherního klubu, tak půl na půl. A myslím, že tam někdy Mizantrop a pak hned potom jsem začal se Slovenským národním divadlem spolupracovat. Takže to bylo dalších takých 10 rokov Slovenského národného divadla. Tam jsme tiež taká generácia vlastně, tí herci to divadlo držia doteraz a jsou tam doteraz Bárta, Zuza Fialová. Takže já jsem se do Košic vrátil až minulý rok po 20 rokoch, vyše 20 rokoch, pretože v Ostravě na festivalu jsme byli právě s urnou na prázdném jevišti účinkovat v Ostravě na festivalu a tam jsem seděl takhle venku v hospodě a poslouchal ten akcent, ten dialekt ostravský a napadlo ma, že tak ale keby raz člověk chcel robiť Pygmalion, to už je někde blízko, tento jazyk. A potom vlastně, ale veď to by bylo ideálné v Košicoch, chceš hútory ještě takto, ano. Že vlastně ta Liza Dulitlová, ona byla najdena tam na té ulici a hovorí týmto maďarsko-prapodivným nárečím, které je naozaj v tých Košiciach strašně živé. Tak jsem hneď zavolal do toho divadla, či teda ještě stále platí ich ponuka, kterou jsem odkladal rok od roka. A naozaj jsme celý tento projekt s istou paní Milkou Zimkovou, kterou některý určitě poznáte, protože ona vlastně je odborník na tento jazyk, tak my s Feldekom jsme preložili tu akože prostě slovenskou časť. Toto nárečie nám preložila pani Milka Zimková s takým jedným a prešiel to sitom svojím taký jeden košický, prešovský reper, ktorý ten jazyk naozaj ovláda perfektne. A naozaj to v tých Košiciach, kým sa hralo, áno, tak sa tam nedal kúpiť lístok na to, pretože tí ľudia boli nadšení z toho, že na javiska počujú proste svoj jazyk, svoje nárečie, ktoré normálne takto používajú na ulici. A aj ich fascinovalo to, že vlastne tej žene, tej Líze sa postupne berie ten jazyk, až ju dostanú vlastne do normálnej televíznej, konvenčnej slovenčiny. Dokonca pani Anička Javorková, pretože ten profesor Higgins to robí kvôli svojej matke, tak prijal zo Slovenského národného divadla to, že tam cestuje do Tichošíc a hraje, účinkuje ako táto matka. A to bol návrat po 20 rokoch a tú hlavnú rolu hosťoval Marek Geisberg, keď už teda som sa o tom rozprával, ktorý je vlastne zosnulého Geisberga syn, ktorý sa rozhodol, že bude žiť v Martine. Nemá rád úplne cestovať do Bratislavy, ale do tých Košíc rád. Tak teraz sme sa dohodli, že budúcu sezónu, že september, oktober, spolu tam v Košiciach ešte naskúšame jednu vec. Takže tam znova sa teším a znova tam idem. Dokonca aj deti si obľúbili pobyt tam v Košiciach. Keď tam som, tak ich beriem so sebou a babička má radosť. A, tak...
0: a opäť sa hlási o slovo archív. A krásna pohádka.
3: Pojď už domů, Kaj.
4: Jdi si sama, mně se tahle chumelenice líbí.
3: Jsi promrzlý, dej mi ruku.
4: Nejsem děcko a ty nejsem moje chůva. Chci se ještě projít ve Vánici.
3: Smím jít s tebou?
4: Pořád jsi spěchala domů, tak proč si teď na mě věšíš?
3: Kaj.
4: Co se ti nelíbí?
3: Proč jsi takový?
4: Ještě se mi dej do pláče, seber se radši a běž domů.
3: Počkej na mne. Kaj, nestačím ti, neutíkej tak.
4: Podívej, to je krasojízda.
3: Sněhové mračno, nechoď tam, Kaj.
4: Stříbrné sáně, letí jako vychřice a ta bílá krasavice na ní.
3: Má ledový dech, cítím ho až sem. Vrať se, Kaj, to je sněhová královna.
4: Krásná paní. Smím se s vámi svést?
5: Sedni si vedle mne.
3: Kaj, nechoď, zvrazí tě svým dotekem.
5: Nedbej na lidské povídačky, hochu, podej mi ruku.
3: Miláčku, Kaj, ne. Má dlaně z ledu.
4: Chtěl bych držet otěže bílých sobů, dovolíte mi?
5: Dám ti všechno, po čem tvé srdce baží, když se se mnou vydáš do mého království.
3: Kaj, vrať se ke mně. Kaj, můj milý Kaj.
0: No, bylo ti 25, sněhová královna, vzpomínáš na to?
2: Na Karla Weinlicha vzpomínám, jako samozřejmě prostě jeho pohádky ve 2 hodiny v neděli, to bylo to vlastně, na čem já jsem vyrostla, takže jako dítě. To bylo u nás povolený. To, já jsem se nesměla dívat dopoledne na televizi, kdy byly pohádky, protože to jsme byli v kostele, ale po obědě tatínek, která mě dovolil, to bylo jediné, co jsem snad směla. Jinak my jsme se ani nesměli číst doma. Můj tatínek všecko směřoval k té hudbě, takže vlastně, když jsem třeba s ním jela autem, tak on mě zkoušel z dominantních septakordů a když třeba večer bylo volno, my jsme se moc na televizi nedívali, tak mě tatínek zkoušel z oper a z obsahu oper, ale ty pohádky v neděli ve 2 hodiny, myslím, že začínaly, tak to bylo něco, co se u nás jako smělo a znělka Hajaji, to nahrál můj tatínek, ta pořád vlastně zní, nevím ještě, jestli vůbec existuje večerníček, tenhle ten Hajaja v Českém rozhlase, ale tu nahrávku slavnou nahrál můj táta.
0: Má Veronika Žilková a Martin Čičpák čas na koníčky, máte nějaké osobní koníčky? Vejdou se vám do života?
1: Tak Veronika má koníček děti, já mám taky koníček děti. Jo, takhle, aha.
2: Já mám opravdu koně jako zvíře.
0: Stalo se, jo, že ty máš svého koně?
2: Ano, na kterém jezdí má dcera. Je to můj majetek.
1: Kde bydlí ten kůň?
2: Bydlí v Suchdole. My jsme měli už je to druhý kůň, jeden kůň bydlel u nás na zahradě, to byl minikůň a teď teda máme velikýho koně a ten bydlí ve stáji a já musím říct, že vlastně je to pro mě úplně nový svět a protože tu holčičku, tu poslední, co máme s Martinem Stropnickým, vlastně jsme měli hodně pozdě. Ona chudinka ve svých 15 letech má seniory, rodiče, tatínka už důchodce, maminka letos půjde do důchodu, tak jsme jí dovolili koně a jenom se o ní bojíme. Mhm. Takže můj kůň je vozitý na koně a tam trpět tím, že se na ní dívám a pak za to smím třeba vykydat stáj nebo přivízt seno nebo zajet s ní koupit nějaký, nevím, čabraky nebo jak se to jmenuje, abraky, čabraky. Ale takže to je teďko můj hlavní koníček.
0: Martin?
1: Já bych jako považoval psaní za svůj koníček. Já prostě, jelikož vlastně režíruji docela frekventovaně, tak na to mám málo času a vždycky se těším, že prostě něco můžu. Mám to vlastně z toho všeho tak nějak nejradši. ty 3 hodiny denně si najít čas, jako nemám ho samozřejmě.
0: Tak to není úplný koníček, to je součást tvého kreativního žití. Denně píšeš.
1: Ne, nepíšu denně, ne, to ne, to ne. To ne. To právě, že to psaní je, jako i ten román jeden, který jsem teda napsal, i to potřebovalo vlastně mít 2 měsíce nebo 3 úplně jako jiný režim. Kdo jako píše, tak ví, že jenom dostat se do toho stavu, že to člověk jako může začít dělat, trvá hodinu, pak to vydrží člověk dělat 3 hodiny velice intenzivně, ale nesmí pípnout ani mobil, nesmí vlastně člověk ani nic vyrušit a pak tak ještě se z toho dostává člověk tak třeba půl hodiny. Takže ono to je práce na 4-5 hodin, ale nikdo nesmí být okolo, nikdo nesmí, jako úplně intimná, tak to je. To je vzrušující a krásné.
0: Čičváku asi nemají chalupu, nebo máte chalupu?
1: Máme chatu,
0: manuálně zručný
1: člověk. Na kocábě, sám ji trošičku opravuji.
0: Prosím.
1: Mám přímořeznou pilu vlastním brusku a tak dále. To
2: se mi nechce věřit.
1: Ano,
0: mě taky ne.
1: Ano. Teď už ale, jelikož ji opravuji sám, tak je už ta chata je vlastně připravená na to, aby anglické slovo wrecking ball, čili taková ta černá koule, kterou jeřáb donese na bourání domu, jak víte, kterou myslím, tak ta chata je zralá na to, aby teď přišla tahle černá koule, zbourala ji a nechali jsme si tam něco, až jednou si to budeme moc dovolit. Tak to, děti to tam mají rádi, my to tam máme rádi, akorát prostě je to, jak by, krásné české slovo, je to sflikované riadně. Teda.
0: Veroniko, a cestování, je tvoje vášeň, tvůj koníček, vůbec, Izrael, ne? To je teď tvá země.
2: Ano, to ano, ale jinak můj koníček je také psaní, takže já letos třeba píšu 2 knihy, ale přesně já jsem strašně ráda, že to Martin říká, já furt nemůžu najít ty hodiny, kdyby na mě nikdo nepromluvil. Moje první kniha, kterou jsem nikdy nedokončila, se jmenovala A mami a nikdy jsem ji nedokončila, protože vždycky jsem začala psát, se ozvalo A mami, můžeš mi říct? A následovaly dotazy dětí. Tak teďkon se to jmenuje o svaté, nemenuje se to o svaté zemi nesvatě, ale jmenuje se to o svatém nesvatě. Ráda bych vlastně udělala takový jako knihu fejetonu, už jsem podepsala smlouvu, o tom, co jsem si myslela, když jsem byla mladá a co jsem si o svém životě myslela poté, co jsem navštívila svatou zemi. Protože ta svatá země opravdu... Je to nějaká pouť a asi by ji měl každý prostě ve svém životě vykonat. Netušila jsem vůbec, co to pro mě bude za velké téma. Protože doteďka jsem pořád jenom někomu sloužila. Pořád jsem jenom mila nějaký botičky a vařila nějaký večeře a učila se nějaký text, který jsem tak nějak řekla a zase jsem utíkala domů mít ty botičky a vařit ty večeře. A vlastně jsem si s hrůzou uvědomila, že jsem ve 23. porozením prvního dítěte naskočila do nějakého vlaku, v kterým jsem do svých 55 jela a vůbec jsem neměla čas žít. Furt jsem jenom točila. Jsem natočila, já nevím, 500 filmových a televizních rolí. Já jako vlastně, tím, že jsem nechtěla být herečka, tak mi to vlastně bylo fuk, jo. Víc jsem prožívala těch 5 porodů svých dětí a víc jsem prožívala ty neúspěchy dětí a prostě nemoce.
0: Milostné vzněty taky.
2: Milostné vzněty a všecko. A teď vlastně poprvé jsem jakoby se dostala z dosahu té rodiny, jenom s tou nejmladší. A najednou jsem byla roka půl v zemi, kde jsem najednou mohla začít přemýšlet, vzpomínat. A najednou jsem zjistila, že jsem ten svůj mozek zastavila v těch 23, pak jsem sloužila. A teď vlastně najednou se můžu na ten svůj život podívat z této optiky návštěvy svaté země.
0: Takže teď zazní nádherná hebrejská píseň, v Izraeli všichni znají.

0: dozněla Havana Gila, slavná hebrejská píseň o radosti ze života, to by se stýská po Izraeli.
1: Mně se stýská po Izraeli, v Izraeli se nepřipíjí na zdraví, ale lechaim na život. V Izraeli je strašně cítit láska k životu. Je to země, kam je potřeba jet si odpočinout od Evropy, protože tím, co ten národ zažil už od Starého zákona přes Hitlera, tak je to vede k strašný skromnosti a k strašný radosti z každého okamžiku. A v Izraeli se říká, že každý den je dost dobrý na to, aby se stal vaším svátkem. A to je samozřejmě věc, která mi tady chybí. Tady v Čechách, kde myslím, že si toho života, jako kdyby si lidi tolik nevážili. Tady boj o život se teď stal vlastně podivným politickým bojem a trošku se zapomnělo, že jde opravdu o život. Ale v té Izraeli, ač mají teď čtvrtý předčasný volby během 2 let, tak prostě boj s covidem je věc boje o život, kterého si vážejí. Toho života po těch velkých ztrátách, co měli díky holokaustu, tak si prostě vážejí každýho života. My prapodivně ne.
0: Tak a co máme před sebou? Naše hodinka se pomalu blíží k závěru. Na co se lze těšit?
1: No já se hrozně těším, až začne hrát divadlo Ungelt, protože můj syn Vincent tady hraje a musím říct, že tady chytil takovou zvláštní asi to, co vy jste měl v mládí. On z něho je avantgardní umělec a on odmítá hrát kdekoliv jinde. A když mu volají z televize a nabízejí mu seriál, když mu nabídli pohádku v české televizi, seriál na jiné televizi a on prostě, pro něho je všecko málo umění. A já jsem z něho úplně zoufala, protože myslím si, že už za chvilku možná i sní stůl a židle, protože prostě nebude mít vůbec žádný peníze. Ale Ungelt je taková laťka umění v Praze.
0: Ale tady se nehraje zadarmo, Veroniko.
1: Ne, ale vy nehrajete, takže já se těším, až otevřete a budete hrát. Ale já tě jenom chci vlastně teď ti pochlebovat tím, že pro mladého herce moc hrát v Ungeltu je tak vysoko si postavit laťku, že se prostě pod to žádná televize už jako nevejde, protože ta laťka je tak vysoko, že on prostě odmítá jakékoliv jiné spolupráce, protože Ungelt je art of Prague.
0: Čičváku, lepší tečku za touto hodinkou, promiň, nevymyslíme. Takže
2: já děkuji, že jsem tady mohl s vámi být. Veroniko, budu se těšit, až zas spolu začneme něco dělat, protože bych se na to těšil.
1: Já moc děkuji i Martinovi a samozřejmě děkuji divadlu Ungelt a Milanovi za pozvání a vlastně se omlouvám, že jsem byla taková lavina.
0: Prosím tě. Buďme jací jsme.
2: Lavina je kompliment, Veroniko. No, to
1: když to přežijete, tak ano.
0: Takže se loučí. Přežili jsme Veronika Žilková, Martin Čičvák, loučím se i já, principál divadla Ungelt a průvodce pořadem Milan Hein. Naslyšenou.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

společně s Ivou už za chvíli pozveme. Také vám povím, že čeští vědci vyvinuli unikátní zubní nanonit. A ještě mám otázku, jak myslíte, že byli velcí ti největší dinosauři? A kolik asi tak vážili? Povím vám to a možná budete překvapení. Na úvod pohodového rána nám zaspívá Hana Zagorová. Tak pěkné a pohodové ráno.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Pohodáři.
2: A telefon mi zvedla herečka, malířka, moderátorka, paní Iva Hitnerová. Krásné ráno.
3: Ano, dneska je opravdu krásné, svítí sluníčko, všechny zdraví.
2: Jak se máte, Ivo?
3: Já bych řekla, že se mám dobře, že nic zlýho se neděje, nemám si na co stěžovat. Mám spoustu drobných neduhů, který patří k mému věku, ale opravdu se mi nic zlýho neděje, takže musím říct odpovědně, že se mám dobře.
2: Jak si užíváte jaro?
3: Já jaro strašně miluju a hlavně čím je člověk starší a přibývají léta, tak si toho víc váží všech těch zázraků kolem. Hrozně si to užívám na zahrádce, protože vždycky na podzim poctivě zasadím ty cibulky a tak a zapomenu, kam jsem co zasadila a chodím po té zahradě a žasnu, kolik krásy se mi tam objevuje, o které jsem neměla ani tušení.
2: No a zdali pak venku na zahradě také malujete, když je hezky? Na to jsem se vás vlastně nikdy ještě nezeptal.
3: Ne, to se Václave nedá malovat na zahradě.
2: Ano.
3: První věc je, že já maluju olejovými barvami, které mimořádně přitahují hmyz a mušky a všecko, takže vyndávat ty mušky, jak se motají v té olejové barvě, je hrozně náročné. A potom taky na té zahradě absolutně se nemůžu soustředit, protože jenom zvednu hlavu trošičku třeba, a to nejen odmalování, ale třeba když se rozhodnu, že je krásně a že se budu učit venku text. A teď jenom prostě se někam zahledím a vidím něco, co tam v žádném případě nemá být, nebo co potřebuje přivázat a tak, to se vůbec nedá práce se zahradou sloučit. Ale musím říct, že v tomhle počasí ve stavu zahrady v tolik krásy to malování mě tolik netěší, jako když je venku nevlídno a zima, tak to je to malování jediná možnost a teď mám těch možností příjemnějších daleko víc.
2: No tak pojďme mluvit o těch obrázcích dál, protože no. Vaše obrázky mohou teď návštěvníci vidět v rozhlasové galerii Vinohradská 12 u nás ano. Na Vinohradské ulici v Praze. Vernisáž se prý moc povedla.
3: Jako bylo to velmi příjemný, přišlo mi tam spousta kamarádů, kolegů z práce ze seriálu, Dana Batulková, Dana Syslová, David Gránský, byla to Lucie Polišenská, fakt to byla báječná sestava a měla jsem radost, že je tak, ale že ta výstava byla tak navštívená na té vernisáži, jak tam teď chodí lidi, to zatím ještě nevím.
2: No, mám zprávy, že chodí.
3: Ano, to mám ráda.
2: A že se líbí. Koho byste na tu výstavu pozvala? Co na ní lidé uvidí?
3: Je to takový průřez toho, co jsem namalovala. Spíš jsem se snažila vybrat obrázky, které nějak souvisí třeba s tím rozhlasem. Nemyslím, jako, že bych malovala rozhlas, ale v tom smyslu, že jsem tam třeba dala portréty třeba pana Kemra nebo některý pana, různé malíře, Zrzavého a tak, že a protože já k těm obrázkům nepřidávám titulky, protože by to vždycky přišlo, proč tam, když je tam pes u lucerny, proč pod to mám napsat pes u lucerny, že to každý vidí, tak mě baví, jak ty lidé hledají ty podoby těch lidí, což není tak snadný třeba tu podobu vystihnout, ale vždycky se o to snažím.
2: Vy jste teď před malou chvílí řekla, ne, že bych malovala rozhlas, ale mě tak jako napadlo, to by bylo hezké namalovat někoho u mikrofonu ve studiu.
3: Vidíte, to mě u mikrofonu mě nenapadlo, ale myslím, že několikrát jsem malovala takový svůj výbřeh. Se vyrostla, že jo, to byl, my jsme neměli žádnou televizi, už do Agrí dávno měli a tam bylo to zelené oko, co blikalo a to z jedné strany plátno, z druhé ta exotická jména těch cizích měst a hrozně jsem měla ten rozhlas ráda a vždycky si vybavuju, co všecko jsem se z něj dověděla, třeba mi bylo asi, já nevím, 12, 13 let, když vyletěl Gagarin, tak jsme to opravdu poslouchali. Pak i z rozhlasu jsem se dozvěděla, že zastřelili Johna Lennona a tak. A takže jsem velmi často třeba malovala holčičku, jak sedí a poslouchá tuhle tu starou pedničku, kterou jsme měli doma a tak. Ale s mikrofonem to jsem zatím malovala jenom zpěváky.
2: No vidíte.
3: Starým, jako typu Ondry a Velky nebo tak.
2: No. Na výstavě jsou, jak jsem se díval, oleje, ale také grafiky a jmenuje se, ano. Musím říct moc hezky, Ivo, Obrázky.
3: Ano, protože říkat tomu obrazy se mi zdá moc nabubřelé a nějak to jinak pomenovávat. Mě vždycky ta jednoduchost přitahovala, včetně toho, že nevymýšlím exotické názvy svých obrazů, zkomplikované, ale vždycky se to vlastně jmenuje tak, co tam lidi vidí.
2: Já musím prozradit našim posluchačům ještě to, že jsme se před vernisáží potkali a že vám to moc slušelo. Takže jak se udržujete v kondici právě stálou aktivitou, malováním a zahrádkou?
3: Udržuju se určitě aktiv všecko, co jste vyjmenoval, ale musím říct, že to nijak jako nepromýšlím, že bych si dneska řekla, tohle udělám pro svou kondici, že mi ten život to tak hezky přináší, pořád pracuju vlastně na plný pecky. Naprosto jsem nezaznamenala změnu mezi důchodem, v kterém jsem už asi 15 let nebo ještě díl, tak pořád stejně pracuju, pořád musím používat hlavu, učit se texty, chodit ze psem do šárky a ta radost z té procházky se z toho psa se přenáší na mě, takže to snad mě v té kondici udržuje. Zatím si opravdu nemůžu stěžovat.
2: Říká Iva Hitnerová. Tak Ivo, já moc děkuji za rozhovor, přeji pěkný den a ať se vaše výstava líbí. Naslyšenou.
3: Naschledanou, děkuju.
2: A ještě dodám, vážení, že na výstavu Obrázky z dílny Ivy Hitnerové se můžete přijít podívat každou květnovou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin, tedy třeba právě dnes anebo zítra. A otevřeno bude mít výjimečně i v pátek 22. a to také od 12 do 18 hodin, pochopitelně u nás v Českém rozhlase na Vinohradské 12 v Praze. Tak srdečně zveme.

klínu borovic pod pledě modrou vání. Následa stádo kňourů vyruší. Jak povídám, to nemáš vůbec dání. Nádhera kopců ti

Tak to byl Milan Drobný. A kdybych se vás teď zeptal, která zvířata byla či jsou na světě největší, jistě byste jmenovali slony, mamuty anebo velryby. A teď si představte, že výzkumníci v Thajsku identifikovali dosud neznámý druh dinosaura, který byl největší v jihovýchodní Asii a vážil přibližně tolik jako 4 sloni afričtí. O poznatcích publikovaných ve vědeckém časopisu Scientific Reports informovala americká veřejnoprávní rozhlasová stanice. Nově identifikovaný sauropod, tedy bíložravý dinosaurus s dlouhým krkem, měřil na délku asi 27,5 metru a vážil zhruba 30 tun. Představte si to. To je víc než trojnásobek hmotnosti Tyrannosaura rexe. Nalezený exemplář žil před 100 až 120 miliony let a řadí se někam do vyšší střední kategorie největších objevených dinosaurů. Přestože byl tento dinosaurus obrovský, sauropodi z pozdějších období byly totiž ještě větší. Jeden z nich vážil až 70 tun. To bylo v období pozdější křídy. Z tohoto období nacházíme dinosaury v Číně, v Jižní Americe i v Africe, a ti byli skutečnými superobry. Byli to ti vůbec největší z největších, ale zpátky do Thajska. Nově objeveného dinosaura výzkumníci pojmenovali Nagatitan Chaiphumensis podle mytického hada Naga, který je uctíván právě v jihovýchodní Asii. Titán odkazuje na velikost a poslední část názvu na thajskou provincii Chaiphum, kde byl dinosaurus nalezen. Tamní obyvatel objevil fosílie poprvé v roce 2016. Kompletní kostru dinosaura vědci sice nemají, ale jeho velikost odhadují podle obratlů, žeber, pánve a také délky končetin. Jenom jedna jediná kost z přední končetiny měřila skoro 2 metry. No, co dodat? Zaplať Bůh, že žijeme dnes a ne v pravěku.

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: Jaké počasí nás dnes čeká, to nám teď poví meteorolog České televize Michal Žák. Pěkné ráno.
2: Pěkné ráno přeju.
1: A jak vypadá předpověď na dnešní den?
2: Dnes nás čeká převážně oblačné až polojasné nebe, i když zpočátku bude na Moravě a ve Slezsku ještě i skoro jasno. Postupně ale i tam bude oblaku přibývat a v Čechách může být v průběhu dne i přechodně zataženo. Zprvu se bude jen na západě Čech vyskytovat déšť, ale během dne počítejme s tím, že se místy srážky v podobě deště a nebo přeháněk budou vyskytovat i na ostatním území. A výjimečně může, zejména na Moravě a ve Slezsku, odpoledne zabouřit. Teploty dnes vystoupí na 18 až 23 stupně a na horách 1000 metrech bude kolem 14 stupňů. Pouchar bude slabý, během dne pak místy mírný západní až severozápadní vítr, který v případných silnějších přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí.
1: To tedy byla předpověď na středu 20. května. Děkuji za ní Michalu Žákovi na Kavčí hory. Naslyšenou.
2: Hezkou středu a naslyšenou.

i ti, co rytmus nemají, zpíváme twist jen pro vás. Jde o to, kdo to tomu už říct.

0: Svůj ve své době velmi slavný popokate petl twist nám zpívala Eva Pilarová a teď už v pohodovém ránu bylinková lékárna. Takový brutnák lékařský, tak ten zdobí zahrádky od května až do září a většinou jsou to takové modré kvítky, že to je ale i bylinka léčivá a že se dá využít také při vaření, o tom už vám teď poví víc kolegyně Eva Bucharová.
1: Brutnák lékařský uklidňuje nervy a prospívá srdci. Dobře účinkuje při zánětu horních cest dýchacích nebo při zánětu močových cest. Obsahuje třísloviny, saponiny, slizy, z minerálů třeba draslík a vápník. V mladých listech je vitamin C. Mladé listy usušte anebo si je můžete zamrazit. Čerstvé lístky brutnáku využijete stejně jako jakoukoliv jinou listovou zeleninu, takže do salátů, bylinkových pomazánek nebo marinád. Voní jako čerstvé okurky. Ale opravdu ho zpracujte hned, rychle uvadá a ztrácí léčivé účinky. Brutnákový čaj si připravíte tak, že 2 až 3 gramy květů zalijete vroucí vodou, necháte pár minut vylouhovat a pak už můžete popíjet. Jeden čálek denně, klidně celý měsíc. Brutnák není vhodný pro těhotné ženy a kojící maminky a pro děti. Ani pro ty, co mají problémy s játry.

O klaunovi z domu 6 nám zpíval Meky Žbírka. A mohlo by vás zajímat, že vědci vyvinuli unikátní zubní nanonit, která nejen čistí, ale také dostává prospěšné bakterie tam, kde mohou chránit před záněty. Rádi vám povíme víc, ale hned po další písničce.

0: Na šťastném prámu jsme v pohodovém ránu pluli s Viktorem Sodomou a teď už slíbené informace o zdraví pro náš chrup. Čeští vědci vyvinuli první probiotickou zubní nanonit na světě. Díky speciální vrstvě dostává do mezizubních prostor prospěšné bakterie, které pomáhají potlačovat ty škodlivé bakterie a předcházet zánětlivé parodontitidě. Používáním ani podobou se ta nová nanonit přitom skoro neliší od běžné zubní nitě.
1: Tady mám obyčejnou zubní nit z drogerie. Můžete klidně vytáhnout.
2: Tak.
1: Jaký je rozdíl mezi tou, co jste vyrobili, a tou nití, co jsem teď ukázal, na kterou jsme běžně zvyklí?
2: Nit, na které jsme se podíleli, je dvouvrstvá, má mikrovlákené jádro s krytím na povrchu, které může právě nést to probiotikum. Může být malinko tlustší, jinak stran chuti, vůně, je to stejné.
1: Říká Filip Romčík z fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Podle Petry Bořilové-Linhartové z centra Recetox je za vznikem niti dlouhý a pečlivý výzkum.
3: V čem je ta naše nit unikátní, kromě toho, jak je vyrobená, tak je i to, že je tak moc protestovaná na bezpečnost a vlastně účinnost pro používání.
1: Aby vědci ověřili, že probiotická nit skutečně funguje, museli nejprve prozkoumat bakterie v ústní dutině. Právě tím se zabývají laboratoře centra Recetox.
3: Když chceme zkoumat mikrobiom, tak nejprve musíme ze vzorku izolovat DNA, potom určité úseky musíme zmnožit, tomu se říká amplifikace.
1: Na vývoj nové zubní niti spolupracovali také vědci z Technické univerzity v Liberci a Univerzity obrany. Výsledkem je pomůcka, která se používá stejně jako běžná nit, ale podle Filipa Hromčíka přináší navíc i probiotický účinek, který pomáhá chránit mikrobiom v ústech.
2: Pokud už pacient nit používá a místo toho používá nit s nějakým benefitem, tak je to, jako byste používal buď prací prášek, který pere, anebo prací prášek, po kterém prádlo i voní a zůstane třeba déle čisté.
1: Když si dám mezi ty zuby, tak co se mi vlastně mezi ty zuby dostává?
3: My se snažíme tou zubní nití dostat do mezizubního prostoru ty hodné mikroorganismy, protože vytlačují ty, které jsou potenciálně nebezpečné a mohly by způsobit parodontitidu.
1: Podle Hromčíka ale zůstává základem důkladné mechanické čištění zubů.
2: Cílem jakékoliv zubní nitě, a tahle v tom není výjimka, je očistit zub. To znamená dostat pryč zubní plak, zanechat za sebou čisté prostředí. Po téhle niti zůstává ještě stopa probiotického kmene.
1: Výrobce teď připravuje uvedení probiotické zubní niti na trh. Podle odhadu Filipa Hromčíka se dostane na pulty lékáren nejdřív v polovině příštího roku. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.

Býval u nás v podkroví, voníval terpentínem, a že byl malíř, to se ví, občas byl cítit vínem. Rostly mu bousy trosečníků, ztracený vprostřed vlastní země, v očích jak v šachtě do světlíku, každý se ztrácel jako ve tmě, maloval lidi z okolí.

0: Svou píseň o malíři nám zpívala Hana Hegerová, ale ještě dvě písničky pro vás v dnešním pohodovém ránu mám, i když se už, přátelé, budeme loučit. Pohodové ráno s datem 20. května, teď v 8 hodin 55 půl minuty pomalu končí, ale co vás čeká dál na pohodě? Už za chvíli vás pozdraví kolega Jan Rosák a do svého tandemu si pozve zpěváka Milana Drobného, tedy už si ho pozval v roce 2019. Zajímavého hosta měli v kavárně Bohemia o pár let dříve, už v roce 2000, kolegové Otanuc a Jiří Vejvoda. Byla to psycholožka Irena Dušková. Kavárnu Bohemia vysíláme mezi 10. a 11. a po 11. se roztočí kolotoč, jako ostatně každý všední den, a moderovat bude Martina Hinková-Vrbová. Já se s vámi, vážení a milí, v tomto okamžiku už pomalu loučím. Mějte se krásně a opatrujte se nám.
1: Pohodové ráno a Václav Žmolík.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Tandem.
3: V rozhlasovém studiu se pomalu rozjíždí tandem, tak mi nezbývá, než abych vás pozdravil já, Jan Rosák, a samozřejmě představil vám hosta tandemu. Dnes je jím zpěvák, který se na naší hudební scéně pohybuje už notnou řádku let. Vítám Milana Drobného, ahoj.
4: Ahoj a dobrý den.
3: O čem přesně si spolu budeme povídat, to prozradím až po písničce. A vám, milí posluchači,

0: Takže velice symbolicky zaspíval v úvodu Milan Drobný, že život běží dál. Což je samozřejmě pravda, jaksi taková všeobecná, ale i u něj pochopitelně. A řekl bych, že i pro náš pořad. Milan Drobný byl v tandemu naposledy v listopadu 2011, to už je 8 let málem tedy.
1: Ježiši, no. Jak umíš počítat.
0: No, toto letí, co? No, takže mezi tím se stalo spousta věcí, ale já bych teď akcentoval ty úplné novinky u tebe. Ty jsi se zrovna teď vrátil z cest po celém světě, nebo po drahné části světa, takže jsi plný dojmů, je to pravda.
1: Ano, 5 neděl jsem byl pryč ve Spojených státech a na Havajských ostrovech.
0: Prosím tě, jak se to tak přihodí, že 5 neděl se vyrazí do světa?
1: Přihodí se to tak, že bylo částečné pozvání do San Franciska od mojí ženy Danušky, syn tam žije.
0: Ano.
1: Tak tam jsme se jeli podívat, potom už já jsem chtěl vidět Las Vegas, tak jsme odjeli tam. No a potom od našeho jednoho známého, s kterým jsem kdysi jezdil na kole, on tam žije, tak jsme letěli do Honolulu.
0: Do Honolulu.
1: A potom teď ještě dva následovali ostrovy další, ale mezi tím chci říct, že v Las Vegas jsme byli na koncertě Celine Dion, třeba se podívat. No, já tam byl poprvé. Já nikdy...
0: Ty jsi byl poprvé v Las Vegas?
1: Ano.
0: Tak dávno po Karlu Gotovi.
1: Čučel jsem tam normálně, jak na pouti, protože to je opravdu...
0: To je pouť taková.
1: To je pouť, no, je to takový jako, no, vidíš tam najednou Benátky, že jo, nebo architekti se snažili, je tam Eiffelka, že jo, nebo všude na plakátech jsou uváděni další, kdo budou vystupovat. Já jsem chtěl vidět Mariu Carey, která byla avizovaná, ale bohužel to je až v březnu, to už jsem tam nebyl, Rachel's Brothers, Robbie Williams, jo, to tam lítá prostě tyhle ty, nebo je tam novinka teďko, kdy Sammy Davis Junior, Frank Sinatra a Dean Martin, už nejsou, byli kamarádi, že jo, tak to tam dělají tři takový, co jim jsou dost podobný, no
0: jako,
1: tak...
0: Jako taková parafráze Krysí smečky.
1: Ano, přesně, jo, takový jo. Jako, jak se říká, remake nebo něco, ale
0: i,
1: to nevím.
0: A jsou jim i podobní trošku?
1: No, je to tam na to, hele, na těch fotkách se dá udělat leco,
0: no,
1: jo.
0: To víš, jo.
1: Ale nešel jsem na to, protože to bylo málo

0: jako pro málo lidí, to už mě bylo podezřelý, jo, že to je asi pro 200 lidí, jako v takovým jako
1: klubu
0: ano, no. A já jsem se takhle dostal do klubu taky, čověče. To jsou takový spojitý věci, že můžu říct, že jsem zaspíval v klubu v Las Vegas.
1: Ty jsi zpíval v klubu Las Vegas?
0: Já jsem tam takhle byl. Ale já jsem lítal po obchodech a scháněl jsem desky, nějaký CDčka, co mám rád. A pak, jak jsme jeli na tu Havaj, tak jako když přijedu sem, tak zrovna tak u tebe, abych mohl pustit nějakou havajskou píseň. Člověče, tam už to neexistuje, už se neprodávají CDčka.
1: Tam už nefrčují CDčka.
0: Ne, to nikdo, teď buď to někde dostaneš LPčko, a nebo všechno se stahuje, jako ty
1: MP, na flešky nějaký,
0: nějaký ne? Ty plešky, nebo jak se to jmenuje, no, nejsem v té technice tak dokonalý. No a tak jsem se tam takhle bavil a tak na mě koukal ten kluk takový, no kluk tak 30 mu bylo, no tak
1: kluk proti nám,
0: no jistě, no samozřejmě. No a říká, co jako tady, no, že scháním hudbu, jako to a to, že jsem, no tak jsem řekl, že jsem z branže a že mám rád, jako dnesku jsem udělal country, swing a blues a to. A on říkal, tak se přijď večer podívat do country house'u a já vždycky u sebe nosím CDčko, kdyby někde něco, jo, znáš to.
1: Jako
0: kdyby,
1: základy svoje.
0: Jako základy, kdyby něco, ale i taky jsem měl třeba pro dárek, kdyby byl nějaký malé.
1: Ano.
0: Jo, já to znám, jedu někde rychle, šup, malé, jenže tam to moc neplatí, tam to musíš vycálovat, tam jste na drobný a vyprdnou. No a tak se stalo to, že jsme šli do toho blues house, kde jsou samozřejmě kolem všude herny, no a on mě vytáhl na podium. Jako kytarista výborně zpíval, ale teď já co tam budem dělat? No tak jsme udělali nějaký blues, dvanáctky a rock'n'rolly, co zná každý. No a představ si, že oni lidi i zatleskali.
1: Počkej, zpíval jsi česky?
0: Ne, anglicky tohle. Já tyhle věci umím anglicky.
1: Jo.
0: No já jsem jak superstar, to no, umím také anglicky.
1: A co
0: no.
1: Si tam zpíval, prosím?
0: Bebop Rexha, Blue Suede Shoes, Johnny B. Goode a moji píseň takovou, kterou jsem napsal, Malery Blues, Blueberry Hill, takovýhle věci. No.
1: A tleskali.
0: Tleskali, představ si. A já jsem mu, už jsem šel pryč a chtěl jsem mu dát, dal jsem mu tu desku mojí, no. Tu, ne s těma základama. A on to nějak blbě pochopil a udělal for, že udělá show a že tady je deska, CDčko a uděláme dražbu. Jestli si to někdo chtěl koupit. Představ si, že se tam našel velmi sympatický člověk, tak to vyhne na $50. Tak,
1: no prosím
0: no,
1: tě.
0: No jo, za $50 jsem dostal a on říkal, víš, když jsem se pak loučil, mě to bylo blbý za to zpívání, abych ti dával něco z našeho talíře. Oni tam hrajou, kdo to dá. Tak to takhle dopadlo dobře. No tak, já si styděl, to víš, že.
1: Ale
0: tak,
1: prosím
0: ale,
1: tě.
0: Ale 50 bylo dobrých, no tak.
1: A to víš, no a navíc po Karlu Gotovi seš v podstatě možná jediný český zpěvák, který v Las Vegas zpíval za honorář.
0: No tak to hezký. A díval jsem se tam taky, jestli tam najdu obchod, kde byla ta svatba, nebo kde jsou ty obchůdky. Našel jsem to, ale Karel tam nebyl. No.
2: Český rozhlas Pohoda.
3: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
2: Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Milan Drobný, navzdory svému úctyhodnému věku...
2: Ano.
1: Doufám, že se nenaštval teď. Prosím tě, já si myslím, že opravdu je to obdivuhodný, že jsi pořád velice aktivní a to, jak, tedy jak si myslím, jako člověk, to znamená, že se nezanedbáváš, tak i jako pěvec, jako zpěvák. Čili ty pořád tvoříš, pořád děláš a dokonce takové zajímavé věci mě úplně teda jako... Zaskočilo to, co jsi mě tady před natáčením povídal o tom, že zpíváš opeře. Je to pravda?
2: Ne, tak to takhle přesně není. Já jsem si vymyslel CDčko, který se jmenuje V opeře.
1: Jo, takhle.
2: Milan Drobný v opeře. Ale ne, jako najvyšší to nedělá.
1: Tak v hledišti, jako jo.
2: Prosím, v hledišti, když si k někomu sednu a bude chtít, tak mu zaspívám. Jo. Vrchne v noci, tak se dřít, v dešti větru, venku stát. A to je Leporello, to je pro můj hlas. Ale já jsem tam vymyslel věc, kterou neudělá nikdo ani u nás, ani na světě. Já jsem nechal ztransponovat všechny, pro mě teda líbezný, krásný melodie, tenorový, jo, ty, protože největší pecky, Verdi, Puccini, já nevím, kdo všechno psali, samozřejmě
1: pro tenory,
2: soprano, tenor, že ano, tak jsem si říkal, proč bych si to nebyl zaspívat.
1: A co ty s tím jako basbariton?
2: Nechali jsme to transponovat Eda Parma, u kterého to bylo i ve studiu. S ním jsem to všechno udělal, on udělal základy a já jsem říkal, Drobas, tě Bůh, to si rozbiju hubu, vůbec jak to dopadne. No, protože já se ráno musel rozespívat úplně jinak, než jako když jedu na koncert, že jo. No, točili jsme to půl roku, no a dopadlo to tak, si představ, že tam jsou samozřejmě i... operetní některé árie, protože jsem na konzervatoři studoval hudební komedii a operetu taky, tak jsem zůstal věren. No tak a některých symfonických věcí, kterých jsem otextoval, jsou tam v premiéře. No ale taky je tam třeba Vltava slavná, kdy jsem udělal nový text, jsem si dovolil.
1: To si ty napsal text, jo?
2: To jsem napsal.
1: A kromě, co tam je kromě Vltavy ještě?
2: Co je tam? Una furtiva lagrima, je to z Rigoletta, árie, jo, z Leporella, no takovýhle věci a od Haydna je tam symfonie, kterou jsem otextoval, no tak takhle to dopadlo a já jsem říkal, jak se to bude líbit, nebo co, no a nakonec to dostalo v ocenění od Artesu a Intergramu jsem dostal cenu jako v rámci mistr zábavného umění.
1: Ale.
2: Jako počin roku.
1: Počin roku. Tak prosím tě, my si z toho samozřejmě něco pustíme, ale mě zaujalo to, že se rozespíváváš jinak, když jdeš normálně na koncert jako svých písniček a jinak si se rozespívával, když si se připravoval na natáčení téhle té desky. Můžeš mi předvést, jaký je v tom rozdíl? Jak se rozespíváváš normálně?
2: Je v tom rozdíl normálně? Takový, že normálně...
1: To je to normálně.
2: Jo, když půjdu na koncert...
1: Ano.
2: Opera. Jo, víš, aby to znělo v masce a teď uslyšíš ten rozdíl.
1: Výborně, teď uslyšíme ten rozdíl.

0: Já vím o Milanu Drobném, že když chodil na konzervatoř, tak jeho třídním učitelem byl nikdo menší než Oldřich Nový, je to pravda?
1: Ano.
0: Jak na něj vzpomínáš?
1: No, Oldřich Nový byl, nebo je nezapomenutelný. On byl takový, jako jako známe z těch filmů. Se mnou do třídy chodil ještě Petr Hapka, nebo Jarmila Gerlová, co zpívala s Karlem Gottem. No a on, představ si, že on třeba normálně přišel do třídy a kouřil, jo. Držel takhle tu cigaretu seci a kouřil a posadil se k tomu stupínku, k tomu stolu u stupínku a říkal: Jarmilko, prosím vás, podala byste mi od tabule ten popelník. A Jarmila říká: pane profesore, to není popelník, to je miska z umělé hmoty na křídu. On nevadí. Ona ho přinesla. On tam típnul to cigáro, ten popelník se začal kroutit, smradu hrůza, otevřeli jsme okna a bylo po hodině. Takže on byl bezvadný, byla s ním sranda, ale celkem nás prd naučil.
0: No to jsem se právě chtěl zeptat, co vás učil, jak to dělal?
1: Scénky jako udělej to, jak se zachováš u doktora, nebo přijdeš domů, já jsem to dostal takhle, přijdeš domů a seš ženatej a tam je pán, sedí u stolu u tvý manželky. Co uděláš? Tak já jsem šel a odešel jsem, teď jsem to zahrál hodně, to chlapa jsem chytal, dal jsem mu pár facek, jako. A mu pár, co to jako je? A já pojemno dostal přes hubu. A já jsem neřekl, že to byl milenec. To mohl být taky výběrčí za elektriku. A ty bys mu dal přes hubu. No tak takovýhle byly věci. No já pak v druhém ročníku jsem přestoupil na operu.
0: Na operu? No. Ty jsi opravdu studoval operu?
1: Já jsem studoval operu a chodili jsme do třídy právě s Karlem, tam jsme byli jako spolužáci.
0: No. A zaspíval jsi někdy operu třeba na jeviště, myslím, jako vážně?
1: No, my jsme měli k výročí 150 let konzervatoře. Bylo představení Francouzi před Nicou, takže i Karel, i já jsme tam oba zpívali, protože okrajový hlasů, jako tenoru a basu, bylo málo, tak jsme tam byli nasazení.
0: Aha. Prosím tě, a jinak, kam až tvoje paměť sahá? Kdo býval takovým tvým idolem? Třeba hereckým, pěveckým?
1: Ono toho bylo spousta. Jako já jsem poslouchal už jako kluk dost brzo Luxemburg, čili tam už to bylo jasný, takže Presley a Beatles, i když každý ze zasvěcených, kdo má rád Presleyho, tak nemá rád Beatles třeba, jo, to je zvláštní.
0: No i když oni se respektovali.
1: To byl Pavel Bobek třeba, tohleto. No ale... Neva. Takže pak u nás byla velká, takový velký zlom Kučerovci. Jo?
0: Ano.
1: A to se mi strašně líbilo. Já jsem se naučil, takový jsem nevěděl co. A pak jsem si koupil kytaru za 117 korun, na který byli nakreslení indiáni, nebo kravata. Jo, takový to byly. Babička mi na to dala, prodala dědovi knihy a dala mi na to. No já jsem tam zpíval Dukahanamo, ku kenány kehuány, i kemehameha, kenány kehuány, santa la la, i kenáme la, hej. To nevím dneška, co je, ale oni to takhle zpívají.
0: Bylo něco indiánsky asi. Ale mezi náma, ty jsi mě připomněl to, že Kučerovci vlastně provázeli takové ty reportáže Hanzelky a Zikmunda nedávno, když měl Miroslav Zikmund to nádherné z té výročí narození, tak se připomínali ty reportáže, které právě provázela muzika Kučerovců.
1: Ano, jo, těch, tak vidíš, a
0: těch původních.
1: Bohu Zemana, Marta Kučerová, no to bylo skvělý.
0: Kuku.
1: No,
0: to jsme si hezky vzpomínali.
2: Český rozhlas Pohoda.

0: Andem Jana Rosáka.
1: A teď se vracím k tomu, co Milan Drobný už vlastně naznačil v úvodu, že byl na velké cestě po světě, že se dostal až do Las Vegas, to jsme si popovídali, ale taky do Honolulu, čili na Havaj. Prosím tě, Havaj je kromě toho, že je proslavená tím, jak je tam krásně, že se tam dá toulat, já nevím, po těch sopkách a různě koukat na přírodu, tak taky muzikou. Jestli pak jsi tam poslouchal nějakou havajskou muziku?
2: No, je to, dá se říct, že to je takový velký show business v tom Honolulu. Hotel Hilton, každý den tam byla nějaká zábava nebo soutěž večer a můžu ti říct, že to dost odflákávají.
1: Jak to?
2: No, jsou tam docela, ne ty originál jako Havajani, to tam je vždycky jeden, nebo a holky to tak, jako kdyby to odpoledne naskoušeli, protože tam je spousta turistů, hlavně Japonců. A večer to, no prostě, já jsem z toho byl velmi zklamaný, musím říct, protože je to všecko v takovým fofru hlavně vydělat, jo. Je tam třeba takový zájezd, originál, na místo, kde projdeš asi 20 udělaných seskupení vesniček, který jsou ve svým mluvě každý odlišnej. A to je takový fofr, že ti z toho zblbne hlava. Já jsem tam nebyl teda, protože to je na celý den a honěj tě od jednou k druhému, seš tam 10 minut. No a tam jsou stejný docela lidi a převlíkají se a přeskupují z těchto. No,
1: taková turistická šaškárna?
2: Představ si, takováhle normálně turistická šaškárna. Je tam karaoke a tam se přihodí. Dělo, protože Danuška je pohybově velmi, velmi nadaná, tak já jsem šel tančit s ní, musel jsem, slíbil jsem to. No tak jsme tam tančili, blbli jsme, oni se na nás podívali tak a vytáhli si jí a říkali, jestli by, že tam koukali, jestli by nepřišla ráno, protože viděli, ona běhá, jo, ráno rozcvičuje se a tak dále. Já sedím, koukám a pak si jdu zahrát maximálně tenis. A oni si všimli, a jestli by nepředcvičovala jogu, a ona ji dělá. No tak předcvičovala, ale přišli tři lidi si představ, líní, to je všecko, tlustí jsou tam, normálně hrozný, kejty, oni nemůžou dát ani k sobě, nejenom ženský, ale i chlapi, hrozný. No tak ona z toho byla trošku otrávená, ale aspoň, že jsme dostali pade, tak jsme měli na vylepšení, no, na vylepšení večeře, za tanec.
1: No prosím tě, my si pustíme nějakou havajskou muziku taky, kterou si přines, ale mě zaujalo to, jak jsi říkal, že jsou tam tak tlustí lidi. To jsou tak jako s prominutím teda, že to tak řeknu, vyžraný z místní stravy?
2: Já si myslím,
1: se tak dobře
2: já si myslím a dokonce tam je, on už zemřel, zpěvák, který byl velice populární, jmenoval se nějak Izrael, nebo Izra mu říká, ještě
1: ano.
2: Má něco k tomu.
1: Strašně dlouhý jméno. No.
2: 285 kilo a on je focený, že je nahatej, rozpláclej na pláži, směje se jenom v plavkách, ty plavky to je takový stan pro tříčlennou rodinu, rozumíš? No a je tak napadne, jestli ty mladý se po něm nechtějí nějak přizpůsobit.
1: To je takový kult obezity.
2: Hrozný, to je jako kdyby všichni dělali sumo.
1: No a prosím tě, to je, jak říkám, tak dobrá strava, tam se tak dobře baští?
2: Ne, já nemám rád vůbec tyhle ty bůlky, ty hamburgery. No,
1: a to se tam baští to, hlavně?
2: No to jako hlavně a hranolky taky. Jo. To oni to už to cpou od dětí, aby měli od nich pokoj, tak jim dá pytel. Hranolku a majonezu k tomu a už to žere. No a to je hrozný.
1: Kila přibývaj.
2: No jo, to je. No.
1: Tak prosím tě, ještě, že takhle hezky zpívají, jak si nám přines na tom CDčku, tak si něco pustíme.
0: Tandem Jana Rosáka.

0: Milan Drobný vystřídal ve své hudební kariéře opravdu hodně partnerů, myslím teď jaksi spíš muzikantů. S kolika kapelama dá se říct vůbec si zpíval? Dá se to spočítat?
1: No, tak to víš, že se to dá. No, tak jak to byly big bandy, kdy jsem měl to štěstí a možnost zpívat ještě s Karlem Kraugartnerem.
0: To jsi začínal?
1: Ano, to jsem začínal. Pak se Zdeňkem Martákem taky. A ten orchestr, který později se jmenoval Točer, taneční orchestr Československého rozhlasu, řídil, ano, Josef Obruba.
0: Tady
1: Ačko, no tak to bylo to s Karlem Vlachem samozřejmě, s Václavem Vyšpšem, s Vaškem Zahradníkem, to byl taneční orchestr Československé televize. Zase, Gustav Brom, nesmím zapomenout.
0: Ty jsi absolvoval všechny tady ty krásný
1: kapely. Ty big band, jako no.
0: A dá se říct, že s některým z těch dirigentů se ti pracovalo líp?
1: No,
0: každý
1: měl něco, no tak obrovskou autoritu měl Karel Kraugartner, to bylo obrovský, protože Karel Vlach byl tatík takový, každý ho miloval a tím pádem si bohužel taky třeba ty muzikanti dovolili víc než panu Kraugartnerovi. Já jsem jeden takový případ, jsem měl Růži růžovou v divadle Semafor, dlouhý růže růžová, růže růžová. A jel jsem s ním na zájezd do Lince a do Mnichova a musel jsem se to naučit německy. Dostal jsem text 3 dny před tím odjezdem, což bylo hrozný. Já jsem v té době německy vůbec nemluvil. Tak třeba k panu Vlachovi přišel a řekl bych, pane Vlach, já bych to, jestli je možný, bych to udělal takhle. Já bych to zpíval česky a poslední 2 věty bych zaspíval německy, kde je to jako vyústění a že by to bylo dobrý, jako a určitě by to prošlo. Ne, tak pan Kraugartner. Přišel jsem za ním, řekl jsem tuhle blbost, on mě chytl kolem ramen, povídá, kolik za to máš? Já jsem řekl částku, která tenkrát byla velice
0: zajímavá.
1: Zajímavá, větší než co jsme dostávali tady podstatně. A jsi spokojený? Já jsem řekl, ano, jsem spokojený. Tak koncerty až po zítří, tak se to naučíš. A takhle mě plác po zádech a já ti přísám, že jsem se to naučil. Já jsem měl s Karlem v autě, on řídil místo, aby ho navigoval, tak já jsem držel ten text. Já jsem to večer zpíval, těch 5 slok, tek mě pot po zádech a druhý den, jak jsem si myslel, že to už umím, tak jsem to zvoral.
0: Prosím.
1: No, pak jsem se, protože znáš to, jak se najednou třeba...
0: Zamyslíš se nad tím.
1: Nebo se podíváš na někoho.
0: No.
1: Utkvěje ti, jo, mezi lidma, šup, a už to bylo vedle. A tam se ukázal jako velký, jako dobrotinec, protože já jsem se omlouval a říkal, dobrý, já vím, že jsi to naučil, splet se může každý. Jo?
0: A pamatuješ si ještě ten text německy třeba?
1: Ne, já si pamatuju, třeba pláču su...
0: No.
1: Also weine ich, weine die kennlich und sie... Počkej, vidíš to, ty to neumíš.
0: Je vidět, že neumíš německy.
1: Ne, tohle neumím, já jsem to dost dlouho nespíval německy.
0: Nikdo to nechtěl kromě mě.
2: Český rozhlas Pohoda.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Milan Drobný je činorodý nejenom co se týče nahrávacích studií a koncertních pódií, ale taky co se týče jeho činnosti ediční, protože ty vydáváš taky knížky, víš, ty píšeš knížky.
2: Já je nevydávám.
1: No tak to já vím, ale tak jako
2: ano.
1: Seš za nima, tak jsi jako autor.
2: Ano.
1: O čem jsou ty knížky?
2: Musím říct, že jich je 12.
1: 12 knížek?
2: Ano. A v roce 2014 jsem byl zat do obce spisovatelů.
1: Prosím tě.
2: To se musím vytáhnout takhle.
1: Se vytáhni klidně.
2: No, no a o čem jsou? No tak první byla Hvězdy kolem mě, kterou jsem taky udělal jako audio. Namluvil jsem pro Slepecký ústav. To jsem jim věnoval. No tak věci kolem, příhody kolem, ale taky beletry, kde je třeba příběh 4 lidí, kteří se vzájemně prolínají, já je znal osobně, profesionální hráč karet, sportovec za Zenitem, politik a žena, která provozuje jedno nejstarších řemesel. No ty, co ukazují ty charaktery a prolíná se to mezi sebou a
1: rozumím, nejstarší řemeslo nemyslíš dojíčku mléka tedy určitě.
2: Ano. Ne, kurvu, ne,
1: myslím. Ne. A to fabuluješ, to znamená, to není jako, že by si čerpal skutečně ze
2: To jsem je znal. No, no jistě, já jsem to profesionální hráčka. Já jsem 2 měsíce byl mezi takzvanýma valchaři, slečny, valchaři a intriky v showbiznisu, no. Se to jmenuje.
1: Aha.
2: Já jsem se tam 2 měsíce motal, abych to viděl. Honzo, to si neumíš představit, co to je za lidi. Jako ta vášeň, jo? Aha. Oni, Gotes, to plátínko, on prohraje třeba 100 tisíc a druhý den je tam zas.
1: Jak bych ti to asi tak řekl, já tý vášni směrem k těm slečnám bych rozuměl, ale tý vášni směrem k těm kartám to vůbec nerozumím. To prostě to jde mimo mě.
2: Já taky ne, no. Tak Mariášek nebo tohle to jo.
1: No, to ne.
2: No to ne, to já ne, jo. Ne. To já, jako...
1: No a ty v těch knížkách čerpáš teda jaksi z nějakých jako třeba ano. Vzpomínek známých nebo tak jako lidí, jo?
2: No tak ale co jsem prožil, jako co nemám prožil, rád vyprávět něco, co je někoho vlastní, aha. Jako abych povídal o já nevím, plácnu o Frantovi Kocourkovi, jo, když to vypráví jako Bolek třeba, nebo Mirek Donutil, jo, prostě, tak jenom abych co jsem pochytil, ne, všecko je z mýho jako života.
1: Která je tvoje poslední knížka?
2: Moje poslední knížka, která je venku, ta byla velice, jako spíš dokonce byla na žebříčku, musím říct, asi 8. Jmenuje se to Když se ucho utrhne. O problémech jako lidí a průšvihy a jo, když jo, jo. Tak dlouho chodí se čpánem provodu a tak dále. No a teď mám na odevzdání knihu, která se mne všude, kde jsem byl rád. A to je nejenom ze zahraničí, ale chci ukázat taky, jako, víš, já si myslím, že budeme znát, co je na Kanárských ostrovech všichni a nebudeme vědět, že máme krásný český Krumlov, Beskydy, Jizerský hory, Kokořínsko a tak dále. Tak na tohle jsem se vrhnul.
0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
3: To je Český rozhlas Pohoda, písničky
0: a vzpomínky.

vlajce z očí kluků. Tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět. Až tam, kde ho láskám, bylo krásných 15 let. A říká, kdy to bylo včera.

0: Andem Jana Rosáka.
1: Tak už víte, že Milan Drobný má před vydáním další knížky, ale nepochybuju, že ani to CDčko, které si vydal nedávno, není poslední. Tak co připravuješ teď?
2: No, to ti musím říct, to dvojcédečko, co jsem ti dal, to se jmenuje Písně mé oblíbené,
1: ano,
2: to jsem netočil, to jsou dva samplery z hotových věcí, Písně mé oblíbené, ale to není, tam není nic z hitu, jako Kočka, Kytky se smály a tak dále, ne, tam jsou věci, které buď to se nesměly pouštět, že textař třeba odešel, nebo název byl blbý, jako Koupím si opuštěný hrad, což je Raindrops keep falling on my head.
1: Ano.
2: Napsal Jirka Štajdl krásný text, Koupím si opuštěný hrad. Bylo řečeno, co bys, jaký hrad si budeš kupovat.
1: Ale to chceš být jako šlechta, nebo je, co?
2: Jo, nebo pánbu ví. Jako se, to byla moje první píseň, kterou jsem napsal. Se Zdenkem Borovcem, Zdenek Borovec udělal text. V roce 67 jsme to nahráli s Karlem Vlachem. Přinesli to na suprafon, řekli, to se nemůže jmenovat Pán Bůh ví.
1: Jako Pán Bůh ví.
2: Ano, Pán Bůh ví, ale já tam zpívám, kde jsou ty loňský sněhy, Pán Bůh ví, kde jsou ty časy, kdy jsem tě měl rád a tak dál. A já říkám, jak by se to mělo jmenovat. A oni mi povídají, no tak jak to zpíváš, Pán Bůh ví.
1: Čili P a M.
2: M, Pán M a dohromady Pán Bůh ví.
1: Pán
2: no, a tady to máš, že to vydali. To vydali Pán Bůh ví, úplná kravina. Že? No tak to je tohle, to je tak pro kamarády, a kdo si to objedná v agentuře u nás. No a ale připravuji jako k výročí samostatnosti naší země, tak Bedřich jsem tam napsal moji vlast. Já jsem udělal moje zem. A jsou tam věci, které písničky, které opěvujou, já nevím, tak třeba Třeboň, je tam píseň jako Rybník jménem Svět a
1: to je dobrý. No?
2: A Vok, jo? Ten šlechtic, jo?
1: Ano.
2: Vok, nebo U Kokořína, jo? Prostě, nebo Pardubický perník a tak, takovýhle věci, no. A tam moje zem je taková jako kantáta, bych řekl, no, to je jako
1: tvůj příspěvek věc. Prostě k výročí.
2: Ano.
1: Velice hezky, velice hezky. Ale prosím tě, ještě se chci zeptat, úplně odbočíme teď od muziky, od psaní. Co tenis, hraješ pořád?
2: Tenis, člověče, teďko jsem právě nemohl, protože začal loket a pak rameno jsem někde blbnul.
1: Teď začne výčet těch bolestí Milana Drobného.
2: A už to jde zpátky, představ si.
1: Prosím tě.
2: No, nejdřív bylo loket, to jsme zažinali rameno. Teď rameno se uklidnilo a začínal se loket. Ale už to bude snad dobrý. Musím se nějak šikovně rehabilitovat.
1: Můžu tě uklidnit, ono to poje dokola.
2: Že jo, i s kolenem, koleno ještě
1: ale,
2: do toho.
1: Ale navzdory tomu pořád hrajeme,
2: no,
1: co jistě, si budeme povídat.
2: Jistě, půjdem a jezdím na kole.
1: Tak,
2: víš?
1: Správně. Tak ať ti to dlouho vydrží, hlavně síly, hlavně duševní, pochopitelně. Milan Drobný dnes byl na Tandemu, já ti děkuju a přeju ti všecko dobré.
2: Já děkuji tobě a děkuji za pozvání a budu se těšit s vámi i na jevišti nebo v hledišti.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Herečka, zpěvačka, konferansiérka a televizní i rozhlasová moderátorka. Všechny tyto přívlastky patří ke jménu Pavlína Filipovská. Zanotovat si s ní můžete nejen báječnou píseň Včera neděle byla. Hlas Pavlíny Filipovské je nezaměnitelný a stala se oblíbenou průvodkyní celé řady pořadů. Ve vysílání Českého rozhlasu Pohoda si ji proto připomeneme hned několikrát.
1: Pondělí 25. května se ocitneme v nostalgickém muzeu zábavy Ondřeje Suchého. Čtvrtek 28. května bude patřit rozhovoru s Janem Rosákem v jeho tandemu a také rozhovoru s Františkem Ringo Čechem v pořadu Hvězdy vinylu, v němž zavzpomínají na doby, kdy jim bylo 20.
0: Každý čtvrtek v 19 hodin potom na Pohodě můžete poslouchat pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. A chybět nebude ani rozhovor s Jitkou Novotnou v pořadu Stříbrný vítr, který na Pohodě nabídneme v sobotu 30. května.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.
2: Slečno Dušková, vy si možná ani neumíte představit, kolik posluchačů píše do rozhlasu s tím, že tahle doba je vlastně horší než ta předcházející. A vaše přítomnost v této rozhlasové kavárně, váš příběh, vaše studia ve Francii jsou jedním střípkem té mozaiky, která vypovídá o něčem jiném. Že dneska už je běžné, aby člověk studoval tam, kam, dejme tomu moje generace, jezdila jen tehdy, když někdo umožnil devizový příslib. Dobré odpoledne.
3: Vítejte.
4: Dobré odpoledne.
2: Proč jste tam studovala a co a kdy a jak to bylo?
4: Já jsem v roce 1990, to znamená, že mi bylo 18 let hned po maturitě, jsem byla v létě ve Francii jen tak na měsíc. Peníze žádný, samozřejmě, jenom nějaký chleby, paštíky, puding, baťohu a teď jsme tam přijeli s kamarádkou.
2: Do tý...
4: No to byla trocha, já už jsem měla maturitu z francouzštiny hotovou. Tak jsme tam s kamarádkou přijeli a...

0: Pařížská o tom, co vlastně budete dělat dál?
1: Ta úvaha tady byla. Já jsem původně měla v plánu, že bych tu francouzštinu chtěla dělat dál, ale nedostala jsem se.
0: Neudělala jsem filozofii nebo
1: zkoušky na filozofickou fakultu samozřejmě. No a neudělala jsem ty přijímačky, protože z toho nic nebylo, najednou volný rok přede mnou, tak jsem chodila do práce, teda já mám v Hradci ekonomku, dneska už to obchodní ekonomie, v té době to byla ještě ekonomická škola.
0: Kdeže prosím, v Hradci Králové, sešla jsem dobře.
1: No a tak jsem rok chodila do práce, udělala jsem u jedné soukromé firmy a vydržela jsem tam 9 měsíců, jsem vařila kafe a hrabala se v listinách a tak různě mě utekla ta pracovní doba.
0: Jenomže vy jste pak v té Francii začala studovat velmi natvrdo, velmi zajímavý obor.
1: Ten první rok i po té Francii, když jsem byla v té Paříži, jsem se vrátila do Čech a byla jsem tady teda celý tenhle první rok. Jsem se zase nedostala na tu moji oblíbenou filozofickou fakultu ani do Olomouce, ani do Brna, ani do Prahy, tak to už bylo vážný se mnou. Jsem říkala, tak to už holka, musíš něco začít dělat. A napsala jsem dopis do jedné pařížské agentury, která mě sehnala rodinu jako oper. A takhle jsem tam v září 1991 přijela.
2: Dnes jste absolventkou univerzity?
1: No pozor, ještě nejsem. Mě ještě chybí jeden postgraduální rok, který mě dá diplom, právo na to provozovat praxi psychologa, klinického psychologa, ale to dneska nemám ještě.
2: Co to je za univerzitu, kterou jste vystudovala?
1: Říká se tomu Paříž 5, René Descartes. Jsme tam teda my, psychologové, ale jsou tam ekonomové, matematici, doktoři, lékárníci a zubaři.
2: Dřina?
1: No, musím vám říct, že já jsem si tenhle obor vybrala taky proto, že můžu to říct, na té psychologii je méně hodin než na té medicíně a já, protože jsem neměla ani stipendium, ani naši mě z domova nemohli dávat nějaký peníze, jsem musela chodit vedle toho do práce, takže když máte 20 hodin školy a 20 hodin nějakého jobu vedlejšího, tak on už vám toho moc nezbyde. Na jednu stranu mě ta psychologie zajímala a tohle tam hrálo velkou roli. Dřina to byla a dalo se to vydržet.
0: Čili o vaše dny a týdny, co se týče náplně, bylo v Paříži vrchovatě postaráno, protože jste musela dělat, abyste mohla studovat? A pak jste taky studovala.
1: Pak jsem taky studovala.
2: Vy jste se zmínila, že jste nalezla zalíbení už v roce 1990 v kavárnách. Dneska jste opět v kavárně, ovšem Bohemia. Vítejte u nás. Irena Dušková je vaše jméno.
1: Ano.
0: Dobré odpoledne, Ireno.

až budu obývat jednou pod kamením ložem. Dej, ať tam leží.

0: Co všechno člověk dělá v Paříži, aby si mohl platit? Ostatně, jestli to není nějaké tajemství, kolik jste měsíčně potřebovala na to, abyste mohla studovat a přitom někde trochu bydlet a trochu jíst?
1: Ve Francii je ten systém ještě takový, že ta univerzita je státní, tak vy se tam za poměrně malý obnos můžete přihlásit září, pokud teda vyhovíte těm parametrům těch přijímacích zkoušek.
0: Jako cizinka,
1: jako to cizinec. Je relevantní. Mm-hmm. To znamená, že jde o nějakou částku, takových 900 franků na rok.
0: To by nebylo tak
1: zlé. Ne, právě že není. Hmm. Tak to je jediná šance těch zahraničních studentů, jak už jsem měla. Potom, ale ty náklady, oni samozřejmě vás vezmou, ale nezajistí vám nic. Žádnou kolej, žádnou menzu, nic, se všechno na vás.
0: Učebnice,
1: si,
0: knihy.
1: Chcete. Ne, nic, absolutně nic. No a potom, že u Paříž, hlavní město, všechno jako v Praze, strašně drahý. Ten nájem úplně nejhorší ze všeho.

0: Bylo pro vás v té Paříži, kromě toho studia, kromě těch jobů, co jste měl, největší zážitek?
1: Brigád, přeložím do češtiny.
2: Největší zážitek.
0: Byli to Francouzi?
2: No to
0: bylo
2: ne.
0: To francouzské jídlo?
2: To bylo. To je pro mě pořád. To si pište. To miluju. To jejich kuchyň, cokoliv.
1: Co ještě? Jde to hloubš? Máte ráda ten životní styl, kdy se žije tou chvílí, kdy sliby se možná neplní, ale přesto je to docela fajn, byť možná povrchní?
2: To je těžký, na co se ptáte.
1: Já vím.
2: V těch 18 letech jsem tam přišla teďka. Je to takový náraz pro vás, ta kultura, úplně jiná, úplně něco jiného. Kolikrát se potkáte s lidma, něco si myslíte a pak počas se zjistíte, že to je všechno úplně jinak. Nějak mluví, jinak se vyjadřují než my, co pro nás znamená, určitě ano, pro ně znamená možná a tak dále.
1: Čili rozhodně nejde jenom o převod jednoho slova do jiného jazyka, ale o jiné myšlení, jiné
2: určitě.
1: Zázemí.
2: Určitě.
1: Udělala jste hodně chyb?
2: Tak moc jich naštěstí nebylo. Já jsem se to rychle dozvěděla. Všechny ty foupa mě hnedka řekly, tak jsem se rychle zlepšila.
1: V čem se třeba Čech nebo Češka může ve francouzském kontextu, ve společnosti, v partě dopustit různých foupa? O co třeba jde? Buďte konkrétní.
2: No, ta společnost tam je jiná a právě díky tomu, že jsem tam přišla a začala jsem hlídat ty děti, dostala jsem se do těch nejvyšších kruhů. Kdo si tam může dovolit nechat se hlídat se nějaký obnostýně, 3-4 děti?
1: Lépe situovaní lidé samozřejmě.
2: A ta třídní společnost prostě tam je a tahle cena, ta třída mě tak překvapila. No. Překvapilo mě to vším. Bylo to pro mě náročný, co musím přiznat teda. Vy tam přijdete, teďka vůbec nevíte, která bije, co se má kam dát, samozřejmě nejde to jenom u toho stolování, ale co se může říct a co se nemůže, co pro vás je úplná banalita, ale pro ně už to fopa, třeba zvednu telefon a maminka, paní, u které já pracuju, se mě ptá, je Margaret doma a jí řeknu ne a protože jsem hodná a chci ještě k tomu něco přiležit, kde zrovna je, tak řeknu, odešla s kamarádkou a užiju k tomu výraz a vykse kupín. A tenhle výraz by znamenal pro takový jako jemný ucho se svojí vlastní kamarádkou, s kterou má nějaký fyzický vztah, jako kdybych jí chtěla říct, vaše dcera je lesba. Což samozřejmě bylo hrozný foupa, jako já potom se s to všechno vysvětlilo, tak stačná je cizinka a tak dále, ale tohle jsou pro vás věci, které se stanou.
0: Jak mladí Francouzi, vy jste blondýnka, to znamená, že atraktivní děvče už jenom na první pohled.
1: Ergo kladívko, Paříž ani zdaleka není plná jen Francouzů.
2: No, balili mě. Na ulici, v metru,
0: jinak než tady?
2: No určitě, to hned si sednou naproti, hned se vám dívají zpříma do očí a pokud je to teda v metru, tak si sednou tak, aby vám pokud možno i kolenem se dotkli. Takže i ten fyzický kontakt tady je a je to průšok. No a pak hned vás osloví nějakou banalitou, kam jdete, odkud jste, když ví jako na mě, že jsem cizinka, tak dále, tak dále.
1: A znamená to, což pro dívku mnohdy může být velmi nepříjemné, že se ten člověk na vás přilepí, vystoupí třeba s vámi z metra a pořád s vámi jde. Jak jste se naučila se těch koketérií zbavit nebo postavit si tam, kde jste chtěla hrát?
2: Nejdřív jsem utíkala a pak jsem to nějak tak diplomaticky jsem z toho vezula, ale řekla jsem, že pospíchám, že nemám čas, ale příjemně jako.
1: Vraťme se ještě do těch rodin, do té vyšší střední vrstvy nebo dokonce do vrstev opravdu vyšších. Chovali se k vám ti lidé sice laskavě, ale se zřetelným odstupem, nebo jak vypadal ten váš kontakt?
2: Chovali se ke mně jako k zaměstnanci. To znamená, že mě od první chvíle bylo jasný, že nejsem člen rodiny, že tam jsem proto, abych se starala o to dítě, abych uklízela a ta hranice mezi náma je absolutně jasná od začátku.
0: A to bylo bez výjimky, když jste třeba pracovala ve více rodinách, vždycky to takhle bylo?
2: Ne, vždycky to takhle nebylo, ale moje první rodina, můj první kontakt, to bylo takhle. Jsem pracovala u takového vysoce postaveného pána, když jsem k ním přišla poprvé na tu večeři, nebo na co mě to vlastně pozvali, tak se otevřely dveře a já jsem myslela, že třeba bych mu podala ruku a představila se a on mě ji nepodal. A jenom mě oddál, tak tu bude ta slečna, to tady možná bude pracovat a to v té chvíli mi to bylo úplně jasné.
1: Jak člověk řeší ten problém, že má hlídat nebo vychovávat malé dítě, které je doma v určitém jazyce, ale vy v něm doma nejste. To dítě se vám třeba může začít pošklebovat, že jakoby šišláte v té francouzštině.
2: Takhle to není právě, ty děti jsou výborný, s tím, co ti dospělí, vám pořád připomínají, odkud jste. Vy se tam někde cítíte jako doma a teď najednou při každém prvním kontaktu vám to někdo připomene. Vy jste ten cizinec, když máte ten přízvuk. Ty děti to neudělají nikdy. Vám to nikdy nepřipomenou.
1: Čili ty jsou ještě spontánní.
2: Určitě. Ty vám nikdy neřeknou, Ireno, jak to divně mluvíš, děláš chyby a co to máš za divný přízvuk. Nikdy. Jakýhokoliv věku a tím je 5 nebo 10.
1: Vy jste chtě nechtě tím, že jste pracovala v rodinách, jak se o tom Ota zmínil, pronikla do té francouzské společnosti trochu zevnitř. Máte úplně jiný pohled než turista, který tam přijede a vidí všechno zvenčí. Uměla byste tam žít navždy, vdát se tam, sdílet její hodnoty, což zní pateticky, ale já to myslím velmi každodenně?
2: No, to taky záleží, koho bych si eventuálně vzala, že jo?
1: Ale v obecné rovině?
2: V obecné rovině možná, ale bylo by to pro mě těžký.
1: A teď to obraťme. Vy tam jste vlastně 7 nebo 9 let dohromady?
2: 7 let.
1: 7 let. A sem se vracíte jednou ročně víckrát?
2: Na Vánoce a v letě.
1: Vzdaluje se vám tato společnost?
2: Ne, nevzdaluje.
1: Rozumíte jí?
2: Rozumím stále, nevzdaluje se. Jsem prostě vždycky, když přijedu a vystoupím tady v Praze na nádraží, tak jsem doma.

0: Psychologové prý se brání nechat si změřit IQ. Je to tak?
1: Já taky.
0: Proč?
2: Já taky, já nejsem psycholog.
0: Ale proč vy, Ireno?
1: Něco děláte, je to pro vás nějaký pracovní nástroj, vy s ním nějak zacházíte, to jste se taky naučili na té fakultě a teď si to nechcete uvědomit, že třeba to, co si říkáte, že máte toho pacienta naproti a mám tam vyplňuje nějaký ty křížky a vy si říkáte, no to je teda průser, jak se tohle může myslet a pak to zkusíte, je to třeba ještě horší, že jo? Tak to s tím se musíte nějak vyrovnat, protože se s ním vyrovnával, potom už lepší to vůbec neskusit.
2: Mimochodem, co označujete tím krásným termínem, tuším pracovní nástroje, je to mozek toho druhého, nebo je to jeho duše? Mluvme o tom klientovi.
1: Ne,
2: co
1: jsem
2: co jste tím myslela?
1: Teď jsem myslela konkrétně tu baterii těch našich testů.
2: Ten konkrétní úkon. A o co jde psychologovi vašeho věku a vašeho pohledu na svět? Jste mladá psycholožka, vrátila jste se z Francie, otevřela jste se tady soukromou praxi. Jak vám přijdu, protože zřejmě mi v životě něco nejde dohromady.
1: Asi bych se snažila každopádně vám nějak pomoct, ale třeba ne vždycky by to vyšlo. Hmm. Psycholog musí si uvědomovat, že jeho možnosti jsou ohrančené.
2: Co vás ve škole v té Francii na vysoké škole hlavně učí? Abyste člověka, který za vámi přijde, bedlivě dlouho poslouchala?
1: Ne, se mnou to zatím bylo tak, že ty 4 roky to byla teorie. Teorie, zajímavá, ale knihy se na mě valily. Univerzita, kde jsem teda já jsem a byla, tak...
2: Paříž 5,
1: tak to je psychoanalyticky založená. A takže tam ten Freud se vám cpe do hlavy, že jeho životopis máte na chodbách napsaný, ale to tam opravdu je.
2: Opravdu?
1: To už někdo vyděšen to tam napsal.
2: Čili je modlou té výuky.
1: No, je to tak. No, tak potom ta literatura se tam probírá, každý ten případ, známý, neznámý, se tam přetřás a my se to učíme naspaměť.
0: To jsou ty 4 roky a ten pátý?
1: No, ten pátý, to nevím, co mě čeká. Aha. Já to vím tak vyprávění těch mých starších a úspěšnějších kolegů.
2: Čili řekněme jakási simulace dialogu s pacientem, léčby klienta, to jste ještě neabsolvovala?
1: Ne, já jsem se s tím setkala teď tady v Praze, když jsem na stáži v Bohnicích. Poprvé jsem se s tím setkala, teď jsou to 3 měsíce, co do toho dá se říct trošku jiným, nebo poprvé vidím, co ta praxe obnáší.
0: Ještě k té výuce ve Francii, je to ten systém věčných testů, anebo také ústní zkoušky?
1: Ústní zkouška tam neexistuje prakticky. Tam projdete těch 5 let, takže docházíte na písemnou zkoušku, která trvá 3 až 4 hodiny. Termín je vám předem daný a vy s tím nemůžete nic dělat. Oprava je anonymní, znamená, že tam nepíšete ani jméno, ani příjmení, máte číslo. Pod tím číslem vás opraví profesor, který neví samozřejmě ani kdo jste.
0: Často vás vyhazují?
1: Velmi často.
0: Ano?
1: Velmi často, protože bohužel tam máte teda ten čas, ty 4 hodiny a teďka povinných nějakých 5-6 stran, co tam musíte vyplodit. Otázka je absolutně přesná, jestli nemůžete dovolit mlžit tam na stránce nebo na dvou.
0: Píše se esej. Nejsou to ty testy z křížky?
1: Ne, píše se esej, musíte mít samozřejmě tu strukturu, položíte si problém, napíšete úvod, teďka to tam proberete, závěr, odpověď na otázku, která se vám položila. Ta otázka bývá často, je to taková ta malá podrobná otázka, kterou jste kdysi viděl před měsícem, když jste se hrabal v těch skriptech a teď je to ono a vy si nevzpomenete. Vy si nemůžete a víte, že jste to čet 3x a není tady ten ústní kontakt s tím profesorem, který vás na to přivede, protože ví, že vy to víte. Vy tam ty 3 hodiny sedíte a říkáte si, já to vím, ale napíšete nic a pak je z toho nic. To znamená 0. 0 bodů.
2: Máte ještě dneska po těch 4 letech strávených odborným studiem v nějaké oblasti problém s tou hantýrkou odbornou, s tou francouzštinou v oblasti psychologie?
1: Ne.
2: Ne, to už ne.
0: A tady ano?
1: Tady ano. Tady ano, každý den se ptám kolegů, co to znamená, co to je za slovo. Oni se smějou, vysvětlují mi to.
2: Mluvíte vlastně v Paříži někdy s někým česky?
1: Ne. V jedno období jsem se nechala vyhodit z bytu a neměla jsem kam jít a měla jsem kamarádku Slovenku, která dělala stejnou univerzitu jako já, byla ve stejném ročníku, což je vzácnost, protože u nás cizinci moc nejsou. Musím to říct, že jsme ten rok byli zapsaný jen my dvě a z toho teda Češka a Slovenka. Já jsem ji našla na listu, když vidím najednou Čermáková, tam bylo napsáno, to jsem úplně zajásla, říkám, no to není možný, to je Češka, hned jsem ji vyhledala, zavolala jsem ji a byla to Slovenka, teda bylo to hrozně fajn, žili jsme spolu 1,5 roku, jsme spolu bydleli, vzali jsme si spolu byt, tak to byla v týmí éře frankofoní, to byl jediný 1,5 roku, kde jsem měla denní kontakt s někým, kdo mluvil mojí řeči. Bylo to skvělý.
2: Podařilo se vám v té Paříži za ta léta si najít někoho, koho byste označila za skutečného přítele nebo přítelkyni a uměla byste to díky svému psychickému ustrojení ostatně i tady?
1: Z těch 7 let, co jsem v Paříži byla, tak jsem si moc přátel neudělala. Jsem byla sama. Někdy fakt jako v plotě.
2: A myslíte si, že takto sama byste byla i tady?
1: Ne, určitě ne.
2: Ne. Čili není to vaší povahou, vaším, dejme tomu, potenciálním samotářstvím, ale tou pozicí cizinky jiné společnosti.
1: Je to pozice cizinky a je to taky tím velkoměstem. Paříž je neskutečně větší než ta Praha a ta anonymita je tam strašná, nikdo nemá čas ani na vás.

0: Nicméně, Irino, jednoho dne jste vstoupila do jakési restaurace, tuším na inzerát, vidíte, já jsem to četl v novinách. A tam byl mladý muž, který si vás 5 minut vůbec nevšiml a pak se na vás hrubě osočil. Co tento okamžik vlastně odstartoval?
1: No, bylo to tak, že jsem odpověděla na inzerát, hledáme servírku na ten polední servis, nabízíme nějaký obnos, který byl zajímavý, tak jsem tam hned vběhla druhý den, hledala jsem to, bylo to ve 13. čtvrti, to je čínská čtvrť, tak jsem si říkala, oje, co mě zase čeká. Ale byla to francouzská restaurace, jsem přišla dovnitř, tam bylo prázdno, bylo to dopoledne, připravovalo se to k tomu obědu a tam stál za pultem mladý muž, něco počítal na kalkulačce, já jsem tam jako v sebevědomě jsem vešla a teď čekám, co teda mě řekne a neříkal nic. Už jsem tam čekala tak několik minut, tak jsem rudla a bledla, teď jsem už jsem tak hlasila několikrát dobrý den a pořád nic. Až pak mě zvednul otrávený zrak, takhle se na mě podíval přes ty brýle a říká mi, co tady děláte? A já mu říkám, no, já jsem přece ta slečna, co vám odpovídá na ten inzerát, já jsem ta sirika, co bych tady chtěla dělat. Já jsem přišla kvůli těm sendvičům. Já mu řeknu, já jsem přišla kvůli těm sendvičům.
2: Jste řekla vy.
1: No, uvěřil byste tomu.
2: Slyšela jste se, jak to říkáte.
1: A ty jsem celý duchu řekla, co tady vykládáš, jaký sendviče. On to takové skutečnosti bylo, protože on totiž hledá někoho, kdo by venku před tou restaurací na takovým pultíku prodával sendviče kolem jdoucím, takže ono to nebylo přímo jako na ten sál, kde bych se chtěla dostat, protože to tam bylo moc pěkný. Tak něco mě jako řekl, že mi zavolá, rychle jsem vypadla teda a šla jsem do toho metra a říkám si, no co to je za absurdní nesmysl úplně kvůli sendvičům. Takový to holčičí trauma jsem z toho měla. Uplynul týden, si říkám, no tak na to zapomeň, už určitě na tebe myslí, na tuhle holku, která se tam takhle uvedla. No a zavolal mi, přijďte teda pracovat v pondělí, nějakou tu hodinu, přišla jsem tam a pak z toho byla láska.
2: To byla tečka.
1: To byl začátek.
0: No ne, to byl začátek.
1: No byl to začátek výborného vztahu, který trval 2 roky. Je to vlastně člověk, s kterým jsem nakonec podnikla tu cestu, jak už tady o tom byla řeč, toho Mongolska přes to Rusko na motorce a tak dále.
2: Tady o tom byla sotva zmínka, teď to rozkryjeme. Člověk, o kterém mluvíte, byl Pařížan?
1: Byl Pařížan, tatínek Vietnamec, maminka Švýcarka, takže tam se to tak všechno nahrnulo.
0: Znamená všechny oči trochu?
1: Ani ne, ale takový ten nos.
2: Může takový člověk ve vás v Paříži vidět cizinku, nebo jste si byli blízcí už tím, že každý jste tak trochu byli, jak člověk říká, od někud?
1: Určitě, my jsme si byli blízcí jak povahou, tak taky tím původem, protože on jako majitel té restaurace tam chodili zákazníci a říkali mu, odkud jste? Vy nejste Francouz. Hmm. A mě říkali, vy máte nějaký přízvuk, vy nejste Francouzka. Tak to nás určitě kydalo dohromady. Hmm.
0: Nicméně, vydali jste se tedy do státu bývalého Sovětského svazu. Vyprávějte.
2: Proč vlastně?
1: Tak to začalo tak, že jednou jsem přišla po servisu večer za Seržem do restaurace a on tam takhle seděl a před sebou měl obrovskou mapu a teď něco mi na ní ukazoval a říká, tady bych chtěl jet po téhle silnici, tady takhle dolů, ten Uzbekistán, Kazachstán, no to mě vždycky tak lákalo, to musí být paráda. A já říkám, to musí být paráda. A on, pojedeš se mnou a já pojedu. A jeli jsme. Teda byl rok příprav, to všechno trvalo strašně dlouho, bylo to komplikovaný tý víza, protože on jako Francouz to měl ještě komplikovanější než já, protože já jako do toho Ruska jsem nemusela mít, do Kazachstánu taky ne, a on potřeboval do každé ty republiky a některý ten vstup i víckrát, což bylo strašně obtížné to udržet.
2: Kromě toho, že jste mu odsouhlasila ten výlet, ptala jste se během toho roku příprav, proč to tak láká, co tam chce hledat, s čím se chce konfrontovat vlastně?
1: Neptala. Já to chápu, když někoho to někam táhne, je to stejný jako já, když to někam táhne, tak to taky nevysvětluju.
0: No a dál?
1: Jednoho dne, když tak zase koukám do té mapy, tak vidím to Mongolsko vedle. A říkám si, teď to přece už je hned skokem, že jo, tam je nějakých 500 kilometrů, u toho Bajkalu potom ještě míň. Jsem si řekla, že to je výzva, tam se musí jet. No tak jsme se o tom chvilku povídali a řekli jsme, že teda jo, že to ještě u měsíc protáhneme a že do toho Mongolska se pojede. Pak se zase rozjelo mongolská ambasáda, jak to teda udělat, ale tady byl hlavně teda problém, to byla ta motorka. Oni by vás všude pustili, že jste turista do toho Ruska v pohodě, pokud jste letadlem nebo autobusem nebo organizovaně, to oni vůbec. Že ho to mají rádi, když jste organizován. No ale my na té motorce to byl problém, no. Ten náš dopravní prostředek jim neseděl. To jsme museli vždycky žádat o speciální povolení, který nám potom vypsali do pasu a k nám to na těch hranicích zbaštili a projeli jsme to po každý, ale bylo to obtížné.
2: Čili vy jste z Paříže jeli na motorce, zřejmě i přes Českou republiku dál na Moskvu, ano?
1: Francie, Německo, Česká republika, přes Polsko, potom už jsme přejeli tu Litvu, Lotyšsko. tam jsme chtěli podívat teda do St. Petersburgu, tak jsme vyjeli trošku nahoru a pak už přímo na Moskvu a potom tam už máte tu vlastně jedinou dálnici, to se ani říct nedá, to je silnice, která vede přes Sibiř. Takových 6000, 7000 kilometrů Irkutsk a pak už jste na Bajkalu a tam.
0: Co taková cesta udělá se vztahem?
1: Zničí ho.
0: Zničí?
1: Ne, tak to není, to jsem nechtěla říct. Já si myslím, že dobrý vztah vydrží všechno. Dobrý vztah by vydržel i tu cestu, ale náš to nevydržel.
2: V čem se to klížilo, pokud o tom chcete mluvit? A my to nemyslíme tak, že bychom chtěli z vás lámat váš niterný příběh. Nás zajímá to zobecnění. To, co z toho může plynout
1: asi
2: pro někoho,
1: řekl,
2: kdo vás poslouchá.
1: Tady je ta ponorková nemoc. Uvědomte si, že jste 6 měsíců s někým 24 hodin. Se neopustíte, protože spíte ve stanu a sedíte na té motorce. Cokoliv se dohodne, to se dělá společně. Fakt je, že se neopustíte.
2: Což je velká zkouška.
1: To je velká zkouška, ale myslím si, že to zvládnout dá. Jsem o tom přesvědčená, že se to zvládnout dá. U nás konkrétně tady bylo, že vykrystalizovali věci, které tak v každém vztahu něco někde je a tady na té cestě se to provalilo.
0: A vy jako psycholožka nebo tedy adeptka jste to neodhadla dopředu?
1: Ne, neodhadla.
2: O to, když někdo je zamilovaný, tak jeho profese jde stranou.
1: Možná jsem se už nad něčím tak trochu zamýšlela v té Paříži, jako každá holka tak hodnotí toho svého kluka. Občas jsem si něco řekla, ale Serge byla taková osobnost, že jsem mu vždycky všechno prominula. No a pak na té cestě už se to hromadí. Ale já, když mi tenkrát řekl, pojedeš se mnou, já jsem řekla absolutně, že pojedu, já jsem se s ním nebála nikam. Je takový typ, co vždycky všechno zvládne, za každý situace si zachová chladnou hlavu. Tomuhle jsem hrozně věřila, že s někým jiným bych se možná do toho jako nevrhla, ale s ním jo. A taky to tak vyšlo. My jako partneři, jako cestovní partneři, jsme si rozuměli výborně.
2: Jako cestovatelský tandem.
1: Všechno klapalo. A mezi náma, tak jako to soukromí trošku to začalo se bortit, ale oba dva jsme si uvědomovali, že jsme na sobě závislí a že se to musí udržet až do konce. Taky se to udrželo, nebyly žádný hádky nebo nic takového.
0: A kdy se to rozsypalo? Nebo kdy se to začalo sypat?
1: No, brzo.
2: Tedy na té cestě brzo, ano.
1: Jsme nepřijeli ještě ani Rusko a už to máte takový ten pocit, jak ta láska, ta zamilovanost se od vás daluje a to vám nikdy není příjemný.
0: Dobře, ale před vámi bylo ještě mnoho tisíc kilometrů, proč jste to nezabalili, proč jste se nevrátili?
1: Protože já jsem narozená jako skopec a Serž jako bík a tenhle tým, když se dá dohromady, jsou takový ty dvoje rohy tam a když jsme vyjeli, tak taky přijedeme spolu.
0: Aha.
3: Mám pocit neurčitý, ten pocit obejdu, že sebe jsem už sytý, já si se rozejdu. Mám neurčitý pocit, že už se nemám rád, víc ve dne nežli v noci, a tak jdu radši spát. Dej Bůh, ať rychle zaspí tenhle ten divný svět, ať sen mě vede za stín, dej Bůh, ať usnu hned.
2: Jet na motorce napříč Ruskem, neškoli Uzbekistánem a Mongolskem, může také znamenat strach z poruch, nečekaných událostí. Bylo jí hodně?
1: Bylo
2: vám často možná až do breku?
1: Bylo, když vprostřed stepy nebo vprostřed pouště se vám něco stane s motorkou, nemáte vodu, tak vám do breku je. To si říkáte, no tak...
0: Vám nebo jem?
1: Obou. Tam tak sedíte a říkáte si, no tak to my tady asi umřem, že jo? Co tomu řeknou ty mamky, co na nás doma čekají? No a pak to opravíte, prostě najednou tam někdo přijede, školiž to vůbec nečekáte a pomůže vám to opravit. A za den v tom lítáte znovu. Tak to z toho vám dobrekuje a my jsme to vždycky nějak zvládli. Jsme takhle jednou vyjeli právě ráno do pouště. Průvodci jsme se dočetli, že je tam nějaký skalní útvar, který se jmenoval dinosauří pohřebiště, tuším.
2: Kde a
1: tam
2: konkrétně, prosím,
1: bylo to v Mongolsku,
2: v Goby.
1: Goby
2: pouště.
1: A tam jsme se chtěli podívat a taky jsme tam teda vyjeli, že teda na chvilku jako na skok. A teď tam jste přijížděl, tam byla taková tvrdá planina toho písku, žádná cesta, ale jako jelo se potom moc pěkně, ty kola se nebořily nic. A najednou vidíte, jak takhle před váma to jde do hloubky, ten hluboký písek a já říkám, měli jsme tady zastavit. Skoro jsme tady tu motorku zaparkovali a dál to došli pěšky. To je ta holka, že jo, ten strach tam. A Serž ne, tvrdohlavě ne, já tu přeci vědu. Tak jsme tam zajeli toho hlubokého písku a ujeli jsme asi 500 metrů a normálně jsme se tam překlopili na stranu. Ta motorka nešla zvednout potom, protože pořád ty kola nám ujížděly po tom písku. Začala nám vytýkat voda z akumulátoru, kterou jsme neměli, že jsme ji nemohli doplnit, takže i když jsme potom tu motorku zvedli, tak jsme ji nemohli nastartovat. No teď jsme tam hledali nějaký šutr, já jsem teda potom nějaký pořádný kámen našla, to mě zabralo asi půl hodiny. Teď jsme tu motorku podložili, takže tam stála, jako nemuseli jsme ji držet, ale nejela, že jo. No teďka bylo jako 45 stupňů, nikde žádný stín, žádná voda, co tam seděli na tom písku úplně žhavým. No a šplnula hodina a druhá se objevil na obzoru Jeep, který k nám teda jel, přijel, když jsme, že se blíží po té cestě k nám, tak jsme tam doběhli, zamávali jsme mu a přijel nějaký turisti, kteří měli průvodce sebou a překladatele a ty měli takový ty čínský čutory a z těch nám nalili čaj teplej do té baterie. No a ta motorka chytla a rozjeli jsme se.
2: Možná přišla všeobecná otázka, ale když dívka, která je odtud z Čech, pozná Francii a pak se vydá na tenhle východ, co si udělá za názor? Budou to vždycky oddělené světy, nebo se, jak se někdy píše v titulcích novinách, může Rusko stát součástí Západu?
1: Myslím, že nemůže. To vás asi zklamu, nebo...
2: Mě nesklamete, já si to myslím také. Je zklamete možná.
1: Já jako žádný předsudky nemám proti těm lidem. Já jsem jich poznala tam spoustu za ten měsíc. Výborně jsme si rozuměli. Ale myslím si, že je před nima hrozně dlouhá cesta, jestli k toho vůbec nikdy dosáhnou, bohužel.
2: Viděla jste i hodně chudoby?
1: Hodně. V té Sibiři, v těch vesnicích určitě. To s náma utráslo, pokaždý, když jsme na něco takového narazili.
2: Stalo se vám, že vás někdo okradl?
1: Ne.
2: Ne.
1: Chci vám říct jednu věc, v tom Mongolsku je taky chudoba, ale je to něco jiného. Vy z toho cítíte, že ty lidi z toho vybrali. Oni tam sedí v těch jurtách a tak si řeknete, no tak oni tady nic moc nedělají přes ten den, že jo. Tam se jim pasou ty kozy a ty ovce a že nemají večer co jíst, kromě toho mlíka a toho sýru, co si teda udělají, tak... Oni vám řeknou, no, to je náš problém a nestěžují si. Nikdy si žádný Mongol vám stěžovat nebude. Jež to v tom Rusku. Tam i ta televize a tam pořád se vysílá ty západní filmy, kdy ty auta stojí před těma nádhernýma vilama a oni by to chtěli a my to nemůžou. To je ten zásadní rozdíl.
0: Ještě tam existuje tak neskutečná byrokracie?
1: No, to existuje. To
0: nic se nezměnilo v tomhle směru. A vy jste to osobně také potkali?
1: Možná se změnilo to, že třeba už přes to Rusko dnes nepotřebujete ten maršrut. Tak jako dřív, že vám nakreslili tu mapku a
2: té
1: tu
2: vaši trasu. Jste se musela držet.
1: To dneska už naštěstí neexistuje.
0: A ještě tam jsou GAI?
1: Ty tam jsou.
0: Gosudárstvěny automobilní inspekci. To je dneska každých 500 kilometrů. No. A
1: ještě,
0: tam jsou takový
1: ještě
0: ty punkty.
1: Každých 100.
2: A co tam musíte?
1: No, tak tam oni vás zastavějí, zapískají, vy tam musíte zaparkovat. No, záleží, když jsou v pohodě, tak si s váma popovídají a motorka poobdivujou a nechají vás jet. A když nechtějí, tak vás kontrolují sakum prásk. To znamená doklady a vždycky něco
2: chtějí
1: najdou.
2: Peníze?
1: No, já si myslím, že chtějí. Chtějí vždycky, ale nás nechtěli nikde. Nějakým záhadným způsobem se stalo to, že pokaždý, když nás viděli zubožený na té motorce, špinavý, odblátá, ta motorka už potom taky vypadala hrozně, tak na po nás nic nechtěli. Ještě by nám bývali něco dali. To si myslím, že ta motorka nám k tomuhle hodně pomohla, protože to je třeba to vymáhání peněz na každém kilometru je, přečím nás všichni varovali.
0: Vy jste měli také tuším potíže při přejíždění různých hranic s motorkou, protože to tam prostě neexistuje.
1: To jsme měli, to už bylo, jsme přijížděli z Ruska do Mongolska. A my jsme se na tuhle situaci teda připravili, protože když jsme byli na ruské ambasádě v Paříži, tak jsme jim to teda jako říkali, my bychom chtěli přejet tuhle hranici a na tom našem dopravním prostředku, jestli je to možné. Oni nám říkali, no samozřejmě, tady máte tu vízum, teďka nám to tam napsali, pán cestuje na motorce té a té, je to bez problémů. Jsme tam přijeli a tam je taková jako zeď, tam je to uzavřený, tam jsou jedny takový malý vrátka, to je všechno zamčený na klíč, nebo těch zámků je i víc a teďka nám tam nějaký mladík s pistolí sdělil, že to prostě není hranice pro cizince, že to tam nikdo nikdy nepřejel po zemi, takže jediná možnost je teda tím vlakem. To vám připadá úplně absurdní, se říká, to, co jim tady vykládá. Jsme tam nebyli sami, že jo. Motorky tam byly tři západní a bylo tam i auto, jeep. Švýcaři chtěli jít na cestu okolo světa, tak my všichni jsme se tam takhle setkali. Nikdo na tuhle situaci připravený nebyl. Dokonce ti Švýcaři měli, zaplatili si nějakou německou společnost, která jim tu cestu okolo světa vybavila. Papírově, všechno od hranice k hranici, ale tohle nevěděli.
2: o tom mladíkovi no. z pistolí nevěděli. Jak to tedy dopadlo? Konkrétně v této situaci.
1: No, dopadlo to tak, že oni jsou v pohodě, jako oni nejsou zlí, oni vám nechtějí ublížit, oni vám jenom vysvětlí, že ten zákon je takovej a vy proti tomu nemůžete absolutně nic. Ale nabídnou vám spoustu dalších jiných řešení, které vám připadají víceméně nesmyslný, ale tak den vám to tak vrtá hlavou. Druhý se pro nějaký rozhodnete a ten třetí den uvedete do akce něco, co vám připadá úplně nesmyslný. A my jsme tu motorku nacpali do vlaku. Teda. Byl to mezinárodní rychlík, je to taková ta, nevím, jak jsem přesně říká, sibirská...
2: Transsibirská magistrála.
1: Transsibirská magistrála do tohohle rychlíku, co jezdí Moskva, Ulaanbaatar, Peking. Jsme tu motorku nacpali do toho bagážního vagónu s tím, že tam není rampa, se museli podplatit
2: zvednout.
1: 7 chlapů, kteří nám tu 220-kilovou motorku. Těch 220 kilo je akorát ten stroj, pak na tom byla ta bagáž, to bylo jakých 80, ještě nám to zvedli a nacpali nám to tam. Pak jsme ten vlak drželi asi o 3 hodiny celkem, protože jsme ujeli jen přes tu hranici, jsme ujeli 18 kilometrů do Mongolska, do toho Suchbátaru a se jsme vystupovali.
2: A tam zase motorka ven. Kolik měsíců jste tedy dohromady strávili se seřem na té cestě?
1: 6 měsíců a 3 dny.
2: Půl roku.

0: Někteří vaši kolegové, psychologové, kteří třeba radí v manželských a předmanželských poradnách, doporučují mladým adeptům manželství prožít spolu týden pod stolem nebo na ploše, která není větší. Setkala jste se s tím taky? S tímto doporučením někdy?
1: Setkala jsem se s tím.
0: Ano?
1: Ne v praxi.
0: Vy to víte.
1: Někde jsem to vyčetla a doporučila bych to taky.
0: Co člověk pozná o druhém i o sobě?
1: Já si myslím, že tady hlavně se pozná to, jak ty dva spolu dovedou komunikovat. V běžném životě se ráno rozejdete, každý má tu svoji aktivitu a večer se sejdete, teď si o tom povyprávíte. A když jste spolu, tak to, co se děje okolo vás, je vlastně společný, takže vy si můžete myslet, nemusím to říkat, když už to vidí taky jako já. Ale chce se vytvoří, že mlčíte, stejně tak jako pod tím stolem, tam se nic neděje, že jo? Takže to záleží na vás, na vaší vlastní fantazii, co do toho dáte a taky jakou máte chuť si s tím druhým popovídat a nějak vnitřně spolu prožít. No na té cestě je to taky tak.
2: Psala jste si pro sebe třeba nějaký deník? Přivezla jste si z té dlouhé cesty něco, co by možná vydalo na knížku?
1: Napsala jsem dopisy. Sama pro sebe jsem si nepsala nic. Možná o tom uvažuju dneska, protože jsem si přečetla jednu knížku, kterou napsal jeden pán, český fotograf o Iránu. A napadlo mě, že by to možná bylo fajn, bych to napsala. Protože bych to doporučila třeba motorkářům, jako našim českým klukům, že ta motorka, ač to nevypadá, tak je to vynikající dopravní prostředek. To není jako v autě, kde jste uzavřený a teď se vám to tam všechno vejde dozadu a jste v pohodě. Takový ty organizační věci, které musíte řešit každý den, jako když víte, že tam na té trase, kam zrovna chcete jet, vám dojde benzín, tak jak ho vzít předem a kam ho dát, jak to připevnit a jakou nádobu koupit. Tu jsme si všechno prožili, pětkrát se nám to utrhlo, nebo se nám to propíchlo, už víme, co se tam má teďka pověsit, aby to drželo. Jsem si říkala, že ho třeba někoho zajímá.
0: Ale bolí zadek na motorce, ne?
1: Bolí. Mě hodně bolel, ale na začátku. Nejhorší byla ta Francie, Německo, Čechy. A pak se to zlepšilo. Ty svaly se tak nějak připravili na to, že tam teď budou sedět nějaký ten pátek.
2: Aha. Vyprávila jste svým rodičům, mamince, o těch nejhorších zážitcích, nebo jste raději pomlčela po návratu?
1: No mamce jsem řekla všechno, myslím si, že to bylo všechno, ale občas jsem někomu něco neřekla. My jsme měli fakt štěstí, že se nám nikdy nic konkrétního nestalo, nikdo na nás nemířil žádnou pistolí, nikdo nám nic neukradl, takže žádný horory to nebyly.
2: Jezdí rodiče, no, maminka, o té jsme se zmínili, za vámi do Paříže pravidelně, umí si představit, jak vy tam vlastně žijete, nebo jí přinášíte zprávy z jiného světa, když
1: ne.
2: Sem přijedete?
1: Mm-mm. Mamka za mnou byla jednou, teď jsme to spolu zrovna nedávno počítali, takže už to bude 6 let a od té doby tam nebyla.
0: Uvědomujete si, že vlastně pro rodiče je to velké trauma mít dceru tak daleko ve světě, který je jí vlastně cizí?
2: Musí to být nutně trauma?
1: No tak já vzhledem tomu, že jsem jediná dcera, tak si myslím, že to trauma je pro ty rodiče. Když těch dětí je víc, tak když tam to jedno chybí, tak to není tak vidět.
0: Ta momentální nepřítomnost, myslím si, že není nejhorší, jako spíš ta věčná obava, co se s ní možná teď děje v tuhle chvíli, vystavena všem možným svodům velkoměsta a ani to nechci domýšlet.
1: Je to pravda a já vždycky, když na tu mamku myslím, tak se říkám, tím na to přece musí pochopit, že se mě nic nestane. Mně se nikdy nic stát nemůže, na to musí jenom přetrpět. Ale to je taková ta moje naivní představa a to si uvědomím, že to tak není a že ta mamka určitě trpí a má o mě strach, když potkám někoho, kdo ji zná, teď mi to začne říkat a ještě k tomu vždycky přidáno, kdybych ty byla moje dcera, tak ty bys nikam nejela, ty bys seděla na zadku a už bys byla vdaná.

0: jsem uvedl naše vyprávění tím, že naštěstí jste z generace, která už podobné zážitky, jako je letitý pobyt ve Francii, může absolvovat docela, no, ne jednoduše, ale aspoň svobodně. Ale nepochopil jsem tak zcela, jestli se hodláte sem vrátit a provozovat tady praxi, nebo jít někam dělat do špitálu, nebo jestli tam vlastně zůstanete. Možná, že to ani vy sama ještě nevíte.
1: Nevím, ptáte se mi na něco, co ještě sama nevím.
0: A máte ještě čas na to, abyste to řešila?
1: No, moc ho nemám, toho času. Každopádně se musím rozhodnout teď v nejbližších letech vlastně. Mě 27 let a už vzhledem k tomu, že ještě ani tu školu nemám pořádně dodělanou, tak teď už se rozhodnout musím.
2: Co by vás čekalo, kdybyste se vrátila sem? Mohla
1: kdyby
2: byste
1: se vrátila
2: pracovat
1: sem, tak
2: v Bohnicích, ano?
1: Ano.
0: Školu vám tady uznají, ano?
1: Tak dejme tomu, že už jsem tady v Čechách a tu školu mě uznali. Jsem psycholog a teď budu hledat to místo. Si myslím, že to místo seženu. Práce tu bude zajímavá, ale ten plat tu nebude nic moc. Si myslím, že je trochu problém. No. Tady je potom si řešit to dilema, jestli dělat něco, co vás zajímá a vědět, že ale s ním poplatíte stěží nájem a to jízdní po Praze a něco k jídlu, anebo dělat teda něco, kde si ty peníze vyděláte, ale zas vám to tak blízký není. No.
0: To znamená třeba i v jiném oboru?
1: No jistě, já bych třeba dělala někde v cestovní kanceláři, tak bych si určitě vydělala víc, ale bohužel to není ta věc, na kterou jsem 5 let studovala.
2: Ale přece skromné podmínky životní, ty jste si navykla zdolávat ve Francii, ne? Já vím, že hovořím teď o něčem nesmyslném ve vztahu k perspektivám.
1: To jsem si navykla zdolávat, ale právě proto, že už to zdolávání trvalo několik let, tak jsem bych se ráda taky. Chtěla bych žít tak, abych nemusela na konci měsíce počítat, jestli mě zbyde ještě 20 korun na brambory.
2: To je jasné, ale vy jste mezi tím také byla v Americe?
1: Byla.
2: Za čí peníze a jak jste to zorganizovala?
1: No, taky za svoje, protože si budeme povídat, i když jsem v Paříži platila teda nájem a platila jsem spoustu dalších věcí, tak pokud se trochu snažíte a neutrácíte úplně bezhlavě, tak pak ty peníze vám na konci roku zůstanou a když chcete někam jít do ciziny, třeba i do té Ameriky a třeba s někým ještě, jsem tenkrát byla s kamarádkou, že to auto jsme si teda pronajeli, ale na půl, aby ty náklady se vám snížily na maximum, tak je to všechno možný.
2: Jinými slovy, při škole jobujete neustále?
1: Jobuju neustále.
2: Co?
1: Samozřejmě noční bary. Taková lukrativní záležitost. No, pak
0: to znamená jako servírka? Nebo
1: jako, no a tam stojím za pultem a ty lidi se tam na mě hrnou a pokřikujou, co chtějí k pití a já pokud je slyším, tak jim to dám a hned mi to platí. Je tam zakouříno, randál, hudba tam hraje a vlastně jste 10 až 11 hodin na nohách a jste hrozně unavený. Pak jsem dělala přes den v těch restauracích. To byla příjemná práce, protože to je přesně ty práce, které mě vyhovuje. Máte třeba 4 hodiny a to tam lítáte. Ten servis polední, to je fofr. Ale rychle to je pryč.
0: Jistě.
1: Ani se nekoukáte na hodinky a padla, umyjete nádobí, příbory a vezmete si ty peníze hned a odcházíte. Je to škola v tom, že tam nejste sám, toho personálu je víc a vy si uvědomíte, jak jako cizinec a jako student jste v tomhle prostředí tak trochu jako násilně. Bych to nedělala nikdy, že jo, ve 40 třeba bych tam otvírala flašky od piva. Co se týče té klientely, tak tam samozřejmě nějaký stálí hosti byli, kteří vás znali a kteří se k vám podle toho chovali, ale většina je anonymní, takže tam to končí tím, že vám zaplatí to.
0: Možná podstatná otázka, na kterou se vám nebude chtít odpovídat. Z toho vztahu, který, jak jsem pochopil, skončil, jste si určitě něco pro sebe vyvodila, něco vás to naučilo. Je vám 27. Necháte všechno ostatní náhodě? Věk, kdy začíná žena uvažovat o dítěti, kdy začíná svět řadit do určitých souvislostí, i to přece může hrát roli v tom dilematu Francie nebo Čechy?
1: Určitě.
0: Měla byste ještě vůbec chodit s Čechem, když od 20
1: měla,
0: jste
1: pryč? Měla,
0: já bych
1: to i přála.
0: A to byste to musela být.
1: No, tady teďka jsem, že jo. Jsem tady nikdy nebyla tak dlouho, jako tady jsem tenhle rok a pravděpodobně tady ještě jeden celý rok vydržím. Už to tak vypadá a to si myslím, že je prostor a šance pro spoustu věcí.
0: Já myslím, že to je krásný konec. Děkujeme za návštěvu.
1: Není zač, naschledanou.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Pěknou středu vám přeji při poslechu Kolotoče. Pokud máte rádi Šumavu, zvu vás k prameni pod Kostelním vrchem, který býval poutním léčivým místem a po 50 letech znovu ožil. Má výraz 3D tisk i nějakou českou variantu? To se dozvíte v jazykovém koutku. Přidáme i recept našich prababiček na králíka na šalotce a odpovíme na váš posluchačský dotaz, nakolik vyjde konzultace s řemeslníkem. Kolotoč se roztáčí a já vám přeji dobrý poslech.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Na Šumavě, nedaleko Srní, se v hlubokých lesích ukrývá místo, které lidé po staletí považovali za zázračné. U pramene pod kostelním vrchem stávaly tři kaple a poutníci tam přicházeli prosit o uzdravení i naději. Mezi nimi byl i spisovatel Karel Klostermann a nazval ho Šumavskými Lurdami. Po druhé světové válce bylo poutní místo zničeno, ovšem díky iniciativě spolku Karla Klostermanna po 50 letech Housvaldská kaple i s pramenem znovu ožila. Se zakladatelem spolku Václavem Sklenářem se tam vydala redaktorka Jitka Doubravová.
1: Tady museli projít desítky tisíc lidí, protože to místo, jak píše Klostermann, bylo příznačné svými zázraky. Dokonce píše, že kdyby Šumava byla známější, tak více zázraků se událo u Housvaldské kaple než v Lurdech.
2: Vystoupali jsme zhruba 300 metrů mírně do kopce od Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu a podle mapy se nacházíme u zříceniny Housvaldské kaple.
1: První kaple tady stála už v roce 1820. Druhá kaple tady byla postavena 1860. Ta třetí kaple, ta byla postavena v roce 1902. Po válce se zlikvidovaly chalupy, které byly ve vojenském prostoru, tak se zlikvidovala i kaple, protože byl strach, že by tady se někdo mohl ukrývat nebo něco podobného, tak byla v roce 1958 prostě odstřelena.
2: Na informační ceduli je citát z povídky Karla Klostermanna Červené srdce. Podíváš-li se dovnitřku kapličky, spatříš tam prapodivnou směsici různých předmětů obětovaných divotvorné paně. Pokrývají i oltáříček, snesené tam dárky na znamení díku za zázračná uzdravení, za pomoc v nouzi, za splněná přání.
1: Karel Klostermann sem chodil a mě inicioval k tomu, že jsme toto místo chtěli vrátit lidem. S naším spolkem Karel Klostermann jsme udělali projekt a obnovili jsme kapli v roce 2006 a je to místo setkávání Čechů, Němců, věřících, nevěřících.
2: Přicházíme ke studánce, k onomu zázračnému prameni, který je také obnovený.
1: Voda je vedena v dřevěných vantrocích a padá do skleněných rukou, která vytvořila Vladina Tesařová.
2: Silné energetické místo a zázračná voda?
1: Asi to působí dohromady. Určitě energetické místo tady je. Kdo je citlivý, tak sám pozná, jak to na něho působí. Samozřejmě voda je vždycky očistec, že čistí duši, tělo. Takže kvůli této vodě sem ty lidi chodili a věřili v ty zázraky. Turistická sezóna v Srní začíná, že se otevře symbolicky pramen a lidé ho můžou začít navštěvovat.
2: Přes léto tady bývá hodně lidí, dost možná, že už sem zase chodí ty desítky tisíc lidí, tak jako před více než 100 lety za doby Karla Klostermanna.
1: Přicházejí sem lidi, kteří se chtějí jenom podívat, pak přicházejí lidi, kteří se sem přijdou třeba pomodlit, dávají sem vzkazy, aby bylo pomoženo někomu, kdo třeba trpí nějakou nemocí.
2: Tady po cestě vede turistická značka?
1: Vede, ano. Zaprvé je to přístupová cesta ke kapli a když budete mít chuť a náladu a dobrou fyzičku, tak můžete udělat cestu okolo kostelního vrchu. Jsou tam citáty Karla Klostermanna, jak on viděl tu krajinu.
0: K někdejší Housvaldské kapli v Šumavských lesích nás zavedl Václav Sklenář, čestný předseda spolku Karla Klostermanna, spolu s redaktorkou Jitkou Doubravovou. Pokud se k Srní vydáte, zastavte se i v nově otevřeném domě Karla Klostermanna. V budově zrekonstruované fary se o spisovateli Šumavy dozvíte úplně všechno díky interaktivní, moderní a krásně umělecky zpracované expozici.

0: Víte, co je to takzvaný 3D tisk? A má tenhle výraz pocházející z angličtiny nějakou českou variantu? Tak to se dozvíme v jazykovém koutku od ředitele Ústavu pro jazyk český Martina Proška. Slovo má redaktor Stanislav Jurík.
1: Na to, že moderní technologie je součástí našich životů a že s postupujícím vývojem proměňuje svět kolem nás, jsme si už určitě zvykli. Náš dnešní host Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český dnes přišel do studia pohovořit o tom, že moderní technologie mají vliv také na vývoj jazyka. Tak tomu věnujeme dnešní jazykový koutek. Dobrý den.
2: Dobrý den. Ten vývoj jazyka si ukážeme na technologii takzvaného 3D tisku. 3D tisk vstupuje do širšího povědomí veřejnosti a od klasického tisku se liší tím, že nejde o plošný tisk dokumentů a dalších podobných tiskovin na papír nebo méně často na jiné materiály, ale o výrobu prostorových objektů rozmanitých tvarů. S klasickým tiskem má společné to, že 3D tiskárny konstrukčně vycházejí z tiskáren připojovaných k počítačům a sloužících pro ten zmiňovaný klasický tisk. A samozřejmě, že 3D tiskárny jsou také řízené počítačem.
1: A jak 3D tisk souvisí se změnami v jazyce?
2: Jednak tím, že samotné označení 3D tisk je pro češtinu vlastně inovace a hned si vysvětlíme, v čem spočívá. Jednak také tím, že ovlivňuje spojitelnost slov a to si samozřejmě také vysvětlíme podrobněji. Označení 3D, které se píše spojením číslice 3 a velkého D bez mezery, je svébytná zkratka zastupující anglické přídavné jméno three dimensional, což bychom do češtiny přeložili jako trojrozměrný. A také je češtině typově cizí slovosled 3D tisk, protože 3D má povahu neschodného přívlastku a ten v češtině stává za svým řídicím podstatným jménem, takže by byl vhodnější slovosled tisk 3D.
1: Žádné české označení se pro 3D tisk neužívá?
2: Najde se spojení trojrozměrný tisk, ale užívá se výrazně méně často než ono přejaté 3D tisk.
1: Říkal jste, že 3D tisk také ovlivňuje spojitelnost slov, tak jak k tomu může dojít?
2: Narazíte například na článek, který informuje čtenáře o tom, že Amerika bude tisknout domky pro chudé. Vyvíjí proto speciální 3D tiskárnu, tisk by měl být rychlý, náklady na tisk domů nízké ve srovnání s klasickou technologií stavby a podobně. A v tom právě spočívá ta změna. 3D tisk umožňuje vyrobit předměty, které se doteď vyráběly jinými metodami. Třeba dům se dal jen postavit nebo smontovat, pokud byl třeba z nějakých prefabrikátů. Před příchodem 3D tisku by slovní spojení vytisknout dům zkrátka znělo nesmyslně, ale nová technologie mu dala naprosto reálný význam. A takových spojení bude patrně přibývat.
1: Říká Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Tak jsme zase o něco chytřejší, a to i díky Stanislavu Juríkovi, který dnešní jazykový koutek připravil. Ladíte pohodové vlny a pokud rádi vaříte a zkoušíte nové recepty, jeden takový vám za pár minut nabídneme a bude z kuchyně našich prababiček. Těšte se na králíka na šalotce.

0: Zelenina, která postrádá cibulovou palčivost a má česnekový nádech. Tak naše prababičky připodobňovaly šalotku a podle jednoho starého receptu na ní pekly třeba králíka. Poslechněte si etnoložku Vladimíru Jakoubějovou, která jako vždy přidá i další podrobnosti o zvicích našich předků. Natáčel a ochutnával redaktor Jaroslav Hoření.
1: V našem povídání o kuchyni našich babiček se zase vrátíme k jarní zelenině. Tentokrát si připomeneme šalotku. Ani cibule, ani česnek. Tak něco mezi, alespoň podle botaniků. Cibule šalotka je druh zeleniny, botanicky však patří do rodu česnekovitých.
2: Říká se jí také cibule askalonská. Podle palestinského města Askalon, odkud jí do Evropy přinesli s sebou křižáci.
1: U nás se setkáme i s lidovým názvem množilka, protože z jedné cibuly vyroste postupně trs několika dalších cibulí. Šalotku od kuchyňské cibule odlišuje jemnější chuť, postrádá takovou tu typickou palčivost, je spíš nasládlá a chutná trošku po česneku. A pak je to také rostlinka vytrvalá, nejen na záhonu, ale také při skladování. Neraší ani nevyšeptává. Na rozdíl od běžné kuchyňské cibule je šalotka vytrvalá a mrazuzdorná, proto byla i vesnických hospodyněk hodně oblíbená. Umožňovala jim mít i v zimě a na jaře čerstvou cibuli a zelenou nať, která svým vzhledem připomíná pažitku. Navíc tahle odrůda cibule byla významným zdrojem vitamínu, proto se používala nejen v kuchyni, ale taky jako léčivý prostředek.
2: A my si dnes uvaříme králíka na šalotce. Šalotku dneska používají hodně takzvaní televizní kuchaři a my se přesvědčíme, že to ale není žádný módní výstřelek, ale znali ji už naše babičky.
1: Budeme potřebovat jednoho králíka, 20 deka slaniny, jedno menší kyselejší jablko, 8 sušených švestek, 4 šalotky i snatí, 10 listů šalvěje, jedno vejce, 2 stroužky česneku, sůl, pepř a sádlo. Králíkovi oddělíme přední i zadní nohy, hřbet se žebry opatrně vykostíme a zadní stehna taky. Osolíme a opepříme. Odřezky nakrájíme na malinké kousky. Na pánvi vyškvaříme na kostičky nakrájenou slaninu, přidáme najemno pokrájenou šalotku a osmahneme. Pak přidáme odřezky masa, nakrájenou polovinu švestek, na kostičky nakrájené jablíčko a posekanou polovinu šalvěje, osolíme, opepříme a osmahneme. Odstavíme a vmícháme vejce. Touto směsí naplníme maso ze hřbetu i stehen, svážeme provázkem a opečeme ze všech stran na sádle. Přendáme i s výpekem do pekáčku, přidáme zbytek švestek a šalvěje, posekaný česnek, podlijeme a pečeme zprvu přiklopené a poté dopečeme odkryté do měka. Během pečení přeléváme výpekem, podáváme se šťouchanými bramborami.
0: Tak králík na šalotce je hotový a pokud se do přípravy pustíte, ať vám chutná. Posloucháte Kolotoč a my se za chvíli budeme věnovat vašemu posluchačskému dotazu. Nakolik vyjde konzultace s řemeslníkem? O tom bude mluvit Josef Černý hned, co dozní další pohodové evergreeny.
3: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Hana Hegerová dospívala na Pohodě 11:55 a v Dobré radě dnes budeme řešit konzultaci s řemeslníkem, co jako zákazníci musíme zaplatit, odpoví Josef Černý.
1: Pan Zdeněk si objednal postavení přístřešku na auto. Objednaný řemeslník přijel, všechno přeměřil, slíbil vyhotovit cenovou nabídku, nepožadoval ani zálohu, ani podpis. Když se 3 měsíce neukázal a řemeslníkovi jsem se nemohl dovolat, postavil jsem si přístřešek sám. Řemeslník si ale najednou ozval, že bude požadovat náhradu škody. Pane posluchači, pro uzavření smlouvy pro vás měla být rozhodující slíbená cenová nabídka. Pokud ji řemeslník nedodal, potom žádná smlouva nevznikla a řemeslník nemá nárok na náhradu jakýkoliv nákladů.
0: Říká dobrý rádce Josef Černý. Teplé počasí vyvolává představu letního koupání a pokud máte bazén, je nejvyšší čas provést předsezónní údržbu. Co zkontrolovat, nám řekne odborník Martin Zikula. Nejdřív si ale poslechneme Karla Černocha a Helenu Blehárovou.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio.
1: Nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové, moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Pokud máte rádi léto v bazénu, jistě už se těšíte, jak se při vedrech na zahradě schladíte vy i celá rodina. V následující hobby rubrice probereme předsezónní údržbu. Téma pro kolegu Jiřího Šobra a odborníka Martina Zikulu, který bazény staví, instaluje a opravuje.
1: Vezmeme technologii, kterou jsme na zimu odmontovali, zkontrolujeme, zda technologie je v pořádku, namontujeme zpět k bazénu a doplníme bazén. Následně v bazénu určitě srovnáme hodnoty pH, následně použijeme chlorošok, abychom vodu takzvaně nastartovali před jarní sezónou a technologii uvedeme do provozu. Pokud je bazén zelený po zimě, přikročíme určitě k častějšímu propírání pískového filtru po 4 až 6 hodinách, tak abychom se zbavovali z pískové náplně těch nečistot nazbíraných a pokračujeme tak dlouho, dokud vlastně se nám voda v bazénu nevyčistí. Troufnu si říct, že do 2 dnů by měla být voda vyčištěná a připravená na sezonu.
2: Jaké jsou hodnoty pH a jaké je toho chloru?
1: Hodnota pH by se měla pohybovat kolem hodnoty 7, ideální je 7,0, 7,1. Hodnota chloru by se měla pohybovat na začátku sezony kolem 0,1 až 0,3 mg na litr, v průběhu potom sezony až kolem 1 mg na litr vody. To prvotní nastartování tím chloršokem samozřejmě překročíme tuto hodnotu několikanásobně, nicméně je to zapotřebí tak, abychom se zbavili těch organických nečistot, které se nám tam přes zimu vytvořily, řasa a tak dále.
2: Nalijeme do vody roztoky na pH plus nebo pH minus, máme pustit filtraci a potom, když to dochlorujeme, tak aby se to pořádně promíchalo?
1: Ano, je vhodné po aplikaci těchto přípravků vždy nechat běžet filtraci tak, aby přípravek se dostatečně promísil s celým objemem bazénu.
2: Kolik hodin denně by ta filtrace měla běžet, aby ten bazén byl v pořádku, byl čirý, mohli jsme se kdykoliv vykoupat?
1: Teď na začátku sezony je ideální, aby ta filtrace běžela 4 až 6 hodin denně. Uživatelé, kteří mají zastřešení a používají tepelné čerpadlo a už v dnešních dnech mají vodu třeba kolem 28 stupňů, tam jim důrazně doporučuji, aby filtrace běžela 8 hodin denně.
2: Dávkovat třeba po 2 hodinách, po 3?
1: Cyklování té filtrace doporučuji minimální běh 2 hodiny, aby se vyměnil vždy dostatečný objem vody v bazénu. Půlhodinové cykly nemají vůbec smysl.
2: Dnes se také mluví o takzvané solinaci. Je výhoda tohoto způsobu ošetření vody právě proti bakteriím?
1: Výhoda tohoto způsobu ošetření vody je, že nám vlastně to zařízení, když to řeknu zjednodušeně, zjednoduší život s tím bazénem. Nezbaví nás úplné starosti, ale ty starosti nám zmírní. Výhoda je taková, že vlastně do bazénu nasypeme množství soli, které je potřebné, vždycky odvislé od objemu bazénu. A pomocí zařízení na úpravu vody, salinátoru, solničky, tak jak se říká v českých krajích, tak vlastně vodu upravujeme, rozkládáme ten slaný roztok na chlor a další látky, tak aby nám vlastně ten bazén se dezinfikoval.
2: Je to zdravější?
1: Je to zdravější, je to příjemnější, protože už nepoužíváme žádné další chemické přípravky, kromě přípravku pH-.
0: Jak nejlépe odzimovat naše domácí bazény, poradil redaktorovi Jiřímu Šobrovi Martin Zikula. Posloucháte Pohodu, Kolotoč. Přeji vám pěknou středu.

0: Českobudějovické Reuse Centrum funguje jako místo, kde dostávají věci nový život. Sbírá vyřazený nábytek, vybavení domácnosti, knihy i obrazy a vrací je zpátky do oběhu. Kromě koupy věci z druhé ruky si je tu možné i jednorázově zapůjčit nádobí a další vybavení, třeba na svatební hostinu nebo rodinnou slavnost. Základním principem půjčovny v Českých Budějovicích je opětovné využívání věcí. Namísto nákupu vybavení, které by bylo použito často jen jedinkrát, nabízí možnost sdílení a opakovaného použití. Tím se výrazně sníží množství odpadu a zároveň se šetří přírodní zdroje. Po skončení akce se nádobí vrací zpět, prochází kontrolou, čištěním a případnou opravou, aby mohlo sloužit dál. Další takové centrum, kde si můžete půjčit nádobí, je v Praze Libni. Tak kéž jich je víc i po celé České republice. Mějte se dobře a brzy naslyšenou.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Znovu dnes otevíráme stránky poslední knihy spisovatele Jiřího Šotoly Podzim v zahradní restauraci. Čte Josef Vinklář. Pěkný poslech.

Pan Picek si čte jídelní lístek. Denně před večeří čte dlouze jídelní lístek. Nakonec si dá skoro po každé guláš. Po večeři čte noviny. Někdy utkví nevidoucím zrakem na televizi a o čem si přemítá. Někdy, jakoby s podivem, sleduje rozvášněnou gestikulaci karetních hráčů, ale jen z povzdálečí, aby ho přitom nepřistihli. Dědičné zbytky antisemitismu, byť v neagresivní a pozakryté formě, u nás v kraji stále přežívají. Přestože jsou Židi v městečku suma sumárum dva, pan Picek pobýval za války v Osvětimi, pan Fleischmann v Americe. Pan Picek s panem Fleischmannem se nenávidí nepozakrytě. Pan Picek je na světě absolutně sám, na tom nic nezměníte, i kdybyste se rozkrájeli. A nejvýbornější armádní machr šifrér nerozluští, o čem pan Picek přemítá. 17:40. U dveří do výčepu číhá Karel IV. Neporučím-li si minerálku. A on s předstíranou servilností přistoupí a vítězoslavně mě usadí. Minerálka není sedovka, není, je tonika džus. Karel IV. Je zdejší číšník, jmenuje se Stanislav. Zde na Balkáně je však zvykem říkat číšníkovi Karle odedávna. Tento, kam alespoň místní paměť sahá, je čtvrtý. Kulhá na levou nohu, je o rok mladší nežli já a na přes rok s tím tady praští a uchýlí se ke svým králíkům a řetkvičkám. Má naše 3 na 14.

a pokud možno sledabilým pousmáním. Jak se daří, povídám, a ona mlčí. Z Rotterdamu si plula do Ameriky, mlčí. Se štramákem od mexického vyslanectví, silně pochybuju, že do Ameriky. Silně pochybuju, že se štramákem. Blondýnek je v Rotterdamu nespočet a netonou v nejistotě, zaplatíš-li jim, či nezaplatíš rohlík snídani. Když je bolí zub, vysypou z prasátka holandský zlaťák a navštíví svého zubaře. Neběhají po městě s opuchlou sanicí. Vdala se za nejbližšího sedláka, který prodával na trhu kedlubny. Dnes žije na statečku v údolí řeky Másy, mačká tvaroh a vaří šlichtu čuníkům. V neděli si navlékne mosazné brazolety, nastartuje obstarožní Mercedes a jede do kostela. A nebo žije v Austrálii, manžel je ředitelem továrny na bumerangy, je zámožná, je rozšafná, je předsedkyní spolku na ochranu zvířat, v neděli nastartuje zánovní Mercedes a jede na garden party. Žije v Torontu, žije v Kolumbii, žije na Malorce i na Minorce, všude a nikde a Bůh ví kde. Měla smůlu. Vsadila na červené eso a vyšel zelený spodek. Ten spodek jsem byl já. Zbabraná partie.

Platím, vábím místního truxasa. V peněžence se tetelí 200 koruny a 21 až. Doma v prastarém penále dříme rezervní 500. Výplata je ve čtvrtek, do čtvrtka pohodlně vyjdeme. Pan Picek se ním rá v guláši. Karel s předstíranou ponížeností jásá nad 80 halíři, když kerece. Děkuji zdvořile, děkuji úctivě, večeři si pán nepřeje, večeři pánovi ukloní hospodyňka, záprtky na mlynářčiným sádle. Liboli zavolám taxi, trhni si pedálem. Hospodyňkou mínil Cůňu, záprtky na mlynářčiným sádle, té vajíčka od matky Zilvarové na špeku od matky Zilvarové. Tady nic neutajíš. Co se tkne špeku, jsou ovšem Karlovy informace zastaralé, špek už není a nebude. Naposledy se v Doláneckém mlíně zabíjelo letos v únoru. Matka Zilvarová už prase nedrží. Nepůjdu oklikou, raději, ať jsem tam o 5 minut dřív, autobus právě asi přijíždí do Dolánek. Matka Zilvarová Cuňu vyprovází, aby jí pomohla nastoupit, s taškou proviantu a dvěma jasnými stálicemi, Kastorem a Poluxem jsou i při nastupování do autobusu svízele. Natož při transportu od stanice až do sídliště a do schodu v příčné 26 výtah rovněž nefunguje. Jen ať mě Cuňa zase nekáře a nelituje, že mě to zmáhá. Nezmáhá mě to, jsem křepký stařík, nestěžuju si, těším se. Obyvatelstvo vybíhá na balkony a ukazuje si na nás vpředu Cuňa s taškou, vlíkne řvoucího Kastrola, vzadu křepký stařík, jemu na loktech řvoucí a mrskající se vysavač. Kastrol je zvládnutelnější. Řve, ale cape po svých. Vysavač se musí nést, jinak jde okamžitě k zemi. Ne, že by neuměl chodit, umí. V plížení je však přeborník.

Matka Zilvarová nedrží prase, protože je z ní vdova. Zilvarová. A je na všechno sama samotinka. Drůbež, králíci, jabka, brambory, štípa, dřívy, prát, žehlit, zavařovat, vymést komín, vyměnit zrezlou okapovou rouru a k tomu ráno a večer na kole do kravína, v pátek navařit pro Cůňu a její lotry, upéct buchtu nebo vdolky nebo drobenkový koláč. Božena Zilvarová je zedřená jak soumar. Ovce prodala škodovku, prodala prasečí chlívek, ze je neobydlen. Výnos z prodeje škodovky 30 000 dostal syn Petr. Na

studie. Ať si s tím hospodaří. Víc peněz z domova, ať nečeká. Výtěžek z prodeje ovcí postačil na zapravení manželových dloužků a na dvě skrovné pohřební hostiny. Antonín Zilvar zemřel loni v srpnu. Infarkt myokardu. Petr Zilvar studuje v Žilině na Vysoké železniční. Ze Žiliny je k nám 260 kilometrů. Cůně lákala matku k sobě, pokojík po Viktorovi je volný, mlejn se prodá na inzerát, po mlejnech jsou pražáci jako diví, cůně by se ulehčilo, bába by ohlídala kluky, uvařila by, zanesla cejchy na mandl, ale Božena Zilvarová jistou ideou vyjenala. Tady jsem žila a tady umřu. Nebude se mě cizej špacírovat po dvoře. Hodně jsme toho loni stihli. V březnu Cuňa porodila dvojčata, kluky. Nazváni byli Zlatan a Zoran. U nás v kraji absurdní jména. Překstil jsem je na Castor a Pollux, blíženci. Ujalo se to, avšak v pozměněné verzi. Z Castora je Castrol, z Polluxe byl zprvu Lux, nakonec vysavač. Jeden ze způsobů, jak zbavovat byt prachu, je pilné a časté plížení některého z členů rodiny. Pollux vysavač se plíží svědomitě a neustále. Vstřebává prach do vlasů, do tepláků, částečně ho i poliká. I Castrol je nomen omen. Pokud se nevěnuje chůzi, svědomitě a neustále jí. Má svůj vlastní kastrůlek, dostaví se s ním do kuchyně, mlátí jim osporák a vymáhá potravu. Je o 60 deka těžší nežli vysavač. Při transportech, například z jeslí, je to pro mne výhoda. Transportovat mrskajících se 15 kilo až do příčné 26 a v jedné ruce nebo druhou rukou vlíknu kastrola mne někdy drobec máhá. Ale to je, prosím, tajemství, o tom před Cůňou ani muk. Je jim rok a 6 měsíců a 10 dní. Jsou plavovlásci, širší veřejnosti rozeznatelní pouze díky Castrolovu většímu břichu. Neboštík děd Zilvar by se z nich pominul. Jsou mu den ze dne víc podobní. Jsou to jeho kopie v zmenšeném sice měřítku, za to ve dvou exemplářích. Blíženci jsou k pomilování. Viktor Mareš se loni v létě s Cůňou rozvedl.

Za školáctví se trestá, volám na ní už z dálky a co nejlaškovněji. Loni v létě vyčíhal jsem si na ulici, na zapadajícím červencovém sluníčku. Vracela se z okresního města. Vím, co to je vracet se od soudu po ukončeném rozvodovém řízení. Jsem již potrestána, povídá ona, taktéž co nejžertovněji. Blíženci byli na den a noc v dolánkách, to jsem si zjistil obratným výslechem Cůniny sousedky z Příčné 26. Pozval jsem Cůňu do vinárny, tu pošty, i já jsem uléhal po ukončeném rozvodovém řízení k spánku na odrbaný gauč a nedobře se mi usínalo, přestože i moje manželství bylo dávno předtím na dranc. Byli jsme červené svatováclavské, jiné víno u pošty neměli, jiná vinárna než u pošty u nás ve městečku není. Uhnala jsem ho, tohle je trest, povídá Cůňa po čtvrté decince. Nepotřebovala s nikoho uhánět, rozčiloval jsem se. To je ta vaše iluze, řekla. Snažila se vypadat cynicky, nevypadala cynicky. Černidlo kolem očí se jí rozmazávalo. Každá blbá ženská se potřebuje vdát, mít děti, sporák, chlapa doma v posteli. A já jsem blbá ženská. Předtím už od února Viktor Mareš bydlel jinde. Na blížence se byl podívat třikrát. Prohlédl si je okénkem automobilu, zapálil si kentku a odejel. Ze svobody rozvodem šťastně nabité se dlouho netěšil. Loni před Vánoci ho zbalili, z jara bylo veřejné přelíčení valuty, drogy, kuplířství. Zástupkyně gymnaziálního ředitele by žasla, co všechno existuje, ať ona chce či nechce. Vloupačky jsme mu nedokázali, postižoval si mě poručík Vondrák, maturitní ročník 1960. Je jak ouhoř. Vyměřili mu 2 roky nepodmíněně, jeho hotovost v dolarech, švédských korunách a podobně byla zabavena, fiat ritmo též. Hotovost v československé měně hubená, věno, zdárně rozfofrováno, zůstatek na vkladní knížce vyznačen trojmístnou cifrou, čímž byly majetkové poměry zhora uvedených účastníků rozvodového řízení vyřešeny. Alimenty pobírá Cůňa přes Národní výbor, výše alimentů je závislá na výši výdělku. Výdělek trestance Viktora Mareše je velmi nízký. Cůňa má byt v paneláku, 7. barák ode mne. Byt hravě sehnal Viktor Mareš 2 dní po svatbě. 3 pokoje a kuchyňka, tapety v pastelových barvách, okna k jihozápadu, potokny parčík, pískoviště, lavičky. Inkaso, nájemné, voda, elektřina, televize, 485 korun měsíčně. A oblékat 2 děcka a živit a prošlapeš podrážky a praskne žárovka a porouchá se žehlička a prášky na praní a čistírna a mandl, mohla požádat o sociální podporu, nepožádala. Najdu si job. To byla moje příležitost. Chňapl jsem bíčka za rohy. Najdi, povídám záludně, věda, co z toho vzejde. Vzešel z toho řádský zádrhel, ba řáčtější, nežli jsem předvídal. Marešův tým, notně zdecimovaný, Cuňu nepřijal, jedině do kuchyně, mejt nádobí. Nebo hajzl, bábu, poděkovala se jim Cuňa za nabízený puget možností. Cuňa nestratila glanc. Nastoupila jako provozní v závodní jídelně Podokaru. Podokar je podorlická karosárna. Provozní v závodní jídelně je administrativní síla, jež plánuje čtvrtletní spotřebu mouky, tuku na smažení, objednává karfiol a nudle, vydává stravenky, občas i škrábe brambory. 1600 hrubého. Dyškerece veškerá žádná. Kuchařky si aspoň vynesou přes vrátnici podsupníku z špeku, štangličku salámu. Provozní může vynést na nejvýš propisovačku. Pokud nejede s kuchařkami na díl, Cůňa s kuchařkami na díl nejede. Nestratit glanc je někdy člověku víc než štangle salámu. Zvlášť, když je člověk v úzkých, ve srabu a v presu. A Cůňa byla v řádském presu. Zaměstnání, děti, domácnost, nakupovat, vařit, prát, uklízet. Takový ranec sama ženská neutáhne.
sama slabá a opuštěná, trucovitá ženská. Cuňa zhubla, vlasy si vázla na úzel, začala nosit podprsenku. Úřezníka kupovala jen přední hovězí, v zelinářství spočinula zálíbným zrakem na pomerančích a koupila mrkev. A to byl ten můj bíček. Vetřel jsem se nepozorovaně, spolehýnka. Moje záludnost přerostla v systematické intrikánství. Nejdříve jsem si posílil materiální základnu. Mé úspory jsou neslavné, přesně vyčísleno 5390 korun. Myšlením na zadní kolečka jsem se jakživ neobtěžoval. Pobírám 2000 důchodu, 300 inkaso, 200 cigarety, 300 stranů na zvláštní výdaje. Zbývalo mi 40 korun na den. To jsem kolikrát ani neutratil, i když jsem si dal na Balkáně k večeři svíčkovou a pivo a turka nebo malý rum. Obědvával jsem doma. Teď se to všechno krapet převrátilo. Materiální základnu jsem posílil 560 korunami měsíčně, čistého. Přijal jsem místo výpomocného účetního na poloviční úvazek. Mezitím jsem se spolehoučka vtíral. Tu jsem jakoby náhodou blomal příčnou ulicí a vyšla Cůňa z potomky a já měl v síťovce pomeranče. Kastrol se neostýchal, vzal to i se síťovkou. Tu jsem jakoby náhodou blomal kolem jeslí. Před pátou odpoledne z jeslí se vypotácela uřícená Cůňa, na jedné ruce vysavače, ve druhé ruce tašku s nákupem, ucho tašky křečovitě svíral kastrol a škobrtal a řval, i vysavač řval a Cůňa vsteky brečela. Dej sem tu tašku, povídám, dala. Byly v ní brambory, kedlubny, dva pytlíky modrého mlíka, jogurty a buch ví, co ještě. Stálo mě sakra přemáhání, abych předvedl, že takovéto břeménko unesu na dvou prstech své mužné levice a nevstekám se a nebrečím. To bylo, pamatuju, v pondělí. V úterý a ve středu jsem udělal pauzu. Jednal jsem nenápadně, promyšleně a zákeřně. Kolem jeslí jsem bloumal až ve čtvrtek. Taška byla jak hrom. Cůňa mě ji odevzdala bez řečí. V pátek jsem se schválně o minutku opozdila. Cůňa na mne před jeslemi čekala. Bylo napůl vyhráno. Taška vážila snad metrák. Vynesl jsem ji do schodů před dveře Cůňi na bytu. Děkuju, řekla Cůňa. Nezašel byste na kafe? V pondělí, řekl jsem já. Fajn, řekla Cůňa. Já totiž kafe vlastně nemám. Kastrol mě kolegiálně kopl do kůtka, bylo na celé čáře vyhráno. V pondělí jsem se dostavil před jesle v kapse 10 deka mletého semene kávovníku značka Standard. Cůňa koupila 5 deka, odtransportovali jsme náklad, zašel jsem na kafe, přikusovali jsme drobenkový koláč. Vysavač se nám plížil u nohou, kastrol měl přední tlapky odpovidlí a utřel si je do mých kalhot. Balada.

rozvrh hodin. 6:45 vstávám, posnídám, vyvětrám, oholím se a tak dále. Slupnu pilulku. Kristepin je antihypertonikum. 7:45 odcházím na pracoviště. Cůňa v 7 transportuje blížence do jeslí a odtud uhání na autobus, Podokar je za městem. Cůňa pracuje od 7:30, já od 8. 8 až 12 jsem polovičním účetním na poloviční úvazek. Samo o sobě nezajímavé. Za 560 kčs je však 40 kg pomerančů, 9 kg šunkového salámu. Malér zatím nebyl. Pan Picek se u mne v kanceláři semhle támhle zastaví a položí mi na stůl krabici od bot převázenou špagátem. Uvnitř jsou ořechy nebo kus uzeného bůčku, tucet plínek, lipový květ. Jednou byl uvnitř živý ježek. Protrpaj zlíky, řekne, a je ten tam. Ostatně soudím, že pan Picek poslední dobou přehání. Nežádoucně se vtírá se svými ořechy, se svým lipovým květem. Lipový květ se dostane v každé lékárně, libovolné množství. A s ježkem mě Cůňa vyhodila. Zbůdar má mrzutost. Ženské-li u nás v kraji něco není podle gusta, můžeš to mazat medem, ona si to do kvartíru nepustí. Pan Picek umí lecos, jenže blíženci se na záchodě již nezamykají. Má smůlu, sleduje události zpovzdálečí, z krabice od bot. Já chodím do Cůni na bytu jako domu, mám i svůj klíč. V předsíni svoje trepky. 12:15, 12:45 oběd. Oběd vám na Balkáně, kuchtění bramboraček nepadá v úvahu, mě je minuta drahá. Naházím do sebe guláš, bafnu nákupní tašku a trapem do města. 13, cirka 14:30, pobíhám po městě, trasu i program si předem sepíšu na kartičku, samoobsluha, mlíko, rohlíky, priviráky, táfličku čokolády, obden máslo, tvaroh nebo taveňák a jinak co a kdy je potřeba. Chleba, čaj, cukr, horčici, sirky, džem. Dále. Masna, zelinářství, zhusta i drogérie, jindy zas čistírna, opravna obuvy, mandl. Bývá to rajt a mašíruju na sídliště ověšený jak Ježíšek. Utratím 60-80 kčs denně. Cůňa mi na nákupy měsíčně přispívá 500. Víc od ní nevezmu. Pohádali jsme se kvůli tomu několikrát ze začátku. Neustoupil jsem. Spočetla mi, že doplácím 1000 korun. Seřval se mi, že neovládá základy aritmetiky. O principech hospodárného vedení domácnosti nemluvě. Domácnost nyní vedu já. Ergo, ať mi do toho nekecá. Přispívám 500, křičel jsem, stejně jako ona. Za tu 500 zde pravidelně večeřím, což by mi na Balkáně přišlo dráž. Bilance je pro mě evidentně zisková. Jsem profesionální účetní a musím o tom Ježíšmarja něco vědět. A basta. No zkrátka trapnost. Nevěřila mi. Dodnes mi nevěří. Ale nemá sílu se donekonečna se mnou handrkovat. Na což já potměšile spolehám. Doplácím měsíčně 1500. Kdybych si to ukládal na knížku, vzrostl by můj vklad za 3 roky zhruba na 10 000. Mohl bych přikázat v závěti, aby mi 100 korunami vystlali rakev. Spočíval bych tam na zelené podestýlce jako vůl. Cirka ve 14:45 si otvírám svým klíčem Cůňin byt. Sousedka od naproti zašramotí vizírkou a ze zasklíčka na mě civí její ctěná oční bulva. Moje situace, ano, je v mnohem delikátní. Naštěstí Cůňa není cimprlich. Zkontroluji zásoby poživatin a poznamenám si na kartičku, co chybí. Opláchnu hrníčky od snídaně, očistím zeleninu, vytřu dlášku v koupelně, někdy z pilnosti i namočím dětské prádlo. Načepuje se teplá voda do plecháče, textilie se do ní naházejí, krom textilí z umělotiny, ty se namačejí extra. Posype se to práškem Namo nebo práškem Milona, promíchá se to vařečkou, no a fertik. Že jsem blázen? No a kdyby? Především prosím, je mě veselo a nebývalo mě veselo. 16:45 jestle, transport snadný, beru si kočárek.
Dochvilnost nutná. Blíženci mají v Makovicích chronometr, dostavím-li se v 16.50, vyvádějí, jak posedlí. Sestřičky, krotitelky, šelem mě dávno znají. I já jsem protřelý zákazník. Mé dvě šelmy jsou vypuštěny na chodbu, pochytám je, svléknu je ze služebního jeslového stejnokroje, obleknu do šatu vycházkového, vyvleču na chodník, naskládám do kočárku, přivážu řemeny a jedem. Vysavač visí přes postranici na levoboku a bezúspěšně se pokouší dosáhnout na kolečka. Kastrol visí na pravoboku a bezúspěšně se pokouší ulovit na zemi něco k snědku, byť to bylo i dřevíčko od nanuka. Moji bývalí žáci, žije jich tu ve městě nasta, potkávají se nás, tváří se útrpně. Ten dědek zmagořil, je vetchý na těle i na duchu, vozí v kočárku bůh ví čí haranty. Tlačím kočárek a kašlu jim na útrpnost. Tvářím se hrdě, Kastrol stojí na přídě a řídí vůz, vysavač klečí na zádi a poulí na mne kukadla. Nacvičuje si hrůzostrašné grimasy, užitečné při pěstním zápase. Sok se lekne, vysavač ho skolí, mistr. Náměstí je u nás rozlehlé. Vešly by se na ně dva chrámy s mramorovými sloupy. Budou mrkat na drát, lajdáci. 17.15 jsme doma. Zbytek mých denních povinností je už zábava. Cůňa vaří večeři, my tři muští si vedle v pokoji hrajeme. Výchovným cílem našich her jsou vědy, uměny a gymnastika. Z vědku příkladu gnozeologie. Já štěkám, blíženci poznají, že jsem pes. A nebo logika. Bučím, blíženci rozhodnou, že jsem taky pes. Pes jenž bučí. Z uměn pak zejména hudba. Vysavač troubí na trumpetu, Kastrol mlátí kastrůlkem o těleso ústředního topení, já zpívám árie z oper. Směj se, paňáco, pes, identifikuje mě vysavač. Pes jenž mečí. 18.30 večeře. Jíme společně v kuchyni u stolku, dřepíme na nizonkých židličkách, my muští mlaskáme a pošťuchujeme se, cůňa nás sekíruje. Imbecil. 19.30 cůňa pouští vodu do vany. Na sobě jenom kalhotky a podprsenku. Blíženci při koupání cákají až na strop. Dveře koupelny jsou zavřené, doléhá stamat úpění. Šelmy jsou potápěny. Zapomněl jsem zkontrolovat, jestli nedochází šampon. Obouvám se a mizím. Obvykle rovnou k sobě domů. Přeprat si, přelétnout titulky v novinách, vykoupat se, zalehnout, spát. Jsem-li míň u Ondán, a to je zřídka, zajdu i na Balkán. Paralyzovat infantilní vlivy v kolektivu dospělých mužů. Karel IV. Přede mne postaví rum a účastně vzdychne, pan Picek přemítá a nekomunikuje. Zbylí dospělí mužové mastí karty, diskutují o fotbalové lize, o televizním seriálu, dojednávají meloušky, klevetí, tloustnou, stárnou. Netěší mě to tam. Když se vracím z Balkánu v příčné 26 ve čtvrtém patře, se ještě svítí levé krajní okno. Cůňa záplatuje vysavačovi tepláky. Nebo čte Tarase Ševčenka, hajdamáky, blíženci chrní. Cůňa je sama, válendu má zbytečně širokou. Cimprlich ale v skutku není. Onehdá mě Kliďánko poprosila, abych ohlídal kluky i večer, že by šla do kina. A nebylo to poprvé. Dovtípil jsem se, že možná ani nejde do kina. Prkvajs mi do toho je. Hlídal jsem kluky, zlobili, skákali v postýlkách, po deváté padli. Cůňa si to přihasila ve 11:45. Z kina? Kino končí před 22:00. A bylo to už po třetí. Kde byla? Inu, kde byla, tam byla.

0: Josef Vinklář nám dnes znovu četl z knihy spisovatele Jiřího Šotoly Podzim v zahradní restauraci. V roce 1990 tato četba vznikla v režii Miroslava Buriánka.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Herečka, zpěvačka, konferansiérka a televizní i rozhlasová moderátorka. Všechny tyto přívlastky patří ke jménu Pavlína Filipovská. Zanotovat si s ní můžete nejen báječnou píseň Včera neděle byla. Hlas Pavlíny Filipovské je nezaměnitelný a stala se oblíbenou průvodkyní celé řady pořadů. Ve vysílání Českého rozhlasu Pohoda si ji proto připomeneme hned několikrát.
1: Pondělí 25. května se ocitneme v nostalgickém muzeu zábavy Ondřeje Suchého. Čtvrtek 28. května bude patřit rozhovoru s Janem Rosákem v jeho tandemu a také rozhovoru s Františkem Ringo Čechem v pořadu Hvězdy vinylu, v němž zavzpomínají na doby, kdy jim bylo 20.
0: Každý čtvrtek v 19 hodin potom na Pohodě můžete poslouchat pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. A chybět nebude ani rozhovor s Jitkou Novotnou v pořadu Stříbrný vítr, který na Pohodě nabídneme v sobotu 30. května.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

hloubal jsem nad prací vědeckou a vedle dívka si v bytě vede svou. Jsem řádný muž a ne žádný flink, tak proč mám slyšet od legiminy?

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

Lásko prokletá. Za pár slov a vět vezmu kletbu zpět. Pamatuj, že ta kletba byla jen marná obrana. Píseň ohraná, vykotlaný kmen. Roztočí se zas naše ruleta. Počkej do léta, to je její čas. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá.

Lásko prokletá, jenom klidně lež, ptej se na co chceš. Je to odveta za minulý čas, jen se rozpomeň dobře na oheň, který náhle zhas. Je to řídký vzduch, naše planeta právě oblétá svůj kritický kruh. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá.

prokletá. Beru kletbu zpět. Roztál celý svět. Jíva rozkvétá. Všechno je teď blíž. Skoro na dosah. A přesto mám strach. Z čeho to ty víš? Že rok přiletí, přijde sníh a mráz a mně zbýde zas jen to prokletí. Lásko prokletá. Lásko prokletá. Lásko prokletá.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Znělka dozněla, je čtvrtá neděle v měsíci, krátce po 11. hodině a Český rozhlas Dvojka vysílá svůj pravidelný měsíčník z divadla Ungert nazvaný Rozpravy Milana Hajna. Nám všem hezkou neděli. Mými dnešními hosty budou matka a dcera. Matka je v současné době nejzaměstnanější herečkou tohoto divadla, hraje tady hned ve čtyřech představeních. Nicméně většina z vás ji zná především jako proslulou filmovou a televizní herečku. No a její dcera je nejen dcerou své matky, zmíněné herečky, ale také velice slavného a uznávaného otce, režiséra, filmového režiséra. Takže většina z vás tuší, že přicházejí Alena Mihulová a Karolína Kachyňová.

0: Takže holky, nebudeme předstírat, že se dobře neznáme. Nejen díky divadlu Ungeld, ale také díky tomu, že my jsme vlastně sousedé na Hradčanském Novém Světě. Tam bydlí jak Alenka s Karolinkou, tak tam bydlím já. Takže, a navíc tam máme svou letní scénu, takže Alenka, když hraje na letní scéně, tak může v papučích skoro, že jo? Takže holky, vítejte na jevišti divadla Ungeld a já tě překvapím, byť seš starší jako matka, logicky začnu Karolínkou. Já totiž vůbec nic nevím o tvé existenci profesní. Já jsem se dočet a budu citovat, že ty se zabýváš pomocí podnikatelům prodávat na sociálních sítích. Seš specialistkou na vizuální prezentaci značek a jejich komunikaci na sociálních sítích, která vede k vyšším prodejům. Přátelé, jste z toho moudří, já teda naprosto ne, tak nás zkus poučit a začneme od toho prvního, co Haň sdělil. Pomáháš podnikatelům prodávat na sociálních sítích. Oni se ti hlásí nebo ty se jim nabízíš?
1: No, takhle je to jako poměrně složitě řečeno. Jedním slovem se tomu říká marketing. Dělám marketing, takže jedním slovem marketing. Nicméně důvod, proč třeba na svých sociálních sítích komunikuju, že pomáhám podnikatelům prodávat na sociálních sítích, je ten, že vlastně spoustu podnikatelů naráží třeba na agentury nebo i freelance marketáky, kteří...
0: Co je freelance marketák?
1: Někdo, kdo je na volné noze. Takže někdo vlastně, kdo se specializuje na to, aby ty sociální sítě vypadaly jako hezky, aby tam byly hezký obrázky, aby prostě to vypadalo dobře a tak. Nicméně já vlastně dělám ten marketing tak, aby hlavně klienti prodávali, což je vlastně hlavním cílem každého podnikatele.
0: A komu nevedou ty hezké obrázky?
1: Nevedou právě. Jako co k tomu vede, je právě nějaká efektivní komunikace. Takže proč vlastně poskytnout tomu člověku na těch sociálních sítích nejdřív nějakou hodnotu, to znamená pobavit ho nebo ho vzdělat v tom oboru, ve kterém já vlastně pracuji, nebo teď mluvím jako za toho podnikatele. No a jakmile tohle udělám, tak ten klient nebo zákazník potenciální

0: ale je to rozuměl.
1: Inbound. Out to znamená, je, že ano, já mám ty sociální sítě, kde já zase dělám hodnotný obsah pro podnikatele, takže jim zadarmo radím vlastně, jak prodávat na těch sítích takový malý jako jednohubky. A oni mě vlastně najdou na těch sociálních sítích a napíšou mi nebo jdou na můj web a tam se ode mě vlastně koupí kurz, který je vlastně naučí celý ten proces toho, jak jim vlastně prodávat na těch sociálních sítích.
0: Ano, že si koupí kurz, to jsem taky zaznamenal a dočetl jsem se, že ty kurzy vedeš. A to jako předpokládám už konečně spatříš někoho z oka do oka. Jako,
1: ne, nebo to všechno taky probíhá online. Vedeš kurz? Všechno probíhá online.
0: Ty nevidíš ty živé paní a ty živé pány?
1: No, vidíme se na Zoomu, což je opět další termín. Ale to musí znát z covidu, že jo, tak to byla jako období, kdy se tahle aplikace nejvíc jako rozmohla. Je to z toho důvodu vlastně, že když já bych se viděla s těma lidma živě, tak oni musí se sjet jako z celé republiky nebo tak. Mám vlastně i klienty na Slovensku nebo Čechy, který třeba bydlí v zahraničí. Takže když já vlastně, my máme skupinový hovory každý pondělí v 6, takže když je ten skupinový hovor, tak oni se vlastně můžou připojit úplně odkudkoliv a můžeme spolu nějakým způsobem komunikovat.
0: A přes Zoom se domlouváš tady s maminkou, kdo koupí rohlíky?
1: Ne, to se domlouváme přes jiný aplikace v telefonu.
0: Alenko, ty jsi
2: ale
0: takhle pokročila.
2: Není to pro tebe taky španělská vesnice? Ale někdy si zapomenu a jenom tak, protože mám byt já v jednom patře a Karolka v druhém, tak někdy se zapomenu a jenom tak otevřu ty dveře a křičím dolů, jdu pro kafe. Jo, nebo přijď nahoru na kafe.
0: No to má lidský rozměr, že zažveš
2: no,
0: baráku.
2: V jednom jo, baráku?
0: Ano.
2: Tak mám vzít telefon a volat jí, hele, tady je
0: znám
2: uvařený
0: takové,
2: kafe.
0: Ano.
1: No, ale občas si voláme i z jednoho
2: občas
1: patra
2: voláme,
1: do druhého.
2: Ale pořád si nemůžu zvyknout.
0: No a co, maminku, máš tím pádem raději třeba ve filmu, v televizi? To je taky natočeno, tam není živá, anebo máš slabost i na živou Mihulovou na jevišti divadla?
1: No to tě opět nepotěším, to maminka už ví, že já mám vlastně od dětství, v dětství to bylo hrozný, to jsem se jako i rozplakala, když jsem jí viděla někde ve filmu nebo prostě na divadle, protože jsem nechápala to, že moje maminka je najednou jiný člověk prostě v tom filmu nebo jako na tom divadle a pro můj dětský mozeček tehdy to bylo jako, proč se chová najednou jinak, to není maminka prostě. A i teďka v dospělosti, teď už samozřejmě chápu, co to je jako divadelní nebo filmová role, ale je to pro mě zvláštní pocit jí jako sledovat prostě na divadle nebo ve filmu, na který jsem se jako doteď nezvykla, takže samozřejmě se dívám na všechno, co maminka vyprodukuje, jak vlastně na divadle, tak ve filmu, ale je to pro mě pořád jako takový zvláštní pocit. A ty, jestli chceš slyšet preferenci, jestli jako divadlo nebo film, tak samozřejmě určitě divadlo.
0: Významně na mě mrkla. A teď se zaměříme na chvíli na maminku. Ty seš Moravanka jako poleno,
2: ano,
0: pocházíš z Brna. Tvoje cesta k herectví nebyla úplně snadná, byla docela klikatá. Nicméně to Brno bylo určující, Jamu, Scharhaufer. Hrála Raněvskou jako absolventskou roli.
2: Hrozně jsem ji nechtěla. Já si pamatuju,
0: no
2: tak stará
0: chtějí.
2: Bába to byla, ale pro mě, bylo 25, jo, a je 45, 50, dneska bych si to dala, ale už jsem zase stará. Ale pamatuju si, to dělal Ivo Krobot s náma jako režisér a pamatuju si, že jsem na ty čtený, bála jsem se, protože on nás to všechny nechal číst tak rovně, aby si vlastně během toho čtení obsazoval ty role, protože nás neznal do té doby. A já jsem se strašně snažila, byla jsem už tak o 5 let starší, než byli mý spolužáci, protože jsem se dostala až na 4. pokus, takže to bylo zdržení nějaké. Já už jsem mezi tím byla jako elefka v Činohráku v Ústí. No a tak já už jsem tam potom nakonec chodila v culíkách a v námořnickém oblečku. Jako abych si mohla zahrát tu mladělkou sluštičku Duňašu, což byla mnohem menší role. Ale nechtěla jsem tu Raněvskou, no. Tak ale nakonec ten Ivot nějak usoudil, že by to bylo pro mě. A doteďka jsem mu za to vděčná. Byl to velký krásný úkol a dostala jsem za to angažmá vlastně díky tomu hned do Švanďáku.
0: Takže
2: tehdejšího labirintu. A ještě jsme tam hráli představení, který dělal Petr Scharhaufer, komedii, takže jsem měla tu možnost, že jsem vlastně ve 2 dnech mohla předvést i tu komediální linku, i tu vážnější a měla jsem to štěstí, že jsem dostala hned angažmá, takže jsem vlastně ráda.
0: Alenko, a stýská se ti po Brně, po Moravě?
2: Stýská se mi i po těchto 2 režisérech, který jsem jmenovala. Moc.
0: S kým jsi chodila do školy?
2: Petr Motloch. Asi
0: prosím
2: tě,
0: taky tu hrál.
2: No.
0: Liška s tím hraješ.
2: Pavel, Pavlík Liška. No ale to nebyli, Petr byl spolužák přímo z ročníku, ale Pavel byl pode mnou. No, ale já jim stejně říkám všem spolužáci, dokonce i

0: těm, kteří přišli před náma a po nás jako rok, jo? Protože ty se měla možnost vidět u talentovek anebo se tam přišli podívat, tak to jsou všechno, takže vlastně 6 let lidí,
1: co tam byli ještě někoho v Brně?
0: No mám tam právě ještě pár kamarádů z JAMU, kteří zůstali
1: rodiče
0: v Brně.
1: A
0: rodiče
1: neží?
0: Už umřeli, maminka před 5 lety a táta nevlastní, ale byl jako můj, protože měl od 10 let. Úžasný člověk, tak ten před rokem. No ale mám tam ségru, bráchu, no a ještě tu širší rodinu, jako v Žabčicích u Brna.
1: Mm-hmm. A Karolínko, ty máš nějaký bližší vztah k Moravě a k Brnu? A popravdě.
2: No tak teď mám strach, doufám, že tady není někdo z Brna. Ale já jsem teda Brnu nikdy nepřišla na chuť, i když mám spoustu jako kamarádů Pražáků, který to zbožňujou, hlavně jako gastronomy, tak říkají, tam je skvělá tahle restaurace a tenhle bar a tak. Já jsem nikdy jako neměla to úplně prostor jako takhle prozkoumat, takže jediný, co já znám z Brna, je ten autobusák, protože tam jsme přijeli jako vždycky s maminkou a pak Královo pole, jako kam jsme jezdili za babičkou. A zrovna zkušenost s autobusákem a Královým polem nebyla pro mě tak pozitivní, že bych jako potřebovala, že by se mi stýskalo po Brně. Já jsem bohužel jediná černá ovce rodiny, všichni se narodili na Moravě a já jediná jsem ta Pražačka, no, takže.
1: My ti to promineme.
2: Já určitě.
1: Já jsem totiž taky z Moravy, víš, ale teďka.
0: A byl skromně říže.
1: Toky Morava. Teďka nám zaspívá opravdu famózní zpěvačka, která Moravu, řekl bych, ideálně reprezentuje. Hana Ulrichová a píseň Spoutej mě.

0: Ano, bezkonkurenční zpěvačka s famózním hlasem Hanka Ulrichová. Já jsem zmínil, že většina lidí tě vnímá jako filmovou a televizní herečku, tak začneme filmem. Sestřičky, to tě proslavilo hned na startu. No a byl to osudový film nejen díky roli, ale taky díky setkání s filmovým režisérem o 41 let starším Karlem Kachyňou. A tady je výsledek vašeho vztahu.
1: To jsem zrovna chtěla, tady sedí.
0: A výsledku se zeptám, jestli pak by jaké další filmy následovaly, jak si Karel Kachyňa a Alena Mihulová.
2: Kráva.
0: Ano, no to bylo správně. Až na závěr.
2: Ne? No, ještě ano, pořadí nedám správně, pořadí to určitě nedáš? Ne, to už bys toho chtěl ode mě hodně, ale Kráva tam byla, městem chodí Mikuláš taky. A ještě něco?
0: Smrt?
2: Smrt krásných srnců.
1: No, no výborně. Je to.
2: Dala jsem to dohromady.
0: Dala jste dohromady, ano.
1: Jo, jo. A ještě seriál Tři králové, tam jsem dokonce zpívala. Ale jako můj muž mě často neobsazoval, on nějak nechtěl preferovat rodinu. Škoda.
0: No ale když se rozhodl tě obsadit, no, tak to byla fakt trefa.
1: Fakt je ten, že když mě do něčeho obsadil, tak jsem věděla, že to je role pro mě, že si nemusím dělat žádnou starost.
0: A ty říkáš, tam jsem dokonce zpívala, ty jsi zpívala i ve filmu, který tě po letech vrátil, famózní, Mihulová v domácí péči, to ano. Bylo úplně na závěr filmu, to bylo ve scénáři.
1: Ano. No bylo to ve scénáři, ale tu písničku napsala maminka Vlastička, tak se jmenuje i hlavní figura, protože to podle ní, tak jako volně podle jeho života napsala režisér filmu Slávek Horák. A Vlastička, snad mi to promine, ale zkrátka, já to prásknu, napsala muziku, ke které samozřejmě udělala i text, je mi za krásnej. Akorát, že nějak se ty slabiky, bylo jich tolik, že se nevešly do té muziky. Takže když šli všichni na oběd ten den při natáčení,
0: to Mihulová, to
1: ne v žádném případě, ale přišel cymbálista se svýma muzikantama, žeho, houslistama a podobně, a my jsme za tu hodinu se snažili prostě tu muziku a ten text dát dohromady tak, abych to pak mohla prostě zaspívat. Ale což bylo dobře, protože já jsem z toho pak neměla takový nervy, protože jsem se musela maximálně soustředit, abych tu novou věc tam zaspívala ještě s nějakým výrazem, který odpovídá té situaci.
0: Anko, zeptám se možná dotěrně a nevhodně, ale proč se jmenuješ Mihulová? Proč si nepřijela jméno Kachyňová?
1: A víš, že to tak úplně moc dobře nevím.
0: A kdo to má vědět?
1: No já vím, ale my jsme se tím nějak jako moc nezabývali. Jako ten Kachyňa mě netlačil do toho, abych se jmenovala Kachyňová.
2: Já ti to ani nenabídl teda.
1: Ne, možná, že počítal s tím, že to tak bude, ale já jsem strašně milovala svého tatínka, který umřel, když Karolce byl rok a půl. Naštěstí jednou viděl, stihla jsem je představit. A ono nás není už moc Mihulů. A on neměl toho syna, tak já jsem se říkala, tak já si nechám po něm to jméno.
0: Pane Kachyňo, ale máte tu dceru, ta se jmenuje Kachyňová.
1: Tak, tak.
0: To by bylo 10, když tatínek odešel.
2: 9.
0: 9 dokonce. Máš nějaké živé vzpomínky na tatínka?
2: Právě, že moc ne, ale pamatuju si, mám, nevím, třeba 2-3 vzpomínky, jak jsme si spolu hráli a jak to vůbec neuměl, jak to dělal všechno špatně. A takže
1: my se strašně hádali u toho.
2: Jo, jo, tomu jsme se smáli právě s maminkou, když se na to vzpomeneme. Pamatuju si jenom to, že jsme stavili farmu a on ji jako stavil hrozně jako, jako že to byl takový abstraktní koncept, ale ty zvířátka, když jim udělal ten chlívek, tak neměl střechu, takže se mu vysvětlovalo, jako že to prostě, jak si to představuje a tak, takže právě jako možná byl režisér na place a na place ho nikdo nekritizoval, ale když jsme si hráli, tak teda jsem pak řekla, hele, zavolej radši maminku.
0: No ale jeho filmy tedy zůstávají, ty jsou opravdu neuvěřitelné. Jak je vidíš ty svýma mladýma očima, filmy tatínka? Díváš se pravidelně, když běží film Karla Kachyni?
2: Pravidelně ne, já tak úplně nemám televizi, ale...
0: Neběžíš za maminkou? Promítají tátu?
2: Ne, to zase ne, ale koukám na ně a můj nejoblíbenější film, teda tatínkův, jsou Zlatí úhoři teda určitě. A ten jsem měla ráda i jako dítě, tehdy jsem samozřejmě nechápala, že to není veselý film o chlapečkovi, který rád rybaří, teď už to chápu, ale jako líbí se mi doteď, jako asi nejvíc z jeho filmu, no.
0: Alen,
1: no co k tomu dodat, to je jeho vkus. Mně se teda líbí taky,
0: jeho favoriti,
1: ne, mně se líbí taky, ale samozřejmě film Kráva. Je úžasný. No, no.
0: Já jsem měl velké potěšení, zahrál jsem si v Malé mořské víře, byl jsem král Žlutého moře a žiju z toho dodnes, že jsem hrál u Kachyni.
1: Hezký.
0: Pak přišel teda velký film pana Horáka.
1: Domácí péče domácí s Volkem péče. Polívkou, což byl teda úplně skvělej tah. Já jsem o tu roli dost jako stála od prvního přečtení, ale byla napsaná tak o 10-15 let starší než já, ta paní. A Slávek mi tu roli nechtěl dát z tohohle důvodu, takže hledal mezi tím ještě různý jiný herečky. Pak se to dostalo nějak jako buzerem ke mně. Já jsem ho mezi tím teda ještě přesvědčovala, že daleko lepší, když bude mladší jako ta hlavní hrdinka, že lidi s ní budou daleko víc soucítit a budou jí přát, aby ten boj vyhrála a tak dál. Což by přáli každému, že jo. Ale tady jsem si říkala, no to bych mohla využít, jak na něj zatlačit. No a postupně, on mi říkal, že jsem jako strašně městská. A takže postupně jsem chodila čím dál zdevastovanější, vytahaných svetrech, nenalíčená prostě. Říkala jsem si, možná si nebudu mít ani ty vlasy už příště, až se setkáme. No ale nakonec to dopadlo. A pak jsme teda ještě dělali, což se už jako tak často nedělá, takový jako casting, jenom jakoby, jak půjdeme spolu s Bolkem k sobě. No a to vyšlo jako na první dobrou, no, takže to bylo velký štěstí, no. Bolek byl úžasný.
0: No a... Životní role pana Kachyni, co by manžela, většina lidí je udivená, že existují páry, kde je velký věkový rozdíl. Já udivený nejsem.
1: Jasně.
0: A vnímala jsi to vůbec?
1: No nevnímala. Já, ne. Těžko se to jako vysvětluje, protože je to tak jako markantní, vizuálně, že jo, markantní, takže asi kdo to nezažil, tak to úplně jako nepochopí, ale já jsem to takhle nevnímala. Já jsem ho taky hlavně strašně milovala jako člověka. Často se mě ptali a říkali, že jsem mu jako strašně asi obdivovala a vážila si ho. Jako co,
0: to byla lásky,
1: tak
0: určitě.
1: To je jakoby součást, ale nebylo to hlavní. On byl úžasný člověk. Krásný člověk. No a proto mám taky tak krásnou holčičku.
0: Ty jsi vnímala věkový rozdíl, že máš mladou maminku a starého tatínka?
2: No tak vzhledem k tomu, jakože vlastně tatínek umřel, když mi bylo 9, do té doby jsem neměla jako moc prostor tohle z toho, jako si
0: to
2: toho všimnout.
0: Otázka,
2: dokonce ani moji spolužáci, nebo tak, jak jsme byli, že jo, všichni ve stejném věku, tak nikdo se nad tím jako nepozastavoval, to spíš dospělí asi, no.
0: No a dnes máš odstup. Jaké vlastnosti myslíš, že máš po tátovi?
2: Ty jo, no tak jednak vypadám jako téměř identicky jako on. maminka mi našla nějakou fotku doma, myslím, nebo nevím, už nevím, jak jsme ji získali, kde právě mě je teďka 29 a tátovi bylo na té fotce jako nevím, někde 25, něco takového. A fakt jako bychom mohli být jako dvojčata. Fakt takhle strašně jsme si podobní. Takže, což nikdo už potom nepoznal, že jo, protože všichni ho znali, jako když byl starší, když neměl vlasy, nikdo nevěděl, že měl úplně stejný vlasy, jako mám já,
0: jako
2: že
0: jo?
2: Ty, no, jo? Akorát, že on o ně přišel jako poměrně brzo, takže bohužel. Každopádně jako určitě vypadáme hodně podobně a vlastnosti, nevím, tak dělám taky jako částečně kreativní práci, taky když mám takový uvolněný výraz, když se nad něčím zamyslím nebo tak, tak říká...
0: Tak,
2: no, tak maminka říká, že vypadám jako táta, že říká, že vypadám, jako když počítám slepice, takže jako ve výrazu.
1: Protože
2: určitě
1: to
2: taky.
1: Táta o sobě, že tak vypadá.
2: No. Takže tak, a nevím, to jako možná spíš řekne maminka. Jako
0: a ty vlastnosti?
1: Vlastnosti řeknu, ale co má po něm a co je teda, ale v podstatě jako úžasná věc pro člověka, který je na druhé straně, když se nechce dostat do sporu, je na ní vidět, jak tuhne, když se jí něco nelíbí a vysune se jí takhle ta spodní čelist. A to jsem vždycky věděla, když ten táta to udělal, že takhle, tak jsem si říkala, to vyřeším až zítra.
0: Počínáš si stejně, když tu čelist vystrčí Karolínka?
1: Já to čtu, úplně to stejně to čtu jako jejího tátu. Jo, tu mimiku. A to oni ještě docela mají takový jako poker face, jo, takže to taky není úplně jednoduchý. No. Ale podobní jsou si strašně vizuálně a totiž to, jak jsme to zjistili, jako tu podobu i v tom pozdějším, protože my jsme viděli už nějaký dětský fotky jeho, na kterých to bylo znát. Když jsem porovnala, když jim byl asi rok oběma, tak už tam jsem to viděla. Ale tohle byla fotka, kde je mu asi, já nevím, 22, 23 a je to famácký průkaz. To znamená, že my jsme náhodou mezi fotkama našli tenhle ten průkaz z FAMU a ona v tu dobu byla takhle stará asi, jo. Takže jsem si říkala, to není možný. Jo. No protože já už jsem tatínka taky neznala takhle, že? Já už jsem tatínka znala šedivýho plešatýho.
0: Ano. Karolinko, ty jsi ale původně, myslím, pokoušela jít v tátových šlépějích. Studovala jsi filmovou školu v Písku. Ty jsi sněla o tom, že budeš režisér?
2: Nesněla, ale ono je to hrozně legrační v tom, že tohle je taková zápletka každého typického amerického filmu většinou, hollywoodského, a to je, že jsou ty rodiče právníci třeba a to dítě je takový, já chci být zpěvačkou, nebo já chci dělat něco kreativního, já chci být malířka, a ty zlí rodiče říkají, ne, budeš právnička prostě, no tak to nepůjde. No a já jsem měla opačnou story, ne, že by mě někdo jako nutil do toho, abych dělala film, ale bylo to takový, no tak rodiče jako jsou umělci, no tak já si taky budu studovat ten film nebo tak. A ve skutečnosti je to takový, že rodiče, no byl by hezký, kdyby se jako dělala ten film a tak. A já, ne, já chci dělat stabilní práci, kterou si vydělám hodně peněz. No, a
0: no to se dá, takže marketing.
1: Ne, bylo asi 12, někde jsme šli v centru města po ulici a ona říká, víš, já bych chtěla vlastně ale dělat něco jiného, než děláte vy. A já jsem říkala, no to klidně můžeš, ale proč jako? No já bych chtěla mít pravidelně na ty složenky. Ve 12 letech, jo.
2: Takže herečka není úplně ideální zaměstnání v tomhle ohledu.
0: To tě nenapadlo nikdy, že bys byla herečka?
2: Já to mám
0: Ostyd
2: zakázaný.
0: Před publikem nemáš.
2: Já to mám zakázaný už jako od prvního, nevím, když mi byly třeba 4-5 let, tak už to poprvé zaznělo. Ať budeš cokoliv v životě, tak nebuď herečkou. Chceš to vysvětlit?
1: Ne, no kdyby eventuálně chtěla, nenaděláte nic a neudělala bych nic jiného, než bych jí pomáhala. Jo. Ale když teda potom tak jako úplně neprahla, tak jsem si říkala, no, zaplať pán Bůh. Jo. Takže asi tak. A nejhorší na tom je, že jí to jde. Já jsem, protože byla asi...
0: A vydělává ty peníze?
1: No ne, počkej, já jsem byla asi dvakrát na kamerovkách, kdy chtěl, myslím, režisér Svoboda si zkoušel a Hřebejk. A já jsem to měla možnost vidět zezadu a říkala jsem si, tak to jsem v prčicích. Ta je tak přirozená, dobrá, to jsem v prčicích. A naštěstí ty dialogy byly takový, že říkala, tak tohle říkat teda nebudu. Ne, tohle dělat nebudu. A ve spodním prádle tam nebudu už vůbec. A tím to skončilo.
2: A nějakou křehkou dívku vždycky, která
1: jo,
2: jako...
1: Jo, ještě měla být zamilovaná do starého chlapa. Takže říkala, no, ne,
2: nevím,
1: tak to
2: 15,
1: ne.
2: Třeba 15 let mi mohlo být, tak to na to jsem vážně neměla. Na to bych neměla ani dnes teda, ale jako v těch 15 ještě víc.
0: Alenko, seš nejen divadelní, filmová, televizní, ale k údivu mnohých, dokonce i rozhlasová herečka.
1: No já teda úplně nejsem rozhlasová, ale mrzí mě to, protože mě to strašně bavilo. Já jsem s Vítem Venclem pracovala a to bylo úžasné. Teda i tady, jakože jo, jsem s ním zkoušela hru.
0: A pak v rozhlase?
1: Perfektně a v rozhlase.
0: Ale to je jiná nahrávka, to nespáchal Vencel, on ti pořád říká, když si tě pozve, říká ti pořád slečno Mihulová.
1: Říká mi pořád slečno, to je úžasný, to je nejkrásnější, jak někdy režisér oslovil.
0: Jí bude 60 a je vdova, to není slečna.
1: Říká slečno Mihulová.
0: Tak tohle nespáchal Vencel, který říká slečna Mihulová, ale opravdu trefila si to režisérka Kofránková.
1: Hana Kofránková. To je moje první role v rozhlase.
3: Dobré ráno, Jerry.
4: Megan, co vy tady děláte na nádraží? Chcete snad někam odjet?
3: Jen jsem šla po ránu ven a došla jsem na peron. Ráda pozoruju vlaky, cestující, nakládání balíků a pošty.
4: Aha.
3: Kam jedete?
4: Na kontrolu do nemocnice. Jak vidíte, berle jsem už odložila, doktor Griffith je se mnou spokojený. Megan, proč nosíte tenhle hnusný pulóvr? Vypadá, jako by ho ožrali housenky.
3: Vám se nelíbí? Mám ho už aspoň 5 let?
4: Aha, vypadá na to. A boty, punčochy, baret, taky 5 let.
3: Co vám přelítlo přes nos? Stejně bych nikdy nevypadala hezky. Maminka vždycky říkala, že mi nic nesluší. Tak co na tom záleží?
4: Chtěl bych vás jednou vidět ve slušných šatech. Kdybych vás tak mohl vzít sebou do Londýna a obléknout vás v dobrém módním saloně. Od hlavy až k patě.
3: To bych moc ráda.
4: No tak nasedejte. No tak honem.
3: Vy stále pruďas.

0: Milánku,
1: no,
0: já ti
1: rozverná,
0: moc
1: koketní vyhulka.
0: Já ti moc děkuju. Jsem moc ráda, že jsem to slyšela. Děkuju.
1: No. Víš, který rok se psal?
0: To nevím, ale byla jsem, myslím, první rok v Praze.
1: 1996, tady no, čtu. No takový a co kůzle. Tvůj vztah třeba k rozhlasu? My jsme poslouchali pohádky. Karolínka poslouchala někdy v rozhlase pohádku?
2: Je to možný, ale...
1: Takže ne.
2: Nedokážu ti na tohle dát asi odpověď, kterou chci slyšet.
1: Spíš podcasty takže radši tě zajímají a tohle, že jo, než
2: no, právě jako
1: původní rozhlasová
2: já
1: tvorba.
2: Si pouštím jako občas nějaký podcast sem tam a tak, ale vyloženě rozhlas. Možná, když jsem byla malá právě, no.
1: Alenka někdy poslouchá rozhlas?
0: No, málo.
1: A podcasty?
0: To jo.
1: Jo? Jo. To jsi mě překvapila.
0: No.
2: A kdy... Třeba ty moje, viď?
0: No to ano.
1: Jo, počkej, tak to prozrať.
0: Protože já jsem slíbila, že dokud mi to nedovolí, tak se na nic z toho, co dělá, nebudu dívat a nebudu to vůbec sledovat. A je to možná 3 měsíce, co jsem to svolení dostala.
2: No, já jsem taky prohrála vůči algoritmu, protože na těch sociálních sítích je algoritmus, který doporučuje ten obsah, tak vzhledem k tomu, že my žijeme ve stejném baráku podle GPSky, tak začaly všechny ty sociální sítě doporučovat mamince moje videa a nebo moje podcasty. A taky vzhledem k tomu, že maminka dostala tablet, že jo, na kterým si hraje teďka doma, tak jí tam začaly vyskakovat ty moje věci. Takže už se mě vlastně jako ta sociální síť neptala, maminka to všechno teďka sjíždí, no, zpětně můj obsah.
0: Vyskakuje, já to jedu.
1: Ty to sjíždíš, jo?
0: Já to jedu.
1: Ty to sjíždíš.
0: Každý den. V podstatě to vidím častěji, než Karolínu doma.
1: No, pojďme k tvé současné filmové práci. Pokud vím, tak Jiří Havelka natočil film, ve kterém se Alenka objeví.
0: Tam se objevím.
1: I Kaiser tam hraje?
0: Ano, a hraje
1: tam
0: Olda Kaiser hlavní roli, Zahradník se to jmenuje. A Dáša Vokatá, přítelkyně...
1: Manželka.
0: Manželka?
1: Oni jsou manželé,
0: aha,
1: ano.
0: Ježiš, já mám takový mezery. No a musím teda říct, že to bylo strašně krásný s těma dvěma lidma dělat, ale jako s dvěma úžasnýma lidma. Jo. No a to je jenom to, co jsem mohla zjistit za těch pár dní. Chtěla bych je potkávat daleko častějc. No.
1: No a co tam hraješ?
0: No já tam hraju starostovou. A což je teda ale taky docela fajn, že to není zdravotní sestra. Jako to je změna. Teď mi nabízeli řidičku autobusu a já jsem nemohla, to mě tak mrzelo, to bych si dala hned. Ale to jsem chtěla říct, že já tam mám scény, kdy na toho Oldu celý den jsem mluvila, já jsem měla celý stránky textu a on se dívá. On neřekne, možná, že neřekne ani větu za celý film, to nevím.
1: Očích,
0: ale ten pohled, to, jak se dívá, co prostě ten člověk má v sobě, co vyzařuje, to bylo nádherný sledovat. A Dáša Vokatá, která není herečka a která, když jsme spolu měli dialog a já jsem měla detail, tak ona nikam neodešla, seděla za kamerou a hrála prostě úplně přesně na 100% tu scénu pro mě, abych já mohla co nejlíp zahrát ten detail. Takže když se mi pak děkovala a řekla se mi, tak paní kolegyně, já fakt moc děkuju. Tak on řekla, ježiš, já jsem kolegyně. A byla rostom, byla úžasná a byla opravdu, to bylo, jak byla vlastně profesionální, jo, v tomhle, no. To už
1: tak
0: se
1: to
0: člověk kolikrát nedožije od kolegu.
1: To je Zahradník. A myslím ještě
0: potom jsme film. No a dotáčeli jsme vlastně třetí pokračování minisérie Iveta. O Ivetě
1: Martošovi. Tam hraješ maminku?
0: Tam hraju maminku, dvou
1: natáčelo
0: dcer.
1: Natáčelo se to na Moravě naší?
0: Natáčelo a natáčela jsem tam s Aničkou Fialovou, to je jedna z dcer, že ta hraje Ivetu Bartošovou, a s Eliškou Křenkovou, která už mi před asi 2 lety hrála dceru, nebo já jí matku, ve filmu Olma Omerzu Atlas ptáku. Takže tu už jsem měla po druhé jako dceru. Jsou to fajn holky, jako dcery dobrý.
1: Iveta Bartošová nám teď zaspívá.

0: Alenko, maminka Ivety Bartušové stále žije, ty jsi hrál,
1: ano, ano.
0: Potkali jste se?
1: Nepotkali jsme se, bohužel. Bývala bych ji potkala ráda. Ale, no,
0: nebyla
1: tak,
0: napojena na ten projekt, nebo nevyjadřovala
1: myslím,
0: se k
1: Myslím, že víc to režisér Michal Samir probíral všechny ty situace a celý ten její život a zpívání a všechno s Arturem.
0: Uh-huh. A s tím se spotkala?
1: Taky ne. A se sestrou uh-huh. Ivety.
0: Ani s tou se nepotkala?
1: Ani s tou se, vůbec jsem se s nima. Já už jsem dostala jenom info a text,
0: ano.
1: Ale takže bohužel jsem se s nima nepotkala. No třeba premiéru posledních dílů teprve budeme mít, tak třeba budu mít štěstí.
0: Tak tvoje maminka si nemůže vybírat práci, ta čeká, až bude oslovena. Ty si plánuješ, ty seš cílevědomá, aspoň tak na mě působíš, jak si své projekty sama.
2: No, ono to je spíš tak, že já vlastně prodávám něco, čeho je nekonečně mnoho. To znamená, do kurzu může vlastně teoreticky vstoupit nekonečně mnoho lidí, takže oni, když mě objevujou vlastně skrze ty sociální sítě, tak oni už automaticky kupují ten kurz a já vlastně se angažuju jenom tím stylem, že každý měsíc si musím napsat scénáře, natočit videa s kameramanem, pošleme to střihačkám, asistentka to dá na sociální sítě a tohle to je vlastně proces, který
0: takhle
2: jede. A to si
0: musíš zaplatit sama? Zrod takového toho videa, které
2: určitě,
0: má tvůj scénář, to video, že jo? Ty tam přesně, účinkuješ sama, tam seš k vidění.
2: Já to sama píšu a sama jsem vlastně na tom videu, ale ta technická stránka toho, vlastně mám kameramana, který přijde k nám domů, má všechnu tu kamerovou techniku, no, všechno to nastaví,
0: si to zaplatit,
2: nasvítí. No a toho platím a pak mám vlastně dvě střihačky, jednu, který platím, jedna dělá dlouhý videa na YouTube a druhá dělá vlastně ty krátkoformátový na Instagram minutovky vlastně.
0: No. A každý, kdo se ti tam přihlásí, zacáluje Kachyňové, že jo?
2: No, ano.
0: No, z čeho bys to platila? Ano.
2: Přesně tak.
0: Takže to jsou účastníci toho kurzu, které ty z oka do oka nespatříš, ale oni si přečtou, na jaký účet mají poslat peníze a to je to v podstatě...
2: No, je tam platební brána, no, ale... Ano.
0: No, co tam je platební brána?
2: Brána, no.
0: To zase nezabírám, ty víš, co je platební brána?
2: To je takový to, kam zadáš číslo karty...
1: No, jenom proto, že už mi to vysvětlila. Ano, ano. Tak teď ti to vysvětlím.
2: No, číslo karty tam zadáš, fakturační údaje a potom můžeš zaplatit takhle online. To určitě znáš, ale...
0: To nebudeme rozebírat.
1: Nebudeme to rozebírat. Já bych to taky nerozebíral.
0: Alenko, pojďme do Ungeltu. Jak jsem říkal, ano. Ty jsi nejobsazovanější herečka v Ungeltu. Hraješ tady čtyři role ve čtyřech ano, ano. představeních. Většina herců, jak si dneska ráda, v podstatě koluje divadly. Ty se tady zabydlela a co tě k tomu vedlo? Ty potřebuješ pocit příslušnosti?
1: Jo, já potřebuji někam patřit. A tady se děje taková věc. No, nevím, no asi to musíš dělat ty. Ale přijde mi to jako zvláštní, že tady jsou jako strašně jako fajn lidi, jako dobrý lidi, slušný, dobrý, příjemný lidi, takže člověk se jakoby těší už ta hodina před představením, kdy se sem jdu připravit, tak já vlastně už jsem tady ráda, už tady mám jako svůj rituálek, kafičko, co, jako mi holky tady právě garderobiérky udělají, kluci bezvadní, který nám svítějí, zvučejí, technici. Vlastně, ale všichni i dokonce tady v kanclech, že jo, holky. No takže, jako já nemám žádný důvod, kam bych utíkala. Je tady fajn. A dostávám tady krásnou práci.
0: V Ungeltu mají herci tu výhodu, že do toho mluví, co budou hrát, dokonce i s kým budou hrát. A Mihulka do toho vydatně mluví.
1: Fakt? Jo, tak asi trochu jo. Asi trochu jo, protože vlastně si uvědomuji, že mám štěstí právě na ty lidi, s kterýma hraju. Člověk si nemůže taky vybrat, jaký bude mít kolegy, kdo s ním na tom jevišti bude stát.
0: Tady
1: a tady může.
0: Na jevišti jsou lidi, kteří spolu chtějí být, kteří se navzájem vybrali. To je,
1: no,
0: myslím,
1: nesmíte
0: velké
1: se seknout,
0: štěstí.
1: Že jo? Protože když se seknete, tak je to jenom vaše chyba. Můžete nadávat jenom sám sobě, no.
0: Ano, ty jsi viděla, maminku, ano, viděla ve všech rolích v Ungeltu, no Karolínka chodí na veřejné generálky.
1: Ale ona chudinka právě chodí na ty nejhorší představení, protože to je tam vlastně chvíle, kdy se udělá nejvícky, všichni jsou nervózní, posledně tady dokonce byla nějak jenom, když tady byli, nevím, jak se jim říká, pořadatelé,
0: no,
1: co si vybírali,
0: Alenko,
1: jako vlastně...
0: Z celé republiky díky tomu Ungelt žije.
1: Jo, já to chápu, ale vlastně
0: víš?
1: Oni ještě chudáci přijeli, to byl, já jsem měla covid, bylo to spožděný celý, jako, takže všichni čekali, no a tak jak jste na mě byli hodní, kam bych chodila. No a prostě a oni přijeli a my jsme to úplně čerstvě vlastně sotva jako dali dohromady, takže tady seděli a já jsem si připadala tak trošku jako u komise na Janáčkově akademii v prvním kole jako talentových zkoušek. No a do toho tady seděla ta Karolka, která to se vším všudy viděla, takže bez jakýchkoliv reakcí my s tím Daliborem stuhlí, že to asi není vtipný, že se nikdo nesměje.
2: Já jsem se smála.
1: A no, skvělý, no, takže je to dobře, že chodí.
0: No a jak maminka tančila, dcera byla udivená.
2: Nebyla jsem udivená.
0: Nebyla jsem udivená. Ty
2: maminka
0: víš,
2: tančí
0: maminka
2: hodně,
0: tančit.
2: No jasně.
0: Karolina taky tančí?
2: Já, no ano, tančím, ale nikomu bych to nepřála vidět, takže...
0: Ty jsi trénovala doma asi, jo, že jo?
1: Já jsem moc netrénovala doma, jako já jsem jednak měla ten covid, takže já jsem byla ráda, že vůbec můžu, že mám energii se do toho znovu pustit po tom covidu, protože mě zaskočilo, že ten covid nebylo to nic hroznýho, ale byla jsem jako dlouho unavená, jo, že jsem dlouho neměla tu energii. A zrovna tohle představení Stůl pro dva tu energii chce, jako... A pořádně. No ale měli jsme Klárku, choreografku, taky herečku, která nám s tím pomáhala a naštěstí jsme se i s Pavlíkem Ondruchem, který to režíroval, tak jsme se domluvili, že už si udělám takového strýčka, že jsme se sešli párkrát předtím. Takže to byla ta klika, že tam já jsem měla něco už odpracováno dopředu.
0: Alenka tam tančí zambu a my si ji teď poslechneme.
1: Tančím zumbu. Zumbu a sambu.

0: Principál se stydí, měl by vědět, že Mihulová v divadle Ungerte tančí zumbu a ne zambu. Já jsem si to spletl se sambou.
1: No, jasně,
0: samba existuje,
1: jasně,
0: ale ty tančíš zumbu.
1: Raz, dva.
0: Holky, a pojďme, sousedky, k vašem osobním vztahům. Jak žijete v tom jednom
1: domě? Osobně se velmi stále milujeme.
0: Ano, to je zjevné, matka a dcera, no ale trošku prozaičtější. Zázemí, kdo uklízí, kdo nakupuje, nebo každý solo?
1: No, to děláme v obě.
0: Obě.
1: No jasně. Tak maximálně, když něco zapomeneme, jedna nebo druhá, tak křičíme jako z patra do patra. Máš tohle, pošli tam to, dones to. No ale v podstatě to ani moc není, my jsme takový jako řádný.
0: A
1: že
0: o víkendu společné obědy?
2: Jak kdy, ale většinou je to tak, že já jako vařím, ale prohodili jsme si to trošku s maminkou,
1: jo,
2: takže
1: to je super.
2: Já vždycky...
0: A dobře.
1: Skvěle vařím.
2: Já vždycky
1: skvěle
2: něco uvařím a dám jako, vždycky udělám porcičku navíc, taky jako donesu nahoru mamince a tak.
1: Výborný, no.
2: Taky skoro každý den s železnou pravidelností, protože já vlastně pracuji z domova, takže mám doma kancelář a maminka, že většinou jako hraje večer, nebo buď je celý den pryč na natáčení, nebo tak, ale když je zrovna doma, tak vždycky jako buď já, nebo maminka mezi 11. třeba až 2. odpoledne, tak jedna z nás buď zavolá, že si normálně zavoláme na telefon, a nebo prostě zavoláme na sebe ze schodu jenom. A to je, jestli půjdeme na kafíčko. No a tak kafíčko, maminka má nahoře kávovar na kapsle, já ho doma dole nemám, já mám jenom French press, takže já vždycky jdu nahoru na kafíčko ještě. Takže každý den spolu jsme v podstatě jako minimálně hodinku, jako i ve všední dny.
1: Díky za kávovár, aspoň se vidíme.
2: A já tam v jednom baráku. Ale já tam nechodím jenom kvůli tomu kávovaru.
1: Ne, Kačka mi volá nahoru tím telefonem a já volám z těch schodů dolů. Kafe je hotový, pojď nahoru.
0: No, ale tobě, ty jsi říkala 8:29, Alence bude za rok 60, promiň.
1: Je pokoj!
0: Vy holky spolu pořád jezdíte na dovolené, to je úplně nezvyklé. Jste se nějak zamilovali do Bulharska, tam jste nejčastěji.
1: No do sebe, ale no, do sebe zjevně. Chvíle, no tak to tak bývá, jako není to pravidlo, jo, ale tohle se povedlo prostě, no. Takže my jsme spolu vlastně strašně rádi furt. Já naopak si říkám, hele, dej tomu děcku prostor, nech jí žít, jako a tak. Ale což zase se stane tím, že máme každá svůj byt, takže ono to tak vypadá, ale my jako vlastně se potkáme na to kafe, jo?
2: No stejně je to neobvyklý, bych řekla,
1: jako, že... S tím jídla nahoru.
2: No stejně bych řekla, že je neobvyklý, že se vídá jako dospělé dítě s rodičem každý den, alespoň na hodinku takhle, ale nám to tak jako vyhovuje.
1: To zase to si fajn. Hodiny telefon, jo, matky s dcerama.
2: No to je pravda, to je pravda.
1: Ale ta dovolená, to je pravda, jako, že toho si já strašně cením, hrozně.
0: No, že my spolu... Ve festivali tě doprovází,
1: no, no, to je taky, to je super. Tam bych ani nešla, kdybych tam měla jít sama.
0: Nového muže?
2: Co by s ním dělala?
1: Teď jsem to neslyšela.
0: Ptal jsem se, přála bys mamince muže, a Karolínka řekla, a co by s ním dělala?
1: A má pravdu. Ne, nemá. Hele, fakt se rozlížím.
0: Jo.
1: No, ale už to dlouho trvá.
0: No, Karolínka je otevřený člověk nové doby, netajila se nikdy tím, že je lesbička. Byla maminka první, komu jsi to svěřila?
2: No to určitě ne, ale...
0: Ne?
2: Ne.
0: U toho kafička ne?
2: První byla v 18 letech, věděla jsem to od 16 a v 18 letech to byla moje nejlepší kamarádka Zuzka, který jsem to řekla jako první, a já jsem udělala takový skvělý jako sociální experiment, a to je to, že já jsem se rozhodla vlastně nejdřív odjet na rok do Anglie, kde jsem si chtěla zkusit, jaký to je být autenticky sama sebou, že tam od začátku jako to řeknu všem, nebo samozřejmě jenom když se zeptají, ne, že to bude jako lidem oznamovat na ulici. No ale takhle, takže jsem si to jako vyzkoušela a těsně předtím, než jsem odjela, tak jsem to řekla všem kamarádům, zdrhla jsem. Pak jsem byla ten rok
0: nechala
2: v té Anglii. Nechala jsem to marinovat, jo. A potom vlastně, já jsem nechtěla přeskakovat ročník v těch 18 tady v Čechách, tak jsem jezdila každý 2 měsíce zpátky domů, týden jsem jenom dělala zkoušky různý, psala testy, a potom jsem zase letěla zpátky do Anglie, tam jsem chodila do školy, pak jsem se zase vrátila sem a takhle jsem to dělala. No a během toho, co jsem jednou byla tady, jako v Čechách, tak jsem vlastně to mamince řekla těsně předtím, než jsem šla do školy, takže jsem udělala úplně stejnou jako strategii.
0: Nemohla se zrodit diskuze, bylo to oznámení, jo, a odchod do školy.
2: Jsem na holky a utekla jsem v podstatě jako do školy a tak, takže jsem to taky nechala marinovat. Stalo se teda to, že maminka naštěstí měla moudré rádce, to znamená, že měla dva kamarády homosexuály ve vztahu, takže jim zavolala a poradila se, jako jak postupovat a jako aby jí vysvětlili nějaký věci a tak, takže oni jí řekli, že je absolutně špatně věc, kterou mi třeba řekla, a to je otázka něco ve smyslu, no a kdo je ve vašem vztahu jako ten chlap a ta ženská? A já říkám, no tam jsou dvě ženský, to takhle jako úplně nefunguje. No tak to,
0: velmi častý dotaz,
2: to potvrdili i právě jako kamarádi a tak, takže, ale jako bylo to všechno. Já jsem nezažila negativní reakci na svůj coming out jako v životě, což jsem hrozně vděčná za to, že jsem se narodila v téhle době, že jako ta společnost je tolerantní, že jsem se narodila jako, omlouvám se zrovna, že v Praze, kde jako možná taky jako jsem měla štěstí na dobrý okruh lidí a tak, ale nesetkala jsem se s negativní reakcí, no a od maminky už samozřejmě vůbec ne.
0: Tak, no Alenko, a teďka svěř tvé nejniternější autentické pocity v momentě, kdy se to na tebe vykřiklo před tím odchodem do školy.
1: Ku podivu třeba Karolka si myslela, že já to nějak jako tuším nebo vím. Ale mně nepřipadalo, že když chodí ve sportovním oblečení a hraje si radši se zvířátkama než s panenkama, že by to nutně takhle muselo být. Jo?
2: No, já jsem si myslela, že to víš z toho důvodu, že já jsem vždycky vypadala takhle, takže jsem
1: no,
2: si myslela,
1: to úplně
2: že to je nějaká
1: pravda,
2: indicie.
1: Protože měla vlasy pozadek skoro.
2: Do druhé třídy.
1: Ne, pak jsi měla znovu v 18, když jsi byla v Brightonu právě.
2: Byli jsem.
1: No, tak no, nicméně jsi měla dlouhý kudrnatý prostě hřívu, ale o to nejde. Mně připadalo, že tyhle ty vnější věci nejsou to podstatný. Fakt je ten, že jsem neudělala jako wow, to jsem nečekala. Ne, jako nějak v tu chvíli mi to jako došlo, se mi to spojilo a jenom si pamatuju, že se ti takhle třásla ta bradička, jako, že jsem si říkala, tak jako ukápne ta slza, jako vypadalo
0: její,
1: to.
0: Nebo tvoje?
1: Ne, nejdřív její.
0: Aha, jo.
1: Moje potom. Jo, takže nejdřív a nepláče velmi málo, vidím Kačko plakat, jo. Takže jsem si říkala, tak to bude něco vážného. A pamatuju si, že jsi mi řekla, já se bojím, že tě zklamu. A pak jsi mi to řekla a já jsem říkala, a tohle má být zklamání. Kradeš, lžeš lidem, jsi násilnická, tlučeš někoho, děláš prostě nějaký jako hrozivý věci. A to má být důvod, proč bych tě měla míň milovat nebo být zklamaná. Já tě nepřestanu mít ráda, že tě vždycky budu mít takhle ráda, takovou, jaká jsi prostě. Jo, takže to přišlo. A co bylo jako důležité, že potom, když odešla do té školy, tak já jsem si uvědomila, že jsem jako vždycky měla pocit, že to takhle vnímám vůči okolí. A že jsem si to potvrdila, že je to pravda, když se to týká mýho dítěte. Jo, že je to stejný. Tak to jsem ráda. No nicméně odešla a rozbrečela jsem se. Jo. A pak jsem si říkala, co řveš? Co řveš, když
0: jsi
1: s tím úplně... No ne, ale co řveš, když jsi s tím, jako když je to jako v pohodě, když nemáš jako žádný problém, všechno je v pořádku, tak proč tak řveš? No protože jsem si říkala, že vlastně musela být nějaká fáze, kdy s tím chodila sama a byla na to tajemství sama. Jestli se měla komu svěřit, že to není jednoduchý. No a druhá věc, naprosto sobecká, já chci vnoučata.
2: No, ale to byla právě taky jako, no dobře, jasně, a takže jasně, chodíš s holkama, jenom s holkama. Jo, dobře, jasně, a děti, a v klidu, mami, já chci mít děti, budou vnoučata. Tak dobrý.
1: Jo, a o té chvíle je to pohoda.
0: Tak holky, to bylo krásné, v tuhle chvíli opravdu velmi blízké sousedské popovídání. Já vám děkuju, že jste přišli. Loučí se s námi Alenka Mihulová, Karolina Kachyňová.
1: Děkujeme.
0: Loučí se s vámi principál divadla Ungelt Mernhain. Tak, na viděnou.
3: Pořady hodiny plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
4: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

Příjemnou pohodu při poslechu hudebních delikates vám přeje Saša Vébrová. Tentokrát se Vladimír Truc při výběru ukázek nechal inspirovat aprílem, tedy myslím dubnem. To je poněkud zvláštní měsíc. Jeho začátek je spojován s nejrůznějšími aprílovými žertíky a v závěru, jak známo, mají své problémy čarodějnice. Je to období tak trochu tajemné. Nikdy nevíte, čím vás překvapí. Na jedné straně se ke slovu dostává jarní sluníčko, probouzí se příroda, na druhé vás může zaskočit doba ledová. A ke slovu se dostává i romantická nálada. Právě k ní je jako stvořená následující písnička Duben v Paříži. Napsal ji americký skladatel Vernon Duke v roce 1932 do celovečerní revue Walk a Little Faster, Jdi trochu rychleji. V roce 1967 ji na své album naspívali Mills Brothers spolu s legendární kapelou Counta Basieho.

Vesmír slavíme od jakživa 1. dubna. Tohle datum dal do názvu i Josef Kainar, když otextoval slavný evergreen Cheek to Cheek, který složil Erwin Berlin v roce 1936 do hudebního filmu Top Hat, Páni v cylindrech, a to prosím pro pěvecko-taneční duo Fred Astaire a Ginger Rogersová. A protože se dnes věnujeme dubnu, poslechneme si tuhle písničku v české verzi, jak ji naspíval Gustav Brom se svým orchestrem.

0: věčným osudem. Abys mohla být mým věčným osudem.
1: Ani byste nevěřili, v kolika písničkách se objevuje aprílové téma. Najdeme ho i na albu Binga Crosbyho z roku 1977, které má příhodný název Roční doby. Jedna ze skladeb se přímo jmenuje April Showers, aprílové přehánky. Tak ta v dnešním dubnovém vydání rozhodně nemůže chybět. Life.

Velkým a můžeme říct i klasickým evergreenem Irvinga Berlina je Easter Parade, tedy velikonoční přehlídka ze stejnojmenného filmu z roku 1948. Známou melodii naspívala řada zpěváků, mimo jiné i legendární hvězda amerických music hallů a hudebních filmů Al Jolson. My si nestárnoucí písničku o jarní pohodě poslechneme v podání Viktora Prajze za doprovodu orchestru Václava Kozla.

máš za kloboučkem fialky, je sváteční den, jen se usmívej,

Věhlasná černošská operní diva Jessie Norman slaví úspěchy na největších světových operních scénách, nicméně tu a tam ráda propůjčí svůj hlas i lehkonohé múze. Zpívá spirituály, šanzony i písně z muzikálů. S orchestrem Boston Pubs naspívala baladu Richarda Rodgerse a Lawrence Harta z hudební komedie Vzal jsem si anděla. Její název je pro dnešní pořad jako stvořený. Spring is here. Jaro je tady.

úvodu jsem se zmínila o aprílových rozmarech, které nám často dávají zabrat. Chvíli slunce, hned zas déšť, či dokonce kroupy a sníh. Počasí v tomhle období má prostě své vrtochy. Letos se to ovšem dalo říct i o zimě. Ne, že bych ji chtěla přivolat zpátky, ale malá vzpomínka na závěr v osobitém podání Jarka Nohavici, myslím, neuškodí. Milí posluchači, dnešní hudební delikatesy končí. Ať vás stále provází jarní nálada a za 14 dní se naslyšenou opět těší Vladimír Truc a Saša Vébrová.

jako vločka z oblohy padá, chvilinku počká a potom ta je. Na staré sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimního kraje. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima, děti a sáně a já jdu s nima do chrámu páně.

mokré biele svinstvo padá mi za limec. Už čtvrtý mesiac v jednom kúse, furt prosinec. Večer to odhážu, namážu záda, ráno se zbudím a zas kurva padá. Decka majú zmrzlé kosti, saňkujú už jenom z povinnosti. Mrzne jak svinia, 30 pod nulu, auto ani neškytné, hrudky se dělají v mogulu. Kolony aut, krok, sun, krok, bo silničaři tak jak každý rok, sú překvapení velice, že s nich zasypalím silnice. Pendolino stojí kde si gupolomy, zamrzli mu všecky cederomy. A policajti, ti to jistí z dálky, zalezli do arálky. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima.

Na Vysočině zavřeli do jedničku. Kamiony hrali na honičku. Takzvané rally letní gumy. V tým kopcu u Meziříči spěchali s melounama a teď jsou však víte kde. Na ČT 1 studio sníh. Voldanová sedí na saních. A v Praze kalamita jak na Sibiři. 3 centimetry sněhu. A u muzea 4. Jak v dálce vidím zasnížený říp, říkám si, pralče Čechu, ty jsi byl strašný cip. Kdyby si popošel ještě o pár kilometrů dále, tak jsem se teďka mohl kdesi v teple v plavkách valet. A místo toho, abych se člověk bál zajít do Teska na nakupy, jak jsou tam na těch rovných střechách sněhu kupy. Do toho všeho, jak mám zmrzlý nos a líca, tak ještě z rady a provokatér nohavica. Hladovská zima záklina a srdce jí má bílá nostalgie. Hladovská zima, děti a

0: Herečka, zpěvačka, konferansiérka a televizní i rozhlasová moderátorka. Všechny tyto příblastky patří ke jménu Pavlína Filipovská. Zanotovat si s ní můžete nejen báječnou píseň Včera neděle byla. Hlas Pavlíny Filipovské je nezaměnitelný a stala se oblíbenou průvodkyní celé řady pořadů. Ve vysílání Českého rozhlasu Pohoda si ji proto připomeneme hned několikrát.
1: Pondělí 25. května se ocitneme v nostalgickém muzeu zábavy Ondřeje Suchého. Čtvrtek 28. května bude patřit rozhovoru s Janem Rosákem v jeho tandemu a také rozhovoru s Františkem Ringo Čechem v pořadu Hvězdy vinylu, v němž zavzpomínají na doby, kdy jim bylo 20.
0: Každý čtvrtek v 19 hodin potom na Pohodě můžete poslouchat pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. A chybět nebude ani rozhovor s Jitkou Novotnou v pořadu Stříbrný vítr, který na Pohodě nabídneme v sobotu 30. května.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Do batvoška si nalož pred válku lože faloš a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše, hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej pohody.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den, jsou tu 278. Toulky českou minulostí, připravené v Českém rozhlase Brno na podkladě stejnojmenné knihy Petra Hory Hořejše a také
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý. Režie se chápe
4: Jaromír Ostrý.
1: Zbývá už jen dodat, že se vracíme na začátek jagellonské vlády v Českém království, čímž máme na mysli pouze Čechy, protože další země koruny české, totiž Moravu, Slezsko a obě Lužice, držel ve své moci uherský Matyáš.
5: Sixtus, papež církve svaté, vyslal patriarchu svého. Ten rokoval s několika králi, až v Nise s něm si ujednali. Přijeli rádci krále uherského, to jest krále Matyáše. Kazimír, král polský, poslal sem svoje rádce. Byl pozván i král český, který rovněž nelenil a posly své do Nisy vypravil. Sjeli se biskupové i preláti, doktoři teologie, opati, zblízka i z veliké dály a všichni pilně rokovali, jak ty krále spolu usmířit, aby byl všude mír a klid. Jednali o tom, kdo by měl být českým králem a všichni se spolu pohádali málem a chtěli se z Nisy rozejít. Však patriarcha nedal tomu dopustit. Potom spolu nakonec vymysleli chytrou věc. Ať se zřekne české koruny uherský král a totéž, aby i král Vladislav udělal. Však víte, oč vznikl mezi králi tento vzdor, jimž utrpěla celá česká země. Uherský král vedl s českým králem spor a mluvilo pro něj zcela zřejmě to, že mohl tento titul užívat se svolením papeže i císaře Fridricha ještě za života krále Jiřího z Poděbrad. Ač měl svou zemi, na český trůn pospíchá. A všechno, co české zemi škodilo, bylo pro neposlušnost krále Jiřího, neboť nesplnil, co sliboval při své korunovaci a dobře udělal. Papež se proto na něj rozhněval a doklad by ho dal, však Jiří až do své smrti pevně vytrval.
1: Neměl to při svém nástupu vůbec lehké. Ten 15-letý kluk z Polska, kterému se nyní říkalo pane český králi.
3: To tedy neměl ani náhodou.
0: Ani osobnost podstatně silnější a schopnější by si patrně nevěděla rady.
3: Jeho zemi tížila hrozná únava.
1: Jakého druhu únava?
3: Asi nejvíc ze všeho hospodářského. Její zdroje byly z valné části vyčerpány.
1: Jiří z Poděbrad byl přece dobrý ekonom, šetrný správce.
3: To ano, ale nicméně královskou pokladnu zanechal prázdnou. Poslední kolo zápasu s Matyášem Korvínem vedl už na dluh.
0: Víc než půlku Moravy a vedlejší země koruny držel uherský král.
3: Buď to, že je přímo okupoval, anebo skrze své spojence, hlavně Němce a katolíky.
1: Vladislav s tím nic nedokázal udělat?
3: Nic.
1: Ale sliboval to při svém nástupu.
3: On to za něj spíš sliboval jeho tatínek, polský Kazimír. Ale jak on, tak jeho syn na to neměli. Ani energii, ani peníze.
0: Od otce Vladislav skutečně nemohl moc očekávat. Byl to muž dobromyslný, ale taky málo podnikavý.
3: Váhavý.
0: A především vždycky chudý.
1: Velké polské království, že mělo chudého krále?
0: Velké polské království žilo na dluh. Lesk jeho dvora byl pozlátkem pořizovaným za cenu děravého měšce.
3: Jagelloncům se prostě nějak nedařilo vycházet se svými důchody.
0: A tuto vlastnost po svém tatíkovi podědil i synek.
1: Neuměl hospodařit.
0: Celý život se pokoušel furiansky žít na vysoké noze.
3: A o to častěji se mu stávalo, že potom zůstával dlužen i svému dvoru.

0: kteří v běhu léta 1471. potřikrát obnovili vpády do zemí křesťanských.
1: Matyášovi začala doma drobet hořet půda pod nohama.
2: Jedny berně na vedení dvojí války nestačily.
3: Což se asi uherským pánům nelíbilo.
2: Hrubě se jim to nelíbilo.
1: A nejvíc ze všech se to nelíbilo ostřihomskému arcibiskupovi a zakladateli Prešpurské univerzity Janu Vitézovi.
3: Bylo to jenom takové tiché, zlověstné mručení, nebo je už bylo slyšet?
1: Ale docela hlasité.
2: Většina uherských pánů žádala změnu na trůně.
1: Prý jenom 9 stolic zůstalo věrných Korvínovi.
3: Aha. A zaslechli to hlasité uherské mručení i v Krakově?
1: Polský král Kazimír měl na tyto věci výborný sluch.
0: Jan Vitéz, Slovan rodem, někdy Matyášův pěstoun a vychovatel, se pánovitému Matyášovi stal tak protivným, že ten nerozmýšlel se urážeti jeho, dávaje přednost biskupu Jagerskému, rodem v Vratislavanu. Tato nevděčnost, jakož i vymáhání na něm a na veškerém stavu duchovním neslýchaných daní, dojímali arcibiskupa natolik, že konečně postavil se v čelo nespokojenců a ve srozumění jak s císařem Fridrichem, tak i králem polským Kazimírem, jal se ukládati o svrhnutí Matyáše z trůnu a vypuzení jeho netoliko z Čech, ale i z Uher samotných. Celé rozvětvení a ustrojení tohoto spiknutí nevyšlo nikdy najevo. Ale dána prý byla vůle k tomu, aby z Polska Kazimíra druhorozený syn, také Kazimír, tentýž, co později za svatého prohlášen byl, do Uher požádán byl.
3: Polský král zřejmě ucítil příležitost.
1: Aby ne. Představa, že by se Polsko mohlo nečekaně rozrůst hned o 2 velké země ve středu Evropy, ta byla náramně lákavá.
2: Kazimír se rozhodl znásobit tyto své naděje okamžitou vojenskou akcí.
1: Sledovala 2 cíle současně.
2: Upevnění moci Vladislava v Praze.
1: A prosazení Kazimíra v Budíně.
2: Polský panovník prohlásil Korvína za usurpátora Uher a vpadl na podzim 1471 do jeho země.
0: Matyáš hojné měl výstrahy, přece však stavil se, jako by o zradě a spiknutí nic netušil a choval se ke všem podezřelým o to laskavěji. Povolal však rychle téměř všechny své žoldnéře, netoliko z Čech a z Moravy, ale i od hranic tureckých do Budína k své ochraně. Král Kazimír dal se 2. října z 12 tisíci lidu braného v pochod přes horní zemi uherskou,
3: tedy přes Slovensko,
0: bez odporu a boje a také beze vší škody pro zemi, neboť nedal nikde drancovati.
3: Proč pak Kazimír nedrancoval? Ve válce drancoval každý, proč ne on?
1: No protože by drancoval budoucí království svého syna.
2: Prostě nechtěl hned na začátku ublížit jagellonské reputaci v Uhrách.
1: Ani hrazená místa Poláci nedobývali.
3: Ale takovou válku nemohli vyhrát.
1: No taky ji nevyhráli. Ono celé to neslavně nemastně vedené tažení brzy uvízlo, žádného válečného výsledku se nedosáhlo a pro nedostatek peněz se v mrazivé zimě brzy rozplynulo.
0: Hlavní příčinu tak neslavné katastrofy hledati sluší se nesnad v menší statečnosti bojovníků polských. Velký počet z nich zažolt ne králi svému, ale Matyášovi byl sloužil, nýbrž v nedomyslnosti dvoru polského při správě finanční. Ta zápasila s věčnými nedostatky, kdežto Matyáš uměl držeti komoru svou vždy v dobrém pořádku, neboť již tehdáž peníze bývaly přední podstatou a potřebou šťastného válčení.
3: Ano, o peníze jde vždy a všude až v první řadě.
1: Svoje vůdci, vybíranými nikoli podle schopností, ale podle urozenosti, toho Poláci moc ukázat nemohli.
2: Matyáš,
1: který tiše a hlavně záměrně couval,
2: si mezi tím stihl udobřit otce Vitéze,
1: sliby a pohrůžkami zlomit opozici
2: a nepokojné uherské stavy utišit.
3: Matyáš to zkrátka uměl.
1: Poláci naznali, že na vyřešení konfliktů a otevřených otázek rázným úderem meče nemají.
2: Ale

0: Na druhé straně už ani Korvín nemohl pokračovat ve stejně dobrodružném stylu.
1: Musel couvnout?
0: Musel. A musel slíbit svým stavům, že napříště bude spatřovat těžiště své politiky ve svatém úkolu obrany proti turecké agresi.
1: A co to znamenalo pro země koruny české?
0: Že se teď tahanice o český stát vlekla přímo nesnesitelně.
2: Vladislav měl v moci korunu, Prahu, státní aparát, Čechy.
0: Matyáš okupoval většinu Moravy plus měl v moci vedlejší země.
1: To ale znamenalo faktické rozdělení státu.
2: Znamenalo. Pokud neměla zůstat země rozpolcena.
1: Musel jeden z těch protivníků dobrovolně ustoupit.
2: A nebo soka násilím vypudit.
0: Žádný z nich první krok učinit nemohl. A ani nechtěl.
2: A pro ten druhý se mu zase nedostávalo sil.
1: Co teď s tím problémem, s českým problémem?
2: V průběhu let se vykrystalizovalo řešení třetí.
1: Jaké?
2: Kompromis.
1: Ale ten znamená roztržení státu.
2: Naštěstí pro nás, jenom dočasné.
3: Když na místo zesnulého papeže Pavla II., původce velikých neřestí v národu českém, nastoupil Sixtus IV., přijal zpočátku v Lídně posla Vladislavova, který mu oznámil zvolení a korunování jeho v Čechách i s osvědčením poslušenství. Vyslal však spolu zvláštního nuncia ke Kazimírovi, aby odvedli jej od nepřátelství proti Matyášovi. Brzy na to naléháním fanatického legáta Rovarelli změnil vůči Vladislavovi smýšlení svoje a přikázal všem Čechům přísně, že nepřísluší pod jiného krále nežli pod Matyáše a dal i dokladby jak krále Kazimíra, tak i Vladislava, ano i biskupy polské, kteří Vladislava v Praze korunovati se opovážili. Avšak děsných těchto hromů vatikánských si již málo všímali netoliko v Čechách, ale i v Polsku, že v lidu o nich téměř ani řeči nebylo. Ba i kurie římská, vydouc neprospěch svůj, brzy dala jej sama v zapomenutí.
1: Ony už ty kladby nebyly dávno to, co kdysi bývali. Na tohleto bu-bu-bu už nikdo neslyšel.
2: O českém problému se nicméně jednalo na několika frontách a na všech možných i nemožných úrovních.
0: Padaly různé návrhy.
1: Jaké?
0: Ať se arbitrem v tom sporu stane papež.
2: Ať rozsoudí císař.
0: Ať je jmenována a splnomocněna zvláštní rozhodčí komise.
1: No, jeden nápad lepší než druhý.
2: Obě strany, polská i uherská, předstíraly při rokováních nejvyšší míru milovnost a konstruktivnost.
1: No jistě, přece nebudou předstírat zběsilost a zatvrzelost.
2: Obě však čekali na chybu protivníka, tajili své pravé záměry a byli připraveni rozhodnout silou, jakmile by to okamžitě podmínky dovolily.
1: Změnilo se opravdu tolik od těch dob?
0: Záležitosti se zkrátka nehýbaly z místa.
2: Čas běžel.
0: Diplomatické akce nebyly koordinované.
2: Uzavíraly se vzájemně si protiřečící závazky a dohody.
0: Mladému králi z toho šla hlava kolem.
2: Zůstával na chvostě událostí, v ničem se nevyznal, složité dění ho čím dál víc nudilo.
0: Což čeští páni vycítili a rychle ho z rozhodování vyšachovali.
1: Bránil se král?
2: Ani ne.
1: Ono se mu snad dokonce ulevilo.
2: Možná. Nedošlo mu však, že pozice jednou ztracenému sotva kdo někdy vrátí.
0: A jinak se rokovalo v Uhřích a rokovalo se i v Čechách o 106.
3: Když skončil v Nise tento sněm, sešli se Čechové v Benešově a radili se o tom, co pro naši zem přinesou ty události nové.
0: Na zemském sněmu v Benešově,
2: ten začal v květnu 1473,
0: stavové rozhodli, že až do vyřešení nepřirozeného dvojvládí ve státě mají veřejné věci v Čechách spravovat čtyři zemští ředitelé.
2: Kníže Münsterberský Hynek z Poděbrad,
0: dále Zdeněk ze Šternberka,
2: také Vilém z Riesenberka
0: a ještě Zajíc z Hasenburka.
2: Na krajské úrovni je měli zastupovat nově ustavení hejtmani.
0: Stavové slíbili respektovat všechna rozhodnutí toho čtyřlístku.
2: Tehdy poprvé.
0: A vlastně už na pořád
2: se těžiště Vladislavovy moci přesunulo do rukou šlechty.
0: Usnesení tohoto benešovského sněmu si zřejmě Matyáš na Budínském hradě dobře přečetl, protože zavedl na okupované Moravě něco podobného.
2: I ona dostala své nejvyšší úředníky. Jindřicha z Lipé, Jana z Pernštejna, Ctibora z Cimburka a Jindřicha z Boskovic.
0: Takzvaní nejvyšší hejtmani byli zvoleni i ve Slezsku a v obou Lužicích.
2: Po volnému králi Vladislavovi vyklouzli otěže z rukou, ani to pořádně nespozoroval.
0: Vlády na Moravě a ve vedlejších zemích se ještě nedomohl a už mu pustili žilou i v samotných Čechách.
3: A toho roku 1473. vypukl v Čechách mor, který řádil mezi chudými i bohatými, starými i mladými. Bylo veliké horko, 3,5 měsíce nepršelo, řeky a potoky vysychaly, urodilo se málo obilí. Řepa, zelí a jiné plodiny se vůbec neurodily. V Čechách vyhořelo mnoho lesů a také v okolních zemích, protože bylo veliké horko a lesy se tím žárem zapalovaly. Někde lidé chtěli ten oheň hasit, ale nic nezmohli. Když v lese kopali hluboké příkopy, aby se oheň nešířil, za chvíli chytil další strom opodál. Země byla tím žárem rozpálená, až praskala, a někde hořely i kořeny pod zemí. V Praze chytil břeh a hořel několik dní. Když na něj lili vodu, nic to nepomohlo, a tak museli břeh rozkopávat. Byl z toho v Praze veliký zápach.
1: Zápach, no, aspoň, že už žádná válka nebyla.
2: Zatím ne. Matyáš to chtěl nejprve zkusit se svatbou.
1: Ženění na místo válčení?
2: No přesně tak.
1: A na co přišel ten chytrý uherský havran?
2: Přišel s takovým, no, zdánlivě bohulibým projektem. Když ho zdůvodňoval, tak poukazoval na Vladislavovo mládí.
1: Sám zase o tak moc starší nebyl.
2: O 200 let. Navrhl, aby se zaprvé dynastické spory s Jagellonci o svatoštěpánskou korunu vyřešili tím, že on, tedy Matyáš, se ožení s polskou princeznou Hedvikou.
0: Tím by byly nasyceny, aspoň perspektivně, jagellonské nároky.
2: Za druhé, svatbou by se otevřela cesta ke srozumění ve věci dvojvládí v Čechách, protože Korvín by mohl být Vladislavovým rádcem a jednou v budoucnu by mu předal vládu.
1: Ušlechtilé a dočista nezištné.
2: Kdyby snad Matyáš zemřel bez dědiců?
0: Což se v roce 1490 stalo. Matyáš ovšem předtím dobře zabezpečil levobočka Jana Korvína.
2: Tak předá Vladislavovi i uherskou korunu.
0: Což se roku 1490 také skutečně stalo.
1: Dobrý plán, promyšlený.
2: A hodně přetřásaný, diskutovaný, obměňovaný.
1: A uskutečněný?
2: Neuskutečněný.
1: Proč? Kdo byl proti?
2: Polská královna Alžběta.
1: Důvod?
2: Svou dceru Hedviku milovala.
1: To ještě nemusí být důvod.
2: Neskončil jsem. Dceru milovala a uherského nápadníka přímo fyzicky nesnášela.
1: Ach tak, chápu. Ne nadarmo se dodnes říká, že maminka a potom taky pan režisér mají vždycky pravdu.
3: Když se blížil čas dalšího sjezdu opavského, král Vladislav byl první, který v znamenitém komonstvu se dostavil. Mnohem později přijel král Kazimír. Král Matyáš, zaměstnán jsa právě válkou s rotami bratrskými, z Polska do Uher vpadlými, nepřijel vůbec.
0: Protože se zmocněnci uherského krále opozdili.
2: A taky čeští páni si dali na čas?
0: Začínalo se snotnou prodlevou.
2: Zdržení způsobili i obavy jedněch, aby je druzí neotrávili a naopak.
1: Není nadkorektní vztahy mezi politiky.
0: Sotva se však začalo v Opavě jednat, tak už se skoro taky skončilo.
1: Proč?
0: Kardinál Markus se na prvním zasedání rozohnil a požadoval, aby v Čechách a na Moravě
3: byly odstraněny neřesti kacířské jakožto hlavní příčiny všech rozbrojů a válek.
1: Co na to Češi?
3: Ti se cítili uraženi a chtěli hned opustiti Opavu, protože kaceřováním rušen jim byl glejt a oni ne proto přišli, aby o náboženství hádati se měli. Naivní byla kardinálova odpověď na stesky jejich.
2: Když prý vám tak protivné jest slouti kacíři, proč neodříkáte se kacířství? Neboť že váš řád je kacířstvím, o tom na důkaz napsáno již knih tolik, že by ani 100 koní jich neodneslo.
1: Není nadkonstruktivní diplomatické jednání?
3: Češi i Poláci podvolili se konečně jen pod tou výjimkou k dalšímu jednání, aby kardinál napotom neměl v něm účastenství. Bylo prý to však hádání, dotýkání a hašteření se více nežli jednání, takže po daremném namáhání byl zvolen užší výbor 20 osob, po 10 z každé strany, kteří, když se shodnouti nemohli, nastoupil na místo jejich ještě užší výbor jen 8 osob.
2: Matyášovi zástupci vyrukovali se starou známou písničkou.
0: Uherský král Vladislavovým poručníkem a jeho sestra princezna Hedvika zase jemu za manželku.
2: A mluvilo se pochopitelně i o penězích.
0: Protože Matyáš, dobrý počtář, si spočítal, že ho česká válka stála až doposud na 3 miliony zlatých a chtěl, aby na místo poloviny této částky mu byly zapsány a postoupeny korunní země České, Morava, Slezsko i obojí Lužice.
3: Takových věcí ani Čechové, ani Poláci svolit nemohli a proto skončeno vyjednávání. Teprv při rozjezdu tázali se Čechové Uhrů, máli příměří trvati přec do dne svatého Václava, čili nic, což konečně z obou stran potakáno bylo.
1: Jak říkám, aspoň, že už žádná válka nebyla.
2: No, to je to.
1: Byla?
2: Byla.
1: A kdo si začal?
2: Matyáš.
0: Pod záminkou, že se na Moravě dějí křivdy jeho vazalům a dochází tam k nepokojům, vtrhl v létě 1477. roku vojensky do země a začal dobývat některá města, hrady a tvrze.
3: Že ale válku nevedl toliko proti loupežnickým cílům, dokazovalo úsilí, kterým zmocniti se snažil královského města Hradiště, Vladislavovi vždy věrného. Město, nejsilnější a nepřemožitelná ohrada moci české naproti Uhrům, bylo již na 3. rok 11 baštami silně sevřeno. Matyáš sám vedl rozhodný útok na ně. Odražen a poražen sa, musel prý odstoupit s hanbou, aniž od té doby pokusil se o Hradiště více.
2: O Hradiště se sice nepokusil,
0: ale jinak Moravu splundroval
2: a odtud si to namířil do Slezska.
0: A pak přes Opavu do Nisy a začal vojensky zasahovat i tam.
2: V srpnu vytáhl do boje Kazimír.
0: V září ho následoval Vladislav.
3: Polský král musel však v okolí Čenstochové čekati celých 6 neděl, nežli schromáždila se k němu veškerá jeho moc braná, které počítáno na 60 000 lidí jízdních i pěších a 5 000 vozů.
2: Čekalo se, čekalo.
0: Než se všecky oddíly řízené nadutými, ale o to hádavějšími feudály dali dohromady.
2: A o nic lépe si nevedl na Moravě a ve Slezsku, Vladislav.
0: Českopolské jednotky se nakonec spojily.
2: Proti pověstným uherským černým plukům sice měli několikanásobnou přesilu.
0: Ale odvaha k ofenzívě ta chyběla.
2: Jedno upocené vítězství v polní bitvě u Žvanovic.
0: Ale na Vratislav si ta ohromná armáda ani netroufla.
2: Nakonec se všichni 3 králové u té Vratislavě sešli.
1: Na válečném poli?
2: Nikoli. Docela mírově.
3: Králové měli drahocenné stany v poli. Když z nich scházeli se pěšky v průvodu předních radů svých, stalo se, že Vladislav poprvé podávaje Matyášovi ruky, odvracel tvář svou. Brzy však dostal vrch obcování netoliko vlídné, ale i přátelské, při němž otec a syn brávali Matyáše mezi sebe uprostřed. Ten pak uvedl krále do svého stanu, častoval je a bavil co nejčestněji až do večera.
1: Tak a byl konečně zase mír.
0: Byl. Ale na jak dlouho?

0: války českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny. I osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů. Každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: 60. na pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Kolotoč, to je magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
1: Více než 50 let je Kolotoč tradičním rozhlasovým magazínem.
0: Český rozhlas Pohoda ho zařazuje každý všední den vždy hodinu před polednem a o víkendu od 14 hodin.
1: Čekají vás užitečné rady pro každý den,
0: recepty z kuchařek našich babiček,
1: výlety na zajímavá místa nebo tipy pro zdravý životní styl a pohodový život.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Tandem.
3: V rozhlasovém studiu se pomalu rozjíždí tandem, tak mi nezbývá, než abych vás pozdravil já, Jan Rosák, a samozřejmě představil vám hosta tandemu. Dnes je jím zpěvák, který se na naší hudební scéně pohybuje už notnou řádku let. Vítám Milana Drobného, ahoj.
4: Ahoj a dobrý den.
3: O čem přesně si spolu budeme povídat, to prozradím až po písničce. A vám, milí posluchači, přeji hezkou chvilku u rádia.
2: Tandem.

kovou se neba brál. Cestoval jsem s kamarády, si ty dívek jsem si pohrával. Jak jsem dospěl, přišla zpětná rána, když zrovna nejvíce jsem miloval. Každému se roky krátí, životní film nejde vrátit, i když jsou i chvíle, které bych rád zpátky dal.

0: Takže velice symbolicky zaspíval v úvodu Milan Drobný, že život běží dál. Což je samozřejmě pravda, jaksi taková všeobecná, ale i u něj pochopitelně. A řekl bych, že i pro náš pořad. Milan Drobný byl v tandemu naposledy v listopadu 2011, to už je 8 let málem tedy.
1: Jak umíš počítat.
0: No, toto letí, co? No, takže mezi tím se stalo spousta věcí, ale já bych teď akcentoval ty úplné novinky u tebe. Ty jsi se zrovna teď vrátil z cest po celém světě, nebo po drahné části světa, takže jsi plný dojmů, je to pravda.
1: Ano, 5 neděl jsem byl pryč ve Spojených státech a na Havajských ostrovech.
0: Prosím tě, jak se to tak přihodí, že 5 neděl se vyrazí do světa?
1: Přihodí se to tak, že bylo částečné pozvání do San Franciska od mojí ženy Danušky, syn tam žije.
0: Ano.
1: Tak tam jsme se jeli podívat, potom už já jsem chtěl vidět Las Vegas, tak jsme odjeli tam. No a potom od našeho jednoho známého, s kterým jsem kdysi jezdil na kole, on tam žije, tak jsme letěli do Honolulu.
0: Do Honolulu.
1: A potom teď ještě 2 následovali ostrovy další. A mezi tím chci říct, že v Las Vegas jsme byli na koncertě Celine Dion, třeba se podívat. No, já tam byl poprvé. Já nikdy...
0: Ty jsi byl poprvé v Las Vegas?
1: Ano.
0: Tak dávno po Karlu Gotovi.
1: Čučel jsem tam normálně, jak na pouti, protože to je opravdu...
0: To je pouť taková.
1: To je pouť, no, je to takový jako, no, vidíš tam najednou Benátky, že jo, nebo architekti se snažili, je tam Eiffelka, že jo, nebo všude na plakátech jsou uváděni další, kdo budou vystupovat. Já jsem chtěl vidět Mariu Carey, která byla avizovaná, ale bohužel to je až v březnu, to už jsem tam nebyl, Rachel Brothers, Robbie Williams, jo, to tam lítá prostě tyhle ty, nebo je tam novinka teďko, kdy Sammy Davis Junior, Frank Sinatra a Dean Martin už nejsou, byli kamarádi, že jo, tak to tam dělají 3 takový, co jim jsou dost podobný, no
0: jako,
1: tak...
0: Jako taková parafráze Krysí smečky.
1: Ano, přesně, takový jako, jak se říká, remake nebo něco, ale
0: i,
1: to nevím.
0: A jsou jim i podobní trošku?
1: No, je to tam na to, hele, na těch fotkách se dá udělat letos,
0: no, to víš, jo.
1: Ale nešel jsem na to, protože to bylo málo, jako pro málo lidí, to už mě bylo podezřelý, jo. Aha.

0: Někde dostaneš LPčko, a nebo všechno se stahuje, jako ty
1: MP, na plešky nějaký
0: ne? Ty plešky, nebo jak se to jmenuje, no, nejsem v té technice tak dokonalý. No a tak jsem se tam takhle bavil a tak na mě koukal ten kluk takový, no kluk, tak 30 mu bylo, no tak,
1: kluk proti nám,
0: no jistě, no samozřejmě. No a říká, co jako tady, no, že scháním hudbu, jako to a to, že jsem, no tak jsem řekl, že jsem z branže a že mám rád, jako v desku jsem udělal country, swing a blues a to. A on říkal, tak co přijď večer podívat do country houseu a já vždycky u sebe nosím CDčko, kdyby někde něco, jo, znáš to.
1: Jako základy svoje.
0: Jako základy, kdyby něco, ale i taky jsem měl třeba pro dáry, kdyby byl nějaký malé.
1: Ano.
0: Jo, já to znám, jedu někde rychle, šup, malé, jenže tam to moc neplatí, tam to musíš vycálovat, tam se na drobný vyprdnou. No a tak se stalo to, že jsme šli do toho blues houseu, kde jsou samozřejmě kolem všude herny, no a on mě vytáhl na podium. Jako kytarista výborně zpívá, ale teď já co tam budem dělat? No tak, tak jsme udělali nějaký blues, dvanáctky a rock'n'rolly, co zná každý. No a představ si, že oni lidi i zatleskali.
1: Počkej, zpíval jsi česky?
0: Ne, anglicky tohle. Já tyhle věci umím anglicky.
1: Jo.
0: No já jsem jak superstar, to umím také anglicky.
1: A co jsi tam zpíval, prosím?
0: Bebop, Lula, Blues Witch, Johnny B. Goode a moji píseň takovou, kterou jsem napsal, Malery Blues, Blueberry Hill, takovýhle věci. No.
1: A tleskali.
0: Tleskali, představ si. A já jsem mu, už jsem šel pryč a chtěl jsem mu dát, dal jsem mu tu desku mojí, no. Tu, ne s těma základama. A on to nějak blbě pochopil a udělal for, že udělá show a že tady je dneska CDčko a uděláme dražbu. Jestli to někdo chtěl koupit. Představ si, že se tam našel velmi sympatický člověk, tak to vyhne na $50. Tak,
1: no prosím
0: no,
1: tě.
0: No jo, za $50 jsem dostal a on říkal, víš, když jsem se pak loučil, mě to bylo blbý za to zpívání, abych ti dával něco z našeho talíře. Oni tam hrajou, kdo to dá. Tak to takhle dopadlo dobře. No tak, já si styděl, to víš, že.
1: Ale
0: tak,
1: prosím
0: ale,
1: tě.
0: Ale 50 bylo dobrých, no tak. Tak
1: to víš, že no. A navíc po Karlu Gotovi jsi v podstatě možná jediný český zpěvák, který v Las Vegas zpíval za honorář.
0: No tak to hezký. A díval jsem se tam taky, jestli tam najdu obchod, kde byla ta svatba, nebo kde jsou ty obchůdky. Našel jsem to, ale Karel tam nebyl. No.
2: Český rozhlas Pohoda.

0: navzdory svému úctyhodnému věku.
1: Ano.
0: Doufám, že jsi se nenaštval teď. Prosím tě, já si myslím, že opravdu je to obdivuhodný, že jsi pořád velice aktivní a to, jak, tedy jak si myslím, jako člověk, to znamená, že se nezanedbáváš, tak i jako pěvec, jako zpěvák. Čili ty pořád tvoříš, pořád děláš a dokonce takové zajímavé věci mě úplně teda jako zaskočilo to, co jsi mě tady před natáčením povídal o tom, že zpíváš v opeře. Je to pravda?
1: Ne, tak to takhle přesně není. Já jsem si vymyslel CDčko, který se jmenuje v opeře.
0: Jo, takhle.
1: Mělám druhý v opeře, ale ne, jako najvyšší to nedělám.
0: Tak v hledišti, jako jo.
1: Prosím, v hledišti, když si k někomu sednu a bude chtít, tak mu zaspívám. Ve v noci, tak se dřít, v dešti větru, venku stát. A to je Leporello, to je pro můj hlas. Ale já jsem tam vymyslel věc, kterou neudělá nikdo ani u nás, ani na světě. Já jsem nechal ztransponovat všechny, pro mě teda líbezný, krásný melodie, tenorový, jo, ty, protože největší pecky, Verdi, Puccini, já nevím, kdo všechno psali, samozřejmě
0: je pro tenory,
1: soprán,
0: no.
1: Tenor, že ano, tak jsem si říkal, proč bych si to nebyl zaspívat.
0: A co ty s tím jako basbariton?
1: Nechali jsme to ztransponovat Eda Parma, u kterého to bylo i ve studiu. S ním jsem to všechno udělal, on udělal základy a já jsem říkal, drobas, tě Bůh, to si rozbiju hubu, vůbec jak to dopadne. No, protože já se ráno musel rozespívat úplně jinak, než jako když jedu na koncert, že jo. No, točili jsme to půl roku, no a dopadlo to tak, si představ, že tam jsou samozřejmě i operetní některé árie, protože jsem na konzervatoři studoval hudební komedii a operetu taky, tak jsem zůstal věren. No tak a některých symfonických věcí, kterých jsem otextoval, jsou tam v premiéře. No ale tak je tam třeba Vltava slavná, kdy jsem udělal nový text, jsem si dovolil.
0: To si ty napsal text, jo?
1: To no. Jsem napsal.
0: A kromě, co tam je kromě Vltavy ještě?
1: Co je tam? Una furtiva lagrima, je tam z Rigoletta, árie, jo, z Leporella, no takovýhle věci a od Haydna je tam symfonie, kterou jsem otextoval, no tak takhle to dopadlo a já jsem říkal, jak se to bude líbit, nebo co, no a nakonec to dostalo v ocenění od Artesu a Intergramu jsem dostal cenu jako v rámci mistr zábavného umění.
0: Ale
1: jako počin roku.
0: Počin roku. Tak prosím tě, my si z toho samozřejmě něco pustíme, ale mě zaujalo to, že se rozespíváváš jinak, když jdeš normálně na koncert jako svých písniček a jinak si se rozespívával, když si se připravoval na natáčení téhleté desky. Můžeš mi předvést, jaký je v tom rozdíl? Jak se rozespíváváš normálně?
1: Takový, že normálně.
0: To je to normální.
1: Jo, když půjdu na koncert, opera. Jo, víš, aby to znělo v masce a teď uslyšíš ten rozdíl.
0: Výborně, teď uslyšíme ten rozdíl.

0: Já vím o Milanu Drobném, že když chodil na konzervatoř, tak jeho třídním učitelem byl nikdo menší než Oldřich Nový. Je to pravda?
1: Ano.
0: Jak na něj vzpomínáš?
1: No, Oldřich Nový byl, nebo je nezapomenutelný. On byl takový jako, jako známe z těch filmů. Se mnou do třídy chodil ještě Petr Hapka, nebo Jarmila Gerlová, co zpívala s Karlem Gottem. No a on, představ si, že on třeba normálně přišel do třídy a kouřil, jo. Držel takhle tu cigaretu seci a kouřil a posadil se k tomu stolu u stupínku a říkal, Jarmilko, prosím vás, podala byste mi od tabule ten popelník. A Jarmila říká, pane profesore, to není popelník, to je miska z umělé hmoty na křídu. On nevadí. Ona ho přinesla. On tam típnul to cigáro, ten popelník se začal kroutit, smradu hrůza, otevřeli jsme okna a bylo po hodině. Takže on byl bezvadný, byla s ním sranda, ale celkem nás prd naučil.
0: No to jsem se právě chtěl zeptat, co vás učil, jak to dělal?
1: Scénky jako udělej to, jak se zachováš u doktora, nebo přijdeš domů, já jsem to dostal takhle, přijdeš domů a seš ženatej a tam je pán, sedí u stolu u tvý manželky. Co uděláš? Tak já jsem šel a odešel jsem, teď jsem to zahrál hodně, to chlapa jsem chytal, dal jsem mu pár facek, jako. A mu pár, co to jako je? A já pojemno dostal přes hubu. A já jsem neřekl, že to byl milenec. To mohl být taky výběrčí za elektriku. A ty bys mu dal přes hubu. No tak takovýhle byly věci. No já pak v druhém ročníku jsem přestoupil na operu.
0: Na operu? No. Ty jsi opravdu studoval operu?
1: Já jsem studoval operu a chodili jsme do třídy právě s Karlem, tam jsme byli jako spolužáci.
0: No. A zaspíval jsi někdy operu třeba na jevišti, myslím, jako vážně?
1: No, my jsme měli k výročí 150 let konzervatoře. Bylo představení Francouzi před Nicou, takže i Karel, i já jsme tam oba zpívali, protože okrajový hlasů, jako tenoru a basu, bylo málo, tak jsme tam byli nasazení.
0: Aha. Prosím tě, a jinak, kam až tvoje paměť sahá? Kdo býval takovým tvým idolem? Třeba hereckým, pěveckým?
1: Ono toho bylo spousta. Jako já jsem poslouchal už jako kluk dost brzo Luxemburg, čili tam už to bylo jasný, takže Presley a Beatles, i když každý ze zasvěcených, kdo má rád Presleyho, tak nemá rád Beatles třeba, jo, to je zvláštní.
0: No i když oni se respektovali.
1: To byl Pavel Bobek třeba, tohle to. No ale... Neva. Takže pak u nás byla takový velký zlom Kučerovci. Jo?
0: Ano.
1: A to pravda. Se mi strašně líbilo. Já jsem se naučil, takový jsem nevěděl co. A pak jsem si koupil kytaru za 117 korun, na který byli nakreslení indiáni, nebo kravata. Jo, takový to byly. Babička mi na to dala, prodala dědovi knihy a dala mi na to. No já jsem tam zpíval Dukahanamo, ku kenány kehuány, i kemehameha, kenány kehuány, santa la la, i kenáme la, hej. To nevím dneška, co je, ale oni to takhle zpívají.
0: Bylo něco indiánský asi.
1: No,
0: ale papulánský. Mezi náma, ty jsi mě připomněl to, že Kučerovci vlastně provázeli takové ty reportáže Hanzelky a Zikmunda. Nedávno, když měl Miroslav Zikmund to nádherné z té výročí narození, tak se připomínali ty reportáže, které právě provázela muzika Kučerovců.
1: Ano, jo, těch původních. Bohu Zemana, Marta Kučerová, no to bylo skvělý.
0: Kuku.
1: No,
0: nádherné. No, to jsme si hezky vzpomínali.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: A teď se vracím k tomu, co Milan Drobný už vlastně naznačil v úvodu, že byl na velké cestě po světě, že se dostal až do Las Vegas, to jsme si popovídali, ale taky do Honolulu, čili na Havaj. Prosím tě, Havaj je kromě toho, že je proslavená tím, jak je tam krásně, že se tam dá toulat, já nevím, po těch sopkách a různě koukat na přírodu, tak taky muzikou. Jestli pak jsem poslouchal nějakou havajskou muziku?
2: No, je to, dá se říct, že to je takový velký show business v tom Honolulu. Hotel Hilton, každý den tam byla nějaká zábava nebo soutěž večer a můžu ti říct, že to dost odflákávají.
1: Jak to?
2: No, jsou tam docela, ne ty originál jako Havajani, to tam je vždycky jeden, nebo a holky to tak, jako kdyby to odpoledne naskoušeli, protože tam je spousta turistů, hlavně Japonců. A večer to, no prostě, já jsem z toho byl velmi zklamaný, musím říct, protože je to všecko v takovým fofru hlavně vydělat, jo. Je tam třeba takový zájezd, originál, na místo, kde projdeš asi 20 udělaných seskupení vesniček, který jsou v svým mluvě každý odlišnej. A to je takový fofr, že ti z toho zblbne hlava. Já jsem tam nebyl teda, protože to je na celý den a honěj tě od jednou k druhému, seš tam 10 minut. No a tam jsou stejný docela lidi a převlíkají se a přeskakují z těch. No,
1: taková turistická šaškárna.
2: Představ si, takováhle normálně turistická šaškárna. Je tam karaoke a tam se přihodí. Protože Danuška je pohybově velmi, velmi nadaná, tak já jsem šel tančit s ní, musel jsem, slíbil jsem to. No tak jsme tam tančili, blbli jsme, oni se na nás podívali tak a vytáhli si jí a říkali, jestli by, že tam koukali, jestli by nepřišla ráno, protože viděli, ona běhá, jo, ráno rozcvičuje se a tak dále. Já sedím, koukám a pak si jdu zahrát maximálně tenis. A oni si všimli, a jestli by nepředcvičovala jogu, a ona ji dělá. No tak předcvičovala, ale přišli tři lidi si představ. Líní, to je všecko. Tlustí jsou tam normálně hrozný. Kejty, oni nemůžou dát ani k sobě, nejenom ženský, ale i chlapi. Hrozný. No tak ona z toho byla trošku otrávená, ale aspoň, že jsme dostali pade, tak jsme měli na vylepšení. No, na vylepšení večeře. Za tanec.
1: No prosím tě, my si pustíme nějakou havajskou muziku taky, kterou si přines, ale mě zaujalo to, jak jsi říkal, že jsou tam tak tlustí lidi. To jsou tak jako s prominutím, teda, že to tak řeknu, vyžraný z místní stravy.
2: Já si myslím,
1: se tam tak dobře
2: já si myslím, a dokonce tam je, on už zemřel, zpěvák, který byl velice populární, jmenoval se nějak Izrael, nebo Izra mu říká, ještě
1: ano.
2: Má něco k tomu.
1: Strašně dlouhý jméno. No.
2: 285 kilo a on je focený, že je nahatej, rozpláclej na pláži, směje se jenom v plavkách, ty plavky, to je takový stan pro tříčlennou rodinu, rozumíš? No a je tak napadlo, jestli ty mladý se po něm nechtějí nějak přizpůsobit.
1: To je takový kult obezity.
2: Hrozný, to je jako kdyby všichni dělali sumo.
1: No a prosím tě, to je, jak říkám, tak dobrá strava, tam se tak dobře baští.
2: Ne, já nemám rád vůbec tyhle ty bůlky, ty hamburgery. No, a to
1: se tam to, baští
2: to,
1: hlavně.
2: No to jako hlavně a hranolky taky. Jo. To oni to už to cpou od dětí, aby měli od nich pokoj, tak jim dám pytel. Hranolku a majonezu k tomu a už to žere. No a to je hrozný.
1: Kila přibývají.
2: No jo, to je. No.
1: Tak prosím tě, ještě, že takhle hezky zpívají, jak si nám přines na tom CDčku, tak si něco pustíme.
0: Tandem Jana Rosáka.

0: Milan Drobný vystřídal ve své hudební kariéře opravdu hodně partnerů, myslím teď jaksi spíš muzikantů. S kolika kapelama, dá se říct, vůbec si zpíval? Dá se to spočítat?
1: No, tak to víš, že se to dá. No, tak jak to byly big bandy, kdy jsem měl to štěstí a možnost zpívat ještě s Karlem Kraugartnerem.
0: To jsi začínal?
1: Ano, to jsem začínal, pak se Zdeňkem Martákem taky. A ten orchestr, který později se jmenoval Točer, taneční orchestr Československého rozhlasu, řídil, ano, Josef Obruba.
0: Tady
1: Opuschodí víš. No tak to bylo to s Karlem Blachem samozřejmě, s Václavem Vypšem, s Vaškem Zahradníkem, to byl taneční orchestr Československé televize. Gustav Brom, nesmím zapomenout.
0: Ty jsi absolvoval všechny tady, ty krásný
1: kapely. Ty big bandy, jako no.
0: Dá se říct, že s některým z těch dirigentů se ti pracovalo líp?
1: No,
0: na koho nejraději vzpomínáš?
1: Každý měl něco, no tak obrovskou autoritu měl Karel Kraugartner, to bylo obrovský, protože Karel Vlach byl tatík takový, každý ho miloval a tím pádem si bohužel taky třeba ty muzikanti dovolili víc než panu Kraugartnerovi. Já jsem jeden takový případ, jsem měl Růži růžovou, divadle Semafor, Dlouhý růže růžová, růže růžová, a jel jsem s ním na zájezd do Lince a do Mnichova a musel jsem se to naučit německy. Dostal jsem text 3 dny před tím odjezdem, což bylo hrozný. Já jsem v té době německy vůbec nemluvil. Tak třeba k panu Vlachovi přišel, že bych, pane Vlach, já bych to, jestli je možný, bych to udělal takhle. Já bych to zpíval česky a poslední 2 věty bych zaspíval německy, kde je to jako vyústění a že by to bylo dobrý, jako a určitě by to prošlo. Ne, tak pan Kraugartner. Přišel jsem za ním, řekl jsem tuhle blbost, on mě chyt kolem ramen, povídá, kolik za to máš? Já jsem řekl částku, která tenkrát byla velice
0: zajímavá,
1: větší než co jsme dostávali tady podstatně. A jsi spokojený? Já jsem řekl, ano, jsem spokojený. Tak koncerty až po zítří, tak se to naučíš. A takhle mě plác po zádech a já ti přísám, že jsem se to naučil. Já jsem měl s Karlem v autě, on řídil místo, aby ho navigoval, tak já se držel ten text. Já jsem to večer zpíval, těch 5 slok, tek mě pod po zádech a druhý den, jak jsem si myslel, že to už umím, tak jsem to zvoral.
0: Prosím.
1: No, pak jsem se, protože znáš to, jak se najednou třeba...
0: Zamyslíš se nad tím.
1: Nebo se podíváš na někoho.
0: No.
1: Utkvěje ti, jo, mezi lidma, šup, a už to bylo vedle. A tam se ukázal jako velký, jako dobrotinec, protože já jsem se omlouval a říkal, dobrý, já vím, že jsi to naučil, splet se může každý. Jo?
0: A pamatuješ si ještě ten text německy třeba?
1: Ne, já si pamatuju, třeba pláču su...
0: No.
1: A so weine ich, weine dich endlich und sie... Počkej, no, vidíš to, ty to neumíš.
0: Je vidět, že neumíš německy.
1: Ne, ty to, ne. Tohle to neumím, já jsem to dost dlouho nespíval německy.
0: Nikdo to nechtěl, kromě mě.
2: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Milan Drobný je činorodý nejenom co se týče nahrávacích studií a koncertních pódií, ale taky co se týče jeho činnosti ediční, protože ty vydáváš taky knížky, víš, ty píšeš knížky.
2: Já je nevydávám.
1: No tak to já vím, ale tak jako ano. Seš za nima, tak jsi jako autor.
2: Ano.
1: O čem jsou ty knížky?
2: Musím říct, že jich je 12.
1: 12 knížek?
2: Ano. A v roce 2014 jsem byl zat do obce spisovatelů.
1: Prosím tě.
2: To se musím vytáhnout takhle.
1: Se vytáhni klidně.
2: No, no a o čem jsou? No tak první byla Hvězdy kolem mě, kterou jsem taky udělal jako audio. Namluvil jsem pro Slepecký ústav, to jsem jim věnoval. No tak věci kolem, příhody kolem, ale taky beletry, kde je třeba příběh 4 lidí, kteří se vzájemně prolínají, já je znal osobně, profesionální hráč karet, sportovec za Zenitem, politik a žena, která provozuje jedno nejstarších řemesel. No ty, co ukazují ty charaktery a prolíná se to mezi sebou a
1: rozumím, nejstarší řemeslo nemyslíš dojíčku mléka tedy určitě.
2: Ne, kurvu myslím.
1: Prosím tě, to fabuluješ, to znamená, to není jako, že by si čerpal skutečně ze
2: To se mě zdal. No jistě, já jsem to profesionální hráčka, já jsem 2 měsíce byl mezi takzvanýma valchaři, slečny, valchaři a intriky v showbiznisu, no. Se to jmenuje.
1: Aha.
2: Já jsem se tam 2 měsíce motal, abych to viděl. Honzo, to si neumíš představit, co to je za lidi, jako ta vášeň, jo? Aha. Oni, Hugo Test, to plátínko, on prohraje třeba 100 tisíc a druhý den je tam zas.
1: Jak bych ti to asi tak řekl, já tý vášni směrem k těm slečnám bych rozuměl, ale tý vášni směrem k těm kartám to vůbec nerozumím. To prostě to jde mimo mě.
2: Já taky ne, tak Mariášek nebo tohle to jo.
1: Ani to ne.
2: No to ne, to já ne, jo. Ne. To já,
1: jako... No a ty v těch knížkách čerpáš teda jaksi z nějakých jako třeba ano. Vzpomínek známých nebo tak jako lidí, jo?
2: No tak ale co jsem prožil. Jako, co nemám prožil, rád třeba? Vyprávět něco, co je někoho vlastní, aha. Jako abych povídal o já nevím, plácnu o Frantovi Kocůrkovi, jo, když to vypráví jako Bolek třeba, nebo Mirek Donutil, jo, prostě, tak jenom abych to sem pochytil. Ne, všecko je z mýho jako života.
1: Která je tvoje poslední knížka?
2: Moje poslední knížka, která je venku, ta byla velice jako spíš dokonce byla na žebříčku, musím říct, asi 8. Jmenuje se to Když se ucho utrhne. O problémech jako lidí a průšvihy a jo, když jo, jo. Tak dlouho chodí se čpánem provodu a tak dále. No a teď mám na odevzdání knihu, která se mne všude, kde jsem byl rád. A to je nejenom ze zahraničí, ale chci ukázat taky, jako, víš, já si myslím, že budeme znát, co je na Kanárských ostrovech všichni a nebudeme vědět, že máme krásný Český Krumlov, Beskydy, Jizerský hory, Kokořínsko a tak dále. Tak na tohle jsem se vrhnul.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Tak už víte, že Milan Drobný má před vydáním další knížky, ale nepochybuju, že ani to CDčko, které si vydal nedávno, není poslední. Tak co připravuješ teď?
2: No, to ti musím říct, to dvojcédečko, co jsem ti dal, to se jmenuje Písně mé oblíbené,
1: ano,
2: to jsem netočil, to jsou dva samplery z hotových věcí, Písně mé oblíbené, ale to není, tam není nic z hitu, jako Kočka, Kytky se smály a tak dále, ne, tam jsou věci, které buď to se nesměly pouštět, že textař třeba odešel, nebo název byl blbý, jako Koupím si opuštěný hrad, což je Raindrops keep falling on my head,
1: ano.
2: Napsal Jirka Štajdl krásný text, Koupím si opuštěný hrad. Bylo řečeno, co bys, jaký hrad si budeš kupovat?
1: To chceš být jako šlechta, nebo
2: je,
1: co?
2: Jo, nebo pánbu ví. Jako se, to byla moje první píseň, kterou jsem napsal. Se Zdenkem Borovcem, Zdenek Borovec udělal text. V roce 67 jsme to nahráli s Karlem Vlachem. Přinesli to na suprafon, řekli, to se nemůže jmenovat Pán Bůh ví.
1: Jako Pán Bůh ví.
2: Ano, Pán Bůh ví, ale já tam zpívám, kde jsou ty loňský sněhy, Pán Bůh ví, kde jsou ty časy, kdy jsem tě měl rád a tak dál. A já říkám, jak by se to mělo jmenovat. A oni mi povídají, no tak jak to zpíváš, Pán Bůh ví.
1: Čili P a M.
2: Pán a dohromady Pán Bůh ví.
1: Pán
2: no, a tady to máš, že to vydali. To vydali Pán Bůh ví, úplná kravina. Že? No tak to je tohle, to je tak pro kamarády, a kdo si to objedná v agentuře u nás. No a ale připravuji jako k výročí samostatnosti naší země, tak Bedřich jsem tam napsal moji vlast. Já jsem udělal moje zem. A jsou tam věci, které písničky, které opěvujou, já nevím, tak třeba Třeboň, je tam píseň jako Rybník jménem Svět a
1: to je dobrý. No?
2: A Vok, jo? Ten šlechtic, jo?
1: Ano.
2: Vok, nebo U Kokořína, jo? Prostě, nebo Pardubický perník a tak, takovýhle věci, no. A tam moje zem je taková jako kantáta, bych řekl, no, to je jako...
1: Tvůj příspěvek prostě k výročí.
2: Ano.
1: Velice hezky, velice hezky. Ale prosím tě, ještě se chci zeptat, úplně odbočíme teď od muziky, od psaní. Co tenis, hraješ pořád?
2: Tenis, člověče, teďko jsem právě nemohl, protože začal loket a pak rameno jsem někde blbnul.
1: Teď začne výčet těch bolestí Milana Drobného.
2: A už to jde zpátky, představ se.
1: Prosím tě.
2: No, nejdřív bylo loket, to jsme zažinali rameno. Teď rameno se uklidnilo a začínalo se loket. Ale už to bude snad dobrý. Musím se nějak šikovně rehabilitovat.
1: Můžu tě uklidnit, ono to pojede do kola.
2: Že jo, i s koleno ještě do
1: toho. Ale navzdory tomu pořád hrajeme,
2: no,
1: co jistě, si budeme povídat.
2: Jistě, půjdem a jezdím na kole.
1: Tak,
2: víš?
1: Správně. Tak ať ti to dlouho vydrží, hlavně síly, hlavně duševní, pochopitelně. Milan Drobný dnes byl na Tandemu, já ti děkuju a přeju ti všecko dobré.
2: Já děkuji tobě a děkuji za pozvání a budu se těšit s vámi i na jevišti nebo v hledišti.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Život je plný příběhů a my vám je vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: a nebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Pěkné pozdravení, vážení a milí. Posloucháte Dechovku, to znamená, že jste si naladili Český rozhlas 2 Praha a zdraví vás Vladimír Bernášek. Právě nám dohráli pražští muzikáři Antonína Švehly a sice polku svého dirigenta. Hudební redaktor Milan Kašpárek se dnes snažil vybrat nám takové skladby, aby splnil všechno, po čem toužíme. Hned tady mám doklad, protože následující valčík se jmenuje Splněná přání. Složili ho Antonín Pecha a Alice Rosická, hrát bude Veselka Ladislava Kubeše a zaspívají Ivana Krucká, Blanka Tumová a Milan Černohous. To bych tak rád věděl, co všechno by si člověk vymyslel, kdyby se mu hned jedna věc mohla splnit. Tak o tom uvažujte a Veselka už hraje.

Kdybychom vysílali tak, jako tomu bylo kdysi, teď by do studia nastoupila rožmitálská venkovanka vedená Josefem Janouškem. Muzikanti by se museli z rožmitálu cestovat, hledat místo na parkování, určitě by také už měli hlad a tak dále a tak dále. Naštěstí jsou tady, i když tady vlastně nejsou, protože tady mám jejich CDčko a díky němu nám mohou hrát a klidně sedět doma v pohodlí. Tak si to pohodlí udělejte i vy a rožmitálská venkovanka zahraje rožmitálskou polku Josefa Poncera na text Ladislava Jacury a Josefa Chlumeckého. Po polce si poslechneme valčík a nebude to žádný obyčejný valčík, ale valčík venkovský, což je poznat i z toho, že to je skladba lidová. Tak prosím, rožmitálská venkovanka už hraje.

Naladili jste si Český rozhlas 2 Praha a ten se vás snaží také naladit. Proto nám hrála, ještě hrát bude, Rožmitálská venkovanka, se kterou zpívají Michaela Krákorová, Karel Jindřich a Lambert Fléger. Teď si poslechneme staročeskou muziku. Pochopitelně, že i staročeskou muziku bude hrát Rožmitálská venkovanka, protože to nejmenuje nějakou jinou kapelu. Staročeská muzika je polka Jaroslava Maliny na text Ladislava Jacury. Mimochodem, o panu Jacurovi teď zrovna vyšla zajímavá životopisná knížka. A venkovanka, vedená Josefem Janouškem, zakončí známým valčíkem Karla Vacka, který si napsal i text. Určitě skladbu znáte. Jmenuje se Láska nehněvaná. Tak všechno jsem vám pověděl a už hrajeme.

Teď změníme kapelu i rytmus. Zazní polka Jaromíra Vejvody na text Ladislava Jacury Lesní stráně a zahraje ji pražská kapela Petra Finka. A než začnou zpívat Jana Mikulášová a Pavel Heidinger, já už se musím rozloučit. Snad vás písničky potěšili, snad jsme vás i naladili. Mějte se pěkně a zase brzy naslyšenou. Všechny vás zdraví Vladimír Vernášek a pražská kapela Petra Finka už hraje, zatímco Moravanka Jana Slabáka pokorně čeká až na samotný závěr naše dnešní setkání nazvané Trubte nám trumpety zakončí.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: trávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: a nebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.
2: Slečna Dušková, vy si možná ani neumíte představit, kolik posluchačů píše do rozhlasu s tím, že tahle doba je vlastně horší než ta předcházející. A vaše přítomnost v této rozhlasové kavárně, váš příběh, vaše studia ve Francii jsou jedním střípkem té mozaiky, která vypovídá o něčem jiném. Že dneska už je běžné, aby člověk studoval tam, kam, dejme tomu moje generace, jezdila jen tehdy, když někdo umožnil devizový příslib. Dobré odpoledne.
3: Vítejte.
4: Dobré odpoledne.
2: Proč jste tam studovala a co a kdy a jak to bylo?
4: Já jsem v roce 1990, to znamená, že mi bylo 18 let hned po maturitě, jsem byla v létě ve Francii. Jen tak na měsíc. Peníze žádný, samozřejmě, jenom nějaký chleby, paštíky, puding, baťohu. Teď jsme tam přijeli s kamarádkou.
2: Do tý...
4: No to byla trocha, já už jsem měla maturitu z francouzštiny hotovou. Tak jsme tam s kamarádkou přijeli a ta Paříž, to byla pecka. To jsme se řekli, tak tady musíme jednoho nebejt, to jinak nejde. No já jsem to vzala vážně.
2: Co si mám vyložit pod pojmem ta Paříž, to byla pecka? Šli jste v roce 90 po těch památkách, anebo vás fascinoval spíš ten současný život kaváren a prostě toho,
4: spíš
2: co to, se děje na ulici?
4: Jste tam jen tak procházeli.
2: To druhé.
4: Na té vstupy jsme neměli ani. Jsme tak zvonku, vždycky se podívali. Jsme tam procházeli po těch ulicích několik dní a bylo to prostě skvělé.
2: Dobře, jenomže mezi maturitou a návštěvou Francie byla zřejmě nějaká úvaha, ta předpařížská, o tom, co vlastně budete dělat dál.
4: Ta úvaha tady byla. Já jsem původně měla v plánu, že bych tu francouzštinu chtěla dělat dál, ale nedostala jsem se.
2: Neměla jsem přijímací
4: zkoušky na filozofickou fakultu samozřejmě. No a neudělala jsem ty přijímačky, protože z toho nic nebylo, najednou volný rok přede mnou, tak jsem chodila do práce, teda já mám v Hradci ekonomku, dneska už to obchodní ekonomie, v té době to byla ještě ekonomická škola.
2: Kdeže prosím, v Hradci Králové, sešla jsem dobře.
4: No, a tak jsem rok chodila do práce, udělala jsem u jedné soukromé firmy a vydržela jsem tam 9 měsíců, jsem vařila kafe a hrabala se v listinách a tak různě mě utekla ta pracovní doba.
2: Jenomže vy jste pak v té Francii začala studovat velmi natvrdo, velmi zajímavý obor.
4: Ten první rok i po té Francii, když jsem byla v té Paříži, jsem se vrátila do Čech a byla jsem tady teda celý tenhle první rok. Jsem se zase nedostala na tu moji oblíbenou filozofickou fakultu ani do Olomouce, ani do Brna, ani do Prahy, tak to už bylo vážný se mnou. Jsem říkala, tak to už holka, musíš něco začít dělat. A napsala jsem dopis do jedné pařížské agentury, která mě sehnala rodinu jako au pair. A takhle jsem tam v září 1991 přijela.
3: Dnes jste absolventkou univerzity?
4: No pozor, ještě nejsem. Mě ještě chybí jeden postgraduální rok, který mě dá diplom, právo na to provozovat praxi psychologa, klinického psychologa, ale to dneska nemám ještě.
3: Co to je za univerzitu, kterou jste vystudovala?
4: Říká se tomu Paříž 5, René Descartes. Jsme tam teda my, psychologové, ale jsou tam ekonomové, matematici, doktoři, lékárníci a zubaři.
3: Dřina?
4: No, musím vám říct, že já jsem si tenhle obor vybrala taky proto, že můžu to říct, na té psychologii je méně hodin než na té medicíně a já, protože jsem neměla ani stipendium, ani naši mě z domova nemohli dávat nějaký peníze, jsem musela chodit vedle toho do práce, takže když máte 20 hodin školy a 20 hodin nějakého jobu vedlejšího, tak on už vám toho moc nezbyde. Na jednu stranu mě ta psychologie zajímala a tohle tam hrálo velkou roli. Dřina to byla a dalo se to vydržet.
2: Čili o vaše dny a týdny, co se týče náplně, bylo v Paříži vrchovatě postaráno, protože
4: bylo.
2: Jste musela dělat, abyste mohla studovat? A pak jste taky studovala.
4: Tak jsem taky studovala.
3: Vy jste se zmínila, že jste nalezla zalíbení už v roce 1990 v kavárnách. Dneska jste opět v kavárně, ovšem Bohemia. Vítejte u nás. Irena Dušková je vaše jméno.
4: Ano.
2: Dobré odpoledne, Ireno.

0: Co všechno člověk dělá v Paříži, aby si mohl platit? Ostatně, jestli to není nějaké tajemství, kolik jste měsíčně potřebovala na to, abyste mohla studovat a přitom někde trochu bydlet a trochu jíst?
1: Ve Francii je ten systém ještě takový, že ta univerzita je státní, tak vy se tam za poměrně malý obnos můžete přihlásit září, pokud teda vyhovíte těm parametrům těch přijímacích zkoušek.
0: Jako cizinka,
1: jako to
0: cizinec.
1: Je relevantní. Mm-hmm. To znamená, že jde o nějakou částku, takových 900 franků na rok.
0: To by nebylo tak.
1: Ne, právě že není. Tak to je jediná šance těch zahraničních studentů, jak už jsem měla. Potom, ale ty náklady, oni samozřejmě vás vezmou, ale nezajistí vám nic, žádnou kolej, žádnou menzu, nic, to je všechno na vás.
0: Učebnice, knihy.
1: Ne, nic, absolutně nic. No a potom, že Paříž, hlavní město, všechno jako v Praze, to je strašně drahý, ten nájem úplně nejhorší ze všeho.
2: Co bylo pro vás v té Paříži, kromě toho studia, kromě těch jobů, co jste měla, největší zážitek?
0: Brigád, přeložím do češtiny.
1: Největší zážitek.
2: Byli to Francouzi?
1: No to
2: bylo
1: ne.
2: To francouzské jídlo?
1: To bylo. To je pro mě pořád. To si pište. To miluju. To jejich kuchyň, cokoliv.
0: Co ještě? Jde to hloubš? Máte ráda ten životní styl, kdy se žije tou chvílí,
1: ráda.
0: Kdy sliby se možná neplní, ale přesto je to docela fajn, byť možná povrchní?
1: To je těžký, na co se ptáte.
0: Já vím.
1: V těch 18 letech jsem tam přišla, teďka je to takový náraz pro vás, ta kultura úplně jiná, úplně něco jiná.

0: kontextu, ve společnosti, v partě dopustit různých fop. A o co třeba jde? Buďte konkrétní.
1: No, ta společnost tam je jiná a právě díky tomu, že jsem tam přišla a začala jsem hlídat ty děti, dostala jsem se do těch nejvyšších kruhů. Kdo si tam může dovolit nechat se hlídat se nějaký obnostýně, 3-4 děti?
0: Lépe situovaní lidé samozřejmě.
1: A ta třídní společnost prostě tam je a tahle celá ta třída mě tak překvapila. No. Překvapilo mě to vším. Bylo to pro mě náročný, co musím přiznat teda. Vy tam přijdete, teďka vůbec nevíte, která by je, co se má kam dát. Samozřejmě není to jenom u toho stolování, ale co se může říct a co se nemůže, co pro vás je úplná banalita, ale pro ně už to fopa. Třeba zvednu telefon a maminka, paní, u které já pracuju, se mě ptá, je Margaret doma, a jej řeknu ne, a protože jsem hodná a chci ještě k tomu něco přiležit, kde zrovna je, tak řeknu, odešla s kamarádkou a užiju k tomu výraz a vy se kupín. Mm-hmm. A tenhle výraz by znamenal pro takový jako jemný ucho se svojí vlastní kamarádkou, s kterou má nějaký fyzický vztah, jako kdybych jí chtěla říct, vaše dcera je lesba. Což samozřejmě bylo hrozný foupa, jako já potom se to všechno vysvětlilo, tak slečna je cizinka a tak dále, ale tohle jsou pro vás věci, které se stanou.
2: Jak mladí Francouzi, vy jste blondýnka, to znamená, že atraktivní děvče už jenom na první pohled.
0: Ergo kladívko, Paříž ani zdaleka není plná jen Francouzů.
1: No, balili mě. Na ulici, v metru,
2: jinak než tady?
1: No určitě, to hned si sednou naproti, hned se vám dívají zpříma do očí a pokud je to teda v metru, tak si sednou tak, aby vám pokud možno i kolenem se dotkli. Takže i ten fyzický kontakt tady je a je to pro šok. No a pak hned vás osloví nějakou banalitou, kam jdete, odkud jste, když ví jako na mě, že jsem cizinka a tak dále a tak dále.
0: A znamená to, což pro dívku mnohdy může být velmi nepříjemné, že se ten člověk na vás přilepí, vystoupí třeba s vámi z metra a pořád s vámi jde. Jak jste se naučila se těch koketérií zbavit nebo postavit si tam, kde jste chtěla hrát?
1: Nejdřív jsem utíkala a pak jsem to nějak tak diplomaticky jsem z toho vezula, ale řekla jsem, že pospíchám, že nemám čas, ale příjemně jako.
0: Vraťme se ještě do těch rodin, do té vyšší střední vrstvy nebo dokonce do vrstev opravdu vyšších. Chovali se k vám ti lidé sice laskavě, ale se zřetelným odstupem, nebo jak vypadal ten váš kontakt?
1: Chovali se ke mně jako k zaměstnanci. To znamená, že mě od první chvíle bylo jasný, že nejsem člen rodiny, že tam jsem proto, abych se starala o to dítě, abych uklízela a ta hranice mezi náma je absolutně jasná od začátku.
2: A to bylo bez výjimky, že jste třeba pracovala ve více rodinách, vždycky to takhle bylo?
1: Ne, vždycky to takhle nebylo, ale moje první rodina, můj první kontakt, to bylo takhle. Jsem pracovala u takového vysoce postaveného pána, když jsem k ním přišla poprvé na tu večeři, nebo na co mě to vlastně pozvali, tak se otevřely dveře a já jsem myslela, že třeba bych mu podala ruku a představila se. A on mě ji nepodal. A jenom mě oddal, tak tu bude ta slečna, to tady možná bude pracovat a to v té chvíli mi to bylo úplně jasné.
0: Jak člověk řeší ten problém, že má hlídat nebo vychovávat malé dítě, které je doma v určitém jazyce, ale vy v něm doma nejste. To dítě se vám třeba může začít pošklebovat, že jakoby šišláte v té francouzštině.
1: Takhle to není právě, ty děti jsou výborný, s tím, co ti dospělí vám pořád připomínají, odkud jste. Vy se tam někde cítíte jako doma a teď najednou při každém prvním kontaktu vám to někdo připomene. Vy jste ten cizinec, když máte ten přízvuk. Ty děti to neudělají nikdy. Vám to nikdy nepřipomene.
0: Čili ty jsou ještě spontánní.
1: Určitě. Ty vám nikdy neřeknou, Ireno, jak to divně mluvíš, děláš chyby a co to mají za divný přízvuk. Nikdy. Jakýhokoliv věku a tím je 5 nebo 10.
0: Vy jste chtě nechtě tím, že jste pracovala v rodinách, jak se o tom Ota zmínil, pronikla do té francouzské společnosti trochu zevnitř. Máte úplně jiný pohled než turista, který tam přijede a vidí všechno zvenčí. Uměla byste tam žít navždy, vdát se tam, sdílet jejich hodnoty, což zní pateticky, ale já to myslím velmi každodenně?
1: No, to taky záleží, koho bych si eventuálně vzala, že jo.
0: Ale v obecné rovině?
1: V obecné rovině možná, ale bylo by to pro mě těžký.
0: A teď to obraťme. Vy tam jste vlastně 7 nebo 9 let dohromady?
1: 7 let.
0: 7 let. A sem se vracíte jednou ročně víckrát?
1: Na Vánoce a v letě.
0: Vzdaluje se vám tato společnost?
1: Ne, nevzdaluje.
0: Rozumíte jí?
1: To rozumím stále, nevzdaluje se. Jsem prostě vždycky, když přijedu a vystoupím tady v Praze na nádraží, tak jsem doma.

0: geniální maďar.
1: Jak hejno za vrabcem, půl psem a napůl ženou, do hlavy griotkáru, olé, jak mě

0: Psychologové prý se brání nechat si změřit IQ. Je to tak?
1: Já taky.
0: Proč?
2: Já taky nejsem psycholog.
0: Ale proč vy, Ireno?
1: Něco děláte, je to pro vás nějaký pracovní nástroj, vy s ním nějak zacházíte, to jste se taky naučili na té fakultě a teď si to nechcete uvědomit, že třeba to, co se říká teď, máte toho pacienta naproti a mám tam vyplňuje nějaký ty křížky a vy si říkáte, no to je teda průser, jak se tohle může myslet a pak to zkusíte, je to třeba ještě horší, že jo? Tak to s tím se musíte nějak vyrovnat, protože se s ním vyrovnával, potom už lepší to vůbec neskusit.
2: Mimochodem, co označujete tím krásným termínem, tuším pracovní nástroje, je to mozek toho druhého nebo je to jeho duše? Mluvme o tom klientovi.
1: Ne,
2: co jste tím myslela?
1: Teď jsem myslela konkrétně tu baterii těch našich testů.
2: Ten konkrétní úkon. A o co jde psychologovi vašeho věku a vašeho pohledu na svět? Jste mladá psycholožka, vrátila jste se z Francie, otevřela jste se tady soukromou praxi. Jak vám přijdu, protože zřejmě mi v životě něco nejde dohromady.
1: Asi bych se snažila každopádně vám nějak pomoct, ale třeba ne vždycky by to vyšlo. Hmm. Psycholog musí si uvědomovat, že jeho možnosti jsou ohrančené.
2: Co vás ve škole v té Francii na vysoké škole hlavně učí? Abyste člověka, který za vámi přijde, bedlivě dlouho poslouchala?
1: Ne, se mnou to zatím bylo tak, že ty 4 roky to byla teorie. Teorie, zajímavá, ale knihy se na mě valily. Univerzita, kde jsem teda já jsem a byla, tak...
2: Paříž 5,
1: tak to je psychoanalyticky založená. A takže tam ten Freud se vám cpe do hlavy, že jeho životopis máte na chodbách napsaný, ale to tam opravdu je.
2: Opravdu?
1: To už někdo vyděšen to tam napsal.
2: Čili je modlou té výuky.
1: No, je to tak. No tak potom ta literatura se tam probírá, každý ten případ, známý, neznámý, se tam přetřás a my se to učíme nazpaměť.
0: To jsou ty 4 roky a ten pátý?
1: No ten pátý, to nevím, co mě čeká, já to vím tak vyprávění těch mých starších a úspěšnějších kolegů.
2: Čili řekněme jakási simulace dialogu s pacientem, léčby klienta, to jste ještě neabsolvovala?
1: Ne, já jsem se s tím setkala teď tady v Praze, když jsem na stáži v Pohnicích. Poprvé jsem se s tím setkala, teď jsou to 3 měsíce, co do toho dá se říct trošku jiným, nebo poprvé vidím, co ta praxe obnáší.
0: Ještě k té výuce ve Francii, je to ten systém věčných testů, anebo také ústní zkoušky?
1: Ústní zkouška tam neexistuje prakticky. Vy tam projdete těch 5 let, takže docházíte na písemnou zkoušku, která trvá 3 a 4 hodiny. Termíny vám předem daný a vy s tím nemůžete nic dělat. Oprava je anonymní, znamená, že tam nepíšete ani jméno, ani příjmení, máte číslo. Pod tím číslem vás opraví profesor, který neví samozřejmě ani kdo jste.
0: Často vás vyhazují?
1: Velmi často.
0: Ano?
1: Velmi často, protože bohužel tam máte teda ten čas, ty 4 hodiny a teďka povinných nějakých 5-6 stran, co tam musíte vyplodit. Otázka je absolutně přesná, jestli nemůžete dovolit mlžit tam na stránce nebo na důvod.
0: Píše se esej. Nejsou to ty testy z křížky?
1: Ne, píše se esej, musíte mít samozřejmě tu strukturu, položíte si problém, napíšete úvod, teďka to tam proberete, závěr, odpověď na otázku, která se vám položila. Ta otázka bývá často, je to taková ta malá podrobná otázka, kterou jste kdysi viděl před měsícem, když jste se hrabal v těch skriptech a teď je to ono a vy si nevzpomenete. Vy si nemůžete a víte, že jste to čet 3x a není tady ten ústní kontakt s tím profesorem, který vás na to přivede, protože ví, že vy to víte. Vy tam ty 3 hodiny sedíte a říkáte si, já to vím, ale napíšete nic a pak je z toho nic. To znamená 0. 0 bodů.
2: A ty ještě dneska po těch 4 letech strávených odborným studiem v nějaké oblasti problém s tou hantýrkou odbornou, s tou francouzštinou v oblasti psychologie?
1: Ne.
2: Ne, to už ne.
0: A tady ano?
1: Tady ano. Tady ano, každý den se ptám kolegů, co to znamená, co to je za slovo. Oni se smějou, vysvětlují mi to.
2: Mluvíte vlastně v Paříži někdy s někým česky?
1: Ne. V jedno období jsem se nechala vyhodit z bytu a neměla jsem kam jít a měla jsem kamarádku Slovenku, která dělala stejnou univerzitu jako já, byla ve stejném ročníku, což je vzácnost, protože u nás cizinci moc nejsou. Musím to říct, že jsme ten rok byli zapsaný jen my dvě a z toho teda Češka a Slovenka. Já jsem ji našla na listu, když vidím najednou Čermáková, tam bylo napsáno, to jsem úplně zajásla, říkám, no to není možný, to je Češka, hned jsem ji vyhledala, zavolala jsem ji a byla to Slovenka teda, bylo to hrozně fajn, žili jsme spolu rok a půl, jsme spolu bydlali, vzali jsme si spolu byt, tak to byla v týmí éře frankofoní, to byl jediný rok a půl, kde jsem měla denní kontakt s někým, kdo mluvil mojí řeči, bylo to skvělý.
2: Podařilo se vám v té Paříži za ta léta si najít někoho, koho byste označila za skutečného přítele nebo přítelkyni a uměla byste to díky svému psychickému ustrojení, ostatně i tady?
1: Z těch 7 let, co jsem v Paříži byla, tak jsem si moc přátel neudělala. Jsem byla sama. Někdy je fakt jako v plotě.
2: A myslíte si, že takto sama byste byla i tady?
1: Ne, určitě ne.
2: Ne. Čili není to vaší povahou, vaším, dejme tomu, potenciálním samotářstvím, ale tou pozicí cizinky v jiné společnosti.
1: Je to pozice cizinky a je to taky tím velkoměstem. Paříž je neskutečně větší než ta Praha a ta anonymita je tam strašná, nikdo nemá čas ani na vás.

0: Nicméně, Irino, jednoho dne jste vstoupila do jakési restaurace, tuším na inzerát, vidíte, já jsem to četl v novinách. A tam byl mladý muž, který si vás 5 minut vůbec nevšiml a pak se na vás hrubě osočil. Co tento okamžik vlastně odstartoval?
1: No, bylo to tak, že jsem odpověděla na inzerát, hledáme servírku na ten polední servis, nabízíme nějaký obnos, který byl zajímavý, tak jsem tam hned vběhla druhý den, hledala jsem to, bylo to ve 13. čtvrti, to je čínská čtvrť, tak jsem si říkala, ovoje, co mě zase čeká. Ale byla to francouzská restaurace, jsem přišla dovnitř, tam bylo prázdno, bylo to dopoledne, připravovalo se to k tomu obědu, a tam stál za pultem mladý muž, něco počítal na kalkulačce, já jsem tam jako v sebevědomě jsem vešla a teď čekám, co teda mě řekne, a neříkal nic. Už jsem tam čekala tak několik minut, tak jsem rudla a bledla, a teď jsem tak hlasila několikrát dobrý den a pořád nic. Až pak je mě zvednul otrávený zrak, takhle se na mě podíval přes ty brýle a říká mi, co tady děláte? A já mu říkám, no, já jsem přece ta slečna, co vám odpovídá na ten inzerát, já jsem ta sirika, co bych tady chtěla dělat. Já jsem přišla kvůli těm sendvičům. Já mu řeknu, já jsem přišla kvůli těm sendvičům.
2: Jste řekla vy.
1: No, uvěřil byste tomu,
2: že to můžu říct. Slyšela jste se, jak to říkáte.
1: A ty jsem se jduchu řekla, co tady vykládáš, jaký sendviče. On to takové skutečnosti bylo, protože on totiž hledá někoho, kdo by venku před tou restaurací na takovým pultíku prodával sendviče kolem jdoucím, takže ono to nebylo přímo jako na ten sál, kde bych se chtěla dostat, protože to tam bylo moc pěkný. Tak u něco mě jako řekl, že mi zavolá, rychle jsem vypadla teda a šla jsem do toho metra a říkám si, no co to je za absurdní nesmysl plně kvůli sendvičům. Takový to holčičí trauma jsem z toho měla. Uplynul týden, si říkám, no tak na to zapomeň, už určitě na tebe myslí, na tuhle holku, která se tam takhle uvedla. No a zavolal mi, přijďte teda pracovat v pondělí, nějakou tu hodinu, přišla jsem tam a pak z toho byla láska.
2: To byla tečka.
1: To byl začátek.
0: No ne, to byl začátek.
1: No, byl to začátek výborného vztahu, který trval 2 roky. Je to vlastně člověk, s kterým jsem nakonec podnikla tu cestu, jak už tady o tom byla řeč, že toho Mongolska přes to Rusko na motorce a tak dále.
2: Tady o tom byla sotva zmínka, teď to rozkryjeme. Člověk, o kterém mluvíte, byl Pařížan?
1: Byl Pařížan, tatínek Vietnamec, maminka Švýcarka, takže tam se to tak všechno nahrnulo.
0: To znamená všechny oči trochu?
1: Ani ne, ale takový ten nos.
2: Může takový člověk ve vás v Paříži vidět cizinku, nebo jste si byli blízcí už tím, že každý jste tak trochu byli, jak člověk říká, od někud?
1: Určitě, my jsme si byli blízcí jak povahou, tak taky tím původem. Protože on jako majitel té restaurace, tam chodili zákazníci a říkali mu, odkud jste? Vy nejste Francouz. Hmm. A mě to říkali, vy máte nějaký přízvuk, vy nejste Francouzka. Tak to nás určitě kydalo dohromady. Mm-hmm.
0: Nicméně, vydali jste se tedy do státu bývalého Sovětského svazu. Vyprávějte.
2: Proč vlastně?
1: Tak to začalo tak, že jednou jsem přišla po servisu večer za seržem do restaurace a on tam takhle seděl a před sebou měl obrovskou mapu a teď něco mi na ní ukazoval a říká, tady bych chtěl jet po téhle silnici, tady takhle dolů, ten Uzbekistán, Kazachstán, no to mě vždycky tak lákalo, to musí být paráda. A já říkám, to musí být paráda. A on, pojedeš se mnou a já pojedu. A jeli jsme. Teda byl rok příprav, to všechno trvalo strašně dlouho, byl to komplikovaný tý víza, protože on jako Francouz to měl ještě komplikovanější než já, protože já jako do toho Ruska jsem nemusela mít, do Kazachstánu taky ne, on potřeboval do každé ty republiky a některý ten vstup i víckrát, což bylo strašně obtížné to udržet.
2: Kromě toho, že jste mu odsouhlasila ten výlet, ptala jste se během toho roku příprav, proč to tak láká, co tam chce hledat, s čím se chce konfrontovat vlastně?
1: Neptala. Já to chápu, když někoho to někam táhne, je to stejný jako já, když to někam táhne, tak to taky nevysvětluju.
0: No a dál?
1: Jednoho dne, když tak zase koukám do té mapy, tak vidím to Mongolsko vedle. A říkám si, teď to přece už je hned skokem, že jo, tam je nějakých 500 kilometrů, u toho Bajkalu potom ještě míň. Jsem si řekla, že to je výzva, tam se musí jet. No tak jsme se o tom chvilku povídali a řekli jsme, že teda jo, že to ještě o měsíc protáhneme a až do toho Mongolska se pojede. Pak se zase rozjelo mongolská ambasáda, jak to teda udělat, ale tady byl hlavně teda problém, to byla ta motorka. Oni by vás všude pustili, že jste turista do toho Ruska v pohodě, pokud jste letadlem nebo autobusem nebo organizovaně, to oni vůbec. Že ho to mají rádi, když jste organizován. No ale my na té motorce to byl problém, no. Ten náš dopravní prostředek jim neseděl. To jsme museli vždycky žádat o speciální povolení, který nám potom vypsali do pasu. a k nám to na těch hranicích zbaštili a projeli jsme to po každý, ale bylo to obtížné.
2: Čili vy jste z Paříže jeli na motorce, zřejmě i přes Českou republiku dál na Moskvu, ano?
1: Francie, Německo, Česká republika, přes Polsko, potom už jsme přijeli tu Litvu, Lotyšsko a tam jsme chtěli podívat teda do St. Petersburgu, tak jsme vyjeli trošku nahoru a pak už přímo na Moskvu a potom tu už máte tu vlastně jedinou dálnici, to se ani říct nedá, to je silnice, která vede přes Sibiř. Takových 6000, 7000 kilometrů Irkutsk a pak už jste na Bajkalu a tam...
0: Co taková cesta udělá se vztahem?
1: Zničí ho.
0: Zničí?
1: Ne, tak to není, to jsem nechtěla říct. Já si myslím, že dobrý vztah vydrží všechno. Dobrý vztah by vydržel i tu cestu, ale náš to nevydržel.
2: V čem se to klížilo, pokud o tom chcete mluvit? A my to nemyslíme tak, že bychom chtěli z vás lámat váš niterný příběh. Nás zajímá to zobecnění. To, co z toho může plynout
1: asi
2: pro někoho,
1: řekl,
2: kdo vás poslouchá.
1: Tady je ta ponorková nemoc. Uvědomte si, že jste 6 měsíců s někým 24 hodin. Se neopustíte, protože spíte ve stanu a sedíte na té motorce. Cokoliv se dohodne, to se dělá společně. Fakt je, že se neopustíte.
2: Což je velká zkouška.
1: To je velká zkouška, ale myslím si, že to zvládnout dá. Jsem o tom přesvědčená, že se to zvládnout dá. U nás konkrétně tady bylo, že vykrystalizovali věci, které tak v každém vztahu něco někde je a tady na té cestě se to provalilo.
0: A vy jako psycholožka nebo tedy adeptka jste to neodhadla dopředu?
1: Ne, neodhadla.
2: O to, když někdo je zamilovaný, tak jeho profese jde stranou.
1: Možná jsem se už nad něčím tak trochu zamýšlela v té Paříži, jako každá holka tak hodnotí toho svého kluka. Občas jsem si něco řekla, ale Serge byla taková osobnost, že jsem mu vždycky všechno prominula. No a pak na té cestě už se to hromadí. Ale já, když mě tenkrát řekl, pojedeš se mnou, já jsem řekla absolutně, že pojedu, já jsem se s ním nebála nikam. Je takový typ, co vždycky všechno zvládne, za každý situace si zachová chladnou hlavu. Tomuhle jsem hrozně věřila, že s někým jiným bych se možná do toho jako nevrhla, ale s ním jo. A taky to tak vyšlo. My jako partneři, jako cestovní partneři, jsme si rozuměli výborně.
2: Jako cestovatelský tandem.
1: Všechno klapalo. A mezi náma, tak jako to soukromí trošku to začalo se bortit, ale oba dva jsme si uvědomovali, že jsme na sobě závislí a že se to musí udržet až do konce. Taky se to udrželo, nebyly žádný hádky nebo nic takového.
0: A kdy se to rozsypalo? Nebo kdy se to začalo sypat?
1: No, brzo.
2: Tedy na té cestě brzo, ano.
1: Jsme nepřijeli ještě ani Rusko a už to máte takový ten pocit, jak ta láska, ta zamilovanost se od vás daluje a to vám nikdy není příjemný.
0: Dobře, ale před vámi bylo ještě mnoho tisíc kilometrů, proč jste to nezabalili, proč jste se nevrátili?
1: Protože já jsem narozená jako skopec a Serž jako bík a tenhle tým, když se dá dohromady, jsou takový ty dvoje rohy tam a když jsme vyjeli, tak taky přijedeme spolu.
0: Aha.
3: Mám pocit neurčitý, ten pocit obejdu, že sebe jsem už sytý, já si se rozejdu. Mám neurčitý pocit, že už se nemám rád, víc ve dne nežli v noci, a tak jdu radši spát. Dej Bůh, ať rychle zaspím,

0: Jet na motorce napříč Ruskem, neškoli Uzbekistánem a Mongolskem, může také znamenat strach z poruch, nečekaných událostí. Bylo jí hodně?
1: Bylo
0: vám často možná až do breku?
1: Bylo, když vprostřed stepy nebo vprostřed pouště se vám něco stane s motorkou, nemáte vodu, tak vám do breku je. To si říkáte, no tak...
2: Vám nebo i jem?
1: Obou. Tam tak sedíte a říkáte si, no tak to my tady asi umřem, že jo? Co tomu řeknou ty mamky, co na nás doma čekají? No a pak to opravíte, prostě najednou tam někdo přijede, až když to vůbec nečekáte a pomůže vám to opravit. A za den v tom jítáte znovu. Tak to z toho vám dobře kuje a my jsme to vždycky nějak zvládli. Jsme takhle jednou vyjeli právě ráno do pouště. Průvodci jsme se dočetli, že je tam nějaký skalní útvar, který se jmenoval Dinosauří pohřebiště, tuším.
0: Kde a
1: tam
0: konkrétně, prosím?
1: Bylo to v Mongolsku,
0: Gobi pouště.
1: A tam jsme se chtěli podívat a taky jsme tam teda vyjeli, že teda na chvilku jako na skok. A teď tam jste přijížděl, byla taková tvrdá planina toho písku, žádná cesta, ale jako jelo se potom moc pěkně, ty kola se nebořily nic. A najednou vidíte, jak takhle před váma to jde do hloubky, ten hluboký písek a já říkám, kdyby jsme tady zastavit, skoro jsme tady tu motorku zaparkovali a dál to došli pěšky. To je ta holka, že jo, ten strach tam. A Serž, ne, tvrdohlavě, ne, já tu přeci vědu. Tak jsme tam zajeli toho hlubokýho písku a ujeli jsme asi 500 metrů a normálně jsme se tam překlopili na stranu. Ta motorka nešla zvednout potom, protože pořád ty kola nám ujížděly po tom písku. Začala nám vytýkat voda z akumulátoru, kterou jsme neměli, že jsme ji nemohli doplnit, takže i když jsme potom tu motorku zvedli, tak jsme ji nemohli nastartovat. No teď jsme tam hledali nějaký šutr, já jsem teda potom nějak pořádný kamen našla, to mě zabralo asi půl hodiny. Teď jsme tu motorku podložili, takže tam stála, jako nemuseli jsme ji držet, ale nejela, že jo. No teďka bylo okolo 45 stupňů, nikde žádný stín, žádná voda, co tam seděli na tom písku úplně žhavým. No a šplnula hodina a druhá se objevil na obzoru Jeep, který k nám teda jel. Přijel, když jsme, že se blíží po té cestě k nám, tak jsme tam doběhli, zamávali jsme mu a přijel nějaký turisti, kteří měli průvodce sebou a překladatele a ty měli takový ty čínský čutory a z těch nám nalili čaj teplej do té baterie. A ta motorka chytla a rozjeli jsme se.
0: Možná přijde všeobecná otázka, ale když dívka, která je odtud z Čech, pozná Francii a pak se vydá na tenhle východ, co si udělá za názor? Budou to vždycky oddělené světy, nebo se, jak se někdy píše v titulcích novinách, může Rusko stát součástí Západu?
1: Myslím, že nemůže. To vás asi zklamu, nebo...
0: Mě nesklamete, já si to myslím také. Je zklamete možná.
1: Já jako žádný předsudky nemám proti těm lidem. Já jsem jich poznala tam spoustu za ten měsíc. Výborně jsme si rozuměli. Ale myslím si, že je před nima hrozně dlouhá cesta, jestli k toho vůbec někdy dosáhnou, bohužel.
0: Viděla jste i hodně chudoby?
1: Hodně. V té Sibiři, v těch vesnicích určitě. To s náma otřáslo, pokaždý, když jsme na něco takového narazili.
0: Stalo se vám, že vás někdo okradl?
1: Ne. Chci vám říct jednu věc, v tom Mongolsku je taky chudoba, ale je to něco jiného. Vy z toho cítíte, že ty lidi z toho vybrali. Oni tam sedí v těch jurtách a tak si řeknete, no tak oni tady nic moc nedělají přes ten den, že jo. Tam se jim pasou ty kozy a ty ovce a že nemají večer co jíst, kromě toho mlíka a toho sýru, co si teda udělají, tak... Oni vám řeknou, no, to je náš problém a nestěžují si. Nikdy si žádný Mongol vám stěžovat nebude. Ještě to v tom Rusku. Tam i ta televize a tam pořád se vysílá ty západní filmy, kde ty auta stojí před těma nádhernýma vilama a oni by to chtěli a my to nemůžou. To je ten zásadní rozdíl.
2: Ještě tam existuje tak neskutečná byrokracie?
1: No, to existuje.
2: Nic se nezměnilo v tomhle směru. A vy jste to osobně také potkali?
1: Možná se změnilo to, že třeba už přes to Rusko dnes nepotřebujete ten maršrut. Tak jako dřív, že mám nakreslili tu mapku a
0: té
1: tu
0: trasy jste se musela držet.
1: To dneska už naštěstí neexistuje.
2: Ještě tam jsou GAI?
1: Ty tam jsou.
2: Gosudárstviny automobilní inspekci. To je dneska každých 500 kilometrů. No. A
1: ještě,
2: tam jsou takový ty
1: víc,
2: punkty.
1: Ještě víc, každých 100.
0: A co tam musíte?
1: No, tak tam oni vás zastavějí, zapískají, vy tam musíte zaparkovat. No a to záleží, když jsou v pohodě, tak si s váma popovídají a motorka poobdivujou a nechají vás jet. A když nechtějí, tak vás kontrolují sakum prásk. To znamená doklady a vždycky něco najdou.
2: Peníze?
1: No, já si myslím, že chtějí. Chtějí vždycky, ale nás nechtěli nikde. Nějakým záhadným způsobem se stalo to, že pokaždý, když nás viděli zubožený na té motorce, špinavý, odblátá, ta motorka už potom taky vypadala hrozně, tak na po nás nic nechtěli. Ještě by nám bývali něco dali. To si myslím, že ta motorka nám k tomuhle hodně pomohla, protože to je třeba to vymáhání peněz na každém kilometru je, přičím nás všichni varovali.
2: Vy jste měli také tuším potíže při přejíždění různých hranic s motorkou. že to tam prostě neexistuje.
1: To jsme měli, to už bylo, jsme přijížděli z Ruska do Mongolska. A my jsme se na tuhle situaci teda připravili, protože když jsme byli na ruské ambasádě v Paříži, tak jsme jim to teda jako říkali, my jsme chtěli přejet tuhle hranici a na tom našem dopravním prostředku, jestli je to možné. Oni nám říkali, no samozřejmě, tady máte tu vízum, teďka nám to tam napsali, pán cestuje na motorce té a té, je to bez problémů. Teď jsme tam přijeli a tam je taková jako zeď, tam je to uzavřený, tam jsou jen takový malý vrátka, to je všechno zamčený na klíč, nebo těch zámků je i víc a teďka nám tam nějaký mladík s pistolí sdělil, že to prostě není hranice pro cizince, že to tam nikdo nikdy nepřejel po zemi, takže jediná možnost je teda tím vlakem. To vám připadá úplně absurdní, se říká, no co jim tady vykládá. Jsme tam nebyli sami, že jo. Motorky tam byly tři západní a bylo tam i auto, jeep. Švýcaři chtěli jít na cestu okolo světa, tak my všichni jsme se tam takhle setkali. Nikdo na tuhle situaci připravený nebyl. Dokonce ti Švýcaři měli, zaplatili si nějakou německou společnost, která jim tu cestu okolo světa vybavila. Papírově, všechno od hranice k hranici, ale tohle nevěděli.
0: O tom mladíkovi s pistolí nevěděli. Jak to tedy dopadlo? Konkrétně v této situaci.
1: No, dopadlo to tak, že oni jsou v pohodě, jako oni nejsou zlí, oni vám nechtějí ublížit, oni vám jenom vysvětlili, že ten zákon je takovej a vy proti tomu nemůžete absolutně nic. Ale nabídnou vám spoustu dalších jiných řešení, které vám připadají víceméně nesmyslný, ale tak den vám to tak vrtá hlavou, druhý se pro nějaký rozhodnete a ten třetí den uvedete do akce něco, co vám připadá úplně nesmyslný. A my jsme tu motorku nacpali do vlaku, teda. Byl to mezinárodní rychlík, je to taková ta, nevím, jak jsem přesně říkal, Transsibirská magistrála, do tohohle rychlíku, co jezdí Moskva, Ulaanbaatar, Peking, jsme tu motorku nacpali do toho bagážního vagónu s tím, že tam není rampa, se museli podplatit
0: zvednout.
1: 7 chlapů, kteří nám tu 220-kilovou motorku, těch 220 kilo je akorát ten stroj, pak na tom byla ta bagáž, to bylo jakých 80, ještě nám to zvedli a nacpali nám to tam. Pak jsme ten vlak drželi asi o 3 hodiny celkem, protože jsme ujeli jen přes tu hranici, jsme ujeli 18 kilometrů do Mongolska do toho Suchbátaru a se jsme vystupovali.
0: A tam zase motorka ven. Kolik měsíců jste tedy dohromady strávili se seřem na té cestě?
1: 6 měsíců a 3 dny.
0: Půl roku.

0: Někteří vaši kolegové, psychologové, kteří třeba radí v manželských a předmanželských poradnách, doporučují mladým adeptům manželství prožít spolu týden pod stolem nebo na ploše, která není větší. Setkala jste se s tím taky? S tímto doporučením někdy?
1: Setkala jsem se s tím.
0: Ano?
1: Ne v praxi.
0: Vy to víte.
1: Někde jsem to vyčetla a doporučila bych to taky.
2: Co člověk pozná o druhém i o sobě?
1: Já si myslím, že tady hlavně se pozná to, jak ty dva spolu dovedou komunikovat. V běžném životě se ráno rozejdete, každý má tu svoji aktivitu a večer se sejdete, teď si o tom povyprávíte. A když jste spolu, tak to, co se děje okolo vás, je vlastně společný, takže vy si můžete myslet, nemusím to říkat, když už to vidí taky jako já. Ale chce se vytvořit, že mlčíte, stejně tak jako pod tím stolem, tam se nic neděje, že jo? Takže to záleží na vás, na vaší vlastní fantazii, kterou toho dáte a taky jakou máte chuť si s tím druhým popovídat a nějak vnitřně spolu prožít. No na té cestě je to taky tak.
2: Psala jste si pro sebe třeba nějaký deník? Přivezla jste si z té dlouhé cesty něco, co by možná vydalo na knížku?
1: Napsala jsem dopisy. Sama pro sebe jsem si nepsala nic. Možná o tom uvažuju dneska, protože jsem si přečetla jednu knížku, kterou napsal jeden pán, český fotograf o Iránu. A napadlo mě, že by to možná bylo fajn, bych to napsala. Protože bych to doporučila třeba motorkářům, jako našim českým klukům, že ta motorka, ač to nevypadá, tak je to vynikající dopravní prostředek. To není jako v autě, kde jste uzavřený a teď se vám to tam všechno vejde dozadu a jste v pohodě. Takový ty organizační věci, které musíte řešit každý den, jako když víte, že tam na té trase, kam zrovna chcete jet, vám dojde benzín, tak jak ho vzít předem a kam ho dát, jak to připevnit a jakou nádobu koupit. To jsme si všechno prožili, pětkrát se nám to utrhlo, nebo se nám to propíchlo, už víme, co se tam má teďka pověsit, aby to drželo. Jsem si říkala, že ho třeba někoho zajímá.
0: Ale bolí zadech na motorce, ne?
1: Bolí. Mě hodně bolel, ale na začátku. Nejhorší byla ta Francie, Německo, Čechy. A pak se to zlepšilo. Ty svaly se tak nějak připravili na to, že tam teď budou sedět nějaký ten pátek.
2: Vyprávila jste svým rodičům, mamince, o těch nejhorších zážitcích, nebo jste raději pomlčela po návratu?
1: No mamce jsem řekla všechno, myslím si, že to bylo všechno, ale občas jsem nikomu něco neřekla. My jsme měli fakt štěstí, že se nám nikdy nic konkrétního nestalo, nikdo na nás nemířil žádnou pistolí, nikdo nám nic neukradl, takže žádný horory to nebyly.
2: Jezdí rodiče nebo maminka, o té jsme se zmínili, za vámi do Paříže pravidelně, umí si představit, jak vy tam vlastně žijete, nebo jí přinášíte zprávy z jiného světa, když
1: ne.
2: Sem přijedete?
1: Mamka za mnou byla jednou, teď jsme to spolu zrovna nedávno počítali, takže už to bude 6 let a od té doby tam nebyla.
0: Uvědomujete si, že vlastně pro rodiče je to velké trauma mít dceru tak daleko ve světě, který je jí vlastně cizí?
2: Musí to být nutně trauma?
1: No tak já vzhledem tomu, že jsem jediná dcera, tak si myslím, že to trauma je pro ty rodiče. Když těch dětí je víc, tak když tam to jedno chybí, tak to není tak vidět.
0: Ta momentální nepřítomnost, myslím si, že není nejhorší, jako spíš ta věčná obava, co se s ní možná teď děje v tuhle chvíli, vystavena všem možným svodům velkoměsta a ani to nechci domýšlet.
1: Je to pravda a já vždycky, když na tu mamku myslím, tak se říkám, tím na to přece musí pochopit, že se mi nic nestane. Mně se nikdy nic stát nemůže, na to musí jenom přetrpět. Ale to je taková ta moje naivní představa a to si uvědomím, že to tak není a že ta mamka určitě trpí a má o mě strach, když potkám někoho, kdo ji zná, teď mi to začne říkat a ještě k tomu vždycky přidáno, kdybych ty byla moje dcera, tak ty bys tě kam nejela, ty bys jela na zadku a už bys byla vdaná.

0: jsem uvedl naše vyprávění tím, že naštěstí jste z generace, která už podobné zážitky, jako je letitý pobyt ve Francii, může absolvovat docela, no, ne jednoduše, ale aspoň svobodně. Ale nepochopil jsem tak zcela, jestli se hodláte sem vrátit a provozovat tady praxi, nebo jít někam dělat do špitálu, nebo jestli tam vlastně zůstanete. Možná, že to ani vy sama ještě nevíte.
1: Nevím, ptáte se mě na něco, co ještě sama nevím.
0: A máte ještě čas na to, abyste to řešila?
1: No, moc ho nemám, toho času. Každopádně se musím rozhodnout teď v nejbližších letech vlastně. Mě 27 let a už vzhledem k tomu, že ještě ani tu školu nemám pořádně dodělanou, tak teď už se rozhodnout musím.
2: Co by vás čekalo, kdybyste se vrátila sem? Mohla byste se vrátila pracovat sem, tady tak v Bohnicích, ano?
1: Ano.
0: Školu vám tady uznají, ano?
1: Tak dejme tomu, že už jsem tady v Čechách a tu školu mě uznali. Jsem psycholog a teď budu hledat to místo. Si myslím, že to místo seženu. Práce tu bude zajímavá, ale ten plat nebude nic moc. Si myslím, že je trochu problém, no. Tady potom si řešit to dilema, jestli dělat něco, co vás zajímá a vědět, že ale s ním poplatíte stěží nájem a to jízdní po Praze a něco k jídlu. A nebo dělat teda něco, kde si ty peníze vyděláte, ale zas vám to tak blízký není, no.
0: To znamená třeba i v jiném oboru?
1: No jistě, já bych třeba dělala někde v cestovní kanceláři, tak bych si určitě vydělala víc, ale bohužel to není ta věc, na kterou jsem 5 let studovala.
2: Ale přece skromné podmínky životní, ty jste si navykla zdolávat ve Francii, ne? Já vím, že hovořím teď o něčem nesmyslném ve vztahu k perspektivám.
1: To jsem si navykla zdolávat, ale právě proto, že už to zdolávání trvalo několik let, tak bych se ráda taky. Chtěla bych žít tak, abych nemusela na konci měsíce počítat, jestli mě zbyde ještě 20 korun na brambory.
2: To je jasné, ale vy jste mezi tím také byla v Americe?
1: Byla.
2: Za čí peníze a jak jste to zorganizovala?
1: No, taky za svoje, protože si budeme povídat, i když jsem v Paříži platila teda nájem a platila jsem spoustu dalších věcí, tak pokud se trochu snažíte a neutrácíte úplně bezhlavě, tak oni pak ty peníze vám na konci roku zůstanou a když chcete někam jít do ciziny, třeba i do té Ameriky a třeba s někým, ještě jsem tenkrát byla s kamarádkou, že to auto jsme si teda pronajeli, ale na půl, aby ty náklady se vám snížily na maximum, tak je to všechno možný.
2: Jinými slovy, při škole jobujete neustále?
1: Jobuju neustále.
2: Co?
1: Samozřejmě noční bary. Taková lukrativní záležitost. No pak
0: to znamená jako servírka? Nebo
1: jako, no a tam stojím za pultem a ty lidi se tam na mě hrnou a pokřikujou, co chtějí k pití a já pokud je slyším, tak jim to dám a hned mi to platí. Je tam zakouříno, randál, hudba tam hraje a vlastně jste 10 až 11 hodin na nohách a jste hrozně unavený. Pak jsem dělala přes den v těch restauracích. To byla příjemná práce, protože to je přesně ty práce, které mě vyhovuje. Máte třeba 4 hodiny a to tam lítáte. Ten servis polední, to je fofr, ale rychle to je pryč.
0: Jistě.
1: Ani se nekoukáte na hodinky a padla, umějete nádobí, příbory a vezmete si ty peníze hned a odcházíte. Je to škola v tom, že tam nejste sám, toho personálu je víc a vy si uvědomíte, jak jako cizinec a jako student jste v tomhle prostředí tak trochu jako násilně. Bych to nedělala nikdy, že jo, ve 40 třeba bych tam otvírala flašky od piva. Co se týče té klientely, tak tam samozřejmě nějaký stálí hosti byli, kteří vás znali a kteří se k vám podle toho chovali, ale většina je anonymní, takže tam to končí tím, že vám zaplatí to.
0: Možná podstatná otázka, na kterou se vám nebude chtít odpovídat. Z toho vztahu, který, jak jsem pochopil, skončil, jste si určitě něco pro sebe vyvodila, něco vás to naučilo. Je vám 27. Necháte všechno ostatní náhodě? Věk, kdy začíná žena uvažovat o dítěti, kdy začíná svět řadit do určitých souvislostí, i to přece může hrát roli v tom dilematu Francie nebo Čechy?
1: Určitě.
0: Měla byste ještě vůbec chodit s Čechem, když od 20 jste pryč?
1: Měla, já bych to i přála.
0: A to byste to musela být.
1: No, tady teďka jsem, že jo. Jsem tady nikdy nebyla tak dlouho, jako tady jsem tenhle rok a pravděpodobně tady ještě jeden celý rok vydržím. Že to tak vypadá a to si myslím, že je prostor a šance pro spoustu věcí.
0: Já myslím, že to je krásný konec. Děkujeme za návštěvu.
1: Není zač, nashledanou.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Znovu dnes otevíráme stránky poslední knihy spisovatele Jiřího Šotoly Podzim v zahradní restauraci. Čte Josef Vinklář. Pěkný poslech.

Pan Picek si čte jídelní lístek. Denně před večeří čte dlouze jídelní lístek. Nakonec si dá skoro po každé guláš. Po večeři čte noviny. Někdy utkví nevidoucím zrakem na televizi a o čem si přemítá. Někdy, jakoby s podivem, sleduje rozvášněnou gestikulaci karetních hráčů, ale jen zpovzdálečí, aby ho přitom nepřistihli. Dědičné zbytky antisemitismu, byť v neagresivní a pozakryté formě, u nás v kraji stále přežívají. Přestože jsou Židi v městečku suma sumárum dva, pan Picek pobýval za války v Osvětimi, pan Fleischmann v Americe. Pan Picek s panem Fleischmannem se nenávidí nepozakrytě. Pan Picek je na světě absolutně sám, na tom nic nezměníte, i kdybyste se rozkrájeli. A nejvýbornější armádní machr šifrér nerozluští, o čem pan Picek přemítá. 17:40. U dveří do výčepu číhá Karel IV. Neporučím-li si minerálku. A on s předstíranou servilností přistoupí a vítězoslavně mě usadí. Minerálka není sedovka, není, je tonika džus. Karel IV. Je zdejší číšník, jmenuje se Stanislav. Zde na Balkáně je však zvykem říkat číšníkovi Karle odedávna. Tento, kam alespoň místní paměť sahá, je čtvrtý. Kulhá na levou nohu, je o rok mladší nežli já a na přes rok s tím tady praští a uchýlí se ke svým králíkům a řetkvičkám. Má naše tříno 14 000 a po sestře zdědil chalupu. Karel IV. S předstíranou servilností přistoupil k panu Pickovi. Guláš, rozhodl po dlouhé úvaze pan Picek. Večeře podáváme od 6. Vítězoslavně ho usadil čtvrtý Karel. Je 17:50. Na eričních nožkách bliskotají najlonky a cůňa její podobná, jen já jsem zestárla, zošklivil. Řadový důchodce se arci smí své dámě sem tam podívat i na nožky. Arci pouze podívat a pokud možno sledabilým pousmáním. Jak se daří, povídám, a ona mlčí. Z Rotterdamu si plula do Ameriky, mlčí. Se Štramákem od mexického vyslanectví? Silně pochybuju, že do Ameriky. Silně pochybuju, že se Štramákem. Blondýnek je v Rotterdamu nespočet a netonou v nejistotě, zaplatíš-li jim, či nezaplatíš rohlík snídani. Když je bolí zub, vysypou z prasátka holandský zlaťák a navštíví svého zubaře. Neběhají po městě s opuchlou sanicí. Vdala se za nejbližšího sedláka, který prodával na trhu kedlubny. Dnes žije na statečku v údolí řeky Másy, mačká tvaroch a vaří šlichtu čuníkům. V neděli si navlékne mosazné brazolety, nastartuje obstarožní Mercedes a jede do kostela. A nebo žije v Austrálii, manžel je ředitelem továrny na bumerangy, je zámožná, je rozšafná, je předsedkyní spolku na ochranu zvířat, v neděli nastartuje zánovní Mercedes a jede na garden party. Žije v Torontu, žije v Kolumbii, žije na Malorce i na Minorce, všude a nikde a Bůh ví kde. Měla smůlu. Vsadila na červené eso a vyšel zelený spodek. Ten spodek jsem byl já. Zbabraná partie.

Platím, vábí místního truxasa. V peněžence se tetelí 200 koruny a 21 až. Doma v prastarém penále dříme rezervní 500. Výplata je ve čtvrtek, do čtvrtka pohodlně vyjdeme. Pan Picek se ní mrá v guláši. Karel s předstíranou ponížeností jásá nad 80 halíři, když kerece. Děkuji zdvořile, děkuji úctivě, večeři si pán nepřeje, večeři pánovi ukloní hospodyňka, záprtky na mlynářčiným sádle. Liboli zavolám taxi, trhni si pedálem. Hospodyňkou mínil Cůňu. Záprtky na mlynářčiným sádle, to je vajíčka od matky Zilvarové na špeku od matky Zilvarové. Tady nic neutajíš. Co se tkne špeku, jsou ovšem Karlovy informace zastaralé. Špek už není a nebude. Naposledy se v Dolaneckém mlýně zabíjelo letos v únoru. Matka Zilvarová už prase nedrží. Nepůjdu oklikou, raději, ať jsem tam o 5 minut dřív, autobus právě asi přijíždí do Dolánek. Matka Zilvarová Cuňu vyprovází, aby jí pomohla nastoupit, s taškou proviantu a dvěma jasnými stálicemi, Kastorem a Poluxem jsou i při nastupování do autobusu svízele. Natož při transportu od stanice až do sídliště a do schodů v příčné 26 výtah rovněž nefunguje. Jen ať mě Cuňa zase nekáře a nelituje, že mě to zmáhá. Nezmáhá mě to, jsem křepký stařík, nestěžuju si, těším se. Obyvatelstvo vybíhá na balkony a ukazuje si na nás vpředu Cuňa s taškou, vlíkne řvoucího kastrola, vzadu křepký stařík, jemu na loktech řvoucí a mrskající se vysavač. Kastrol je zvládnutelnější. Řve, ale cape po svých. Vysavač se musí nést, jinak jde okamžitě k zemi. Ne, že by neuměl chodit, umí. V plížení je však přeborník.

Matka Zilvarová nedrží prase, protože je z ní vdova. Zilvarová. A je na všechno sama samotinka. Drůbež, králíci, jabka, brambory, štípat, dřívy, prát, žehlit, zavařovat, vymést komín, vyměnit zrezlou okapovou rouru a k tomu ráno a večer na kole do kravína, v pátek navařit pro cůňu a její lotry, upéct buchtu nebo vdolky nebo drobenkový koláč. Božena Zilvarová je zedřená jak soumar. Ovce prodala škodovku, prodala prasečí chlívek, zejeneobydlen. Výnos z prodeje škodovky 30 000 do

práci jako diví, cůně by se ulehčilo, bába by ohlídala kluky, uvařila by, zanesla cejchy na mandl, ale Božena Zilvarová jistou ideou vyjenala. Tady jsem žila a tady umřu. Nebude se mě cizej špacírovat po dvoře. Hodně jsme toho loni stihli. V březnu Cuňa porodila dvojčata, kluky. Nazváni byli Zlatan a Zoran. U nás v kraji absurdní jména. Překstil jsem je na Kastor a Pollux, blíženci. Ujalo se to, avšak v pozměněné verzi. Z Kastora je Kastrol, z Polluxe byl zprvu Lux, nakonec vysavač. Jeden ze způsobů, jak zbavovat byt prachu, je pilné a časté plížení některého z členů rodiny. Pollux vysavač se plíží svědomitě a neustále. Vstřebává prach do vlasů, do tepláků, částečně ho i poliká. I Kastrol je nomen omen. Pokud se nevěnuje chůzi, svědomitě a neustále jí. Má svoji vlastní kastrůli, kdo staví se s ním do kuchyně, mlátí jim osporák a vymáhá potravu. Je o 60 deka těžší nežli vysavač. Při transportech, například z jeslí, je to pro mne výhoda. Transportovat mrskajících se 15 kilo až do příčné 26 a v jedné ruce nebo druhou rukou vlíknu kastrola, mne někdy drobec máhá. Ale to je, prosím, tajemství, o tom před Cůňou ani muk. Je jim rok a 6 měsíců a 10 dní. Jsou plavovlásci, širší veřejnosti rozeznatelní pouze díky Kastrolovu většímu břichu. Neboštík děd Zilvar by se z nich pominul. Jsou mu den ze dne víc podobní. Jsou to jeho kopie v zmenšeném sice měřítku, za to ve dvou exemplářích. Blíženci jsou k pomilování. Viktor Mareš se loni v letě s Cůňou rozvedl.

Za školáctví se trestá, volám na ní už z dálky a co nejlaškovněji. Loni v létě vyčíhal jsem si na ulici, na zapadajícím červencovém sluníčku. Vracela se z okresního města. Vím, co to je vracet se od soudu po ukončeném rozvodovém řízení. Jsem již potrestána, povídá ona, taktéž co nejžertovněji. Blíženci byli na den a noc v dolánkách, to jsem si zjistil obratným výslechem cůniny sousedky z Příčné 26. Pozval jsem cůňu do vinárny, tu pošty, i já jsem uléhal po ukončeném rozvodovém řízení k spánku na odrbaný gauč a nedobře se mi usínalo, přestože i moje manželství bylo dávno předtím nad ranc. Byli jsme červené svatováclavské, jiné víno u pošty neměli, jiná vinárna než u pošty u nás ve městečku není. Uhnala jsem ho, tohle je trest, povídá cůňa po čtvrté decince. Nepotřebovala s nikoho uhánět, rozčiloval jsem se. To je ta vaše iluze, řekla. Snažila se vypadat cynicky, nevypadala cynicky. Černidlo kolem očí se jí rozmazávalo. Každá blbá ženská se potřebuje vdát, mít děti, sporák, chlapa doma v posteli. A já jsem blbá ženská. Předtím už od února Viktor Mareš bydlel jinde. Na blížence se byl podívat třikrát. Prohlédl si je okénkem automobilu, zapálil si kentku a odejel. Ze svobody rozvodem šťastně nabité se dlouho netěšil. Loni před Vánoci ho zbalili, z jara bylo veřejné přelíčení, valuty, drogy, kuplířství. Zástupkyně gymnaziálního ředitele by žasla, co všechno existuje, ať ona chce či nechce. Vloupačky jsme mu nedokázali, postižoval si mě poručík Vondrák, maturitní ročník 1960. Je jak ouhoř. Vyměřili mu 2 roky nepodmíněně, jeho hotovost v dolarech, švédských korunách a podobně byla zabavena, fiat ritmo též. Hotovost v československé měně hubená, věno, zdárně rozfofrováno, zůstatek na vkladní knížce vyznačen trojmístnou cifrou. Čímž byly majetkové poměry z hora uvedených účastníků rozvodového řízení vyřešeny.

Alimenty pobírá cůně přes Národní výbor. Výše alimentů je závislá na výši výdělku. Výdělek trestance Viktora Mareše je velmi nízký. Cůňa má byt v paneláku, sedmý barák ode mne. Byt hravě sehnal Viktor Mareš pár dní po svatbě. Tři pokoje a kuchyňka, tapety v pastelových barvách, okna k jihozápadu, potokny parčík, pískoviště, lavičky. Inkaso, nájemné, voda, elektřina, televize, 485 korun měsíčně. A oblékat dvě děcka a živit a prošlapeš podrážky a praskne žárovka a porouchá se žehlička a prášky na praní a čistírna a mandl, mohla požádat o sociální podporu, nepožádala. Najdu si job. To byla moje příležitost. Chňapl jsem bíčka za rohy. Najdi, povídám záludně, věda, co z toho vzejde. Vzešel z toho řácký zádrhel, ba řáčtější, nežli jsem předvídal. Marešův tým notně zdecimovaný cuňu nepřijal, jedině do kuchyně, mejt nádobí. Nebo hajzl, bábu, poděkovala se jim cuňa za nabízený puget možností. Cuňa nestratila glanc. Nastoupila jako provozní v závodní jídelně Podokaru. Podokar je podorlická karosárna. Provozní v závodní jídelně je administrativní síla, jež plánuje čtvrtletní spotřebu mouky, tuku na smažení, objednává karfiol a nudle, vydává stravenky, občas i škrábe brambory. 1600 hrubého. Když kerece veškerá žádná. Kuchařky si aspoň vynesou přes vrátnici podsupníku z špeku, štangličku salámu. Provozní může vynést na nejvýš propisovačku. Pokud nejede s kuchařkami na díl, cůňa s kuchařkami na díl nejede. Nestratit glanc je někdy člověku víc než štangle salámu. Zvlášť, když je člověk v úzkých, ve srabu a v presu. A cůňa byla v řádském presu. Zaměstnání, děti, domácnost, nakupovat, vařit, prát, uklízet. Takový ranec sama ženská neutáhne. Sama slabá a opuštěná, trucovitá ženská. Cuňa zhubla, vlasy si vázla na úzel, začala nosit podprsenku. Úřezníka kupovala jen přední hovězí, v zelinářství spočinula zálíbným zrakem na pomerančích a koupila mrkev. A to byl ten můj bíček. Vetřel jsem se nepozorovaně, spolehýnka. Moje záludnost přerostla v systematické intrikánství. Nejdříve jsem si posílil materiální základnu. Mé úspory jsou neslavné, přesně vyčísleno 5390 korun. Myšlením na zadní kolečka jsem se jakživ neobtěžoval. Pobírám 2000 důchodu, 300 inkaso, 200 cigarety, 300 stranou na zvláštní výdaje. Zbývalo mi 40 korun na den. To jsem kolikrát ani neutratil, i když jsem si dal na Balkáně k večeři svíčkovou a pivo a turka nebo malý rum. Obědvával jsem doma. Teď se to všechno krapet převrátilo. Materiální základnu jsem posílil 560 korunami měsíčně, čistého. Přijal jsem místo výpomocného účetního na poloviční úvazek. Mezitím jsem se spolehoučka vtíral. Tu jsem jakoby náhodou blomal příčnou ulicí a vyšla cůňa z potomky a já měl v síťovce pomeranče. Kastrol se neostýchal, vzal to i se síťovkou. Tu jsem jakoby náhodou blomal kolem jeslí. Před pátou odpoledne z jeslí se vypotácela uřícená cůňa, na jedné ruce vysavače, ve druhé ruce tašku s nákupem, ucho tašky křečovitě svíral kastrol a škobrtal a řval, i vysavač řval a cůňa vsteky brečela. Dej sem tu tašku, povídám, dala. Byly v ní brambory, kedlubny, dva pytlíky modrého mlíka, jogurty a buch ví, co ještě. Stálo mě sakra přemáhání, abych předvedl, že takovéto břeménko unesu na dvou prstech své mužné levice a nevstekám se a nebrečím. To bylo, pamatuju, v pondělí. V úterý a ve středu jsem udělal pauzu. Jednal jsem nenápadně, promyšleně a zákeřně. Kolem jeslí jsem bloumal až ve čtvrtek. Taška byla jak hrom. Cůňa mě ji odevzdala bez řečí. V pátek jsem se schválně o minutku opozdila. Cůňa na mne před jeslemi čekala. Bylo napůl vyhráno. Taška vážila snad metrák. Vynesl jsem ji do schodů přede dveře cůňina bytu.
Děkuju, řekla Cuňa. Nezašel byste na kafe? V pondělí, řekl jsem já. Fajn, řekla Cuňa. Já totiž kafe vlastně nemám. Kastrol mě kolegiálně kopl do kůtka, bylo na celé čáře vyhráno. V pondělí jsem se dostavil před jesle v kapse 10 deka mletého semene kávovníku značka Standard. Cuňa koupila 5 deka, odtransportovali jsme náklad, zašel jsem na kafe, přikusovali jsme drobenkový koláč. Vysavač se nám plížil u nohou, Kastrol měl přední tlapky odpovidlí a utřel si je do mých kalhot. Balada.

Můj rozvrh hodin. 6:45 vstávám, posnídám, vyvětrám, oholím se a tak dále. Slupnu pilulku. Kristepin je antihypertonikum. 7:45 odcházím na pracoviště. Cůňa v 7 transportuje blížence do jeslí a odtud uhání na autobus po Dokaře za městem. Cůňa pracuje od 7:30, já od 8:00. 8 až 12 jsem polovičním účetním na poloviční úvazek. Samo o sobě nezajímavé. Za 560 kčs je však 40 kg pomerančů, 9 kg šunkového salámu. Malér zatím nebyl. Pan Picek se u mne v kanceláři semhle támhle zastaví a položí mi na stůl krabici od bot převázenou špagátem. Uvnitř jsou ořechy nebo kus uzeného bůčku, tucet plínek, lipový květ. Jednou byl uvnitř živý ježek. Protrpaj zlíky, řekne, a je ten tam. Ostatně soudím, že pan Picek poslední dobou přehání. Nežádoucně se vtírá se svými ořechy, se svým lipovým květem. Lipový květ se dostane v každé lékárně, libovolné množství. A s ježkem mě Cůňa vyhodila. Z bůdar má mrzutost. Ženské-li u nás v kraji něco není podle gusta, můžeš to mazat medem, ona si to do kvartíru nepustí. Pan Picek umí lecos, jenže blíženci se na záchodě již nezamykají. Má smůlu, sleduje události z povzdálečí, z krabice od bot. Já chodím do Cůni na bytu jako domu, mám i svůj klíč. V předsíni svoje trepky. 12:15, 12:45 oběd. Oběd vám na Balkáně, kuchtění bramboraček nepadá v úvahu, mě je minuta drahá. Naházím do sebe guláš, bafnu nákupní tašku a trapem do města. 13, cirka 14:30, pobíhám po městě, trasu i program si předem sepíšu na kartičku, samoobsluha, mlíko, rohlíky, priviráky, táfličku čokolády, obden máslo, tvaroh nebo taveňák a jinak co a kdy je potřeba. Chleba, čaj, cukr, hořčici, sirky, džem. Dále. Masna, zelinářství, zhusta i drogérie, jindy zas čistírna, opravna obuvi, mandl, bývá to rajt a mašíruju na sídliště ověšený jak Ježíšek. Utratím 60-80 kčs denně. Cůňa mi na nákupy měsíčně přispívá 500, víc od ní nevezmu. Pohádali jsme se kvůli tomu několikrát ze začátku. Neustoupil jsem. Spočetla mi, že doplácím 1000 korun. Seřval se mi, že neovládá základy aritmetiky. O principech hospodárného vedení domácnosti nemluvě. Domácnost nyní vedu já. Ergo, ať mi do toho nekecá. Přispívám 500, křičel jsem, stejně jako ona. Za tu 500 zde pravidelně večeřím, což by mi na Balkáně přišlo dráž. Bilance je pro mě evidentně zisková. Jsem profesionální účetní a musím o tom Ježíš Maria něco vědět. A basta. No zkrátka trapnost. Nevěřila mi. Dodnes mi nevěří. Ale nemá sílu se donekonečna se mnou handrkovat. Na což já potměšile spolehám. Doplácím měsíčně 1500. Kdybych si to ukládal na knížku, vzrostl by můj vklad za 3 roky zhruba na 10 000. Mohl bych přikázat v závěti, aby mi 100 korunami vystlali rakev. Spočíval bych tam na zelené podestýlce jako vůl. Cirka ve 14:45 si otvírám svým klíčem Cůňin byt. Sousedka od naproti zašramotí vizírkou a ze zasklíčka na mě civí její ctěná oční bulva. Moje situace, ano, je v mnohem delikátní. Naštěstí Cůňa není cimprlich. Zkontroluji zásoby poživatin a poznamenám si na kartičku, co chybí. Opláchnu hrníčky od snídaně, očistím zeleninu, vytřu dlášku v koupelně, někdy z pilnosti i namočím dětské prádlo. Načepuje se teplá voda do plecháče, textilie se do ní naházejí, krom textilí z umělotiny, ty se namačejí extra. Posype se to práškem Namo nebo práškem Milona, promíchá se to vařečkou, no a fertik. Že jsem blázen? No a kdyby? Především prosím, je mě veselo a nebývalo mě veselo. 16:45, jestli transport snadný, beru si kočárek. Dochvilnost nutná. Blíženci mají v Makovicích chronometr,
dostavím-li se v 16.50, vyvádějí jak posedlí. Sestřičky, krotitelky, šelem mě dávno znají. I já jsem protřelý zákazník. Mé dvě šelmy jsou vypuštěny na chodbu, pochytám je, svléknu je ze služebního jeslového stejnokroje, obleknu do šatu vycházkového, vyvleču na chodník, naskládám do kočárku, přivážu řemeny a jedem. Vysavač visí přes postranici na levoboku a bezúspěšně se pokouší dosáhnout na kolečka, kastrol visí na pravoboku a bezúspěšně se pokouší ulovit na zemi něco k snědku, byť to bylo i dřevíčko od nanuka. Moji bývalí žáci, žije jich tu ve městě nasta, potkávají se nás, tváří se útrpně. Ten dědek zmagořil, je vetchý na těle i na duchu, vozí v kočárku bůh ví čí haranty. Tlačím kočárek a kašlu jim na útrpnost. Tvářím se hrdě, kastrol stojí na přídi a řídí vůz, vysavač klečí na zádi a poulí na mne kukadla. Nacvičuje si hrůzostrašné grimasy, užitečné při pěstním zápase. Sok se lekne, vysavač ho skolí, mistr. Náměstí je u nás rozlehlé. Vešly by se na ně dva chrámy s mramorovými sloupy. Budou mrkat na drát, lajdáci. 17.15 jsme doma. Zbytek mých denních povinností je už zábava. Cůňa vaří večeři, my tři muští si vedle v pokoji hrajeme. Výchovným cílem našich her jsou vědy, uměny a gymnastika. Z vědku příkladu gnoseologie. Já štěkám, blíženci poznají, že jsem pes. A nebo logika. Bučím, blíženci rozhodnou, že jsem taky pes. Pes jenž bučí. Z uměn pak zejména hudba. Vysavač troubí na trumpetu, kastrol mlátí kastrůlkem o těleso ústředního topení, já zpívám árie z oper. Směj se, paňáco, pes, identifikuje mě vysavač. Pes jenž mečí. 18.30 večeře. Jíme společně v kuchyni u stolku, dřepíme na nizonkých židličkách, my muští mlaskáme a pošťuchujeme se, cůňa nás sekíruje. Imbecil. 19.30 cůňa pouští vodu do vany. Na sobě jenom kalhotky a podprsenku. Blíženci při koupání cákají až na strop. Dveře koupelny jsou zavřené, doléhá stamat úpění. Šelmy jsou potápěny. Zapomněl jsem zkontrolovat, jestli nedochází šampon. Obouvám se a mizím. Obvykle rovnou k sobě domů. Přeprat si, přelétnout titulky v novinách, vykoupat se, zalehnout, spát. Jsem-li míň uondán, a to je zřídka, zajdu i na Balkán. Paralyzovat infantilní vlivy v kolektivu dospělých mužů. Karel IV. Přede mne postaví rum a účastně vzdychne. Pan Picek přemítá a nekomunikuje. Zbylí dospělí mužové mastí karty, diskutují o fotbalové lize, o televizním seriálu, dojednávají meloušky, klevetí, tloustnou, stárnou. Netěší mě to tam. Když se vracím z Balkánu v příčné 26 ve čtvrtém patře, se ještě svítí levé krajní okno. Cůňa záplatuje vysavačovi tepláky. Nebo čte Tarase Ševčenka, hajdamáky, blíženci chrní. Cůňa je sama, válendu má zbytečně širokou. Cimprlich ale v skutku není. Onehda mě Kliďánko poprosila, abych ohlídal kluky i večer, že by šla do kina. A nebylo to poprvé. Dovtípil jsem se, že možná ani nejde do kina. Prkvajs mi do toho je. Hlídal jsem kluky, zlobili, skákali v postýlkách, po deváté padli. Cůňa si to přihasila ve 11:45. Z kina? Kino končí před 22:00. A bylo to už po třetí. Kde byla? Inu, kde byla, tam byla.

0: Josef Vinklář nám dnes znovu četl z knihy spisovatele Jiřího Šotoly Podzim v zahradní restauraci. V roce 1990 tato četba vznikla v režii Miroslava Buriánka.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Návraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

Příjemnou pohodu při poslechu hudebních delikates vám přeje Saša Vébrová. Tentokrát se Vladimír Truc při výběru ukázek nechal inspirovat aprílem, tedy myslím dubnem. To je poněkud zvláštní měsíc. Jeho začátek je spojován s nejrůznějšími aprílovými žertíky a v závěru, jak známo, mají své problémy čarodějnice. Je to období tak trochu tajemné. Nikdy nevíte, čím vás překvapí. Na jedné straně se ke slovu dostává jarní sluníčko, probouzí se příroda, na druhé vás může zaskočit doba ledová. A ke slovu se dostává i romantická nálada. Právě k ní je jako stvořená následující písnička Duben v Paříži. Napsal ji americký skladatel Vernon Duke v roce 1932 do celovečerní revue Walk a Little Faster, Jdi trochu rychleji. V roce 1967 ji na své album naspívali Mills Brothers spolu s legendární kapelou Counta Basieho.

Vesmír slavíme odjakživa 1. dubna. Tohle datum dal do názvu i Josef Kainar, když otextoval slavný evergreen Cheek to Cheek, který složil Erwin Berlin v roce 1936 do hudebního filmu Top Hat, Páni v cylindrech, a to prosím pro pěvecko-taneční duo Fred Astaire a Ginger Rogersová. A protože se dnes věnujeme dubnu, poslechneme si tuhle písničku v české verzi, jak ji naspíval Gustav Brom se svým orchestrem.

a příhodný název roční doby. Jedna ze skladeb se přímo jmenuje April Showers, aprílové přehánky. Tak ta v dnešním dubnovém vydání rozhodně nemůže chybět. Life is

Velkým a můžeme říct i klasickým evergreenem Irvinga Berlina je Easter Parade, tedy velikonoční přehlídka ze stejnojmenného filmu z roku 1948. Známou melodii naspívala řada zpěváků, mimo jiné i legendární hvězda amerických music hallů a hudebních filmů Al Jolson. My si nestárnoucí písničku o jarní pohodě poslechneme v podání Viktora Prajze za doprovodu orchestru Václava Kozla.

máš za kloboučkem fialky, je sváteční den, jen se usmívej,

Věhlasná černošská operní diva Jessie Norman slaví úspěchy na největších světových operních scénách. Nicméně tu a tam ráda propůjčí svůj hlas i lehkonohé múze. Zpívá spirituály, šanzony i písně z muzikálů. S orchestrem Boston Pubs naspívala baladu Richarda Rodgerse a Lawrence Harta z hudební komedie Vzal jsem si anděla. Její název je pro dnešní pořad jako stvořený. Spring is here. Jaro je tady.

V úvodu jsem se zmínila o aprílových rozmarech, které nám často dávají zabrat. Chvíli slunce, hned zas déšť, či dokonce kroupy a sníh. Počasí v tomhle období má prostě své vrtochy. Letos se to ovšem dalo říct i o zimě. Ne, že bych ji chtěla přivolat zpátky, ale malá vzpomínka na záběr v osobitém podání Jarka Nohavici, myslím, neuškodí. Milí posluchači, dnešní hudební delikatesy končí. Ať vás stále provází jarní nálada a za 14 dní se naslyšenou opět těší Vladimír Truc a Saša Vébrová.

hezkou vločka z oblohy padá, chvilinku počká a potom ta je. Na staré sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimního kraje. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima za okny je.

mokré biele svinstvo padá mi za limec. Už čtvrtý mesiac v jednom kúse, furt prosinec. Večer to odhážu, namážu záda, ráno se zbudím a zas kurva padá. Děcka majú zmrzlé kosti, saňkujú už jenom z povinnosti. Mrzne jak svině, 30 pod nulu, auto ani neškytne, hrudky se dělají v mogulu. Kolony aut, krok, sun, krok, bo silničaři tak jak každý rok, jsou překvapení velice, že s nich zasypalím silnice. Pendolino stojí kde si gupolomy, zamrzli mu všecky cederomy. A policajti, ti to jistí z dálky, zalezli do arálky. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima.

Na Vysočině zavřeli do jedničku. Kamiony hrali na honičku. Takzvané rally letní gumy. V tým kopcu u Meziříči spěchali s melounama a teď jsou však víte kde. Na ČT 1 studio sníh. Voldanová sedí na saních. A v Praze kalamita jak na Sibiři. 3 centimetry sněhu. A u muzea 4. Jak dálce vidím zasnížený říp, říkám si, pralče Čechu, ty jsi byl strašný cip. Kdyby si popošel ještě o pár kilometrů dále, tak jsem se teďka mohl kdesi v teple v plavkách válet. Místo toho, abych se člověk bál zajít do Teska na nakupy, jak jsou tam na těch rovných střechách sněhu kupy. Do toho všeho, jak mám zmrzlý nos a líca, tak ještě z rady a provokatér nohavica. Mladovská zima záklina a srdce jí má bílá nostalgie. Mladovská zima, děti a sáně.

to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: Dobrý večer a klidně strávenou poslední hodinu toho dnešního 20. květnového dne vám přeju. Začíná noční linka Českého rozhlasu. U jejího mikrofonu z brněnského studia zdraví Borek Kapitančik. A dovolím si jednu otázku na úvod. Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu? Řekl bych, že Sir Isaac Newton, sadaři a ovocnáři v tom mají jasno. Ale jak je to u vás? Tedy to, že jablko nepadá daleko od stromu, je, řekněme, poetickým vyjádřením skutečnosti, že děti bývají podobné svým rodičům, a to jak vzhledem, tak povahou, zvyky nebo talentem. Je všeobecně známo, že charakterové vlastnosti či schopnosti se dědí a potomci, že často následují životní dráhu svých předků. Ovšem to druhé tvrzení neplatí stoprocentně. Není výjimkou, že kariéra synů a dcer nabere zcela jiný směr. Tak tedy jak tomu bylo, nebo jak tomu je u vás? Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu? Byli jste rádi, že se vaše děti vydali svou vlastní neprošlapanou cestou? Mrzelo vás, že zkušenosti z vašeho oboru nebylo komu předat? A nebo se to rčení o jablku, které nepadá daleko, potvrdilo? A jak se v textu jedné písně zpívá, kde otec skončil, syn teď začíná? Tak na tohle všechno se vás v té aktuální noční lince budu ptát a vlastně až do zítřejší jedné hodiny. Volejte do studia, číslo je 731 800 900 a vaše příběhy na tohle téma pište na web rozhlas.cz/linka. Budu se těšit na všechno, co bude souviset s tématem, ať už je to, řekněme, pád do hodně velké dálky, anebo přímo pod onen strom. A když jsem mluvil o Siru Isaacu Newtonovi, tak vlastně musím zmínit i to, co už teď napsala na web, který jsem taktéž předestřel před vaši pozornost. Monika, jablko nepadá daleko od stromu, nestojí-li strom na příliš vysokém svahu. Já dodávám, jestliže na tom svahu roste, může se stát, že se zakutálí.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A málem v ní už byla slyšet naše posluchačka Petra. Jenomže ten telefon nás trošku zklamal, takže na čísle 731 800 900, které vás spojuje se studiem našeho vysílání, je v tuhle chvíli zatím prázdno. Neříkám, že pusto. Už tam pár pokusů bylo, nicméně, jak říkám, ta, která měla počkat, nepočkala. Znáte to, ti, kteří měli přijít, nepřišli. Ale vaše příběhy na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu, ty už svěřujete webu. František tradičně píše: já a moje manželka máme každý něco po svých rodičích, ať je to podoba nebo povaha, tak stejně to platí i o našich dětech. Některé je podobné do rodičů manželky, některé je podobné do taťkovy sestry, tety. No a nejmladší dcera bych řekl, že je podobná do naší mamky. U vnuků a pravnuků se snažím najít, do kterého rodu patří. S tou podobou našich dětí si nějak fandím, ale víte, jak to je. Matka je vždycky jistá, ale otec? Františku, děkuju za tuhle úvahu a dávám šanci někomu z vás. Nevím ještě, kdo je teď připraven na telefonu, ale snad to bude ten či ta, kdo má co říct k tématu. Dobrý večer, tady je Borek.
1: Dobrý večer, tady je Petra.
0: Petro, tak mluvili jsme spolu před chvilkou, že jo?
1: Ano,
0: jo.
1: Mluvili.
0: No, trošku to spadlo. Tak.
1: No, vypadlo mě to.
0: Padlo nebo nepadlo jablko u vás daleko od stromu?
1: Tak, jako, já se nechci bavit o povolání to vůbec, ale jako o povaze to nepadlo vůbec daleko od stromu. Vlastně můj otec byl kouzelník amatér a já jsem prostě po něm. A kam přišel, tam byla prostě sranda a to. A to jsem se dozvěděla, když jsem byla jako mladá, tak vlastně mamčin tatínek umřela ještě než já jsem se narodila, jako můj děda. A ten byl tady úplně stejný jako můj taťka, že si vybrala stejného, jak byl děda. Takže prostě my to máme v rodině a syn je teďka taky takovej komik prostě a bavič, takže jako...
0: Komik, bavič, extrovert. To jste vy, no. I váš syn a je to vlastně celá vaše rodina, jo?
1: No, dá se říct, že jo, no.
0: A jen tak namátkou, je přece jenom někde někdo, kdo by mohl být označen jako výjimka, která potvrzuje pravidlo? Tedy ve vaší rodině. To se taky stává.
1: Tak jako stává. Jako já se bavím teďka, protože vlastně já jsem měla 4 sourozence a když jsem to někde vysvětlovala, oni byli napůl nevlastní, jo, oni měli jiného taťku, když jsem někde vysvětlovala rodné příjmení, moje příjmení, to je složitý, ale ti jsou zase úplně jiní a nejsme jakoby jsme nebyli ani sourozenci prostě, jo. Takže oni, a třeba brácha, to vždycky říkali, po kom ten je, jo, že ten byl úplně, ten nebyl do nikoho snad, jo, ten byl takový jako...
0: Jak se to projevovalo? Vy všichni komici, řekněme, extroverti a on byl zamlklý, zadumaný, je zádumčivý, teď mě tak napadlo. No, to je hezké slovo.
1: No, taky trošku, ale jako byl hodně do sportu, což u nás nikdo nedělal, hrával fotbal, potom chodil na ryby, prostě byl takový, prostě měl to, co u nás rodině nikdo neměl, jo, takže jako.
0: Děkuju za odpověď a děkuju za váš telefonát, Petro. Mějte se hezky.
1: Jo, super, že jsem se dovolal. Vám taky naschledanou.
0: Naschledanou. Franz na rozhlas.cz Lomítko Linka píše: Haupt je, že se mi nenarodilo dítě tmavé pleti, i když za 100 let bude bělochů v Evropě pomálu a běloch bude raritou. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví, ano, tradičně v polovině vzkazu se loučí pan Franz a dodává, ale musím říct, že často slýchám od mé paní, když komentuje počínání synů: poznáváš se? Tady se tvé otcovství nezapře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posílám pozdrav všem posluchačům a posluchačkám Noční linky Českého rozhlasu, všem těm, kteří se těší na další příběh na téma Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Tím, kdo na tohle téma může teď svůj příběh přednést, je paní Eva. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane kapitánčík, zdravím vás i všechny noční posluchače. No a já jsem chtěla jenom říct, že jako mám, jo, tak jsem se čtyřikrát vdala, ale mám jenom jediný dítě, jedinou dceru a ta není po mně, nemá nic.
0: Vůbec?
1: Prostě to je celá moje matka.
0: Aha.
1: Jo, moje maminka ještě než umřela asi 2 měsíce předtím, tak říkala, ta holka, ta je jako já.
0: No
1: ta
0: ale
1: jako
0: teď
1: moje.
0: V čem? Teď v čem? To nás všechny zajímá.
1: Hej, tak já vám řeknu, v kouření.
0: Yeah. Jo.
1: To je to smutný, jako v kouření, protože já nekouřím, že jo. No a potom, matka se bála vody, no dcera to sami, že jo. Obě uměli plavat, ale bála se vody a jít na loď třeba, jo. To prostě, no, všechny ty znaky, jo, prostě to, jako matka si udělala řidičák, jako jediná z rodiny, jako žena, jediná z rodiny, a dcera, já taky nemám řidičský průkaz, ale dcera ho má, jo.
0: Takže u vás se to střídá, jedna generace je, no, řekněme, neřídící, ano, nemá řidičák,
1: no.
0: Bojí se vody, no a zase vy jste ta, která řídí, obráceně. Teď jste mě v tom udělala nepořádek. No prostě, každá generace je jiná, jo? Takhle to můžeme říct.
1: No. Já, po mně nemá nic dvakrát, jo?
0: Žádné sklony, žádný talent.

0: pracovitost. Matka byla pracovitá hodně, já taky, jako muži tak v rodině ne. Otec tak ne, on jako, že to, otec byl jako v koncentráku, jako mladej, 18-letej, že jo, protože on byl, tatínek byl Pražák a roznášel na Václaváku za Heidrichiády, roznášel ty letáky, no, samozřejmě, že ho gestapo hned chytlo, že jo, no, a už ho otáhli na Pankráca do Německa, no, ale když jsem tady, tak to přežil, že jo.
1: Tak.
0: No, tak to, ale jako, on byl pracovitý, ale on dělal v Semtíně, víte, jak je Synthesia Semtín v Pardubicích, chemička, tak on byl na provoze, no tak tam se nemusel honit, že jo, ale matka ta byla velice pracovitá, já taky, ale dcera to všecko má po ní, helejte, po mně nemá nic. Jako tu, tako, tu pochmurnou povahu, jo, jako jí jste nesměl, mojí matce jste nesměl jen tak něco říct. A dcera, to je to samý. Oni se hned urazili.
1: Jo, chytlaví.
0: Matka se urazila a hned dcera se urazila. Říkala se mi, domlouvala se mi o tom kouření a
1: hned se urazila.
0: Oheň na střeši.
1: No, kolik je dceří, ještě mě řekněte. Prosím vás, ať to není číslo začínající jedničkou.
0: To ne, ale dceři bude, narodila se 81. prosinec.
1: Tak to
0: no,
1: jo.
0: Tak 44.
1: Pět.
0: Nebo tak nějak.
1: No, skoro pět.
0: No, vnučce už bude v červnu 23, tak si to vemte.
1: A teď právě přes to koleno, jak to vypadá s vaší vnučkou? Má něco po vás?
0: Ano, to je ono. Moje dcera to je celá matka, ale vnučka je zase celá já. Velice mírná, jo, velice mírná to, takže prostě já jsem se nepohodla s matkou a vnučka odešla, protože se dcera se rozvedla, její manžel byl doktor, no ale rozvedli se, protože ona když rodila, tak on mohl za ní jít, když rodila, a aby tak nekřičela, taky dal pár facek, no a tím to dodělal, že jo. No.
1: Paní
0: no,
1: Evo,
0: potom...
1: neuvažovala jste někdy o tom, že se píšete dějiny vaší rodiny? To by byl šlágr.
0: No to si píšte. Pane kapitánčík, co já jsem prožila, když jsem se čtyřikrát vdala.
1: No tak. To...
0: To si neumíte, to, jako to se nevytahuju. Ale to málo, která žena prožije, to špatný, co jsem prožila já. Jo? Můj druhý, mě umřeli dva manželé, a jeden přítel, a ten, co mě umřel, ten jako druhej, protože první byl rozvod, ale ten druhej manžel, co jsme se vzali, když mě umřel, tak si jemte 6 půjček na krku, jo, 19 psů a dceru rozvedenou na krku s roční holčičkou. Já jsem myslela, že se šedivím.
1: To není na román, no. To je na 8 řad dobrého seriálu na placených televizních kanálech.
0: To je hruza. A zas tenhle poslední manžel, co mě umřel v roce 23, no tak to je s tím železem, ten se nevohnul ani, aby sebral papír ze země, všechno, já jsem šla bydlet k němu do baráčku, že jo, ale všechno jsem tady, pane kapitánčík, dělala já. Všechno. On nic, prostě, no.
1: Dobře, a píšu si vás jako další kandidátku na řád práce, až se zase bude udělovat, jo?
0: No, a potom, když ho, že jo, protože měl nedomykavost chlopně, tak ho dvakrát operovali IKEMu, že jo, pak mu na podzim 23 vzali nohu nad kolenem, no, a to si umíte představit, dvoumetrovej chlap, pomalu, 1,80 m a něco, a teď dcera ta byla většině v práci, ta neměla čas, tak já jsem ho dovaný na vozík, do postele, teď jsem to přestal vidět, neslyšel, neviděl, musela jsem ho nakrmit, uvařit, nakrmit, že jo, plíny, pokakal se, průjem někdy,
1: no,
0: tak
1: paní Evo, musím říct, že teď si to budu muset všechno přebrat, tohle vaše kurikulum víte. Doufám, že na to bude stačit ta písnička od Brontosauru, která je před námi. Já vám děkuju.
0: A ještě jenom řeknu,
1: a
0: že
1: mějte
0: 20
1: se hezky,
0: let,
1: díky a
0: naslyšenou. 20 let tahám vodu, no. Naschle, mějte se. Noční linka.
2: Čas pro vaše příběhy.

0: Mezi námi musím říct, že ta písnička Brontosauru mi nestačila na to, abych si všechno, co říkala před chvílí paní Eva, přebral. Pokud jste na tom lépe, musím vám gratulovat. Ale teď bych měl pogratulovat Olinovi, který se dovolal na naší studiovou linku, aby řekl tu svoji verzi, tedy svůj příběh na téma Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Oline, dobrý večer přeju.
1: Dobrý večer, zdravím tě, zdravím posluchače všechny.
0: Zdravím tě, tak.
1: No tak s tím jabkem, co nevím, ještě nevím, tam nahážím berínku jablíček nebo ne, jedno.
0: Tak dobře, tak doslova to nemusíme brát, já jsem říkal, že to je poetické vyjádření té skutečnosti, že děti dědí talenty, sklony svých rodičů. Ne vždycky to ale bývá pravda.
1: Já bych to řekl takhle, mám dceru, mám kluka, teda ten už jsem dělal, ale měl jsem teda kluka. Když vzpomenu na to Petra, takže on se, když byl v mateřské školce, tak začal nějakový zvláštním způsobem rychle nabírat na objemu, na váze, jo. Takže on byl ve školce a vypadal jako v první nebo ve druhé třídě. Tak já jsem teda říkal, jasně, já něco musím s ním dělat, tak jsem ho vzal na trénink hokeje, jako předškoláka. Jsem se domluvil s kamarádem, který to tam trénoval, říkal, přiveď ho, uvidím, něco z toho vyleze. Takže vzpomínám si na jeho první trénink, přišel, obul jsem mu teda ty brusle, dal jsem mu nějaké ty chrániče, co jsem se tam učil, no a postavil jsem ho na ten led. On udělal dva kroky, opřel se o mantinel, zvedl levou ruku a přes hlavu si chytil to mantinelu a začal brečet, že nebude bruslit, nebude bruslit, nebude bruslit. Já říkám, Peťo, pojď, zkusíme to. Tak jsme to zkusili. No a můžu říct, že jsem s nima vydržel s tím ročníkem 9 roku. Chodil jsem ráno, jsme stávali 5 hodin, aby jsme byli 6 hodin na tréninku, to bylo tak dvakrát do týdne. Pak se jezdilo na zápasy sobota nebo neděle v Moravskoslezském kraji. To mě vydrželo fakt do 9. třídy, kdy potom už oni začali hrát takovou tu ligu pouliční, by se měl říct, no. Měli název Slivovice a Dobráci a takové tyto. Musím teda říct, podotknout, že v Kopřivnici vyrostli dokonce mistři světa v hokeji. Vašek Varaďa, to je současný trenér, nevím, koho teda to trénuje. Radek Bonk, to jsou kluci, kteří prošli kanadsko-americkou NHL. No a jako bych tomu klukovi, takže pak jsem ho, jak se říká, uvolnil, no a on stejně s tím hokejem pokračoval a když měl teda svoje kluky, dva Vaška a Jirku, tak začal to samé, co já jsem s ním dělal, jo.
0: Taky, znamená, mimochodem, že taky přibírali v mateřské škole na objemu?
1: A myslím si, že ani ne, ale prostě já už to bral tak nějak ze setrvačnosti.
0: Jo.
1: Dokonce to udělal, došlo tak daleko, že vlastně se stal Kopřivnici je šéf trenérem na určitou dobu, udělal si nějakou fakultu nebo tu trenérskou školu v rámci fakulty tělovýchovy a sportu a dokonce v rámci republiky byl vyhlášen jeden rok jako nejoblíbenější trenér, jako té mládeže. Měl tam fotky s Holíkem a s těma reprezentantama a podobně. No a takže to byl ten tady tento sportovní jabko.
0: Ještě abych jabko to měl ucelené. Ty sám, Oline, máš sklony ke sportu? Sportovní talent?
1: Já bych řekl, že jo, čověče. Teda ten hokej jsem začínal zrovna stejně jako on, taky jsem byl poprvé na tom ledě. No ale potom já jsem dělal, s klukama jsem se seznámil, chodil jsem do posilovny, oni dělali kulturistiku jako estetickou a silový trojboj, to je ten bench, co tam ještě dřev a mrtvý tah. To jsem jako, dokonce potom jsme to nějak zahrnuli pod nějakou rudou hvězdu, nový čin. Prostě měli jsme úspěchy. A potom to sportování je barví turistika, chození ptá, tedy to je láska velikánská.
0: Takže řekněme, že pohybově nadaný si jak ty a byl
1: ano,
0: tvůj
1: určitě.
0: Syn taky.
1: Ano.
0: No a jak je to s dcerou?
1: No a dcera to je zase, já bych to tak řekl, to je bohém, bych řekl.
0: Jo.
1: Ona vystudovala vysokou školu zahradní a krajinářské architektury, zůstala v Brně, protože vlastně ona začínala v Brně první ročník té Mendelovy univerzity, potom přešli do Lednice na Moravě, tam to dostudovali a ona se pak vrátila na veřejná zeleň města Brna, pak prošla přes galerii, dělala jako tu PR-ku, muzeum, potom galerii, no a nakonec teda skončila ITčku, myslím, to je informační centrum jako pro Brno jako takové. No a protože ona byla od malička takový, jak by to řekl, zvířat mil, zvířata měla ráda, tak založila si, nebo s kamarádama, nebo s přítelkyněma založili charitativní spolek Kryšpín, se to jmenuje, teda charitativní spolek kočičí. A s tím vzali si pod patronát takové ty spolky nebo útulky těch koček, co třeba babička někde na vesnici, k ní přijdou dvě kočky, potom přijdou tři kočky a ta babička to táhne ze svého důchodu, má tam třeba 30 koček a tak dále. Takže ta Lenka mají tento charitativní spolek a starají se momentálně o nějakých 1200 koček v rámci těch různých útulků. Mají to pozbírané po Jižní Moravě, něco mají na Severní Moravě a vlastně bych řekl takový, že suplují podle zákona se město anebo obce musí starat o tohle kočky. Někde to dělají, někde to nedělají, ale oni to vlastně bych řekl suplují, protože těm vybraným spolkům nebo těm útulkům dávají peníze. Mm-hmm. Vydělali opravdu už několik milionů, podělí se na tom třeba i moje manželka, která plete kočky, potom ty kočky se draží, tam ona uháčkuje nebo uplete kočku 60 cm vysokou, kterou dají jakoby jednomu útulku a tomu útulku ti sponzoři, kteří se chtějí tam dát nějaké peníze, tak draží tu kočku.
0: Jo. Teď mě tak napadlo, omlouvám se, že ti skáču do řeči, no. Ne. Jak je to s tou šikovností, jo, s tou zručností, jestli tvoje manželka je takhle zručná, že vlastně plete nebo háčkuje kočky, jak je to vlastně u jejich dětí, tedy u vašich dětí, s tou šikovností a manuální zručností?
1: No tak oni tu manuální šikovnost nahrazují tím důvtipem a tím, že to dobře vytáhnout z těch ostatních lidí, jo. jako Lenka jako taková, že by přímo háčkovala, ne. Jako manželka,
0: no ale taky šikovná, kočí. taky ano, šikovná.
1: Ona si to prostě umí prostě zařídit jinak. No. Takže výpandí má, opravdu má po této stránce velikou, jak bych řekl, zásluhovou činnost. Takže
0: Oline, děkuji za tenhle příběh, za to, že jsi dovolal vůbec a že jsi našel čas na telefonát do noční linky. Přeju hezkou dobrou noc a krásný zbytek května. Za chviličku už máme první skutečně letní měsíc, tak doufám, že včeličky si budeš užívat naplno.
1: Zdravím z lázní, horských lázní Karola Sturánka.
0: Děkuji.
1: Mějte se krásně všichni, opatrujte se a buďte šťastní. Ahoj.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer při poslechu Noční linky Českého rozhlasu a uznávám, je to vlastně tak trošku indiskrétní téma, protože se vás de facto ptám, jestli se u vás doma geny zapřou anebo nezapřou, když tedy říkám, že jablko padá anebo nepadá daleko od stromu. To je téma Noční linky, kterou posloucháte a můžete do ní volat, číslo je 731 800 900 a taky psát. A právě na rozhlas.cz lomítko linka se objevil vzkaz Dany z Blatné. Krásný květnový večer všem, kteří poslouchají a píše. Já mám 3 děti, 2 syny, 1 dceru a taky mám vnoučka Dominika. Všichni jsou skvělí, jeden syn je po mně hodně muzikální. Někdy si společně zaspíváme, pak si oba zakouříme a je nám fajn. Druhý syn je zase zručný, možná po dědečkovi, a je hodně otevřený. Syn Dominik už začíná projevovat hudební sklony. Je to skvělé. Přeji všem linkařům co nejkrásnější večer a hlavně hodné a šikovné děti. Kdo je prosím teď na telefonní lince? Tady je Borek Kapitánček Noční linka.
1: Dobrý den, pane kapitánčík, tady je Liběno s Příbrami.
0: Pěkný večer. Liběno, padá nebo nepadá daleko od stromu to pověstné jablko? Jak je to u vás?
1: U nás asi těžko. No, já jsem se vyučila kuchařkou a manžel byl zedník. A teďka prasinovec je zedník, synovec je zedník, jeho tatínek byl zedník, tak asi tak možná to tak je. Asi.
0: Říkáte těžko, ale přitom...
1: No, u manžela je to tak, ale u mě jako kuchařka nikdo nebyl. Moje dcera se teda učila, ale udělala si maturitu, tak se toho vzdala a teď je ve škole. Dělá učitelku.
0: Mm-hmm. Je vám, nevím, jestli se ptám správně, ale zeptám se, je vám líto, že jste třeba svoje zkušenosti z gastronomie nemohla předat dál?
1: No, tak jako ty dvě dcery, ty byly cukrášky, ale taky to nedělají, takže jako asi ne, z mý strany asi ne, no. Jako já bych byla ráda, kdyby se některá to, ale oni jako vařit. Ta nejmladší neumí vařit, protože si vzala kuchaře.
0: Ta ani nemusí, když má kuchaře.
1: Ta ani nemusí, ta má doma kuchaře. A ta druhá dcera, ta se sice učila na, jako kuchařku, ale když si udělala maturitu, tak toho nechala, protože její manžel je taky kuchař.
0: To je skoro rodové zatížení.
1: No, je to takový rodový zatížení, přesně tak. No, protože oni chodili, on je 83. ročník, ten můj, ten, já říkám tchán,
0: zeď.
1: A takže on měl kamaráda, to byli oba kuchaři, jezdili i do Francie a takhle prostě, protože to bylo nějak
0: Ve Francii nemají kuchaře, ano, chápu.
1: Mají kuchaře, ale aby věděli, jaká je gastronomie v Čechách a ve Francii. Takhle to, měli to jako takovou jako
0: exkurzi?
1: Exkurzi. Mm-hmm. A potom, když už vlastně oni měli jít oba dva na vojnu, tak se zvládali na kuchařinu, na ty 3 roky. Mm-hmm. No a moje dcera si vzala toho jednoho kuchaře a druhá dcera má toho druhého kuchaře.
0: Soupeří někdy vaši zeťové u plotny, třeba u vás doma na nějaké oslavě, kdo udělá lépe nějakou slavnostní tabuli?
1: No to ne, protože ten Tonda právě, co je ten kamarád toho Martina, tak Martin je na Dobříši, ty bydlejí na Dobříši a oni bydlejí až v Libiši za Neratovicem.
0: Jo, já si snažím to umístit, protože už teď je tam postav jak na Orloji teda. Dobře, jo. Takže kuchaři, všechno kuchaři. No zedníci, kuchaři.
1: Kuchaři a zedníci.
0: Ano.
1: Kuchaři a zedníci.
0: No ale tak souhrně můžeme prohlásit, že jablko nepadlo daleko od stromů.
1: No, nepadlo, no, protože ten Vašik, on až se teď vyučí, ten dělá toho zedníka. Bude to mít i s maturitou, takže to bude mít taky dobrý, no. A sestřička její, ta sedla na kosmetičku, tak ta je tady úplně mimo.
0: Ještě uvidíme, jak to bude u vnoučat a pravnoučat. Ale to no, zase až někdy v příští lince, tak za 5, za 10 let. To už bude někdo jiný, než já.
1: No, to se na to zvědavám. Dobře. A mohla bych pozdravit Janiny z Podmok a hlavně Marušku Kudenkovou a Jarmelku z Dostochova a Jindřišku, no prostě úplně všechny, abych je všechny vyjmenovala, Drahušku a Veroniku.
0: To ani nemusíte, všechny. Protože těch by bylo určitě na dalších 10 minut. No. Všechny, kteří poslouchají, zdravíme společně.
1: A já jsem ráda, že jsem se dovolala, protože minule jste měl takový krásný téma, já už teď nevím jaký.
0: Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, bylo téma.
1: Ano. To jsem chtěla. A já jsem říkala, do prkínka, on mi to nezvedne, potvora jedna.
0: Tohle si o mě myslíte? No jo, tak je to prostě.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu vám přeju, vážení přátelé. Jejím dnešním tématem je to pověstné jablko, které buď padá, anebo nepadá daleko od stromu. Jistě, že z těch několika málo telefonátů, které během dvou hodin odezní, těžko budeme moci odvodit nějakou tendenci, řekněme. Ale u konkrétních příkladů se klidně můžeme zastavit třeba i s naším posluchačem Edou, který čeká na telefonu. Edo, dobrý večer vám přeju.
1: Dobrý večer, Borku.
0: Zdravím vás. Tak padá nebo nepadá ve vašem případě jablko daleko od stromu?
1: No padá.
0: Jo?
1: To víš, že padá.
0: Tak buďte konkrétní.
1: Já jsem dělal 50 let hospodskýho a můj syn je kuchař, takže se potatil. A dělá kuchařko a já dělám pořád teďka v důchodě, nedělám nic, víš?
0: No a kdy k tomu syn přičichl, k tomuhle vašemu povolání?
1: Víš, k tomu přičichl? No, když se rozhodoval o svým
0: budoucím povolání?
1: Budoucím povolání, víš? A tak viděl, že jsou hospodě a tak se dál na kuchara, protože chtěl být někde v zemědělství, víš? Ale ta hospodská věc a tak o to chytla je, bude mě 50 let a do dneška to dělá.
0: Kdy natočil své první pivo? Já vím, že je kuchař, jo, ale musel přece něco od vás odkoukat, jako od hospodského.
1: No, první.

0: pivo, první pivo natočil někde na bečce s klukama, víš?
1: Jo, tak, no tak třeba to chtěl někde mimo natrénovat.
0: A jinak samozřejmě dělal, pomáhal mě tam v hospodě.
1: No tak to je vzorňák, to je vzorňák.
0: No jasný, no a to bylo právě výborečku. Já jsem tak rád, že jsem se ti dovolal, víš, ty jsi takový můj idol.
1: Já už jsem myslel, že talisman.
0: Talisman.
1: To je lepší, to je lepší.
0: A víš, a já jsem teď onedy vyhrál u tebe tam pátek, je to asi měsíc, ale ještě mě ta cena nedošla.
1: Edo, tohle budeme muset vyřešit v tom odpoledním vysílání, ve kterém jste zřejmě vyhrál. Trošku je mě to divný, že ještě nepřišla výhra, ale rozhodně na to zítra myslím. Zavolám, vidím vaše číslo, píšu si.
0: A jinak, dcera taky se potatila a dělala, já jsem měl na zámku ve Slavce vyhlášenou vinárnu, než se šel do důchodu a tam jsme dělali. Byl to rodinný podnik. Edik vařil a Vendulka obsluhovala jako dcera, víš? Takže
1: se dá tvrdit, že jablko nepadlo daleko od stromu.
0: No, manželka se mnou dělala 50 let v hospodě, taky.
1: Tak co už jiného zbývalo, že jo? Chlap věčně v hospodě, no tak tam přišla za ním, no.
0: No, to víš, několikrát jsem se občerstvil.
1: Asi tuším, jak?
0: No, to víš, no tak...
1: No, jolička, jako máte to po ruce.
0: A borovička, pohodný materiál.
1: Aha.
0: Ale všecko v normě, víš?
1: Ano, a všecko jste překonali, i když byly nějaké záběhy, jo. Že jo?
0: Jo.
1: No já mám rád dobré konce, tak jsem to rovnou nabídnul. Edo, děkuju a přeji krásný květen.
0: Ahoj,
1: naslyšenou.
0: Zavolám ti zase, ahoj.
1: První hodina noční linky je už skoro pryč, ale ta druhá, ta vás čeká. Čeká vás taky nový den. Začíná za 3,5 minuty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý den, dobrý večer, ale možná taky dobrou noc či dobré ráno. Ale rozhodně ten nový den, to je v platnosti, tedy tohle moje tvrzení. A ten 21. květnový jsme přivítali písničkou kapely Olympic v noční lince. Od mikrofonu vás zdraví z brněnského studia Borek Kapitančik. Tak ještě jednou, nerušený poslech našeho povídání v té poslední hodině starého a první hodině nového dne. Jsou to vždycky příběhy na určité téma, které vlastně spojuje celé dvě hodinky noční linky. A v tomto případě, tedy dnes, je to téma Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. A vlastně je dobře, že to byla kapela Olympic, se kterou jsme se přehoupli do 21. května. Mimochodem, gratuluju Monikám k jejich krásnému svátku. Protože právě u Petra Jandy je jasně vidět, že to jablko přinejmenším v případě jeho dcery Marty Jandové, která se prosadila jako zpěvačka německé kapely Die Happy, a jeho bratr Slávek Janda vede kapelu Abraxas, tak u něj je to zřejmé. Ale ne vždy platí tohle okřídlené pořekadlo, tedy že jablko nepadá daleko od stromu. Možná se vaše děti vydali úplně jinou cestou, než jste jim, neříkám připravili, ale než jste jim aspoň v duchu plánovali, a možná vás to tak trošku mrzí, že nemáte komu předat všechny vaše zkušenosti z oboru, kterým jste žili, dejme tomu, celý váš život. To, že jablko nepadá daleko od stromu, je vlastně jenom takové poetické vyjádření skutečnosti, že děti prostě bývají podobné svým rodičům, vzhledem, povahou, zvyky, talentem. Ale jak říkám, ne vždy to platí. No a právě ty konkrétní příběhy a příklady z vašeho života hodlám nabírat na telefonní lince 731 800 900 i v těch dalších minutách, až do jedné hodiny. Můžete volat, ale můžete také psát. rozhlas.cz/linka, to je adresa webu, kam můžete už teď začít datlovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tématem vašich příběhů pro dnešní dvě hodiny našeho povídání je jablko padá nebo jablko nepadá daleko od stromu. Teď jsem si vlastně na tohle téma otevřel, respektive našel a poté otevřel jeden článek na internetu. Docela zajímavé je, že v nezanedbatelné míře je možné ovlivnit genetickou výbavu, kterou jsme dostali do vínku po svých rodičích, ale i dispozice, které předáme dál svým dětem. A je to tím, že zdaleka ne všechny zděděné geny se během našeho života aktivují. Jestli se tak stane, o tom vlastně spolu rozhoduje naše prostředí a náš životní styl, takže každý je tak trošku genetickým inženýrem a na každém tak trochu záleží, jaké geny, jaké vlohy předá svým potomkům. Dobrý večer, paní Věro, zdravím do Ústí nad Labem.
1: Dobrý večer vám, samozřejmě do studia a samozřejmě všem posluchačům, kteří poslouchají. Tak jsem si řekla, že také zavolám a povím tedy vlastně de facto příběh o sobě a o své matce, takže tím jablkem budu já.
0: A stromem maminka.
1: A stromem, ano, moje matka. A tak chci povědět to, že moje matka je vzděláním letecký konstruktér. To není tak běžný. Nebývá to tak běžný. Takže moje matka vlastně pracovala a dělala motory letadel. Motor letu v Praze. A proč o tom chci tak povídat? Jenom takovou věc. Já samozřejmě jsem vlastně vzděláním úplně z jiného ranku.
0: No právě, z jakého?
1: Jsem vlastně teda udělala dvě střední školy, takže jednou jsem zdravotní laborantka a druhou jsem sociálně právní, jako vlastně poradenství. No, teď už jsem vlastně invalidní, takže už ani jedno nedělám, takže ty maturity sice mám, ale jaksi fyzicky na to nemám. No a tak bych asi také neměla na to, kdybych náhodou chtěla jít ve šlepejích své matky, to určitě ne. Ale paradoxní je, že vlastně já jsem jí kdysi k nějakým kulatým narozeninám koupila takový jaksi pilotem na zkoušku vlastně let, prostě ultralightem, kdy si člověk může vyzkoušet vlastně i řízení. No a moje matka mi to odmítla s tím, že jestli ji jako chci zabít nebo něco takového, že absolutně nechci jako do výšin. Což je docela velký rozdíl ode mě, protože já jsem si vlastně třeba jsem v podstatě docela, když jsem měla možnost, tak jsem letěla ultralightem vlastně dvoumístním, takže vedle pilota a i jsem si docela ráda vlastně zkusila jako kniplem řídit a v podstatě i jsem ho přemluvala.
0: Aby vám to půjčil, že jo?
1: No, aby mi to půjčil, ale spíš tak, jako že jsme si vyzkoušeli prostě volný pád, což je docela hustý, když to opravdu jako se nechá chvíli prostě padat a člověk se napresuje do těch pásů prostě.
0: No tak teď, jestli vás poslouchá maminka, tak si říká, no ještě, že jsem tam nevlezla.
1: Ale on to náhodou bylo úplně úžasný. Já jsem přemlouvala i to, kdyby vlastně se mnou, jako to, že se letadlo jako udělalo, že bylo vlastně křídlama jako kolmo k zemi, tak to jo, nechtěl se mnou udělat otočku jako kolem dokola, což já jsem chtěla, ale to prej jako neprošlo, to prostě neprošlo. No, ale jinak jako to bylo prostě ve své podstatě úžasný, když jsem tam jako nastupovala do letadla, tak říkali, že buď že se z toho poblaju, anebo budu úplně jakoby spokojená a nadšená. Já jsem byla úplně spokojená a nadšená.
0: Jo. No, ale tak já si zase dokážu představit, tedy samozřejmě nic proti vaší mamince, ale kdybych já sám měl spoléhat na elektřinu zapojenou mnou a mýma rukama, tak bych to taky radši neriskoval, protože já už si z té elektriky nepamatuju skoro vůbec nic z té střední školy. No.
1: Ona už teďka ty motory nedělá, takže...
0: No, dobře, no ale tak jako přičichla k tomu přinejmenším. Takže vy jste to jablko, které se zakutálelo hodně daleko.
1: No, asi moc těch věcí, ne, že bych... Já si myslím, že jako docela takhle...
0: No, po té profesní stránce rozhodně.
1: Jo, po profesní, ano, ano.
0: No a ale jak je to s těmi ostatními stránkami? Promiňte, že vás neustále přerušuju, ale jo, protože už tady vidím další vyzváněče, tak chci dojít k jádru věci.
1: Já nebudu
0: zvyšovat. Ne. Jak je to s povahou? Máte povahu podobnou jako maminka?
1: Myslím, že také ne. Něčem určitě docela dost odlišnou. Celkově prostě, jo, tak prostě taky nemám prostě 4 děti, jako ona měla vlastně, a to já jsem si nemohla troufnout s vrozenou chorobou, kterou mi teda žel také dala do vínku, takže tímhle s tím asi se dost věcí vůbec celkově tak jako nasměrovalo někam úplně jinam, nevím, jestli je to teda lepší, no je to prostě takový, jaký to je, no. Takže, no, prostě, že člověk žije, jak zvládá žít, no. A dělá to, co zvládá. A taky někdy teda nezvládá, no.
0: Ano, bereme si pouze takové úkoly, na které stačíme, jak říkal geniální Jára Cimrman.
1: Jo, tak nějak.
0: Věro, děkuji, že jste vyjádřila svým telefonátem důvěru k noční lince. Doufám, že ji nesklamu ani v těch dalších příbězích. A jsem rád, že posloucháte. Naslyšenou.
1: Já jsem ráda, že jste mě taky vyslechli. Přeju všem posluchačům jako vždy zdraví, protože se nedá koupit ani ukrást. Já ho přeju všem i sobě, to je moje krédo. Takže s tímhle se loučím. Krásnou dobrou noc.
0: Přeju vám dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a ku podivu už po druhé se stalo, že naše posluchačka, která měla teď být slyšet, během písničky Žalmana a spol jsme si povídali, já jí říkal jenom, ať vypne rádio, protože ta zpětná vazba není příjemná ani pro ty, kteří poslouchají, ani pro ty, kteří telefonují. No a najednou se ten telefon ztratil. Takže místo ní teď dávám šanci někomu dalšímu na čísle 731 800 900. Ještě nevím, kdo to je. Dobrý večer, tady je Borek Kapitančík.
1: No, ahoj. Ahoj, Borku, tady Jarda.
0: Jarda z taxíku. Jardo, prosím, vypni to rádio, jak jsem říkal, ta zpětná vazba. To je potvora. Tak.
1: Takže já zdravím všechny, kteří jsou na příjmu.
0: Za všechny děkuji.
1: Už se to povedlo, ano.
0: No, už se to povedlo. Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu v tvém případě?
1: No, u mě nepadá daleko od stromu, protože celkem se dá říct, že syn se teda vyučil s elektrikářem, já jsem původně zámečník, takže to je docela příbuzný obor a jeho koníček je teda vaření ještě ke všemu, to sice mě taky občas to, ale ne tolik. On je v tom virtuos, teda on se tím klidně může i živit. No a baví ho dělat na autech, no dělá na autech. Já jsem to dělal jako koníčka teda, veterány, že jo? A on dělá ze skutečný teda dílně na opravách aut a takový ty techniky podobný, prostě zhrubný, co se na vesnici používá, no.
0: Takže syn se potatil. Máte podobnou povahu? Můžeš-li to tedy posoudit?
1: No, s povahou je to horší. No tak, on neměl moc teda štěstí na ženský, takže se ta první, no to je jedno.
0: A no tak začínalo to zajímavě, ale dobře, nebudu naléhat.
1: No, v tomhle tom prostě třeba povahově, já bych třeba nikdy nešel k porodu a on dvakrát přestřihával pupeční šňůru, jo. No, tak to já bych teda, mě by tam nikdo nedostal, mě budu dozorem.
0: Smím vědět, proč?
1: No, protože si myslím, že porod je přece jenom určitý druh operace a může k tomu, jako při každé operaci, může i u toho dojít k různým komplikacím, které vyžadují potom okamžitý nějaký zásah toho lékařského personálu. A aby se tam do toho motal ještě vystresovaný a různě prostě naladěný otec, který tam absolutně nepatří, jsem prostě proti tomu zásadně. No, ale
0: rozumím, i když mám jiný názor, ale rozumím.
1: No, já ne, že bych to zakázal, to ne, ale mě by tam nikdo nedostal.
0: Rozumím.
1: Jsem rád, že je to povolený, protože třeba když se narodila dcera naše, protože my máme dceru teda starší než syna, a tak ta dcera, aby jsme ji viděli, tak naštěstí kamarádová manželka dělala zdravotní sestru, tak jako nás tam pustila, jinak by to bylo nešlo. No, ale to je tak zhruba všechno. A dcera to je zase zažrená do práce takovým způsobem, je prostě za každou cenu uživit rodinu a tak dále, takže
0: je zodpovědná. No.
1: Jabka padly blízko toho základního kmene. A já už budu muset končit, dostal jsem zakázku.
0: Chápu, Rito je přednější, chápu, Jardo, ať se daří.
1: Slyšíme se, loučím, ještě jednou, mějte si všichni krásně, ať už je nám hlavně teplo, ať už přijde to jaro.
0: Souhlasím. No, léto by bylo ještě lepší. Naslyšenou. To byl další posluchač v noční lince na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Po Jardovi dostáváte šanci vy během písničky, kterou vám teď přichází zaspívat Marie Rotrová společně s Karlem Černochem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, je tu noční linka Českého rozhlasu a dnes v ní rozebíráme to okřídlené rčení o jablku, které padá nebo nepadá daleko od stromu, paní Dano. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Moje jablíčka teda tři spadly nedaleko od stromu, blízko od stromu. Tím začnu rovnou.
0: Aha, tak to máte úplně jinak než u nás doma, ano?
1: No, to jsem se začala zeptat. Ale co mi teda překvapilo dneska, a tím já začnu, ale hnedka od toho odskočíme a vrátíme se k tématu. Mě překvapilo, že jsem jakoby psala a jako Dana zblase, ale přitom já jsem dneska vůbec nepsala.
0: No, já jsem právě před hodinkou citoval to, co napsala, tady vidím podpis Dana Blatna.
1: No, právě mě to
0: probralo. Aha, no, takže se za vás nikdo vydává. Ale z toho si nic nedělejte. Víte, v kolika podnicích já už jsem byl a řekli mi, musíte zaplatit to rozbitý zrcadlo. Já tam nikdy nebyl.
1: Pohodě, já jsem to slyšela už ze Židlokovic, myslím, že už prostě se to občas stane. Ale já bych teda upřesnila to, jak ty moje jablíčka teda spadly nedaleko od stromu. V podstatě jsem ráda a vděčná za to, že ty tři děti mám. A mám skutečně tři děti, mám těch 9 vnoučat, což je teda požehnaný. Ale všechny jako jsou pracovití, muzikální, svým způsobem i sportovní, což já teda jsem taky hodně sportovala jako za mladá, to je pravda. Jo, a dneska už tak jako i tu turistiku pomalu opouštím. Jsem ráda, když někam dojdu, spíš tak jako na kolíčku si vyjedu. No a hlavně kluci uměli vařit perfektně, jako umí moje dcera, ale ti to teda vůbec nebaví. Mě to ještě stále baví, jakž tak. Takže jako a kluci jsou techničtí, až na toho nejstaršího, ten je prostě takovej spíš humanitně zaměřený.
0: Takže přece jenom nějaké niance se dají najít, nedá se říct, ano, že jste to brala podle jedné šablony.
1: Ne, to ne. A jako jsou praktičtí hlavně, což je pro mě velice důležité, že prostě jsou praktičtí a mám z nich radost samozřejmě. No a jak tam mluvil pán potom, myslím, že Mirek to byl, to mě velice zaujalo, jak jsou všichni v bílých pláštích, jo.
0: Ano,
1: to mě se teda nepoštěstilo. Já jsem si přála jako v dětství buď to být zpěvačkou, anebo zdravotní sestřičkou. A pak jsem teda úplně se vrtla někam jinam, abych popravdě řekla, jo, na tu chemii. Ale moje dcera je třeba učitelka pro střední školy biologie chemie, tak ta se zvrtla po mně. Kluci, ty jsou sportovní a jedinýho bílýho pláště mám zdravotníka Dominika, vnuka. A to jsem právě, myslím, že říkala Jarušce Barboříkovi. Jo. Takže dneska jsem nepsala, ale volám vám. A volám vám ráda, protože vás velice, Borku, slyším ráda.
0: To je hezké. Moc krát vám za to děkuju a já musím říct, ne na oplátku, jenom vám. Já jsem vděčný za každý váš telefonát, za každý skutečný příběh, který zavoláte nebo napíšete a moc rád si s vámi povídám. Konec konců, jinak bych nemohl dělat noční linku.
1: To je vaše poslání, ale já to tak vnímám. Ale jste v tom fakt jednička s hvězdičkou.
0: No tak jako nechme té červené barvy raději.
1: Bude to vidět na kameře. Když já teď koukám na kameru,
0: no, ano, my jsme vlastně poloviční televize. Jo, to je pravda. Jo.
1: Tak, ale
0: jenom doufám, že si neděláte screenshoty a nedáváte to do špajzu, ty fotky.
1: Ať jablka padají nebo nepadají daleko od stromu. Takže mějte všichni báječně, mějte krásný jaro, léto. A víte, co mě dneska čeká? Večer k svátku matek jsem dostala a k narozeninám. My tady budeme mít na zámku. Vy jste hrál dneska první písničku vlastně ze zámku Blatenského. My tady budeme mít zlatýho slavíka loňského Nojda Bártu.
0: To bude velká akce.
1: To bude velká akce a pozdravujte ty svoje synky a mějte se krásně a já zdravím všechny posluchače ze srdíčka a nehrajte si na mě, jo? Pozor na mě. Nebo si vás najdu.
0: I koušete, jo? I koušete.
1: Kdyby bylo třeba, tak možná i kousnu.
0: Děkuji, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Já to beru v recese.
0: Naschledanou. Je tu noční linka s tématem Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Vaše konkrétní příběhy k tomuto tématu telefonujete na tohle číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tu pestrou paletu pozdravů, kterou jsem předvedl před půl hodinkou, vlastně můžu ještě rozšířit. V tomto případě tady rozhodně, protože pro Radomíra platí dobré odpoledne. Zdravím vás, Radomíre.
1: Dobré odpoledne, dobrou noc nebo dobrý večer pro vás a
0: všechny, kteří jsou správně naladěni. I já to ještě vysvětlím, on totiž Radomír volá z Koloréda.
1: Takže časový posun je o 8 hodin méně.
0: Tak. Takže dobré odpoledne a poslouchám. Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu ve vašem případě?
1: V mém případě velice daleko. Velice daleko, protože naše rodina byla taková usedlá. Maminka, to já tím nechci nic nazacovat, že by to bylo špatně, ale maminka byla soudkyně, tatínek úředník a v podstatě se doma nic nedělo a mě to hrozně scházelo. Já jsem se vždycky musel do něčeho zapojovat a vždycky já jsem byl taková černá ovce rodiny.
0: Takže vám říkali, po kom to dítě je, jo?
1: Po kom to dítě je, přesně tak. Protože už i generace před mými rodiči, to byli zemědělci z jedné strany a babička byla švadlená, dědeček tesař. Všichni se drželi prostě tak jako u toho hnízda. Mě to z toho hnízda nějak pořád táhlo pryč. Takže já od 18 let vlastně začal jsem s Červeným křížem. S tím jsem objel skoro celý svět. Byl jsem v Jugoslávii, v Jižní Africe, ve Venezuele. No a skončil jsem nakonec tady v Kolorádu. Takže já to mám hodně daleko od stromu.
0: A co vaši potomci, Radomíre, jak na tom jsou?
1: Moji potomci nejsou.
0: Nejsou? Aha.
1: Bohužel.
0: Tak to se omlouvám. Tak určitě jste se snažil, ale nějak to asi nevyšlo. No, to se tak někdy stává.
1: Já jsem se ani moc...
0: Ani nesnažil.
1: Upřímně, já jsem se ani moc nesnažil.
0: No tak třeba vás to ještě čeká.
1: V 60.
0: No tak podívejte se na Karla Gotta.
1: No jo, ale tak to je jiná kategorie, to... jiná sorta.
0: No dobře, ale mě to taky pořád ještě baví, no. A my jsme asi tak stejně velcí.
1: Ale mě to taky baví, ale zrovna mě nebaví, že bych musel mít děti.
0: Jo, ty následky, já vám rozumím, chápu. Radomíre, vysvětlujete si nějak to, že jste od té rodinné tradice de facto odbočil, od té usedlosti k tomu, že jste zcestoval celý svět a skončil v Kolorádu?
1: Já nad tím nějak nepřemýšlím. Já prostě... Žiju život, věřím, že ho žiju dobře, neubližuju, spíš se snažím pomáhat. A tak každýho věc, že jo, žít si svůj život.
0: No, mnozí k tomu...
1: Mě to prostě... Go ahead, pokračujte.
0: Máme totiž spoždění na té telefonní lince, přece jenom tak proto to vypadá s těmi mezerami tak, jak to vypadá. No, je to samozřejmě každého věc, ale chtěl jsem se prostě zeptat, jestli si vy sám nějak vysvětlujete tady to, že jste jiný než vaši rodiče, řekněme tím obecným zaměřením, obecnou povahou. Mimochodem povaha, to je samozřejmě...
1: Mám sestru, mám bratra a ti jsou to samý jako moja rodina předtím.
0: Takže vy jste jediný, kdo se takto vyčlenil, ano?
1: Jak říkám, černá ovce.
0: Já bych tu barvu příliš nezařazoval, kor ve vašem případě.
1: Tak dobře, tak bílej habran.
0: Tak, to je lepší. Tam už nás nemají za co žalovat. Mějte se hezky a přeju vám dobré odpoledne do Koloráda. Naslyšenou.
1: Děkuju, vám taky.
0: Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu? Na to, abyste ten svůj příběh v úvozovkách protlačili do noční linky, už máme jen 22 minut. Tak snad se to povede po písničce Věry Špinarové.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, není konec se ženskými hlasy. Po Věře Špinarové dostává slovo Ludmila, posluchačka se svým příběhem a pohledem na torčení o jablku, které padá nebo nepadá daleko od stromu. Dobrý večer, Ludmilo.
1: Dobrý večer, Borku. Já vás zdravím a všechny noční linky, co poslouchají.
0: Za všechny děkuju.
1: A teď teda vám řeknu, že já mám 3 děti a 2 děti mám z prvního manželství a ty teda padají daleko ode mě.
0: Tak to musíte být konkrétnější. V čem?
1: Akorát syn, no tak dcera nemá ráda moc kamarádky. Ona je taková rodinný typ. A jenom se věnuje děti, to je ta opičí láska.
0: Aha.
1: A syn teda ten je jako jedině si se mnou rozumí, když si spolu voláme, tak on má jedině starost, co jsem vařila, abych mu dala nějaký rady. Aha. A rád teda zkouší různé věci, jako v gastronomii.
0: Jo.
1: Takže to jo. Ale třetí dívče, ta je ta zdravotní sestra, a ta je teda celá po mně.
0: Taky jste byla sestra?
1: Ne, já jsem nebyla. Já jsem panská Krejčová. Tak to se nepovedlo. Jo. To teda neumí nikdo nic šít. To teda si neumí ani přišít knoflík.
0: Jo. A to je taková všeobecně rozšířená vlastnost. Kdybyste viděla, jak já jsem seštepoval ten prasklý potah v autě, to byste mě dala. No nic, poslouchám dál. Pardon.
1: No a dcera, tak ta je oblíbená. Hlavně po práci, ty zbožňují pacienty, pacienti už zbožňují, ona je velice empatická a ráda pomáhá lidem a je velice ochotná. A tak ta je nejmladší, takže ta má teprve 44, no a ti už jsou přes 50, tak ti už mají jako vnoučata. A ona má malý děti. Ona má 15-letou a 12-letou. Takže teďka se právě hlásila ta na to, jak jsem vám říkala, že na to konzervatoř nedostala se. O 2 body se nedostala. Tak jsme měli smutek, ale jako všechno je k něčemu dobrý. Dostala se na gymnázium, a na, kde se zaměřují na jazyky. A ona teda je nadaná na jazyky, ale ona chce být herečka v Jermelmovoci, takže ona, to nevím, po kom teda má, a že ona říkala, že jim to dokáže příští rok, že se bude hlásit zas.
0: No tak častá krůpěj kámen proráží. A jestli je taková, no přinejmenším projevem extrovertka, jako jste vy, tak to má v kapse.
1: No, řekli, že to byla škoda, že to bylo ofous.
0: No, právě. Že,
1: ale ona není drzá, to právě.
0: Jo, a vy byste se jako, promiňte, že vás přerušuju, ale hned mi dáváte nahrávku na smeč, tak se musím zeptat. Vy sama se považujete za drzou?
1: Ne, já nejsem drzá, ale jsou odvážná, tak bych řekla.
0: Jo.
1: Jsou odvážná. A ona teda odvážná je, že se za to chce znovu do toho pustit, ale říkala jí, kdo je na konzervatoři v prvním ročníku, je ta športslová Sofie, teďka hrála už ale ve 4 filmech, a tak si spolu píšou a ona jí tvrdí, že jsou stejný povahový typy, a aby se toho nevzala, když po tím tak touží, a že kdyby něco potřebovala, takže jí poradí. No ale tak, ta, co ji připravovala herečka, tak ta z toho taky byla špatná, že ji nevzali. No,
0: No tak možná to vzala tak, že to je špatné vysvědčení pro její práci, ale tady šlo zřejmě opravdu o nějaký těsný bodový nezisk.
1: No, tak jsme se dozvěděli potom, že brali jenom 3 holky a 3 kluky. No a 2 holčičky byly, babička byla herečka, ale jako po jménu to neznám vůbec. Takže ono to taky mělo vliv.
0: Ale teď jste mi vlastně připomněla ještě tu druhou stranu mince, tedy dnešního tématu, jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Jak jste na tom, tedy dokážete-li to zhodnotit? Vy a vaši rodiče, byli jste si blízcí v tom ohledu nadání, talentu, zájmu? Vedli vás k něčemu,
1: no,
0: nebo to šlo automaticky?
1: Ano, s otcem mojím. Tak ten hrával divadlo a byl velice oblíbený v kolektivu. A tak to jsem zdědila já po něm teda.
0: Jo, takže já si píšu, v kolektivu oblíbená Ludmila nám volala ve 1:45. Děkuji, Ludmilo, a přeju vám krásný zbytek května. Naslyšenou.
1: Já vám taky a nashledanou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: růstu. Po téhle písničce v podání Pavla Bobka je čas už jen na jeden telefonát té aktuální noční linky. Jejím tématem bylo jablko, které padá nebo nepadá daleko od stromu. A tím posledním, kdo teď na telefonu 731 800 900 zveřejní svůj příběh, svůj postřeh, svůj úvahu na tohle téma je Hynek. Hynku, dlouho jsme se neslyšeli, přeju dobrý večer.
1: Dobrý večer tobě i všem, kteří ještě vytrvali u přístrojů.
0: No to tak někteří mají, že prostě nemůžou jít spát, dokud nepadne poslední slovo. Dnes tedy na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Jak je to v tvém případě?
1: No, já mám vnoučat celkem 7 a tak jeden z toho se vydařil tady v tom tématu a tento mi nahradí za všechny.
0: Musíme říct, tedy pokud si dobře pamatuju, že jsi byl hodně činný, no vlastně skoro celý život, jestli si vzpomínám dobře, v gastronomii, abych to zaobalil.
1: Tak tady v tom ne, já myslím spíš v tom dalším tématu. Mm-hmm. A sice já jsem býval komediant.
0: A takhle.
1: Mm-hmm. A to on zdědil po mně jako úplně v perfektním stavu. Mm-hmm. Jako byl jsem i muzikant a to zdědil taky, protože hraje i dokonce nějakým způsobem dokáže bavit vtipy a tohleto to zdědil taky po mně.
0: Kolik mu je?
1: Dokonce když jsem já šel do podrobností, tak ještě obliba moje byly ptáci a ty má taky. Takže to je opravdu, ten se podědil, já říkám.
0: Jo, a
1: ne, potaď,
0: kolik,
1: podědil.
0: Kolik mu je roku?
1: 26.
0: No tak to už je velký kluk, to je pravda. Ale došlo k tomu vlastně, k tomu podědění, tedy ne od dědit, ale od dědy, dědečka, vlastně přes to jedno koleno. To znamená, že to chtělo nějaký čas, jo?
1: No je to pravda, ale když na něho vzpomenu, tak vlastně, když jsme dělali ty rodinný vejlety nebo seance takový, tak si ho pamatuju, že jsem prostě stál u mikrofonu a vedle sebe jsem si dal židli a na to jsem ho vysadil, aby dosáhl mikrofonu a už tam bážen žádný a už zpíval, jo?
0: No jako, tak to znám taky, no. Do 4 let to Davida taky bavilo křičet na mikrofon, protože viděl, jak ve stříhacím programu se to projevuje na těch lítajících rafikách, jo?
1: A tady to on prostě udělal tím způsobem, taky tím způsobem jsem mu v tom tak trošku odšprajcoval tu židličku, takže jsem mu pořídil varhany, který dneska vezme a spustí a baví celou vesnici, kde prostě pravidelně vykonává tady tu činnost jako v poloprofesionálním stylu.
0: Mm-hmm.
1: A jako těší mě to, ne že ne.
0: No tak hrdý dědeček, to je jasný, ale Hynku, podívat, protože už zase tolik času nemáme, ještě na druhou stranu, kdybys ty měl být tím jablkem a já bych se ptal na ten strom, ze kterého spadl, kde jsi vzal ty to svoje, jak ty říkáš, komedianství?
1: No, tak to jsem nezdědil. Táta sice zpíval a zpíval pěkně a

0: hodně a rád, ale jinak nebylo kdo, po kom bych to já podědil. Takže tady v tom směru jsem já jsem prostě nejsem tím jablkem, který padá.
1: Jo, ty jsi takovej první autodidakt, který prostě v rodině založil tradici a až teprve tvůj vnuk v ní bude pokračovat. Je to správně?
0: No, začalo to vlastně tím, že jsem ve škole čítával stařečka Pagáča, to byla moje oblíbená parketa, jako to, když byl nějaký super, tak automaticky já jsem, buď to jsem to vytal z nějaký skříně, tady tu knížku, anebo už jsem natolik to uměl z paměti, že jsem to říkával i z paměti tady ty jeho historky, protože já jsem to miloval, jako to.
1: To máš dobrý, protože my jsme vytahovali ze skříněk akorát malýho Bobše a toho nám potom ještě z paměti přišel vykládat pan Grumlík do tělocvičny. Já se omlouvám, že musím přerušit tvůj tok myšlenek a slov, protože už se blíží jedna hodina. Musím ti poděkovat za telefonát. No a jsem rád, že se opět nepotvrdilo ani jedno, ani druhé. Prostě každý je svůj a někde to padá daleko od stromu a někde to jablko hold spadne přímo pod strom. Hinku, děkuji, měj se hezky. Dobrou noc.
0: Já děkuji tobě, že jsi mě zvedl a přeji dobrou cestu domů.
1: Děkuji a naslyšenou.
0: Ahoj.
1: Ta příští noční linka bude už za 22 hodin začíná. Bude na téma, když auto supluje ložnici. A Honza Macoun, který se ujme mikrofonu, ten se na vás, věřím, už v tuhle chvilku těší. Takže dobrou noc a někdy příště zase naslyšenou. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Sladké sny vám přeju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den, jsou tu 278. Toulky českou minulostí, připravené v Českém rozhlase Brno na podkladě stejnojmenné knihy Petra Hory Hořejše a také
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý. Režie se chápe
4: Jaromír Ostrý.
1: Zbývá už jen dodat, že se vracíme na začátek jagellonské vlády v Českém království, čímž máme na mysli pouze Čechy, protože další země koruny české, totiž Moravu, Slezsko a obě Lužice, držel ve své moci uherský Matyáš.
5: Sixtus, papež církve svaté, vyslal patriarchu svého. Ten rokoval s několika králi, až v Nise s něm si ujednali. Přijeli rádci krále uherského, to jest krále Matyáše. Kazimír, král polský, poslal sem svoje rádce. Byl pozván i král český, který rovněž nelenil a posly své do Nisy vypravil. Sjeli se biskupové i preláti, doktoři teologie, opati, zblízka i z veliké dály a všichni pilně rokovali, jak ty krále spolu usmířit, aby byl všude mír a klid. Jednali o tom, kdo by měl být českým králem a všichni se spolu pohádali málem a chtěli se z Nisy rozejít. Však patriarcha nedal tomu dopustit. Potom spolu nakonec vymysleli chytrou věc. Ať se zřekne české koruny uherský král a totéž, aby i král Vladislav udělal. Však víte, oč vznikl mezi králi tento vzdor, jimž utrpěla celá česká země. Uherský král vedl s českým králem spor a mluvilo pro něj zcela zřejmě to, že mohl tento titul užívat se svolením papeže i císaře Fridricha ještě za života krále Jiřího z Poděbrad. Ač měl svou zemi, na český trůn pospíchá. A všechno, co české zemi škodilo, bylo pro neposlušnost krále Jiřího, neboť nesplnil, co sliboval při své korunovaci a dobře udělal. Papež se proto na něj rozhněval a doklad by ho dal, však Jiří až do své smrti pevně vytrval.
1: Neměl to při svém nástupu vůbec lehké, ten 15-letý kluk z Polska, kterému se nyní říkalo pane český králi.
3: To tedy neměl, ani náhodou.
0: Ani osobnost podstatně silnější a schopnější by si patrně nevěděla rady.
3: Jeho zemi tížila hrozná únava.
1: Jakého druhu únava?
3: Asi nejvíc ze všeho hospodářského. Její zdroje byly z valné části vyčerpány.
1: Jiří z Poděbrad byl přece dobrý ekonom, šetrný správce.
3: To ano, ale nicméně královskou pokladnu zanechal prázdnou. Poslední kolo zápasu s Matyášem Korvínem vedl už na dluh.
0: Víc než půlku Moravy a vedlejší země koruny držel uherský král.
3: Buď to, že je přímo okupoval, anebo skrze své spojence, hlavně Němce a katolíky.
1: Vladislav s tím nic nedokázal udělat?
3: Nic.
1: Ale sliboval to při svém nástupu.
3: On to za něj spíš sliboval jeho tatínek, polský Kazimír. Ale jak on, tak jeho syn na to neměli. Ani energii, ani peníze.
0: Od otce Vladislav skutečně nemohl moc očekávat. Byl to muž dobromyslný, ale taky málo podnikavý.
3: Váhavý.
0: A především vždycky chudý.
1: Velké polské království, že mělo chudého krále?
0: Velké polské království žilo na dluh. Lesk jeho dvora byl pozlátkem pořizovaným za cenu děravého měšce.
3: Jageloncům se prostě nějak nedařilo vycházet se svými důchody.
0: A tuto vlastnost po svém tatíkovi podědil i synek.
1: Neuměl hospodařit.
0: Celý život se pokoušel furiansky žít na vysoké noze.
3: A o to častěji se mu stávalo, že potom zůstával dlužen i svému dvornímu řezníkovi.
5: Boj vedený pro panování Matyášovo v Čechách počínal již i v Uhřích nést trpké ovoce.
2: Nespokojenost mezi všemi stavy království vzmáhala se každým rokem ze dvou příčin. Že válka plodila i požírala vždy nových daní bez míry a konce a že utrácení sil státních ze západu obnažovalo a oslabovalo zemi na jihu, zejména proti Turkům, kteří v běhu léta 1471. po třikrát obnovili vpády do zemí křesťanských.
3: Matyášovi začala doma drobet hořet půda pod nohama.
0: Jedny berně na vedení dvojí války nestačily.
1: Což se asi uherským pánům nelíbilo.
0: Hrubě se jim to nelíbilo.
3: A nejvíc ze všech se to nelíbilo ostřihomskému arcibiskupovi a zakladateli Prešpurské univerzity Janu Vitézovi.
1: Bylo to jenom takové tiché, zlověstné mručení, nebo je už bylo slyšet?
3: Ale docela hlasité.
0: Většina uherských pánů žádala změnu na trůně.
3: Prý jenom 9 stolic zůstalo věrných Korvínovi.
1: Aha. A zaslechli to hlasité uherské mručení i v Krakově?
3: Polský král Kazimír měl na tyto věci výborný sluch.
2: Jan Vitéz, Slovan rodem, někdy Matyášův pěstoun a vychovatel, se pánovitému Matyášovi stal tak protivným, že ten nerozmýšlel se urážeti jeho, dávaje přednost biskupu Jagerskému, rodem Vratislavanu. Tato nevděčnost, jakož i vymáhání na něm a na veškerém stavu duchovním neslýchaných daní, dojímali arcibiskupa natolik, že konečně postavil se v čelo nespokojenců a ve srozumění jak s císařem Fridrichem, tak i králem polským Kazimírem, jal se ukládati o svrhnutí Matyáše z trůnu a vypuzení jeho netoliko z Čech, ale i z Uher samotných. Celé rozvětvení a ustrojení tohoto spiknutí nevyšlo nikdy najevo. Ale dána prý byla vůle k tomu, aby z Polska Kazimíra druhorozený syn, také Kazimír, tentýž, co později za svatého prohlášen byl, do Uher požádán byl.
1: Polský král zřejmě ucítil příležitost.
3: Aby ne. Představa, že by se Polsko mohlo nečekaně rozrůst hned o dvě velké země ve středu Evropy, ta byla náramně lákavá.
0: Kazimír se rozhodl znásobit tyto své naděje okamžitou vojenskou akcí.
3: Sledovala dva cíle současně.
0: Upevnění moci Vladislava v Praze.
3: A prosazení Kazimíra v Budíně.
0: Polský panovník prohlásil Korvína za usurpátora Uher a vpadl na podzim 1471 do jeho země.
2: Matyáš hojné měl výstrahy, přece však stavil se, jako by o zradě a spiknutí nic netušil a choval se ke všem podezřelým o to laskavěji. Povolal však rychle téměř všechny své žoldnéře, netoliko z Čech a z Moravy, ale i od hranic tureckých do Budína k své ochraně. Král Kazimír dal se 2. října z 12 000 lidu braného v pochod přes horní zemi uherskou,
1: tedy přes Slovensko,
2: bez odporu a boje a také beze vší škody pro zemi, neboť nedal nikde drancovati.
1: Proč pak Kazimír nedrancoval? Ve válce drancoval každý, proč ne on?
3: No protože by drancoval budoucí království svého syna.
0: Prostě nechtěl hned na začátku ublížit jagellonské reputaci v Uhrách.
3: Ani hrazená místa Poláci nedobývali.
1: Ale takovou válku nemohli vyhrát.
3: No taky ji nevyhráli. Ono celé to neslavně nemastně vedené tažení brzy uvízlo, žádného válečného výsledku se nedosáhlo a pro nedostatek peněz se v mrazivé zimě brzy rozplynulo.
2: Hlavní příčinu tak neslavné katastrofy hledati sluší se nesnad v menší statečnosti bojovníků polských. Velký počet z nich zažolt ne králi svému, ale Matyášovi byl sloužil, nýbrž v nedomyslnosti dvoru polského při správě finanční. Ta zápasila s věčnými nedostatky, kdežto Matyáš uměl držeti komoru svou vždy v dobrém pořádku, neboť již tehdáž peníze bývaly přední podstatou a potřebou šťastného válčení.
1: Ano, o peníze jde vždy a všude až v první řadě.
3: Svoje vůdci, vybíranými nikoli podle schopností, ale podle urozenosti, toho Poláci moc ukázat nemohli.
0: Matyáš,
3: který tiše a hlavně záměrně couval,
0: si mezi tím stihl udobřit otce vitéze,
3: sliby a pohrůžkami zlomit opozici
0: a nepokojné uherské stavy utišit.
1: Matyáš to zkrátka uměl.
3: Poláci naznali, že na vyřešení konfliktů a otevřených otázek rázným úderem meče nemají.
0: Ale na druhé straně už ani Korvín nemohl pokračovat ve stejně dobrodružném stylu.
1: Musel couvnout?
0: Musel. A musel slíbit svým stavům, že napříště bude spatřovat těžiště své politiky ve svatém úkolu obrany proti turecké agresi.
1: A co to znamenalo pro země koruny české?
0: Že se teď tahanice o český stát vlekla přímo nesnesitelně.
3: Vladislav měl v moci korunu, Prahu, státní aparát, Čechy.
0: Matyáš okupoval většinu Moravy plus měl v moci vedlejší země.
1: To ale znamenalo faktické rozdělení státu.
3: Znamenalo. Pokud neměla zůstat země rozpolcena,
1: musel jeden z těch protivníků dobrovolně ustoupit
3: a nebo soka násilím vypudit.
0: Žádný z nich první krok učinit nemohl a ani nechtěl.
3: A pro ten druhý se mu zase nedostávalo sil.
1: Co teď s tím problémem, s českým problémem?
3: V průběhu let se vykrystalizovalo řešení třetí.
1: Jaké?
3: Kompromis.
1: Ale ten znamená roztržení státu.
3: Naštěstí pro nás, jenom dočasné.
2: Když na místo zesnulého papeže Pavla II., původce velikých neřestí v národu českém, nastoupil Sixtus IV., přijal zpočátku v Lídně posla Vladislavova, který mu oznámil zvolení a korunování jeho v Čechách i s osvědčením poslušenství. Vyslal však spolu zvláštního nuncia ke Kazimírovi, aby odvedl jej od nepřátelství proti Matyášovi. Brzy na to naléháním fanatického legáta Rovarelli změnil vůči Vladislavovi smýšlení svoje a přikázal všem Čechům přísně, že nepřísluší pod jiného krále nežli pod Matyáše a dal i dokladby jak krále Kazimíra, tak i Vladislava, ano i biskupy polské, kteří Vladislava v Praze korunovati se opovážili. Avšak děsných těchto hromů vatikánských si již málo všímali netoliko v Čechách, ale i v Polsku, že v lidu o nich téměř ani řeči nebylo. Ba i kurie římská, vydouc neprospěch svůj, brzy dala jej sama v zapomenutí.
1: Ony už ty kladby nebyly dávno to, co kdysi bývaly. Na tohleto bu-bu-bu už nikdo neslyšel.
3: O českém problému se nicméně jednalo na několika frontách a na všech možných i nemožných úrovních.
0: Padaly různé návrhy.
1: Jaké?
0: Ať se arbitrem v tom sporu stane papež.
3: Ať rozsoudí císař.
0: Ať je jmenována a splnomocněna zvláštní rozhodčí komise.
1: No, jeden nápad lepší než druhý.
3: Obě strany, polská i uherská, předstíraly při rokováních nejvyšší míru milovnost a konstruktivnost.
1: No jistě, přece nebudou předstírat zběsilost a zatvrzelost.
3: Obě však čekali na chybu protivníka, tajili své pravé záměry a byli připraveni rozhodnout silou, jakmile by to okamžitě podmínky dovolily.
1: Změnilo se opravdu tolik od těch dob?
0: Záležitosti se zkrátka nehýbaly z místa.
3: Čas běžel.
0: Diplomatické akce nebyly koordinované.
3: Uzavíraly se vzájemně si protiřečící závazky a dohody.
0: Mladému králi z toho šla hlava kolem.
3: Zůstával na chvostě událostí, v ničem se nevyznal, složité dění ho čím dál víc nudilo.
0: Což čeští páni vycítili a rychle ho z rozhodování vyšachovali.
1: Bránil se král?
3: Ani ne.
1: Ono se mu snad dokonce ulevilo.
3: Možná. Nedošlo mu však, že pozice jednou ztracenému sotva kdo někdy vrátí.
0: A jinak se rokovalo v Uhřích a rokovalo se i v Čechách o 106.
2: Když skončil v Nise tento sněm, sešli se Čechové v Benešově a radili se o tom, co pro naši zem přinesou ty události nové.
0: Na zemském sněmu v Benešově,
3: ten začal v květnu 1473,
0: stavové rozhodli, že až do vyřešení nepřirozeného dvojvládí ve státě mají veřejné věci v Čechách spravovat čtyři zemští ředitelé.
3: Kníže Münsterberský Hynek z Poděbrad.
0: Dále Zdeněk ze Šternberka.
3: Také Vilém z Riesenberka.
0: A ještě Zajíc z Hasenburka.
3: Na krajské úrovni je měli zastupovat nově ustavení hejtmani.
0: Stavové slíbili respektovat všechna rozhodnutí toho čtyřlístku.
3: Tehdy poprvé.
0: A vlastně už na pořád.
3: Se těžiště Vladislavovy moci přesunulo do rukou šlechty.
0: Usnesení tohoto benešovského sněmu si zřejmě Matyáš na Budínském hradě dobře přečetl, protože zavedl na okupované Moravě něco podobného.
3: I ona dostala své nejvyšší úředníky. Jindřicha z Lipé, Jana z Pernštejna, Ctibora z Cimburka a Jindřicha z Boskovic.
0: Takzvaní nejvyšší hejtmani byli zvoleni i ve Slezsku a v obou Lužicích.
3: Povolnému králi Vladislavovi vyklouzli otěže z rukou, ani to pořádně nespozoroval.
0: Vlády na Moravě a ve vedlejších zemích se ještě nedomohl a už mu pustili žilou i v samotných Čechách.
2: A toho roku 1473. vypukl v Čechách mor, který řádil mezi chudými i bohatými, starými i mladými. Bylo veliké horko, 3,5 měsíce nepršelo, řeky a potoky vysychaly, urodilo se málo obilí, řepa, zelí a jiné plodiny se vůbec neurodily. V Čechách vyhořelo mnoho lesů a také v okolních zemích, protože bylo veliké horko a lesy se tím žárem zapalovaly. Někde lidé chtěli ten oheň hasit, ale nic nezmohli. Když v lese kopali hluboké příkopy, aby se oheň nešířil, za chvíli chytil další strom opodál. Země byla tím žárem rozpálená, až praskala, a někde hořely i kořeny pod zemí. V Praze chytil břeh a hořel několik dní. Když na něj lili vodu, nic to nepomohlo, a tak museli břeh rozkopávat. Byl z toho v Praze veliký zápach.
1: Zápach, no, aspoň, že už žádná válka nebyla.
3: Zatím ne. Matyáš to chtěl nejprve zkusit se svatbou.
1: Ženění na místo válčení?
3: No přesně tak.
1: A na co přišel ten chytrý uherský havran?
3: Přišel s takovým, no, zdánlivě bohulibým projektem. Když ho zdůvodňoval, tak poukazoval na Vladislavovo mládí.
1: Sám zase o tak moc starší nebyl.
3: O 200 let. Navrhl, aby se za prvé dynastické spory s Jagellonci o svatoštěpánskou korunu vyřešili tím, že on, tedy Matyáš, se ožení s polskou princeznou Hedvikou.
0: Tím by byly nasyceny, aspoň perspektivně, jagellonské nároky.
3: Za druhé, svatbou by se otevřela cesta ke srozumění ve věci dvojvládí v Čechách, protože Korvín by mohl být Vladislavovým rádcem a jednou v budoucnu by mu předal vládu.
1: Ušlechtilé a dočista nezištné.
3: Kdyby snad Matyáš zemřel bez dědiců?
0: Což se v roce 1490 stalo. Matyáš ovšem předtím dobře zabezpečil levobočka Jana Korvína.
3: Tak předá Vladislavovi i uherskou korunu.
0: Což se roku 1490 také skutečně stalo.
1: Dobrý plán, promyšlený.
3: A hodně přetřásaný, diskutovaný, obměňovaný.
1: A uskutečněný?
3: Neuskutečněný.
1: Proč? Kdo byl proti?
3: Polská královna Alžběta.
1: Důvod?
3: Svou dceru Hedviku milovala.
1: To ještě nemusí být důvod.
3: Neskončil jsem. Dceru milovala a uherského nápadníka přímo fyzicky nesnášela.
1: Ach tak, chápu. Ne nadarmo se dodnes říká, že maminka a potom taky pan režisér, mají vždycky pravdu.
2: Když se blížil čas dalšího sjezdu opavského, král Vladislav byl první, který v znamenitém komonstvu se dostavil. Mnohem později přijel král Kazimír. Král Matyáš, zaměstnáný se právě válkou s rotami bratrskými, z Polska do Uher vpadlými, nepřijel vůbec.
0: Protože se zmocněnci uherského krále opozdili.
3: A taky čeští páni si dali na čas?
0: Začínalo se snotnou prodlevou.
3: Zdržení způsobili i obavy jedněch, aby je druzí neotrávili a naopak.
1: Není nadkorektní vztahy mezi politiky.
0: Sotva se však začalo v Opavě jednat, tak už se skoro taky skončilo.
1: Proč?
0: Kardinál Markus se na prvním zasedání rozohnil a požadoval, aby v Čechách a na Moravě
2: byly odstraněny neřesti kacířské jakožto hlavní příčiny všech rozbrojů a válek.
1: Co na to Češi?
2: Ti se cítili uraženi a chtěli hned opustit Opavu, protože kaceřováním rušen jim byl glejt a oni ne proto přišli, aby o náboženství hádati se měli. Naivní byla kardinálova odpověď na stesky jejich.
3: Když prý vám tak protivné jest slouti kacíři, proč neodříkáte se kacířství? Neboť že váš řád je kacířstvím, o tom na důkaz napsáno již knih tolik, že by ani 100 koní jich neodneslo.
1: Není nadkonstruktivní diplomatické jednání?
2: Češi i Poláci podvolili se konečně jen pod tou výminkou k dalšímu jednání, aby kardinál napotom neměl v něm účastenství. Bylo prý to však hádání, dotýkání a hašteření se více nežli jednání, takže po daremném namáhání byl zvolen užší výbor 20 osob, po 10 z každé strany, kteří, když se shodnout nemohli, nastoupil na místo jejich ještě užší výbor jen 8 osob.
3: Matyášovi zástupci vyrukovali se starou známou písničkou.
0: Uherský král Vladislavovým poručníkem a jeho sestra princezna Hedvika zase jemu za manželku.
3: A mluvilo se pochopitelně i o penězích.
0: Protože Matyáš, dobrý počtář, si spočítal, že ho česká válka stála až doposud na 3 miliony zlatých. A chtěl, aby na místo poloviny této částky mu byly zapsány a postoupeny korunní země České, Morava, Slezsko i obojí Lužice.
2: Takových věcí ani Čechové, ani Poláci svoliti nemohli a proto skončeno vyjednávání. Teprv při rozjezdu tázali se Čechové Uhrů, máli příměří trvati přec do dne svatého Václava, čili nic, což konečně z obou stran potakáno bylo.
1: Jak říkám, aspoň, že už žádná válka nebyla.
3: No, to je to.
1: Byla?
3: Byla.
1: A kdo si začal?
3: Matyáš.
0: Pod záminkou, že se na Moravě dějí křivdy jeho vazalům a dochází tam k nepokojům, vtrhl v létě 1477. roku vojensky do země a začal dobývat některá města, hrady a tvrze.
2: Že ale válku nevedl toliko proti loupežnickým cílům, dokazovalo úsilí, kterým zmocniti se snažil královského města Hradiště, Vladislavovi vždy věrného. Město, nejsilnější a nepřemožitelná ohrada moci české naproti Uhrům, bylo již na 3. rok 11 baštami silně sevřeno. Matyáš sám vedl rozhodný útok na ně. Odražen a poražen sa, musel prý odstoupit s hanbou, aniž od té doby pokusil se o Hradiště více.
3: O Hradiště se sice nepokusil,
0: ale jinak Moravu splundroval
3: a odtud si to namířil do Slezska.
0: A pak přes Opavu do Nisy a začal vojensky zasahovat i tam.
3: V srpnu vytáhl do boje Kazimír.
0: V září ho následoval Vladislav.
2: Polský král musel však v okolí Čenstochové čekati celých 6 neděl, nežli schromáždila se k němu veškerá jeho moc braná, které počítáno na 60 000 lidí jízdních i pěších a 5 000 vozů.
3: Čekalo se, čekalo.
0: Než se všechny oddíly řízené nadutými, ale o to hádavějšími feudály dali dohromady.
3: A o nic lépe si nevedl na Moravě a ve Slezsku, Vladislav.
0: Českopolské jednotky se nakonec spojily.
3: Proti pověstným uherským černým plukům sice měli několikanásobnou přesilu.
0: Ale odvaha k ofenzívě ta chyběla.
3: Jedno upocené vítězství v polní bitvě u Žvanovic.
0: Ale na Vratislav si ta ohromná armáda ani netroufla.
3: Nakonec se všichni 3 králové u té Vratislavě sešli.
1: Na válečném poli?
3: Nikoli. Docela mírově.
2: Králové měli drahocenné stany v poli. Když z nich scházeli se pěšky v průvodu předních radů svých, stalo se, že Vladislav, poprvé podávaje Matyášovi ruky, odvracel tvář svou. Brzy však dostal vrch obcování netoliko vlídné, ale i přátelské, při němž otec a syn brávali Matyáše mezi sebe uprostřed. Ten pak uvedl krále do svého stanu, častoval je a bavil co nejčestněji až do večera.
1: Tak a byl konečně zase mír.
0: Byl. Ale na jak dlouho?

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Byla krásná, byla milá, byla chytrá, zkrátka fajn. Na zahrádce něco rila.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: 85. narozeniny slaví v těchto dnech divadelní, filmová, televizní a samozřejmě také rozhlasová herečka Iva Janžurová. Za celý Český rozhlas Pohoda přejeme všechno dobré a především pevné zdraví. Nezaměnitelný hlas Ivy Janžurové si teď můžeme připomenout v následujícím pořadu.
2: Dva v Africe. To se vám tak sešli básník Jiří Suchý a malíř Jiří Andrle mezi sbírkami na výstavě afrického umění. A nebyli sami. Jejich hostem ve stejnojmenném rozhlasovém cyklu Dva v Africe byla tentokrát herečka Iva Janžurová.
3: Ať už je večer, odpoledne nebo ráno, ať už jsme v Praze nebo v Africe, budeme se chvíli nacházet mimo čas a prostor.
4: Sedíme tu v Peleově vile, jejíž exteriér je v Praze, v interiéru však je Afrika, zastoupená množstvím masek a soch, duchů, božstev a předků.
3: A jsou tu ovšem i obrazy Jiřího Anderleho. Jsou to nádherné sbírky a můžete litovat, že tu nejste s námi, což se však dá v příštích dnech odčinit. 300 těchto soch a obrazů budou dnes naslouchat a my si budeme povídat.
4: Kdo?
3: Jiří Anderle.
4: Jiří Suchý.
3: A náš host.
4: A o čem že to bude?
3: Tak dovolte, abych určil téma.

0: svič, měsíčku svič, na tu blbou nit, šedivou nit. Včera jsem jí uměl navlíct lehce, dnes jí ucho jehly slyšet nechce. Ona dneska tadle česká nit je napuchlá a ta ucha chladnejch jehel náhle ohluchla. Všechno má svůj řád, jehle se chce spát, i ten bledej měsíc zívá. Leč každej zápor má svůj klad a všechno má svůj řád, jehle se chce spát. I ten bledej měsíc zívá a každej zápor má svůj klad snad.
1: Tak to byla písnička ze hry Sukně smutnou jehlou spíchnutá, ve který hraju Krejčího, a já to říkám proto, poněvadž se to dotýká tématu dnešního našeho sezení. Říká se, že slovo dělá muže a šaty dělají ženu. A je to tak, dneska budeme si povídat o šatech, o módě a samozřejmě ještě o něčem jiným, to ale dneska takhle dopředu říct nedokážu, poněvadž to se obvykle vyvine během toho našeho posezení. Vítám tady našeho hosta Ivu Janžurovou.
2: Janžurová Iva, herečka narozená 19.5.1900. Zajímavé, že se vždycky rozkašlu. V Žirovnici u Pelhřimova, to je Českomoravská Vysočina. Daná, manžel Stanislav Remunda, dvě dcery. Nyní komická charakterní herečka, studie DAMU u profesorky Fabiánové. První angažmá v Liberci, od roku 64 v divadle na Vinohradech, od roku 87 Národní divadlo. Je tu výčet filmů a televizních inscenací. Stačí jenom připomenout seriály Eliška a její rod, Píseň pro Rudolfa III., Sňatky z rozumu, Nemocnice na kraji města, Arabela, Dobrá voda, a řada dalších inscenací, film Kočár do Vídně, Penzion pro svobodné pány a tak dále a tak dále. Já bych jenom zmínil, že byla Iva Janžurová v roce 2006 odměněna prezidentem